trávou i ubočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Jo, Karel, to je jméno.
1: Víš, ten zvuk, to se pak někdo má.
0: A ta fůra slavných příjmení.
1: Karel Hynek Mácha.
0: Karel Jaromír Erben.
1: Karel Havlíček Borský.
0: Karel Čapek.
1: Karel Vacek.
0: Pozor, Karel Vlád.
1: A také Karel Gott.
0: A dokonce i Chaplin byl Karel.
1: Jo, mimochodem, Karle, jak se jmenuje ten tvůj klub?

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než

Krásný den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, máme tady folková pohlazení. Ať dělám, co dělám, nemohu se zbavit té podzimní atmosféry, takže ten dnešní výběr písni bude opět prostě motivován tímto. Já vím, že docela často dělám pořady, které jsou nějak motivované třeba tím ročním obdobím, že si pouštíme písničky o jaru, o létu, o zimě, o podzimu. A o podzimu už jsme vlastně si pouštěli, ale když se dívám do té fonotéky, tak opravdu tohle roční období má těch písní úplně nejvíc. A můžeme do toho vyhledávače zadat slova třeba jako listí, padané listí, pod zimníkem, poslední oheň, první sníh. To všechno zapadá, na to všechno hold folkáči od jak živa psali písně. Tak ať se vám líbí.

Maestro Plíhal, jako vždy vtipný, geniální a tentokrát podzimní. To zazněly písně od legend našeho žánru. Pojďme si pustit něco mladšího, třeba Švédova trojka zpívá o podzimu takto.

země plná kaštanů. Vím, že ji taky brzo dostanu. Je to tak snadné a tak prosté. Dva týdny ona, já a postel. A že jsem frajer, a že jsem frajer, a že jsem frajer, tak se rozhodl.

Zpívala Bujabéza, olomoucká skupina. Přemýšlíte možná, co bylo v této písni podzimního, ale ona se ta píseň přímo jmenuje Podzim sní. Z těch dalších, řeknu, méně známějších podzimních písní a interpretů můžeme sáhnout třeba do debutového alba skupiny Meziměsto.

Podzimní víla, starší písnička Honzy Brože a Jindřišky, takže skupiny Devítka. A teď dvě písně už od bohužel neexistujících kapel, ostravské tempody Vlak pro listí a pražský Magizon, asi nejhezčí, co znám o podzimu, i když se jmenuje První zimní sníh.

Magison a zpěvačka Mirka Rosendorfová. Hluboce srdeční záležitost pro mě osobně. Už jsem se několikrát v našem pořadu rozplýval o tom, že písničky Vládi Šaolína Konopa se zachované na demosnímku pražské skupiny Magison považuji za jednu z nejhezčích věcí, která se vlastně objevila na té naší hudební scéně v posledních letech, nebo v naší generaci, řeknu. Ale když tak nad tím přemýšlím, tak on už je to vlastně 20 let, co Magison nehraje, tak to je šílený, jak ten čas letí. Pojďme si dát od Magisonu ještě jednu, která se jmenuje Loučení, ve které je zmiňován legendární brdský básník Houl.

Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

Draci z papíru patří k nezaměnitelným symbolům tohoto ročního období. Tohle byl AMU Let z Hané, super skupina. Dáme si teď brňáky přístav, protože i oni mají písničku, která se přímo jmenuje Papírový drak.

když vidím nad polem papírové draky. Chtěl bych být dítětem a draka pouštět taky. Poslat mu psaníčko o režné niti, nakreslit sluníčko, ať lidem svítí, ať svítí k radosti, ať lidem praví od lidských starostí, ať zvednou hlavy, podívej člověče, nasaď si brejle, vezmi kus papíru, sežeň tři špejle, ať si kde jsi, nikdy nejsi na tom světě sám. Zrob si draka, zaspívej si.

na nebi, papírové draky. Chtěl bych být dítětem a zúčastnit se taky, když den se sešeří, domů utíkat, zasednout k večeři, vyčurat a spát. Usínat s naději,

motorem a všude, kde je víra, i nebe se svým prostorem se před ní otevírá. Ať si kde jsi, nikdy nejsi na tom světě,

Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu, dnes těžce provoněná podzimem. Nejznámější píseň o tomto ročním období má samozřejmě na svědomí Vaby Daněk, píseň, co mě učil listopad. Já ale sáhnu po titulní skladbě z jeho druhého alba, LPčka přímo, které se jmenovalo Vítr. Musím říct si, že ten smutek po Vabim, to jak nám tady chybí, alespoň za mě lépe vystihuje právě tahle ta skvostná píseň.

tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal svadlé hlavy strom, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak te stromy. Potom došlo taky na mě a já rázem poznal, co mi ten den

jsem u zábradlí most, někde v hloubce voda pádí, kolem zhromáždění rádců, jeden radí, druhý svádí, první jistější je zůstat, druhý krásnější je skočit. Potom zapoukal můj vítr, tam si odvanul.

Vždycky, když někdo nadává na to, jak nás ta, řekněme, moderní výpočetní technika pohlcuje, jak ta nová média jsou škodlivá, stačí zabrousit do archivu na serveru na kanálu YouTube, kam postupně lidé přidávají nějaké poklady z fonotéky dávno zapomenuté písně. K ním řadím i podzimní zprávu od skupiny Smolaři a tu jsem ve fonotéce neměl. Jako kluk jsem ji slýchával z nějaké kazety a jsem moc rád, že jsem tu fonotéku mohl doplnit. Tak, co bychom si o tom podzimu ještě pustili? Ono, když se řekne podzim a člověk si představí to listí, tak jedním z nejhezčích listů je samozřejmě list javorový. No a to už jsme samozřejmě na Moravě u sourozenců Ulrichových.

0: Tolik dnešní vydání folkových pohlazení, dnes tedy opět sestavené z písní inspirovaných podzimem. Mějte se, za týden se bude těšit Vítě Troníček na slyšenou, no a přidávám ještě novější píseň Podzimní karneval z alba Honzy Ereta.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Prosím, končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Začíná další díl v éteru Českého rozhlasu. Díl, který se opět ocitne i na jevištích divadel i s tím, kdo je přede mnou. Iva Hitnerová je teď ve studiu. Ahoj, Ivo.
6: Jsem opravdu moc ráda, že jsem zase tady a těším se, že si poslechnu něco fakt veselého.
5: Výborně, taky vám řekneme, kde Ivu budete moci vidět naživo. To všechno se dozvíte v dnešním vysílání.
0: Humoriáda.

0: Začíná Humoriáda v plné verzi s ukázkou číslo 1. Tu si vybírá Eva Hitnerová. Koho?
1: Já jsem pro začátek vybrala Josefa Dvořáka, to je můj favorit. A k tomu Jiří Cízler, to myslím, že je zaručený, že to bude opravdu veselý.
0: O nápadnících a o odpovědně. Když jsme na place, má být legrace pořad, ze kterého bereme.

0: Vážení přátelé.
1: A hlavně přítelkyně.
0: Já bych rovnou ty přátelé úplně vynechal. Co říkáte?
1: No pardon, promiňte, já jsem slušný člověk, proto se zdržuju toho takovýho... No,
0: ale prosím vás, krátka, zdržujete se. Tedy, vážené přítelkyně, Znělka ohlásila, že přichází oblíbený Josef Dvořák. Ano, správně. A méně oblíbený, já to řeknu rovnou, neoblíbený, Jiří Císler. Hezky se vás ubet, Jiříku, co?
1: Ano, jenže tomu stejně nikdo nevěří, protože kdo z nás dostává denně tisíce dopisů, ve kterých pisatelky vzdychají a zapřísahají se, jak ho rádi vidí a
0: kdo?
1: Slyší, aba i

0: číslo 155.
1: Ano. Proč? Moment, to není moje číslo.
0: To je první pomoc. Víte, jistota je jistota.
1: A jistota je jistota. Jistota, jistota, jaká jistota?
0: No přece pisatelka, která by se omylem chtěla obrátit na vás, se zřejmě nachází ve stavu, který si vyžaduje okamžitý lékařský zákrok.
1: Oh, to je přehnaný, to mi děláte zbytečně velikou reklamu.
0: Ne, ne, ne, ne, já mám na mysli jenom blaho pisatelek, protože dámy stačí jednou šlápnout vedle a stojíte v tom, v tom,
1: no. Zkrátka jste v tom, ano.
0: Správně, jste v tom a tím ušetříte, ano.
1: O, to je podivný případ šetření. No dobře, ušetříte. Počkejte, jak jste to vlastně myslel?
0: No, jak jsem to myslel, takový lázně přece něco stojí, že? Člověk se chce vytrhnout z nudy všedního dne?
1: No, já jezdím do lázně, abych se léčil. No a vůbec, jak to všechno se mnou souvisí?
0: No co pak, vy jste už zapomněl na své první angažmá?
1: O, ta nádhera, to nejde zapomenout. Vy myslíte, jak jsem tehdy stělesnil ten strom, že? No, já vím, perfektní, vidíte?
0: Ne, ten strouchnivělej dub, jak jste ho hrál tak věrně, že ředitel nervově nevydržel a zařval, pro boha, odklíte už někdo to dřevo. No?
1: Ne, tak tohle,
0: tak tohle já nemyslím právě, to nemyslím. Myslím, jak ve Frantových lázních potřebovali adaptovat Františka a vás požádali, abyste jim tam za něj rok zaskakoval, to myslím.
1: No, víceméně neúspěšně, že? Mně se zdále, že prozrazujete víc, než je záhodno.
0: To ne... Ne, ne, ne, ne, to neprozrazuju, protože to je každému jasné.
1: Co je každému jasné? Co je každému jasné?
0: No to, jak jste věrně to hrál. Od té doby jste takovej, jak bych to řekl, takovej opotřebovaný. Takový, jak bych řekl, torzo jste.
1: Ale teď už od mládí mi říkali, jsem samá ruka, samá noha. Vážení přátelé, tak slyšeli jste tohlensto? Tak tohle z člověka udělá bledá závist. Tohle mi řekne taková ruina, na který už dávno měli pracovat památkáři.
0: No to jste nemusel, to jste nemusel. Posluchači si dovedou udělat úsudek sami.
1: No, to doufám.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Jací byli nápadníci, když si začínala hrát, když třeba už... přistala se veřejně známou, někde se objevila na jevišti. Jak si první návštěvníci a nápadníci za tebou přišli?
4: Jak myslíš nápadníci? Jako, no, že mě balili, nebo...
3: Třeba, nebo chtěli poděkovat, nebo prostě pro ně se byla vzor herečka, kterou chtěli třeba odměnit květinou, nebo něčím, nebo si popovídat, nebo pozvat tě na kafe, já nevím.
4: Patriku, to už je.
3: Dávno.
4: Ani nechci říct tu číslovku.
3: Ale máš to v paměti.
4: Mám to v paměti, ale to bylo ještě to tak nějak víc ty nápadníky člověk bral automaticky. Teď, když narazím na nějakého nápadníka, tak myslím, že jediné téma je, že si vyprávíme, který kloub máme vyměněný a jakou máme cholesterol. Takže na tohle šťastně vzpomínám. Je zvláštní, že tyhle věci si člověk docela hezky pamatuje, ale jako, že bych si konkrétně pamatovala nějakého nápadníka. A nebo jo, že jsem si ho třeba vzala.
3: Jasně, jednoho nápadníka pytá. No a jaký byl na začátku? Čím se ti dvořil?
4: Můj první nápadník, kterého jsem si vzala, můj byl kolega z ročníku, báječný kluk a režisér Ivan Raimond, už bohužel zemřel a hráli jsme spolu divadlo a když s někým hezky se ti pracuje a rozumíte si, tak to tak nějak šlo najednou samo. Já jsem zdědila takovej malinký strašný byteček po babice a Ivan mi pomáhal ten byt jakoby zařídit a vymalovat a tak hezky pomáhal a už tam bydlel. Takže nenápadně to začalo.
3: Jo. A dají se na rozdíly třeba s současným už Petr tak jako ten s dvořením na to jinak, nebo se taky rovnou nastěhoval?
4: Taky se nastěhoval. velmi rychle, ano. Krátce se dvořil, nastěhoval se a první předměty, který si po nastěhování přinese sebou, tak například byla veliká kánoj. Já jsem do té doby nikdy nic takového neviděla, ale on měl kánoj a dal si ji na půdu a pak si přinese ještě takového žabáka, který měl červa na gumičce a když se ten červ vytáhl, tak se ten žabák dělal a pak udělal chramst a to si přines jako předmět

0: Bral si to do vany a to jsem to mě mělo varovat. Ale už jo, mám doma 44 let, jsme
1: koho
0: teď v září.
1: Červa, nebo...
0: Ne, manžela Petra, mám 44 let, takže i přes ten počáteční neklid, který mě trochu vyvedl z míry, žabák a kánoe, tak nejhorší bylo, když chtěla bych s ním na tu káno jela. Tam docházelo, no jo, jela jsem, protože jsem nevěděla, co se bude dít, ale po první vodě společný, když jsem mojí vinou nehlásila kámen a takový, tak pak už nikdy ode mě nic podobného nechtěl.
1: Iva Hitnerová, náš dnešní host, první veselé vyprávění a dál už to bude na vás. Vy si vybíráte teď, jestli budeme pokračovat a to s Jiřím Cízlerem a Josefem Dvořákem, anebo si dáme povídání od Ivana Mládka. To vybírání probíhá na telefonu 731 800 900 nebo píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, taková jsou pravidla.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Iva Hitnerová je se mnou ve studiu, Patrik Rozehnal vás taky zdraví a vy jste na telefonu s námi a spojete se proto, abyste dali vidět, jestli chcete slyšet Jiřího Cízlera s Josefem Dvořákem nebo Ivana Mládka. Tak kdo tam je na telefonu? Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Co to bude?
4: Ivana Mládka.
2: Ivana Mládka, varianta B, zapisuju a děkuju, jdeme dál. Kdo tam je teď?
5: Dobrý den, zdravím paní Hymněrovou a i vás, Patriku, Karel Zbojkovič.
2: Ano.
5: A já bych ptal pana Ivana Mládka.
2: Píšu mu bod.
5: Děkuji.
2: Taky děkujeme, hlasovat můžete na telefonu 731 800 900, kdo třeba v téhle chvíli.
6: Dobrý den, u telefonu Milan Soběsuk a já bych taky hlasoval pro pana Mládka.
2: Dobrá, děkuju.
6: Přeji hezký den, naschledanou.
2: Děkujeme moc i vám, ať se den vydaří. Kdo tam je další?
7: Dobrý den, já vás moc, strašně moc vás zdravím, tady Honza z Choliny a já bych prosím vás potřeboval Bčko.
2: Bčko byste potřeboval, tak jo, tak Bčko. Tak Bčko nakonec vyhrálo, tak uděláme změnu, budeme si povídat o oblékání, bude nám o tom vyprávět Ivan Mládek.
8: Klapky na uši si dnes také nevezmu, beru si je pouze do mrazu nebo v noci do postele, když dělá soused rámus. Máme spolu už léta neschody kvůli rušení nočního klidu. Začalo to televizemi. Jeho televize hrála vždy hlasitěji než má, přesto na mne stále bušil. Líbit jsem si to pochopitelně nenechal. Konflikt se stále stupňoval. Začali jsme si dělat schválnosti. Každou noc jsem nastřeloval skoby do zdí. On v noci drátkoval parkety. Jeho i mé způsoby buzení měly však jednu nevýhodu. Buditel byl vždy současně i buzeným. Zatloukáte-li v noci kramly do zdi, budíte tím nejen sousedy, ale sebe vlastně také, že? Můj soused, a to musím sebekriticky přiznat, byl vynalezavější než já a přišel na způsob rušení nočního klidu, při kterém mohl sám klidně spát. Dával si na noc na mandle snímače a zesiloval své chrápání přes zesilovač a velkou reproduktorovou bednu, kterou přistavil ke zdi přesně do místa, kde mám na druhé straně postel. Příšerný rachot budil celé naše panelákové sídliště, které mám tak rád. On sám se přitom nikdy neprobudil. Je to logické. Když se chrápající začíná vlastním hlukem probouzet, přestává chrápat a zase pomalu usíná, čímž opět začíná chrápat, že? A tak to šlo každou noc až do svítání. Další naši sousedi to dali klidovému soudu. On dostal tenkrát podmíněný trest za rušení veřejného pořádku a já pokutu za vyhrožování z násilí. Někdo totiž na mě řekl, že jsem v nákupním středisku prohlásil, že si na souseda počkám ve sklepě, že se na něj ve tmě vrhnu a vytrhnu mu mandle. Oblékám si košily, rolák, podvlékačky, manchesterové dlouhé kalhoty. Mám strýce v Americe a ten mi vždycky, když přijede, přiveze texasky. Ještě se nestalo, aby mi nebyly malé. Pokaždé se mu snažím vysvětlit, že chci nějakou větší velikost, ale on mě zřejmě nerozumí. Česky už neumí, domluvíme se jen morzeovkou. A já morzeovku moc neovládám. Strýc mi vytýká, že mám hrozně špatnou výslovnost, že je mi špatně rozumět. že prý dělám moc krátké čárky a moc dlouhé tečky. Venku je teplo, půjdu jen v manžestrákách a v roláku. V kožichu by mi dnes bylo moc horko a stejně v něm nemůžu do narvané tramvaje, vykrvácel bych. Je to totiž kožich z polárních ježků s chlupem dovnitř. Nezbývá, než abych se obul. Mám úplně nové pohorky, takzvané traktorky. Mají na podrážce pěkný hluboký vzorek a jsou to radiálky. Zavazuji si tkaničky, nejvyšší čas jít do práce, nesmím přijít pozdě, jinak zas dostanu od šéfa přes prsty kalkulačkou.

0: Tak to máme další ukázku za sebou, tu, kterou si vybrali naši posluchači. Vybírat se budou vlastně vyprávění, sketch, historky i od našich interpretů letos na Humoriádě na cestách. Musíme to říct, že už teď jsou v prodeji a k možnosti rezervace vstupenky na dvě první akce, které se budou konat 4. listopadu, tedy v divadle Radost, a 12. listopadu budeme v Kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. Uvidíte, uslyšíte, potkat se budete moci s Uršou Klukovou, Martinou Hudečkovou, se Zdeňkem Junákem, Petrem Jablonským, Bohušem Matušem, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou, ti tam dorazí, a vstupenky už teď na stránkách humoriada.cz můžete rezervovat. Ty další zastávky budou třeba v Pelhřimově a v Plzni, a tam bude Iva. Ivo, jak se těšíš?
1: No, samozřejmě, že se těším, a dívala jsem si, že jsem tam v báječné sestavě, Pepa Dvořák, Uršula Kluková,
0: Naďa
1: Konvalinka, no to, co si můžu přát víc.
0: Jo, jo, jo.
1: Protože to není jenom o tom povídání na tom jevišti, ale ještě se k tomu přidají ty krásné cesty, kdy se říká taky spousta veselých příhod, takže
0: pomínáte, proberete život ze všech stran.
1: Nejpříjemnější zájezdy, ano, co znám, ano, s rozhlasem na cesta.
0: Takže zastávka bude pak v Pelhřimově 19. listopadu a v Plzni 24. Vstupenky ještě samozřejmě chystáme, takže až budou k dispozici, dostanete informace určitě v našem pořadu i s anoncí. Ale jak říkám, v téhle chvíli můžete, ať vám to nechybí, protože už se nám plní místa třeba v Brně docela velmi rychle. Takže chcete-li do Brna za Martinou Hudečkovou, Uršou Klukovou, Zdeňkem Junákem a Petrem Jablonským, tak rychle na stránky humoriada.cz. Začátek každých těch představení je vždy v 18 hodin. Navíc každý při vstupu do divadla dostane jako dárek od nás knížku z edice Humoriáda. A toho 12. listopadu, ať jsem tedy konkrétní, tak v 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Lístky si můžete rezervovat tím pádem na Naďu Konvalinkovou, Uršulu Klukovou, Aleše Cibulku a Vladimíra Hrona. Zaspívá třeba Ilona Čáková a Jana Chládková. Takže i tam lze už teď koupit vstupenky. No a my budeme samozřejmě pokračovat dál. Je třeba nabídnout vám, posluchačům, opět další boj, protože jste předtím vybrali Ivana Mládka, tak vyberete ho podruhé. A nebo Ivo, navrhuju Pavla Zedníčka ve společnosti Karla Šípa, Jiřiny Bohdalové, Pepi Náhlovského. Můžeme dát jako Bčko?
1: Já myslím, že neuděláme chybu ani jeden z těch dvou srandistů. Dobře. Nemůže být špatně.
0: Tak vybírejte na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B. Bude to Ivan Mládek a nebo Richard III. S Pavlem Zedníčkem, Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a dalšími.
2: Za

0: no hlavně to šumivé má ráda. Ano. Iva Hitnerová, je to tak, že jo?
1: Ano, ano.
0: Ale... Zpívala jsi u něj někdy naposledy?
1: Určitě jsem zpívala moc krát, ale v poslední době už tolik nespívám a už i to proseku nějak prostě, ale to se prý s věkem stává, že už z toho nemám takovou radost jako dřív, ale já doufám, že se to ještě zlomí a že si to proseko ještě dám, jak jsem ho vždycky milovala, ale to tělo si řekne, prostě jo. Nemám na něj chuť, je to divný, ale je
0: pak
1: to tak.
0: Pak si to vynahradí, určitě na chvíle přijde. Určitě.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
0: Nebojte se, nezapomněli jsme na souboj, který v Humoriádě byl vyhlášen před chvílí. Evan Mládek nebo Pavel Zedníček a spol. Komu dáte přednost? Ptáme se vás po telefonu 731 800 900. Haló.
3: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek.
0: Ano.
3: Já vás zdravím i tu děvčicu, co tam máte.
1: Děkuju.
3: Zdravím i ostatní humoriádníky.
0: Děkujeme.
3: A to proseko bylo zajímavé, jaké si, co jste se tam bavili.
1: No, víte, no, taky na to koukám jak blázen, jak se to člověku stane, že mu přestane chutnat víno a proseko.
3: No,
1: tak.
3: No. A už jsou doma, Patriku, takže už volám z domu.
0: Výborně, tak hodně zdraví a štěstí dál.
3: Krásně jsem si užil Luhačovic a teďko bych hlasoval pro Bčko, to...
0: Pavel Zedníček, Karel Šíp. Dobře,
3: bude.
0: Richard třetí, píšu jim bod a děkuji moc, mějte se pěkně, ať se daří.
1: Naschledanou.
0: Kdo další, dobrý den.
4: Jo, dobrý den, tady je Dalibor z Brna a okolí.
0: A okolí.
4: A my bychom chtěli Bčko.
0: Dobře.
4: Ale chtěl jsem si jenom tak zeptat té vaší kolegyni,
1: ano,
4: jestli jako, jak vycházela čas Benčíkem. Jestli s ním jako hodně hrála, nebo byli kamarádi, nebo tak. Jako,
1: promiňte, prosím, zajímalo. Ale pan Menčík byl výrazně starší než já. A,
4: no právě, proto se ptám.
1: Aha,
4: jako, víte, jako.
1: A setkala jsem se s ním jednou, ale musím říct, že jsem s ním strávila večer v báječné společnosti s panem Menčíkem a ještě k tomu s Milošem Kopeckým, s kterým jsme byli my tři ve vánočním díle Divadelka pod věží Marie Rotrové a ty dva pán nové jsme seděli večer na vínu a tak jsem se smála, jak snad nikdy v životě. A teď jsem si chtěla zapamatovat ty historky, co ten pan Menšík vyprávěl. A přijela jsem druhý den domů a chtěla jsem manželovi ty historky vyprávět a to nejde. To nejde, protože ta příhoda bez té interpretace toho Vladimíra je najednou nudná, divná, vůbec to. A já
0: nefunguje
1: jsem říkala,
0: to
1: ti byla taková sranda, jak by on to poslouchal. A můj muž na mě tak jako překvapeně koukal a smál se zdvořile, ale není to ono, musel to říkat ten pan Menčík, který byl mimořádný talent.
0: Tak děkujeme za tohle vzpomínku vyvolanou tady dotazem našeho posluchače. Kdo další volá, vybírá. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Standa Zemník, vás oba zdraví.
0: Taky.
5: A já bych chtěl Ačko, protože Bčko vyhraje příště.
0: Takhle jste rozhod. Tak ještě jeden hlas pro někoho. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Honza z Dukavy. Zdravím vás, Patriku, i paní Hitnerovou.
0: A
6: hlasuji pro Ačko.
0: Dobře.
6: Díky, hezký den.
0: Mám taky. Tak Ačko vyhrálo. Ivan Mládek, ještě jednou dnes, teď bude v taxíku.
7: Nějaký velký vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. na tom byl Ota, který koupil nové auto, zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si Ota na jaře pro auto přišel, jel ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MBčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přidělal k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Iva Mládek po druhé na vaše přání. Iva Hitnerová celou hodinu tady s námi a možná je teď čas se zeptat, čím žije, co dělá, co chystá, co připravuje, co jí baví.
1: Už se mi naplno rozjela sezóna, třeba příští týden hraju v divadle Na Jezerce v krásném představení Afterlife. V Semaforu 21. října hraju představení, který je moje srdeční záležitost, který hraju už dlouhá léta. Domácí štěstí zavináč hned. Dlouho jsme to nehráli, tak si to musíme zopakovat, na tom je vtipný, jak stárneme, tak je to čím dál náročnější.
0: No tam máte občas takové ty
1: tam
0: kráce
1: jsou
0: pohybové.
1: Věci, které už prostě třeba se zvedám no. Tam z takového toho nafukovacího balónu a dřív jsem hrála, že se nemůžu zvednout, jako jo, lidi se hrozně smáli, ale teď ti lidé vidí, že to nehrajou, že se nemůžu zvednout a nikdo se nesměje, vždycky soucitně čekají, jak to dopadne a do toho můj kolega David Suchařípa, který od začátku uprostřed téhle akce řekne, ty vole, ta to nedá, jo, a to lidi úplně zařvali v tom divadle a teď to ten David řekne a z toho hlediště taková vlna odporu, no co to je za člověka, že tý starý paní nepomůže se zvednout a ten chudák David vždycky přijde do šatny, říká, já už to nebudu říkat, já to nebudu říkat, tu větu, oni mě nenávidí, takže to stárne to představení s námi, ale milujeme ho, ale co nejdůležitějšího chystám prosinci, od 3. prosince budu mít na Novoměstské radnici výstavu, která bude trvat do 3. ledna, ale bude i mezi Vánocemi, výstavu mých obrázků. Já jsem to vždycky dělala u nějakých kulatějších narozenin.
0: No to jsem se chtěla zeptat.
1: Teď nebudu mít kulaté, bude mi teprve 80, mi bude až za 2 roky, ale říkala jsem si, nemá cenu, není čas na hrdinství, prostě Bůh ví, co bude za 2 roky.
0: Ty si to chceš jít dvakrát, teď a pak ještě jednou k 80, ne?
1: To uvidím, ale říkala jsem si, jak tak pozoruju svoje chátrání, jestli ale. Pak já tam za ty 2 roky bych dolezla, nebo si to aspoň užila, teď třeba jenom to proseko, že už si mě nepřestalo chutnat, tak jsem říkala, radši tu výstavu udělám po chvíli dřív, abych si to ještě užila, dokud jsem ještě jakž tak v cajku.
0: Takže se těšíme. Novoměstská radnice
1: od 3. prosince.
0: Od 3. prosince. Výborně, ano. Pozvánka už teď a můžete si dělat plány na prosinec, ono je to tady za chvíli v podstatě. Jo, Vánoce jsou na splnutí. Tak čím budeme pokračovat za malou chvíli, to se dozvíte, ale až po písničce Věry Špinarové, kterou teď pouštíme v našem pořadu.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: No jo, máme to samé novinky v tom pochoutkovém roce. Posvícenské pečení, taky novou knížku, vánoční pečení s Josefem Maršálkem. To vánoční tedy spousta cukroví a velkých dobrot na Vánoce k dostání přes pochoutkovirok.cz. Soutěž a pozor, nezapomeňme na to velké hlasování. Hledáme recept desetiletí, tak se tam podívejte a zahlasujte. Teď si vybere něco ze seznamu na Humoriádu Iva Hitnerova. Co to
3: nedávno jsem se na udílení mistra zábavy potkala s Uršulou Klukovou a z ní jde taková energie a pohoda, že jsem si říkala, že určitě potěší i posluchače dnes.
2: První dopis Sally.
4: Teď ti tedy Sally napíšu o svém problému. V říjnu na den znárodnění mi bude 50 let. Dá se tedy říci, že jsem starší než znárodněný majetek. I když nejsem zdaleka tak schátralá, jsem dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám, protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky znárodnili. Ne, že bych neměla nabídky, ale za moc nestojí. Onehdy mě na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou prázdných lahví. Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho to vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem nabídku a šla po svých. V zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu: děláš chybu, spočítej si lahve, je v nich celé jmění. Pak se styčil a zařval: já jsem chlap do nepohody, a hodil po mně deštník. Další nabídku jsem měla na schodech v metru. Celkem pohledný muž mě pozoroval, jak využívám předkusu a snadno chroupám zeleninu. Při třetí mrkvi začal tleskat. Výborně, výborně, madam, já to dokážu ocenit, jsem dřevorubec. Vy byste mi byla v lese vydatnou pomocnicí, kam se na vás hrabe bobr. Jestli chcete, tak si vás vezmu. Pochopíš, Sally, že tohle mě urazilo. Chápala bych, kdyby muž ve mně viděl kočičku nebo myšičku či méďu, ale bobra? Beze slova jsem odešla. Poslední mrkev jsem snědla už na refíži. Největší moje rozčarování přišlo však na maškarním plese OPBH, kde jsem byla za oprýskanou vanu. Nejprve se kolem mě vlnili instalatéři a sahali mi na kohoutky pod průhlednou záminkou, zda jsou v pořádku kumičky. A pak mě požádal o tanec muž převlečený za hoblík. Velmi zajímavě vyprávěl o své profesi a místo květů na mě při tanci házel hobliny. Mé srdce vzplálo a tak jsem bohužel udělala chybu, že jsem přijala nabídku, že mi opraví nábytek. No Takové neméhlo jsem při práci nikdy předtím neviděla. Zničil dřeva na dva rodinné domky. Nic neuřízl rovně. Ten člověk dělal i křivé piliny. Vyhodila jsem Tondu z bytu. Požádal mě o polibek na rozloučenou. Já v radosti, že odchází, zapomněla na svůj avantgardní chrup a prokousla se mu tepnu. Nyní už jsem z nápravného zařízení zpátky, ale na svobodě je mi mnohdy hůř než ve vězení. Ve vězení jsem měla alespoň možnost chodit s děvčaty na vycházku, když pravda, chodilo se do kruhu. Ale teď, když přijdu domů, čekají mě čtyři holé stěny. Tíží mě samota, Sally. Najde se nějaké řešení pro ženu z 3+1 bez nábytku, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě, funkce revizorky. Na odpověď čeká Uršula.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Na vaši odpověď ano, taky čeká Uršula. Jestli za ní přijedete třeba do divadla Radost Brně 4. listopadu, připomínám, první letošní zastávka Humoriády na cestách, lístky na ní i na Martinu Hudečku, Zdeňka Junáka, Petra Jablonského, Bohuše Matuše a Janu Chládkovou už teď na stránkách humoriada.cz. Další zastávka, která je už v předprodeji, tak Havířov, další týden 12. listopadu od 18 hodin v Kulturním domě Petra Bezruče. Tam se potkáte s Nadějou Konvalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Ronem. Zpívat bude Ina Lečák a Jana Chládková. A samozřejmě i tam si budete vybírat, tak jako se vybírá takhle v Humoriádě klasicky a v téhleté chvíli. Tak dopisy. Kdy jsi naposledy psala dopis rukou, Ivo?
3: Já pořád píšu dopisy rukou. Já vůbec neumím současně psát na počítači, protože hledám každý písmeno, protože jsem nikdy to vlastně nepotřebovala. Je to pro mě daleko rychlejší rukou. Mám úhledný, čitelný rukopis.
2: Tak jako známe z tvého podpisu.
3: Ano, tak jako takhle prostě píšu. A líp se mi s tou rukou ta hlava spolupracuje, takže se pořád držím dopisu a teď už jsem tedy díl nepsala, ale když jde do tuhýho, tak strašně ráda i na Vánoce a tak píšu opravdické dopisy a hrozně se bojím toho, protože třeba já hrozně ráda čtu starou korespondenci. Já třeba jsem si zamilovala ty moje dvě nejoblíbenější, Boženu Němcovou, Emu Destinovou, tím, že jsem četla jejich korespondenci, že jsem věděla, na co myslí, jak to a že po nás vůbec nic nezbyde, ty SMSky nebo tak nikdo nebude číst.
2: Po tobě jo.
3: Bo mě obrázky, ale přeci
2: jenom... No, ale dopisy píšeš taky.
3: Dopisy píšu taky, ale jestli pak si to ty lidi
2: někdo schovává. Určitě, o tebe jo. Vážení, tak rychle teď k hlasovacím zařízením telefonům. Vybíráte si mezi Uršulou Klukovou s Lubomírem Lipským a proti Zdeněk Žák s povídán Karlem Šípem. Vybírejte 731 800 900. Poslední ukázku.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posloucháte Humoriádu, vybíráte si ve hře Uršula Kluková nebo Zdeněk Žák, když to zjednoduším. Kdo je na telefonu, ptáme se s Ivou Hitnerovou.
2: Dobrý den, tady Honza z Plzně.
1: Ano.
2: Zdravím vás oba do studia, zdravím posluchače a především zdravím vašeho věrného posluchače Honzu z Vlkavin, který nevím, jak to dělá, ale dovolá se úplně každý den do vaší humoria.
1: Zkuste ho překonat.
2: Chtěl bych Ačko.
1: Bčko?
2: Ačko.
1: Ačko, Ačko. Dobře, tak děkuju za ten hlas, mějte se pěkně, ať se daří a myslím si, že máme rozhodnuto. Ačko nazbíralo dost bodů, Uršula Kluková, Lubomír Lipský a Pamlsky našich lesů to vyhráli.
3: Tak uklidněte se přece, ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
4: Ano.
3: Které pařízky sbíráme na řízky?
4: Jedlé.
3: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
4: Ano, prosím, jedlé.
3: Co na to porota?
5: My, porota, si myslíme, že se s panem Hulínem budeme muset rozloučit.
3: Moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
4: No to jsou rány bičem tohle.
3: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
4: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
3: Milý Pepíku, píší děti.
4: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
3: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní 9leté školy Velhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
4: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pestík, 5 tyčí. Šiška borová, 13 lupínek, pestík.
3: No tak naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, co to vidím, tamhle u vchodu vidím ruku. Ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde, ano, vážení přátelé, a je to opět Josef Hulín.
0: Humoriáda.
1: Ta naživo vysílaná pro dnešek končí s Ivou Hitnerovou. Děkuju za návštěvu, Ivo.
6: Já taky děkuju za pozvání a přeji krásné podzimní dny.
1: I vám, zítra se těšte na Jiřího Ptáčníka a my se zase těšíme, že si zase objednáte po roce vstupenky na Humoriádu na cestách na stránkách humoriada.cz. Tam se ovšem dozvíte o všech zastávkách, které pro vás chystáme. Mějte se pěkně a zůstaňte s Českým rozhlasem.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Nový most v Hodkovicích nad Mohelkou bude od zítřka v provozu. Místo oční léčebny v Liberci Machníně vznikne Alzheimer centrum. V Jablonci nad Nisou budou ode dneška připomínat židovské osudy kameny zmizelých. Dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm a teplotami do 15 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Více než půlroční omezení dopravy kolem Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku zítra skončí. Ředitelství silnic a dálnic provozní nový most nad silnicí 1/35, který spojuje Hodkovice s rychlostní silnicí a také silnicí na Radimovice, Jílové a Frýdštejn. Původní most z roku 1973 už nešlo opravit. Do konstrukce zatékala voda a beton na řadě míst praskal. Poškozené byly také okraje nosníků, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
2: Vzhledem ke stáří mostu a rozsahu poškození jsme se rozhodli pro demolici původní konstrukce a výstavbu nového mostu. Stavební práce začaly letos v dubnu a vyšly na 72 milionů korun.
0: V areálu bývalé oční léčebny v Liberci Machníně vznikne domov pro seniory a také zařízení se zvláštní péčí o lidi s demencí a Alzheimerovou chorobou. Schátralou léčebnu i přilehlý lesopark prodalo město před 2 lety za 21 milionů korun soukromé společnosti. Historická vila z roku 1882 už je zbouraná, zachránit ji pro účely nového zařízení nešlo, říká ředitel společnosti Dolce Vita Development Michal Kunrt.
3: Ta byla v takovém stavu, že už její rekonstrukce byla v podstatě nemožná. Místo ní bude nově Alzheimer centrum, což je v podstatě domov se zvláštním režimem s kapacitou 150 lůžek. V druhé etapě by měl vyrůst domov důchodců s kapacitou 125 lůžek a z domova správce by měla vzniknout chráněná kavárna.
0: V Jablonci nad Nisou dnes odhalí první kameny zmizelých. Oběti holokaustu budou připomínat v Podhorské ulici před domy číslo 5 a 12. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové tam dnes 15 hodin začne speciální program. Pokračovat bude ve vstupní hale Eurocentra. V rámci programu zazní příběhy připomínaných rodin. Součástí bude i takzvaný kadeš, tedy modlitba za mrtvé. Maximální povolené ceny pohonných hmot dnes stoupnou. Na svém webu to oznámilo ministerstvo financí. Litr nafty můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 48 koruna 61 haléřů, to je oproti včerejšku o 25 haléřů víc. O 36 haléřů zdražil benzín. Litr stojí maximálně 47 koruna 21 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října, opatření má zatím platit do konce měsíce.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm, který během dopoledne bude od západu ustávat. Odpoledne bude většinou oblačno, k večeru až polojasno a nejvyšší denní teploty 12 až 15, na horách 7 až 10 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou v části Línovice v Belgické ulici probíhají stavební práce, jsou tam zúžené jízdní pruhy, mohou se tam tvořit kolony. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Čtyři minuty po 5. hodině nacházíme se přesně v polovině pracovního týdne. Je tu středa a to s datem 14. října. Samozřejmostí je v brzkých ranních hodinách pozdrav z Českého rozhlasu Liberec. Zdravíme vás a vítáme vás tedy do nového dne a u poslechu dobrého rána. Čemu se budeme věnovat za okamžik, to je restituční kauza Walderode. A nárok dědičky právě v této kauze je důvodný, což potvrdil v úterý Krajský soud v Hradci Králové. Ostatně o majetek za miliardy korun, včetně zámku Hrubý Rohozec, usiluje šlechtický rod už od roku 1992. My se samozřejmě na ten rozsudek podíváme i na to, co bude následovat. A podrobnosti nabídneme za okamžik. Od mikrofonu vás zdraví v tomto čase, tak jak je dobrým zvykem, Martin Kolín.

0: Se skupinou Olympic jsme měli možnost nabídnout písničku, která nám nezestárla. To bylo Okno mé lásky, 12 minut po 5. hodině, a to v úvodu středečního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Už jsme to zmínili. Krajský soud v Hradci Králové zrušil verdikt v restituční kauze rodu Walderode a případ vrátil okresnímu soudu v Semilech. Krajský soud potvrdil, že nárok dědičky Johany Kamerlanderové na miliardový majetek je důvodný. Semilský soud ale musí nejdříve přesně identifikovat víc než tisícovku dotčených pozemků. Na podrobnosti se Filip Majsl zeptal reportérky Adély Kavříkové, která vyhlášení rozsudku včera sledovala.
1: Já hned na úvod upřesním, že v kauze Walderode jde o rozsáhlý rodový majetek v hodnotě miliard korun. Na Liberecku, Jablonecku a Semilsku mluvíme například o zámku Hrubý Rohozec. Karel de Foul Walderode o něj přišel po druhé světové válce na základě Benešových dekretů. V roce 1947 mu sice úhrady občanství vrátili, po únoru 1948 ale emigroval a o majetek i občanství znovu přišel. Československé občanství mu ministerstvo vnitra navrátilo v roce 1992 a od té doby rodina o zabavený majetek usiluje. Karel Walderode se toho nedožil, zemřel v roce 2000. No a to dnešní rozhodnutí krajského soudu, to je zásadní v tom, že soud výslovně potvrdil platnost právního základu, tedy že ten nárok na restituci je důvodný a navazuje na předchozí závazný nález ústavního soudu. Zároveň ale dospěl k závěru, že o věci nelze rozhodovat po částech, jak to původně udělal okresní soud v Semilech.
2: A proč vlastně Královéhradecký krajský soud ten původní rozsudek zrušil? A co teď musí udělat okresní soud v Semilech?
1: Semilský soud se loni pokusil řízení urychlit částečným rozsudkem, přikázal vydat pouze jeden konkrétní pozemek v Turnově Daliměřicích a u dalších 60 nárok zamítl. Krajský soud ale teď rozhodl, že je potřeba nejdříve posoudit celý majetek jako celek. Semilskému soudu proto uložil, aby nejdříve nechal detailně zmapovat a identifikovat všech těch zhruba 1000 dotčených parcel. Katastrální úřad tak bude muset u každého pozemku srovnat jeho stav z roku 1945 a 1991 se současností. A teprve potom bude moct soud určení provést a rozhodnout, které ty pozemky vydá a za které určí finanční náhradu. Proti vydání přitom dlouhodobě stojí řada subjektů od města Turnov přes Národní památkový ústav a Lesy České republiky až po úřad pro zastupování státku ve věcech majetkových, které navrhovaly tu žalobu zamítnout.
2: No a znamená to tedy, že se celá kauza zase na delší dobu odkládá?
1: No, to je velmi pravděpodobné. Případ už víc než 30 let opakovaně putuje soudy od okresního až po ten ústavní. Roman Hejduk, advokát Johany Kamerlanderové, vdovy po Karlovi de Foul Walderode, dnes po vyhlášení rozsudku odhadoval, že takhle rozsáhlá práce zabere katastrálnímu úřadu minimálně rok. Teprve až bude mít soud v Semilech na stole kompletní identifikaci všech parcel, bude moct vydat nový rozsudek. Dnešní verdikt tak znamená, že přestože je právní nárok dědicky potvrzený, na konečné rozhodnutí o konkrétním majetku si účastníci řízení ještě počkají.
3: Český rozhlas Liberec, rádio.

0: počasí.
1: Možná vás některé překvapil ranní déšť a můžeme doplnit, že ráno ještě očekáváme převážně zataženo právě s občasným deštěm, který ale bude během dopoledne od západu ustávat. Odpoledne už bude většinou oblačno a k večeru až polojasno. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 12 až 15 stupni, na horách naměříme mezi 7 až 10 stupni Celsia a biozátěž pro dnešek na dvojce, tedy na středním stupni zátěže.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: I v polovině pracovního týdne, tedy ve středu s datem 14. října, nabídneme po dnešní 13. hodině ve vysílání pořad Alex a host. A otázka, která se nabízí a na kterou odpovíme, koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát.
1: Z kokpitu Gripenu až na oběžnou dráhu. Aleš Svoboda je český vojenský pilot a astronaut, který se připravuje na svůj životní let do vesmíru. Nejen o přípravách a výcviku na let na Mezinárodní vesmírnou stanici přijde povyprávět do Alex a host. Co je dnes větší adrenalin? Vzlétnout ve stíhačce nebo pomyšlení na start rakety? Jak vypadá běžný den člověka, který se připravuje na let do vesmíru? Co na to říká rodina? Je pyšná? Má strach? Aleše Svobodu přivítá po 13. hodině.

0: Společně s Ivetou Blahovou v dalších zprávách připomeneme i dnešní takzvaný papučový den.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Cyklisté v České Lípě mohou od tohoto týdne znovu využívat single track na Špičáku, oznámilo to vedení města. 3-kilometrovou trať opravili Českolipské městské lesy na začátku října za zhruba 400 tisíc korun. Liberecký dopravní podnik vypsal zakázku na 32 nových elektrobusů. Vyplývá to z věstníku veřejných zakázek. Cena zakázky je 416 milionů korun. Nabídky můžou zájemci posílat do 13. listopadu. V Jablonci nad Nisou vznikly dvě nové korálkové trasy, doplňují je i nové směrovníky. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Lidé můžou díky korálkům zasazeným do dlažby dojít na významná místa v centru města. Nové trasy doplňují tu stávající, která vede od domů z Chejbalových k radnici. Dnes je papučový den. Jako každý rok na začátku října upozorňuje na možnost péče o umírající v domácím prostředí. Na podporu domácích i mobilních hospiců můžou lidé vyrazit ven nebo do práce v papučích. Akce je možné podpořit také finančně nebo na benefičních akcích po celém Česku. Mistrovství světa fotbalistek bude příští rok bez českých reprezentantek. Ve Skotsku prohráli 2-3 a po dvou porážkách z baráže o šampionát vypadli. Národní tým sice po gólech Veselé a Cahinové vedl, pak ale třikrát inkasoval. Dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm, který během dopoledne bude od západu ustávat. Odpoledne bude většinou oblačno, k večeru až polojasno a teploty 12 až 15, na horách 7 až 10 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená Jiráskova ulice. Uzavírka platí až do 20. října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 5:32 k tomu a za námi další zprávy Ivety Bláhové během středečního dobrého rána. S datem 14. října pokračujeme nejen s dalšími písničkami, ale už za okamžik také s pohledem do Jablonce nad Nisou. Právě tam u nebezpečného železničního přejezdu totiž přibylo nové dopravní značení. Otázka, která se nabízí, zdali přispěje k snížení počtu nehod. To ostatně budeme vědět také za okamžik, kdy se právě tématu budeme věnovat v další reportáži. Zmiňovali jsme také písničky a hned po zprávách to bude Darina Rolincová a s ní píseň Čo o mne věš. Dobré ráno.

0: Čas nám opět trochu poskočil, teď už tady 8 minut po půl šesté. I v tomto čase vás zdraví u poslechu a také do nového dne Český rozhlas Liberec. My jsme slibovali cestu do Jablonce nad Nisou v našem vysílání, a to konkrétně na železniční přejezd v Revoluční ulici. Ten je totiž za poslední skoro 2 roky nejnebezpečnější v Libereckém kraji. Od loňského ledna se tam auto s vlakem srazilo 3x, což je téměř polovina všech nehod na přejezdech v kraji. Magistrát proto u přejezdu minulý týden osadil nové dopravní značení. Jestli je s ním přejezd bezpečnější, zjišťoval náš reportér Patrik Fischer spolu s dopravním expertem Romanem Buckým.
1: Tak teď se podíváme, jak to tady vlastně je, protože ten přejezd je v těsné blízkosti křižovatky.
2: Sedíme tady v autě s dopravním expertem platformy Vize 0 Romanem Buckým.
1: Tak tady máme stop. Dobře, takže bychom měli zastavit na místě, odkud do toho přejezdu vidíme. Musíme najít prostě tak, aby jsme do toho koliště viděli. Byť tady teda bliká to bílé světlo, ale to si řekneme za chvilku. Tak a teď je otázka, jestli tam vidíte.
2: Z obou strany, já když si najedu, tak abych nestál vlastně v koliště.
1: Tak tam prostě
2: tak tam nevidím. Není jako vidět.
1: Ano, když se postavím, abyste tam viděl, tak už se budete dívat jenom smrti do očí, jo, kdyby přijel vlak, protože tady v tom okamžiku už nemáte šanci, protože už budete stát v kolejišti. To bílé blikající světlo u vás upozorňuje, že můžeme jít maximálně 50 přes ten přejezd, ale i v tomhle případě řidič povinen se přesvědčit, že se na přejezd může.
2: My jsme teď přijížděli ve směru od kruhového objezdu u zeleného stromu.
3: Otočili jsme se a přijíždíme z druhého směru, tedy zhora. Čeho si tady všímáte?
1: Ten kříž je poměrně špatně vidět. Poslední chvíle se schovává za značkou hlavní silnice. Teď se nám zase schová za značkou výstražnou, takže tady je přejezd. Ale budiš. Tady v tom stopku nějak nevidím. Když se na to podíváme, stejně by toto vozidlo teda chtělo zastavit, nebo tam moc vidět není. Zase vpravo keře, vlevo tady máme nějaký zabezpečovací zařízení plus zase keře a je tam trať do úvozu zapuštěná. Takže i ze zhora by ta stopka byla vhodná. Navíc, myslím si, že by to nebylo vůbec špatný, protože v zápětí je zákaz jezdu do jednosměrky.
2: Přesně tak.
1: Takže ten šofér by se tady konečně zastavil a zvážil by si, kudy pojede dál, protože ta varianta, že pojedu tady doleva, mi připadá příšerná.
3: My jsme se přesto doleva dali a dojeli jsme na dvůr nějakého domu, kde je parkoviště. Naštěstí je dopoledne celkem prázdné a Fabia kombi je docela krátké auto, takže se tady celkem dá otočit, ale mít větší auto, být neskušený řidič nebo být to parkoviště plnější, tak jsem v pasti a už se odsud nedostanu. Jak jsme jeli zhora, tak se to chtělo tolik, že si to musíme projet ještě jednou.
1: A teď jsme vlastně v situaci, kdy skutečně ten, co jde rovně, se o té slepé ulici prostě nedozví. Takže to je katastrofální značení. Kdo není místní řidič, tak ten se dostane do pasti a bude proklínat ty lidi, kteří to tady značili. A zajímalo by mě, kdo tohle to vůbec vymyslel a kdo to vůbec schválil.
3: Město po správě železnic chtělo, aby na přejezdu osadila závory. Ty by ale podle dopravního experta Romana Buckého při současném nepřehledném dopravním značení mohli neznalého řidiče přijíždějícího zhora na přejezdu uvěznit. Řešení, které by mohlo alespoň částečně zvýšit bezpečnost přejezdu, je podle Romana Buckého instalace zrcadel.
4: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Podzim o sobě dá znát rozhodně i během středy 14. října. V Libereckém kraji totiž ještě během ranních hodin očekáváme převážně zataženo, a to s občasným deštěm, který během dopoledne bude postupně od západu ubývat. Odpoledne už bude většinou oblačno a k večeru zatím hlášeno až polojasno. Nejvyšší denní teploty dnes stále v podstatě v podobném duchu jako v těch předchozích dnech, mezi 12 až 15 stupni. Na horách naměříme mezi 7 až 10 stupni Celsia. V ranních hodinách ještě místy slabý proměnlivý vítr, jinak očekáváme vítr mírný, severozápadní, a biometeorologická předpověď pro dnešek na dvojce, tedy na středním stupni zátěže. Tak s takovým počasím můžeme dnes počítat přesně v polovině pracovního týdne v Libereckém kraji.
0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala, a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: Hudebníci vtipkují o muzice, herci o divadle, blondýny vytahují vtipy o blondýnách, i tak to chodí v našich zábavných pořadech. A když dorazí sexuolog, i v jeho případě je téma na snadě. Díky našemu archivu si teď můžete poslechnout dva vtipy v podání Radima Uzla. Ten první byl dokonce jeho nejoblíbenějším.
1: Přichází žena od sexuologa a manžel povídá, tak co ti říkal ten doktor? A říká, to já ti nemůžu říct, je to hrozný. Říká, jak hrozný, co hrozný, přece jsme manžele, ne, nechtějí to slyšet. Říká, co ti říkal sexuolog? 30 let spolu žijeme, žádná překvapení před sebou nemáme. Tak kápni božskou. Říká, no tak já ti to teda řeknu, ale nebudeš rád. To, co jsme si celý život mysleli, že je orgasmus, tak to je astma. Potkali se dvě mladé dívky a ta jedna říká té druhé, tak jsem byla dneska na těhotenském testu. A ta druhá pověděla, nekecej, a jaký byly otázky?

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Jablonec a Nisou povede dosavadní koalice, vítězné ANO zůstane v opozici. V Novém Městě pod Smrkem má vzniknout nové obchodní centrum. Na Českolipské základní škole Špičák je nová učebna fyziky a chemie. Dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm a teplotami do 15 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké ráno. V Jablonci nad Nisou bude na magistrátu další 4 roky pokračovat dosavadní koalice. Na spolupráci se znovu dohodli zástupci starostů pro Liberecký kraj, ODS společně pro Jablonec a Pirátů. Podepsali memorandum. Primátorem bude dál lídr ODS Miloš Vele. Hnutí ANO zůstane v opozici, přestože volby ve městě znovu vyhrálo. Developer chce v Novém Městě pod Smrkem ve Frýdanském Výběžku postavit nové obchodní centrum. Informoval o tom starosta Petr Černica z Hnutí ANO. Několik hal z obchody má vzniknout poblíž bývalého továrního areálu, kde teď jiný soukromý investor staví obchod s potravinami. Stavba obchodního centra by mohla začít příští rok.
2: V areálu bývalé textilky staví Penny Market společnost Trigema. Začala letos na jaře a prodejna by mohla být otevřená na začátku příštího roku. V této lokalitě chce nový developer postavit řadu obchodů s potřebami do domácnosti a třeba drogérií. Lidem ve městě na okraji Frýdlantského Výběžku se tak zásadně zlepší dostupnost nákupů. Z Nového Města pod Smrkem Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Žáci a učitelé na Českolipské základní škole Špičák mohou využívat novou učebnu, oznámilo to vedení města. Třída slouží jako specializovaná učebna fyziky a chemie a poskytuje moderní vybavení pro výuku obou předmětů.
3: Ve třídě je nový nábytek, včetně moderních stolů napojených na elektřinu. Dále mohou žáci využívat nové přístroje, jako třeba mikroskopy a teploměry, ale taky interaktivní tabuly a speciální digestoř na chemické pokusy. Stavba trvala přibližně 2 měsíce a stála asi 3,5 milionu korun, včetně DPH. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Městský soud v Praze začne dnes hlavní líčení v případu Číňana zadrženého v Česku s podezřením na špionáž pro čínskou tajnou službu. Odhalila ho Bezpečnostní informační služba a na konci ledna letošního roku ho zadrželi policisté. Muž je obžalovaný z paragrafu zvaného činnosti pro cizí moc. Údajně sbíral citlivé informace od politiků nebo třeba akademiků. Hrozí mu až 5 let vězení.
1: Počasí.
0: Dnes ráno ještě očekáváme převážně zataženo, ojedinělé se ještě vyskytne déšť nebo přehánky. Jinak bude během dne většinou oblačno, přechodně bude převládat i polojasno a nejvyšší denní teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů. Na horách naměříme 8 až 11 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou v Revoluční ulici probíhají práce na inženýrských sítích. Vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh. A na silnici 3. třídy mezi obcemi Ploukonice a Všení na Semelsku probíhají stavební práce. Silnice je uzavřena. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jsme rádi, že posloucháte Český rozhlas Liberec také během středy 14. října a to i pár minut po 6. hodině. Od mikrofonu vás i v tomto čase zdraví s přáním příjemného poslechu Martin Kolín a zároveň můžeme nastínit, co nás čeká ve vysílání už za okamžik. A bude to pohled na agenturu Czech Tourism, ať už jde o propagaci Česka v zahraničí nebo třeba účasti na veletrzích. Právě tyto aktivity agentura zaštiťuje, jenže v příštím roce by se to všechno mohlo změnit. Protože podle informací Asociace cestovních kanceláří dostane agentura jen 70 milionů korun oproti letošním 400. Tak jak to tedy bude v příštím roce vypadat a co to znamená pro fungování agentury Czech Tourism? To se dozvíte právě za okamžik v další reportáži našeho ranního vysílání.

0: Jiří Korn v úvodu další hodiny dobrého rána, to během středy 14. října. 12 minut po 6. hodině, to je pohled, kdy se budeme moci vydat za, respektive na Českou centrálu cestovního ruchu Czech Tourism, která od 1. listopadu přejde pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Bude tak součástí nově vzniklé agentury Czech Business, která už pod sebou má Czech Trade a také Czech Invest. Czech Tourism má ale taky přijít o výraznou část svých prostředků. Podle informací Asociace cestovních kanceláří zatím jediný návrh počítá se 70 miliony korun na příští rok. Letos měla agentura přes 400 milionů.
1: Pokud by měl být ten škrt nějaký zásadní, tak samozřejmě se můžeme bavit o tom, jestli se podaří zachovat činnost všech našich zahraničních zastoupení.
2: Říká ředitelka Czech Tourismu Tereza Hofmanová. Agentura má teď 15 zahraničních poboček, kromě Evropy taky třeba v Číně, Japonsku, Mexiku nebo ve Spojených státech. A právě některé z nich se mají sloučit s pobočkami Czech Business, kterých bude zhruba 60. Podle Hofmanové je možné celkově díky spojení s Czech Business například sloučit administrativu. Některé aktivity jsou ale podle ní nepřenosné.
1: A stojí na té odbornosti těch současných lidí, ať už je to právě u těch našich zahraničních zastoupení, anebo jsou to ale i lidé tady v Praze, kteří například rozvíjejí ty jednotlivé produkty, mají tam obrovskou znalost toho zázemí, mají tam kontakty a tak dále.
2: Agentura se zaměřuje hlavně na prezentaci Česka jako destinace. V případě výrazných škrtů Hofmanová připustila i omezení účasti na některých veletrzích nebo propagačních kampaní v zahraničí. Ty jsou podle Jana Papeže z Asociace cestovních kanceláří důležité hlavně kvůli zemím, které o Česku jako turistické destinaci zatím tolik neví.
3: Jako je třeba Indie, Brazílie, Jižní Afrika. To jsou země, kde vznikla určitá skupina bohatých lidí, kteří se teď dostávají do světa. A ve chvíli, kdy tyhle lidi ani netuší, že nějaká Česká republika je, tak těm je potřeba právě říct, co Česká republika je, v čem je hezčí než jiné destinace.
2: Snížení rozpočtu kritizuje taky Václav Stárek z Asociace hotelů a restaurací. Podle něj sice Czech Tourism výraznou část svých peněz dal na provoz a díky přechodu pod Czech Business ušetří. Zároveň je ale podle Stárka 70 milionů pouze na propagaci turismu málo.
4: A hlavně důležité je to, že ty ostatní země okolo nás nespí. Vidíme tu expanzi těch zahraničních zemí, jak se snaží přilákat turisty. A daří se jim to. U nás cestovní ruch docela pěkně rostl. Byla by velká chyba, kdyby se v příštím roce tato snaha nějakým způsobem přerušila.
2: V Česku podle dat Czech Tourismu loni přibylo domácích turistů o 2,5% a zahraničních o víc než 4%. Ministerstvo průmyslu a obchodu potvrdilo škrty v rozpočtu na příští rok, neupřesnilo ale, jak budou vysoké. Rezort taky sníží počet pracovních míst v agentuře. Zároveň tvrdí, že chce zachovat odbornost a znalost zahraničních trhů, aby Česko dál podporovalo cestovní ruch. Vít Andrle, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Dnes v Libereckém kraji očekáváme déšť, ale jen tedy v první polovině dne. Můžeme uvést na pravou míru déšť právě ráno, kdy tedy bude ještě zatažená obloha a tomu tedy ojediněle déšť nebo přehánky, jinak bude během dne většinou oblačno. Přechodně bude převládat i polojasno a nejvyšší teploty relativně příjemné mezi 12 až 15 stupni. Na horách dnes naměříme mezi 8 až 11 stupni Celsia. Biometeorologická předpověď na dvojce, tedy na středním stupni zátěže. Takové počasí nás čeká ve středu 14. října.
0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Středa 14. října. Svátek slaví z řečtiny dobré Agáty. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Dvě bitvy v jeden den a ani ne 30 kilometrů od sebe daleko se odehrály před 220 lety v roce 1806. Francouzský císař Napoleon porazil prusko-saské vojsko u německé Jeny. Byl přesvědčen, že narazil na hlavní vojn nepřátelské armády. Ten ale o několik kilometrů dál u Auerstadtu porazil jeho maršál Davout. První veřejné telefonní spojení dostala Praha před 145 lety v roce 1881. První koncesi na moderní živnost ten den dostal syn Františka Palackého Jan. Pražská ústředna měla později na startu celých 10 klientů. Medvěd s malým rozoumkem mlsající med se zrodil před 100 lety, v roce 1926.
2: Oho, dobrý den. Je Kristofe Krobin doma?
1: Anglický spisovatel Ellen Alexander Milne vydal jeho první dobrodružství. Téměř 100-metrová nákupní pasáž nově postaveného obchodního centra Myslbek, spojující třídu na Příkopě s ovocným trhem, byla v Praze otevřena před 30 lety v roce 1996. Zlomeninu lebeční kosti utrpěl Petr Čech před 20 lety.
3: Tak zase vím, že ten mozek tam je.
1: Od návratu už nastupoval jen ve speciální přilbě a ta ho proslavila stejně jako brankářské umění. Kdo by neznal Love Hurts skotské skupiny Nazareth? Její zpěvák Dan McCafferty by dnes slavil 80. A kulatou 70. má její výsost arcivévodkyně Gabriela Habsbursko-Lotrinská, vnučka posledního českého krále a rakouského císaře Karla I. Živí se jako sochařka. Já přeju hezký den.

0: Okolo již září v Česku zrychlila inflace, nejen to se dozvíte v dalších zprávách Ivety Bláhové během středečního dobrého rána.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: V Jablonci nad Nisou dnes odhalí první kameny zmizelých. Oběti holokaustu budou připomínat v Podhorské ulici před domy číslo 5 a 12. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové tam dnes 15 hodin začne speciální program. Pokračovat bude ve vstupní hale Eurocentra. V Libereckém kraji v sobotu začíná víkend křišťálového údolí. Součástí dvoudenní akce budou komentované prohlídky v regionálních sklářských firmách, tvořivé dílny i setkání s tvůrci skleněných šperků a bižuterie. Podrobný program lidé najdou na webu crystalvalley.cz. Inflace v Česku v září zrychlila, meziročně vzrostla na 2,5%. Informoval o tom Český statistický úřad. Oproti srpnu jde o nárůst o 0,6% bodu. Podle statistiků stojí za nárůstem inflace zdražování pohonných hmot. Spotřebitelské ceny zůstaly meziměsíčně na stejné úrovni. Lékaři papeže Lvovi 14. diagnostikovali zhoubný nádor plic. Při operaci mu část plíce odebrali, oznámil to Vatikán. V římské nemocnici se bude papež zotavovat přibližně týden. Střelkyně Veronika Blažičková vybojovala na světovém poháru v Káhiře stříbrnou medaili v třípolohové malorážce. Na stupně vítězů se v elitním seriálu prosadila poprvé v kariéře. Den před ní navíc triumfoval Jiří Přívratský ve střelbě ze vzduchové pušky. Dnes ráno ještě očekáváme převážně zataženo, ojediněle se ještě vyskytne déšť nebo přehánky. Jinak bude během dne většinou oblačno, přechodně bude převládat i polojasno a teploty vystoupí na 12 až 15, na horách na 8 až 11 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci v Dobijášově ulici srazilo osobní vozidlo cyklistům. Na místě probíhá vyšetřování nehody, projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Ivety Bláhové během středečního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Pár minut po půl sedmé přejeme nejen příjemný poslech právě řidičům a také na cesty hlavně šťastnou cestu. A k tomu můžeme nastínit, co nás čeká v následujících 30 minutách ranního vysílání. Už za okamžik připomeneme další aktuality Libereckého kraje a k tomu se v závěru hodiny, tedy před sedmou, vydáme za předškoláky. Společně s nimi budeme mít možnost připomenout, myslím si, dnes už legendárního spisovatele, a tedy i spisovatel, to bude dnešní téma právě pro děti.

0: Paulem Novákem jsme vkročili do další části Dobrého rána, teď už tady v čase 6 hodin a 40 minut. I v tomto čase popřejeme příjemný poslech našeho vysílání a na vlnách Českého rozhlasu Liberec se budeme moci vydat do Českého dubu. Právě tam jsme totiž na webových stránkách našli informaci týkající se havárie na vodovodu a právě ní k tomu také díky dnes ruší i úřední den a proto prosí všechny, kdo něco potřebují, aby se na úředníky obrátili jiný úřední den. Jen doplňme, v případě tedy nutnosti, ten nejbližší je na Českodubském městském úřadě tento pátek, tedy 16. Na úřad můžete přijít mezi 8. až 11. hodinou a 30. minutou a následně mezi 12. hodinou a 30. minutou až do 14. hodiny. A ze stejného důvodu, tedy havárie vodovodu, právě dnes v Českém Dubu nepoteče voda. Konkrétně tedy od 6. do 18. hodiny. Podle informací na webu města se odstávka týká celého území Českého Dubu. Případně seznam adres najdete v odkazu na webu. Vodárenská společnost proto přistaví náhradní cisterny s pitnou vodou. Tak s tím tedy lepší počítat, komplikace ne úplně milá. Na druhé straně alespoň teď už člověk ví, s čím může počítat. Dobré ráno pokračuje a to za okamžik také přehledem počasí.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V ranních hodinách ještě převážně zataženo a k tomu se vyskytne déště nebo přehánky. Jinak ale myslím si dobrá zpráva, během dne už většinou oblačno, přechodně bude převládat i polojasno a teploty velmi příjemné 12 až 15 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 8 až 11 stupni a k tomu očekáváme místy slabý proměnlivý vítr. Biometeorologická předpověď dnes na dvojce na středním stupni zátěže. Dobré ráno.
2: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
0: Počasí.
2: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny. Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Po písni Leška Zemelky se na vlnách Českého rozhlasu Liberec můžeme na okamžik odprostit od hudby a přesunout se ke knihám. Před 100 lety vydal totiž britský spisovatel, a to Alan Alexander Milne, knížku o medvídku Pooh. Redaktorka Petra Beránková se předškoláků ptala, kdo je spisovatel a co vlastně píše.
1: Třeba napíše noviny a napíše tam jeho jméno a to nalepí tam samolepku a pak to odnese do schránky s tím jménem a pak si to tam někdo vyzvedne.
2: Jakou samolepku?
1: Třeba včeličku, anebo auto, anebo zub.
2: Kdo je spisovatel?
3: Že někdo tam napíše jeho jméno, kdo si to objednal, pak to dá do schránky a on si to vyzvedne a přečte si to.
4: Spisovatel píše knihy třeba o medvídkovi Pooh nebo o čertovi zbrklíkovi.
2: A kdo je medvídek Pooh?
5: Medvídek Pooh, tak to je takový medvěd, který miluje med.
2: Na čem spisovatel knížky píše?
1: Třeba na knížce tam napíše pán a můžou si lidi koupit tu knížku.
6: Na papír to může namalovat.
7: Já vím.
1: Třeba může psát někam, třeba na počítač, nebo na knížku, nebo na papír, nebo kde má práše. Třeba kam chodí do práše, tak tam musí.
4: Nebo třeba píše na

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Univerzita třetího věku v Liberci má rekordní počet zapsaných. Nový most na silnici 1/35 u Hodkovic nad Mohelkou začne od čtvrtka sloužit motoristům. Zásady územního rozvoje Libereckého kraje čeká změna. Dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm a teplotami do 15 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké ráno. Více než 1100 lidí se letos přihlásilo do Liberce na univerzitu třetího věku. Jde o rekordní počet studujících za posledních 30 let. Informoval o tom mluvčí Radek Pirkl v tiskové zprávě. Největší zájem byl tradiční o kurzy Přemyslovci, křesťanství, česká architektura a kresba a grafika.
4: Technická univerzita v Liberci nabízí 78 kurzů. Letošní novinkou je kurz Český rok v přírodě. Na tyto kurzy se můžou hlásit lidé starší 50 let. Nejstarší studentce je 98 let. Univerzita třetího věku vznikla na Technické univerzitě v Liberci v roce 1998. Dnes funguje pod Centrem celoživotního vzdělávání. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Ve čtvrtek by měl motoristům i chodcům začít sloužit nový most nad čtyřproudou silnicí 1/35 u Hodkovic nad Mohelkou. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Drkulové zároveň skončí objížďky, které komplikovaly dopravu ve městě a okolí, ale také na hlavním tahu z Liberce na Turnov a Prahu od letošního dubna. Liberecký kraj upraví zásady územního rozvoje regionu. Dokument udává, že kde se má kraj v dalších letech rozvíjet. Nově se do něj zapracuje například koridor pro obchvat Cvikova, přivaděče pitné vody na Frýdlansku, posílení elektrické sítě na Českolipsku nebo protipovodňová ochrana u Andělské hory u Chrastavy. Další změna se týká omezení rozvoje ploch pro výrobu a skladování v blízkosti nové silnice z Turnova na Jičín, říká náměstek hejtmana Jiří Klápště z TOP 09.
5: Se musí ošetřit, aby se kolem silnice Turnov-Jičín, která se bude stavět, nevyskytly žádné velké průmyslové areály. Je tam jasný požadavek, aby se zamezila výstavba těch hal skladovacích, které jsou třeba známy kolem Prahy, aby ta silnice nebyla něčím, co přinese tento neblahý aspekt, který zničí tu unikátní krajinu ještě víc než samotná silnice.
3: Poslanci by dnes měli mimořádně projednat prezidentem vetovaný zákon o státních zaměstnancích. Prezident Petr Pavel návrh nové normy vrátil kvůli chybějícímu připomínkovému řízení. Zákon by měl podle vlády umožnit rychlejší výměnu úředníků a systém přiblížit zákoníku práce. Prezident i opozice ale oponují, že změna oslabí ochranu úředníků před politickým vlivem. Vládní poslanci mají dostatek hlasů na to, aby veto přehlasovali.
0: Počasí.
3: Dnes ráno ještě očekáváme převážně zataženo, ojedinělé se ještě vyskytne déšť nebo přehánky. Jinak bude během dne většinou oblačno, přechodně bude převládat i polojasno. A nejvyšší denní teploty 12 až 15, na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Na silnici 288 u obce Boskov na Semilsku leží přes vozovku padlý strom. Hasiči překážku odklízí, silnice je neprůjezdná. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Jen pár minut po 7 hodině, i to je čas, kdy vás zdraví Český rozhlas Liberec, a to nejen u poslechu, ale také do středy. A s datem 14. října budeme moci pokročit také pohledem za sportem. Za okamžik totiž ve vysílání připomeneme a prozradíme hlavně, jak se na nadcházející sezonu připravuje ku příkladu Roman Koudelka. A nebude chybět ani zhruba v 7 hodin a 20 minut pozastavení u dalšího pokračování toho, co v učebnicích nebylo. To nás tady čeká v následujících 30 minutách. Dobrého rána. A od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vás i v tomto čase zdraví Martin Kolín.

0: Roman Koudelka z přípravy chystá se na další sezónu, kde vrcholem pro něj bude mistrovství světa. Na zimním stadionu v Lomnici nad Popelkou, kde sledoval hokejový trénink syna, s ním natáčel kolega Pavel Petr.
1: Máte za sebou letní přípravu, na co v ní jste se nejvíc zaměřil?
2: Takže by, že to bylo celkově na nějaký nájezdový postavení a celkově to pojetí toho skoku, tu techniku nějaký stabilizovat. Nesnažili jsme se v tom hledat nějakou velkou vědu, ale spíš jsme se snažili najet na věci, které fungovaly v minulosti.
1: Kdy obvykle začínáte s prvními skoky po té zimní sezóně?
2: Letos jsem si dal trošku delší pauzu. Bylo to vlastně, že jsme začínali až někde, myslím, v půlce května, jinak to bývá začátek, ale já jsem opravdu cítil, že ještě potřebuju si trošku od těch skoků odpočinout a myslím si, že i stejného názoru byl Lukáš Lava, kde jsme se tady v tom sedli a řekli jsme si, že na ten můstek musíme jít, aby jsme se těšili a ne, že musíme, takže tady v tom třeba od 14 dní díl začít bylo super a řekl bych, že mě to celkově i pomohlo do té letní sezóny.
1: Nicméně, jak bolí ta letní příprava?
2: No čím dál, tím víc to bolí, no. Člověk nemládne a je to pak těžký, vlastně hlavně to jaro, kdy se vlastně po nějaký měsíční pauze začíná znova, tak to tělo si projde zase těma bolístkama vším možným. Já i tady to mám rád tohle období, protože vím, že bez toho to nejde a už to beru tak, že když mě ty nohy bolej, tak vím, že sezóna zase začíná, že je zase všechno přede mnou.
1: Jaká jsou očekávání od té sezóny? Jaká by měla být, abyste vy osobně byl spokojený?
2: Já bych byl spokojený s tím, kdybych si udržel chuť do těch skoků a do závodu, jako jsem měl přes to léto. A pak věřím, že i ty výsledky, ať už budou jakýkoliv, tak věřím, že budou pozitivní, ale když ta chuť je, když to člověka baví ten sport celkově a nepropadá do nějakých skepsích a nějakých špatných myšlenek, tak věřím, že ty výsledky přijdou a že budou dobrý, ale je potřeba tu hlavu, hlavně jak se o ní bavíme, pořád kola udržet pozitivně naladěnou a užívat si prostě, že tam můžu být na těch závodech.
1: Co je pro vás teď tím největším cílem a zároveň motivací? Jsou to zimní olympijské hry 2030 ve Francii?
2: Pro mě je teďka cíl vlastně mistrovství světa ve švédském Falunu, ale prostě beru to, je to každý závod jako každý jiný. My máme spoustu těch vrcholů, ať to je turné čtyř můstků a podobně, ale tam se stejně se nedá u skoku na lyžích naplánovat forma. Jak to pak po té sezóně dopadne, si můžeme říct tady na hry na hokej, až budeme hrát.
1: Uzavřel povídání Roman Koudelka z Lomnice nad Popelkou, Pavel Petr, Český rozhlas.
3: Také na Semilsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Teploty dnes v Libereckém kraji, myslím si, velmi příjemné, ty nejvyšší mezi 12 až 15 stupni, na horách mezi 8 až 11 stupni Celsia. Jinak tady během rána ještě očekáváme zataženo a ojediněle také déšť nebo přehánky. Jinak během dne už většinou oblačno, přechodně bude převládat i polojasno. Ráno ještě místy slabý proměnlivý vítr, jinak bude vítr převážně mírný, severozápadní.
0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé rostliny dokážou kvést i v zimě? Druhy přizpůsobené chladu dokážou využít krátká zimní oteplení a díky tomu mohou kvést v období, kdy je v přírodě minimum jiných kvetoucích rostlin a zároveň omezený okruh opylovačů. Mezi nejznámější zimní kvetoucí keře patří vilín, který často kvete už od ledna. Jeho výrazné žluté až oranžové květy se objevují na holých větvích a v zimní krajině jsou velmi nápadné. Podobně kalina voná může začít kvést už během zimy a její květy jsou výrazně aromatické, což je v tomto období poměrně neobvyklé. Z bylinných rostlin jsou typickými zástupci sněženky, které se objevují často už při tání sněhu, někdy i přímo mezi jeho zbytky. Mezi první jarní rostliny patří také talovín zimní a čemeřice, která se může objevit už v prosinci a v mírnějších zimách vydrží kvést i několik týdnů, proto se jí někdy říká vánoční růže. Zimní kvetení není náhodné. Tyto rostliny využívají období, kdy je v přírodě méně konkurence mezi druhy a kdy mohou reagovat na první teplejší dny v roce. Jejich květy jsou zároveň přizpůsobené nízkým teplotám, takže dokážou odolávat mrazu i sněhovým přeháňkám.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Hledáš školu, stáž nebo práci snů? Přijď na Eduka Expo 2026. Největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí na severu Čech. Od 15. do 17. října v Liberci přímo v Home Credit Aréně. Eduka Expo. Buď tam, kde se rozhoduje o budoucnosti. Více na edukavik.cz.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Cyklisté v České Lípě mohou od tohoto týdne znovu využívat single track na Špičáku, oznámilo to vedení města. 3-kilometrovou trať opravili Českolipské městské lesy na začátku října za zhruba 400 tisíc korun. Liberecký dopravní podnik vypsal zakázku na 32 nových elektrobusů. Vyplývá to z věstníku veřejných zakázek. Cena zakázky je 416 milionů korun. Nabídky můžou zájemci posílat do 13. listopadu. V Jablonci nad Nisou vznikly dvě nové korálkové trasy. Doplňují je i nové směrovníky. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Lidé můžou díky korálkům zasazeným do dlažby dojít na významná místa v centru města. Nové trasy doplní tu stávající, která vede od domu z Chejbalových k radnici. Ruské balistické rakety v Kyjevě zasáhly energetická zařízení, uvedl starosta města Vitalij Kličko. Zemřeli nejméně 3 lidé, z toho jedno dítě. Informoval o tom ukrajinská státní záchranná služba. Dalších 21 lidí je zraněných. Kvůli bombardování ve městě vypadává elektřina. Slávističtí fotbalisté 19-leté čekání na vítězství v Lize mistrů ani v Baku neukončili. S nováčkem Sabahem v azerbajdžánském hlavním městě prohráli 0-2. Dnes ráno ještě očekáváme převážně zataženo, ojediněle se ještě vyskytne déšť nebo přehánky. Jinak bude během dne většinou oblačno, přechodně i polojasno a teploty 12 až 15, na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 288 u obce Boskov na Semelsku leží přes vozovku padlý strom, hasiči překážku odklízí, silnice je neprůjezdná.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tak tedy hlavně v době ranních špiček popřejeme šťastnou cestu, ať už míříte kamkoliv, a po zprávách Ivety Bláhové popřejeme i příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec. 7:32 k tomu a v kalendáři 14. října, tedy středa. Společně se za okamžik budeme mít možnost podívat na další aktuality libereckého kraje a samozřejmostí bude i telefonát meteorologům. Ten nás v následujících 30 minutách ranního vysílání čeká také. Tak dobré ráno a hlavně úspěšně zvládnutou středu. We'll be right back.

0: Marta Kubišová z písní Depeše nám zpříjemnila další pokračování středečního dobrého rána v éteru Českého rozhlasu Liberece 9 minut po půl osmé. A to ještě předtím, než se společně podíváme na další aktuality libereckého kraje. Ku příkladu, pobočka České pošty v Jablonem v Podještědí má ode dneška dočasně změněnou otevírací dobu. V pondělí a ve středu je otevřená do 10. do 11. a následně od 14. do 18. hodiny. V úterý, ve čtvrtek a v pátek je otevřená od 8. do 11. a následně od 14. do 16. hodiny. Takto upravená otevírací doba platí na poště v Jablonném do 30. října, tak pokud jste se na poštu chystali, myslím si, informace ryze praktická. A přesunout se společně v našem vysílání budeme moci i na Jablonecko. A právě naše posluchače na Jablonecku by mohlo zajímat informace, která se bude týkat dnešního dne, konkrétně v čase od 8. do 12. hodiny bude totiž přerušena dodávka elektrické energie v částech Vrkoslavice a také Kokonín v Jablonci nad Nisou a v ulici Vrkoslavická nepůjde proud od 13. do 15. hodiny. Případně podrobný seznam adres i s mapou míst, kterých se odstávka bude týkat, také s časovými údaji, najdete na webových stránkách společnosti ČEZ. Tak to jsou informace, které se rozhodně hodí vědět dopředu. 7 hodin 40 minut i v tomto čase vás zdraví Český rozhlas Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7:43, my jsme také po půl osmé po zprávách slíbili telefonát meteorologům a proto ve vysílání Českého rozhlasu Liberec vítám z Českého hydrometeorologického ústavu pana Pavla Juzu. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Pane Juzo, první otázka, ta se bude muset patrně týkat dneška ráno, to jsme začali s deštěm a zatím to nevypadá na to, že by to mělo nějak více ustávat, co do oblačnosti, tam tedy zatím spíše zataženo, tak prozraďte. Zlomí se to nějak nebo právě v tomto duchu se dnešek ponese?
2: Tak teď v současné době máme v Libereckém kraji většinou zataženo až oblačno, někde se vyskytují nějaké ty přehánky a teplota je většinou v rozmezí 7 až 10 stupňů. A co se týče dalšího vývoje, dneska přes den zpočátku ještě zataženo s deštěm nebo přehánkami, během dne většinou oblačno a přechodně může být i polojasno. A maximální teploty se očekávají 12 až 15 stupňů, na horách 8 až 11 stupňů.
1: Znamená to tedy, že nás čeká, myslím si, takový ten klasický podzimní den a zrovna ty teploty mezi 12 a 15 stupni nezní vůbec špatně na to, že se nacházíme v polovině října. Můžeme to uvést i v nějakém historickém kontextu, jak se to počasí právě třeba okolo té poloviny toho října pohybovalo, jestli je to v nějaké normě nebo naopak, jestli je to třeba teplejší, chladnější říjen zatím?
2: No, je to tak nějak takové, řekněme, běžné říjnové počasí. Existují případy, nebo existovaly případy, kdy ještě na konci října, konkrétně třeba na státní svátek 28. října, už několikrát bylo přes 20 stupňů, ale naopak existují opačné případy, kdy například v roce 2009 už se 14. října, čili v podstatě k dnešnímu datu, dalo vyrazit na běžky. Přičemž sníh napadl hlavně na horách, ale potom během několika dalších dní se objevil i v nižších polohách a konkrétně třeba 14. října toho roku 2009 na Lysé hoře, což je sice mimo, na té Lysé hoře v Beskydech, nikoliv na té v Krkonoších, na Lysé hoře v Beskydech napadlo za jeden den 65 cm sněhu.
1: Tak je pravda, že kdyby nasněžilo takové množství sněhu teď, mě osobně by to pravděpodobně nepotěšilo, stále tedy letní pneumatiky na autě a i obuv jsem zatím tady tu zimní neoprášil, tak je možná dobře, že si užíváme takový ten typický běžný říjnový den. Informace nám tedy z Českého hydrometeorologického ústavu předal pan Pavel Juza. Děkujeme za to, popřejeme krásný den, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naschledanou.
3: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Život plyne dál.

0: Dokud budu jenom trochu ní.
1: Stalo se před 100 lety v našem kraji.
2: V kalendáři 14. října roku 2026 my se ale vrátíme o 100 let nazpět, a to do roku 1926. S dnešním datem si totiž budeme moci připomenout historický moment. My jsme včera společně probírali dění v regionu, ale dnes musíme zamířit do Prahy, a to konkrétně do Poslanecké sněmovny. Co se tam tedy tehdy odehrálo?
3: Byla to z pohledu Československa historická chvíle. Poprvé od vzniku samostatné republiky totiž zasedli do vládních lavic zástupci německých stran. Premiér Antonín Švehla tehdy předstoupil před zaplněnou poslaneckou sněmovnu i diplomatickou loži a přednesl vládní prohlášení.
2: Jak vůbec tehdejší atmosféru popisovaly regionální noviny? Zřejmě to nebylo úplně bez emocí.
3: Kde pak, to opatrně řečeno, v Poslanecké sněmovně to bylo docela divoké, zatímco němečtí poslanečtí kolegové ze Svazu zemědělců své ministry vítali potleskem, z komunistických lavic zazníval ironický zpěv německé hymny. Premiér Švehla ve svém projevu zdůrazňoval, že na tuhletu půdorysu budeme žít společně více než 1000 let a budeme v tom pokračovat a musíme se naučit řešit česko-německé spory jako svobodní občané bez cizí patronky.
2: Reichenberger Zeitung, tedy dobové noviny, ale přinesly i pohled ministra financí. A ten, pokud se nepletu, moc optimistický nebyl.
3: Kdepak zdejší noviny zdůrazňovaly, že rozpočet byl sice vytvořen jako vyrovnaný, ale extrémně přísný. Polovinu státních výdajů prý pohlcovala armáda a obsluha státního dluhu. A pro náš průmyslový severočeský region to znamenalo jediné: hrozbu utahování opasků, krácení podpory pro válečné poškozence a taky tvrdé vymáhání daní.
1: V archivu pátrají Petr a Martin Kolínovi.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zpěvačka Anna K. hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Dechberoucí příroda či tradiční jízda na proutěných saních. Ivana a Martin pokračují v objevování ostrova Madeira v nové řadě cyklu Bedekr. A ČT Art. Příběh ikonické stavby architekta Otakara Novotného, která už 100 let představuje české a slovenské umění světu. Premiéra dokumentu Benátský pavilon. Středeční večer s Českou televizí.
2: Hledáš školu, stáž nebo práci snů? Přijď na Eduka Expo 2026. Největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí na severu Čech. Od 15. do 17. října v Liberci přímo v Home Credit Aréně. Eduka Expo. Buď tam, kde se rozhoduje o budoucnosti. Více na edukavik.cz.
3: Osm hodin.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Nový most v Hodkovicích nad Mohelkou bude od zítřka v provozu. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou poptává nové elektrobusy. Objem hypoték se oproti srpnu zvýšil, přestože opět stoupla průměrná úroková sazba. Dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm a teplotami do 15 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Více než půlroční omezení dopravy kolem Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku zítra skončí. Ředitelství silnic a dálnic provozní nový most na silnici 1/35, který spojuje Hodkovice s rychlostní silnicí a také silnicí na Radimovice, Jílové a Frýdštejn. Původní most roku 1973 už nešlo opravit. Do konstrukce zatékala voda a beton na řadě míst praskal. Poškozené byly také okraje nosníků, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
5: Vzhledem ke stáří mostu a rozsahu poškození jsme se rozhodli pro demolici původní konstrukce a výstavbu nového mostu. Stavební práce začaly letos v dubnu a vyšly na 72 milionů korun.
3: Součástí nového mostu je i prodloužení odbočovacího pruhu ve směru od Turnova, což zvýší bezpečnost dopravy. Předtím rozšíření bránil nosný sloup původního mostu. Liberecký dopravní podnik vypsal zakázku na 32 nových elektrobusů. Vyplývá to z věstníku veřejných zakázek. Cena zakázky je 416 milionů korun. Nabídky můžou zájemci posílat do 13. listopadu.
6: Autobusy, které dopravní podnik poptává, by měly být nízkopodlažní a třídveřové. Měly by mít 12 až 13 metrů. V podmínkách soutěže dopravní podnik uvádí, že 26 elektrobusů bude chtít dodat v roce 2028, dalších 6 v roce 2029. Aktuálně má dopravní podnik 6 elektrobusů. Ke splnění legislativních podmínek jich potřebuje výrazně víc. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Společnost Jablonecká energetická zprovoznila fotovoltaickou elektrárnu na budově mateřské školy Kostička v Kokonině. Jde o první z 63 městských budov, na kterých město solární panely buduje. Další už jsou osazené a čekají na připojení, na některých stavba pokračuje. Součástí jsou i bateriérové úložiště. Výstavba fotovoltaických elektráren má být hotová na konci roku 2028. Tvořit budou základ pro městskou komunitní energetiku, informoval ředitel Jablonecké energetické Boris Pospíšil. Hypoteční trh v Česku v září zrychlil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování ve výši 28 miliard korun. To je o více než 5% oproti srpnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Od začátku roku si lidé na bydlení půjčili přes 300 miliard korun. To je o 66 miliard víc než za stejné období loni.
4: Počasí.
3: Dnes ráno ještě očekáváme převážně zataženo, ojediněle se ještě vyskytne déšť nebo přehánky. Jinak bude během dne většinou oblačno, přechodně bude převládat i polojasno a nejvyšší denní teploty 12 až 15, na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Na silnici 35 na trase Liberec-Turnov u Hodkovic nad Mohelkou se srazila tři osobní vozidla. Na místě probíhá vyšetřování nehody, tvoří se tam kolona vozidel.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: 4 minuty po 8 hodině v kalendáři 14. října. Středeční dobré ráno Českého rozhlasu Liberec pokračuje. Hlavně tedy dobré ráno přejeme vám a to našim posluchačům. Budeme moci za okamžik vyrazit i do školních lavic, a to po celém Česku. Znovu totiž přibývají technická licea a kromě těch veřejných to jsou i soukromá. Na jejich provozu se podílí firmy, co by budoucí zaměstnavatelé absolventů. Tak právě téma se školní atmosféru a podtextem společně probereme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec už za okamžik. A od mikrofonu vás i po 8 hodině zdraví Martin Kolín.

0: Během středečního rána jsme mluvili o školách, konkrétně tedy o technických liceích, a ten počet se v Česku za poslední 4 roky téměř zdvojnásobil. V roce 2023 jich bylo 43, teď už jich je 74. Současně přibývají i soukromá licea, provozovaná technicky zaměřenými firmami. Ty si tak chtějí vychovat vlastní odborníky v nedostatkových oborech. Právě takové technické liceum si letos v Nové Pace otevřeli průmyslové firmy SQS a QS. Do prvního ročníku nastoupilo 15 studentů, z toho 4 dívky.
1: Dobrý den, moc vás zdravím dneska ve výuce. Dneska se podíváme opět na to, co jsme se dozvěděli v průmyslovém designu. Co jsme se dozvěděli, že musí splňovat průmyslový výrobek.
2: Je sériové vyrábění.
1: Výborně, je sériové vyrábění.
3: Matouš dojíždí do školy denně z Lomnice nad Popelkou.
4: Mě nejvíc asi zaujalo to, že to je technická škola. Nechtěl jsem třeba na průmyslovku klasickou, protože ta výuka je tam prostě jiná. Tady, když jsem byl na dnu otevřených dveří, tak opravdu to mi opravdu padlo hodně.
3: V čem ta škola je jiná v porovnání třeba se střední průmyslovou školou?
4: V těch hodinách dostáváme velký prostor k tomu se vyjádřit, třeba jako jak my to vidíme, nebo co bychom třeba na tom upravili, dáváme zpětnou vazbu učitelům.
5: Já jsem původně chtěla jít na gympl, ale říkala jsem si, že bych opravdu si chtěla taky šáhnout do toho, jak to opravdu funguje. Zaujaly mě tady ty praktické předměty a celkově, jak se tady vyučuje.
3: Studenti se tady učí základ, čili matematiku, češtinu a jazyk, angličtinu nebo německý jazyk. Důležité jsou právě ty technické předměty.
6: Kromě toho, že si dáme skvělé základy matematiky a fyziky, tak z toho budeme čerpat pro předměty, jako je třeba průmyslový design, stroje, systémy, optická vlákna anebo další mechanismy, které se vlastně běžně dneska používají v průmyslu.
3: Radka Splítková, kromě kantorů tady na škole budou vyučovat také nejrůznější odborníci.
6: Máme přímo od našeho zřizovatele možnost si vytáhnout odborníky z praxe, kteří jim dají ochutnat už dneska vlastně ten průmysl tak, jak je. A krom toho, že budeme čerpat z těch vlastních zdrojů, což je náš zřizovatel, máme navázáno několik různých spoluprácí napříč tím oborem. Saháme si třeba do pražských firem nebo i na univerzity.
3: Myšlenka založit technické liceum tady v Nové Pace je stará už několik let a dlouho se na ní pracovalo.
7: Naše škola navazuje na technickou tradici v regionu. Nová Paka byla v minulosti spojena s průmyslovou automatizací, s elektronikou, s precizním obráběním, s technickým vývojem a naše první technické liceum chce tuto tradici posunout směrem k oborům 21. století.
3: Říká Markéta Petrová, člen dozorčí rady a personální ředitelka SQS Vláknová optika akciové společnosti. Škola hodlá spolupráci s nejrůznějšími institucemi dále rozšiřovat z Nové Paky. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Teploty dnes relativně příjemné, ale zkrátka podzimní, 12 až 15 stupňů Celsia. Na horách dnes mezi 8 až 11 stupni. Ještě ráno převážně zataženo a občasně také déšť, jinak ale během dne už oblačno, přechodně i polojasno. Ráno ještě místy slabý proměnlivý vítr a biometeorologická předpověď dnes na dvojce.
0: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: I Valdemar Matuška nám v písni připomněl aktuální pohled na hodiny v písni Ráno a skutečně to nám pokračuje na vlnách Českého rozhlasu Liberec i v 8.25. A společně se v tomto čase můžeme podívat i na důležité silnice v našem kraji. Co se na nich v nejbližší době chystá, to nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: V polovině listopadu se řidičům otevře nový 2-kilometrový úsek u Svoru směrem do Šluknovského výběžku, který naváže na 4-proudovou silnici od Nového Boru. Aktuálně pokládáme poslední vrstvy asfaltu, osazujeme svodidla a dokončujeme oplocení. Trasa překonává převýšení 100 metrů, proto řidiči ve směru na Rumburk využijí téměř kilometr dlouhý stoupací pruh. Součástí stavby za téměř 500 000 000 korun je také 7 mostů, podchod pro pěší a ekodukt pro zvěř.

0: Co nabídne víkendová akce s názvem Víkend křišťálového údolí? Nejen to se dozvíte v dalších zprávách Ivety Bláhové během Dobrého rána.
1: Je 9:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Jablonci nad Nisou dnes odhalí první kameny zmizelých. Oběti holokaustu budou připomínat v Podhorské ulici před domy číslo 5 a 12. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové tam dnes 15 hodin začne speciální program. Pokračovat bude ve vstupní hale Eurocentra. V Libereckém kraji v sobotu začíná víkend křišťálového údolí. Součástí dvoudenní akce budou komentované prohlídky v regionálních sklářských firmách, tvořivé dílny i setkání s tvůrci skleněných šperků a bižuterie. Podrobný program lidé najdou na webu crystalvalley.cz. Inflace v Česku v září zrychlila, meziročně vzrostla na 2,5%. Informoval o tom Český statistický úřad. Oproti srpnu jde o nárůst o 0,6% bodu. Podle statistiků stojí za nárůstem inflace zdražování pohonných hmot. Spotřebitelské ceny zůstaly meziměsíčně na stejné úrovni. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes odlétá na pracovní cestu do Bruselu. Zítra a pozítří se tam zúčastní jednání Evropské rady. Ta bude řešit posílení unijní konkurenceschopnosti, evropskou bezpečnost nebo opatření na zmírnění dopadů vysokých cen energií. Marie Bousková končí na tenisovém turnaji v čínském Wuhanu ve druhém kole. S Majou Chvalinskou z Polska 28-letá česká reprezentantka prohrála 6-1, 1-6 a 1-6. O postup dál teď bojuje ještě Karolina Muchová a Nikola Bartuňková. Dnes ráno ještě očekáváme převážně zataženo, ojedinělé se ještě vyskytne déšť nebo přehánky, jinak bude během dne většinou oblačno, přechodně bude přivládat i polojasno a teploty vystoupí na 12 až 15, na horách na 8 až 11 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci ve východní ulici havarovala dvě osobní vozidla. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už tedy 9:30 a za námi další zprávy Ivety Bláhové během středečního Dobrého rána s datem 14. října. To nám pokračuje, myslím si, tradičně. Už za okamžik také krimi příběhem, kdy se dnes podíváme na případ z České Lípy. Tam se totiž neznámí výtržníci vrátili na místo činu. Kam konkrétně a z jakého důvodu, to se za okamžik na vlnách Českého rozhlasu Liberec dozvíte.

0: Svat Slavneckáře má možnost vrátit se do roku 1968 s písní Dobrá zpráva. Nestarnoucí písnička našeho ranního vysílání, která nám dozněla 8 minut po půl deváté. A velmi rád bych řekl, že to bude také tematicky laděné i s tím, že nás čeká krimi příběh. Opak je ale pravdou. Na Českolipsku se nám totiž rozšířil takový nešvar. Bohužel nejde o používání neslušných výrazů, i když ty asi použili hlavně zaměstnanci železnice. Pokud naše krimi příběhy posloucháte pravidelně, asi už tušíte, o čem nám za chvíli poví Miroslav Holubec.
1: Krimi příběhy.
2: Pachatel se vrací na místo činu. To je jeden z pilířů nejrůznějších detektivek a v České Lípě bohužel i holá pravda a nepříjemná zkušenost. Pamatujete si na kameny, které někdo v České Lípě naskládal na kolejnici před jedoucí vlak? Ti s dobrou pamětí si vzpomenou, že jsme o tom v našich krimi příbězích hovořili nějaké 2 týdny nazpět. Těm s ještě lepší pamětí se vybaví 2 naše příspěvky z minulého roku. Ano, také v loni se Mašinfírové hned 2krát potýkali s kameny na kolejích. A už je to tu zase, minulý týden. Říkám si, že by pomalu nebylo od věci umístit do této oblasti bezpečnostní kameru. Říkáte si, další šmírování kvůli 2 případům ročně? Předpokládám, že si to říkají lidé, kteří nejezdí vlakem, ani nikdo z jejich rodiny. Zatím se nikomu nic vážného nestalo. Možná se někdo polil kafem, když pohotový strojvedoucí použil rychlobrzdu. Možná se čeká, až se něco stane. Třeba až se tím kafem poleje nějaký budoucí náměstek ministra dopravy, nebo až ten vlak jednou opravdu vykolejí a škody půjdou do milionů. Tedy ty vyčíslitelné penězi. Dá se tomu zabránit, když ne tou kamerou, tak tím, že budeme dávat pozor, co se kolem nás děje. A teď se spolu s policií obracím na obyvatele České Lípy. Pokud jste viděli nějaký podezřelý pohyb podél zmíněné trati, tedy pod českolipským sídlištěm Sever, ať už před týdnem nebo 23. září, dejte o tom vědět policii na čísle 158. Co vy víte, třeba někomu zachráníte život či zdraví, nebo nějaké děti od pasťáku. A mimochodem, zrovna když jsem psal tenhle text o kamenech na kolejích v České Lípě, vyšel článek o tom též problému v Českých Budějovicích. To vypadá, že další bude Česká Třebová, Česká Kamenice, Český Brod, Český Krumlov, tedy pokud tam mají koleje.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Stále ještě během ranních hodin očekáváme převážně zataženou oblohu. Ojediněle se k tomu vyskytne déšť nebo případně přeháňka. Na druhé straně v Libereckém kraji přes den očekáváme už oblačno a přechodně bude převládat i polojasná obloha. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 12 až 15 stupni, nejvyšší teploty na horách 8 až 11 stupňů Celsia. Ráno ještě místy slabý proměnlivý vítr, jinak bude vítr převážně mírný, severozápadní a biometeorologická předpověď pro dnešek na dvojce, tedy na středním stupni zátěže. Takový výhled máme na středu 14. října v Libereckém kraji. V 8 hodin a 45 minut, tedy přesně ve 8:45, vám nejen dobré ráno, ale také příjemný poslech přeje Český rozhlas Liberec.
2: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
0: Dopoledne pod Ještědem.
2: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
0: Dopoledne pod Ještědem.
2: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Dá se říct skoro až muzikálový závěr našeho ranního vysílání. A hnedka k tomu také skvělé trio. Monika Absalonová, Bára Basiková a Ilona Čáková s písní Teď královnou jsem já. 10 minut před 9 hodinou a jak čas napovídá, právě také v závěru našeho dnešního ranního vysílání. Co ale nabídneme na vlnách Českého rozhlasu Liberec také po 9 hodině, to znamená v dopolední pod Ještědem, v první řadě to nejdůležitější. I dnes vás bude vysíláním provázet kolegyně Iveta Kalá, se kterou budete mít možnost navázat také na včerejšek a v podstatě i na to povíkendové dění v Libereckém kraji. Ostatně pokračují ty povolební vyjednávání. Jakým způsobem se ubírají, kde už je třeba rozhodnuto o podobě nových zastupitelstev, to vše se právě po 9 hodině na vlnách Českého rozhlasu Liberec dozvíte. Během středečního dobrého rána s datem 14. října vás od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec provázel Martin Kolín.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Univerzita třetího věku v Liberci má rekordní počet zapsaných. Místo oční léčebny v Liberci Machnině vznikne Alzheimer centrum. Do víkendu Křišťálového údolí se nově připojí i Granát Turnov. Akce začne v sobotu. Dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm a teplotami do 15 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Více než 1100 lidí se letos přihlásilo do Liberce na Univerzitu třetího věku. Jde o rekordní počet studujících za posledních 30 let, informoval mluvčí Radek Pirkl v tiskové zprávě. Největší zájem byl tradičně o kurzy Přemyslovci, křesťanství, česká architektura a kresba a grafika.
2: Technická univerzita v Liberci nabízí 78 kurzů. Letošní novinkou je kurz Český rok v přírodě. Na tyto kurzy se můžou hlásit lidé starší 50 let. Nejstarší studentce je 98 let. Univerzita třetího věku vznikla na Technické univerzitě v Liberci v roce 1998. Dnes funguje pod Centrem celoživotního vzdělávání. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
0: V areálu bývalé oční léčebny v Liberci Machníně vznikne domov pro seniory a také zařízení se zvláštní péčí o lidi s demencí a Alzheimerovou chorobou. Schátralou léčebnu i přilehlý lesopark prodalo město před 2 lety za 21 milionů korun soukromé společnosti. Historická vila z roku 1882 už je zbouraná, zachránit ji pro účely nového zařízení nešlo, informoval ředitel společnosti Dolce Vita Development Michal Kunert. V Libereckém kraji v sobotu začíná víkend Křišťálového údolí. Součástí dvoudenní akce budou komentované prohlídky v regionálních sklářských firmách, tvořivé dílny i setkání s tvůrci skleněných šperků a bižuterie. Kromě víkendu Křišťálového údolí začíná i týden sklářů, ten potrvá do 25. října. Jaké firmy se o víkendu zapojí, říká ředitel Křišťálového údolí Jan Šmíd.
3: Budou otevřené 3 velké provozy. Zmíním Preciozu, jak Precioza Lighting Kamenický Šenov, tak Precioza Ornella Desné, letos nově Granát Turnov.
0: Podrobný program lidé najdou na webu crystalvalley.cz. Číňan obžalovaný ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu dnes stane v Praze před soudem. Za neoprávněnou činnost pro cizí moc mu hrozí až 5 let vězení. Zároveň je prvním člověkem, který je v Česku za tento paragraf stíhaný. Podle obžaloby sbíral citlivé informace od politiků nebo třeba akademiků.
1: Počasí.
0: Dnes bude zataženo až oblačnost občasným deštěm nebo přehánkami, přechodně bude převládat i polojasno a nejvyšší denní teploty 12 až 15, na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: U Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku se srazilo osobní vozidlo s nákladním. Na místo jede policie, projíždějte tudy opatrně. A na silnici 270 obce Ralsko na Českolipsku se srazilo také osobní vozidlo s nákladním.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Příjemné středeční dopoledne, máme 14. října a jsem moc ráda, že jste si nás naladili, milí posluchači. Právě začíná dopoledne pod ještědem a u poslechu už vás zdraví Iveta Kalátová. Sluníčko se nám sice někam schovalo, ale zase teploty nám trochu povylezly nahoru a to je dobře. Čemu se budeme věnovat v prvních minutách, tak ve městech v Libereckém kraji pokračují povolební vyjednávání. Za chvíli už vám řekneme, kdo by zrovna v tom vašem městě mohl být starostou. A také se budeme bavit o známé meteobudce. Šestivoké meteobudce z konce 19. století, která patří mezi významné památky Liberce. Doposud stála na frekventované autobusové zastávce a několikrát do ní narazil autobus, naposledy letos na jaře. A město tedy teď budku nechává opravit a my vám přineseme reportáž z kovářské dílny. Tak se máte určitě na co těšit. Pěkný poslech.

0: 60. léta jsme si připomněli se skupinou Beatles ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, tak jak už určitě víte, tak ve městech v Libereckém kraji pokračují povolební vyjednávání. V Jablonci nad Nisou už vědí, kdo by měl příští 4 roky být v čele města. Na pokračování koalice se dohodli Starostové pro Liberecký kraj, ODS Společně pro Jablonec a Piráti a Nezávislí. Primátorem zůstane Miloš Veles, ODS. Ale jak pokračují jednání v dalších městech, to zjišťovala naše redaktorka Adéla Jindrová, kterou vítám v našem studiu. Dobré dopoledne.
1: Děkuji, dobré dopoledne. Tak zůstaneme na Jablonecku. V Tanvaldu vyhrálo uskupení Společně pro Tanvald v čele s Michalem Kubínem a koalici utvořilo s Volbou pro město současného starosty Jana Prašivky. Ten by měl starostou zůstat. Ve Smržovce bude pokračovat stávající koalice ODS a sdružení Naše Smržovka starosty Marka Hotovce z ODS, se kterými podepsalo dohodu Sdružení aktivních občanů. Hotovec by měl také pokračovat. V Desné jednání teprve začala, ale vítězné uskupení Sdružení pro Desnou starosty Jaroslava Kořínka plánuje koalici se Sdružením Sportovci pro Desnou.
0: No a co další města?
1: V Rychnově u Jablonce nad Nisou vyhrálo uskupení Rychnováci starosty Tomáše Levinského. Získalo 10 z 15 zastupitelů. V Harachově zvítězili Starostové pro Liberecký kraj v čele s Tomášem Kinclem. Druhé je sdružení současného starosty Tomáše Vašíčka, SNK Změna pro Harachov. Obě uskupení mají šanci vytvořit koalici. Vašíček zatím nechtěl prozradit více, ale vypadá to, že se pokusí o post starosty zabojovat. Podle Kincla je už jeho hnutí domluvené se Stanem, čímž by získalo v zastupitelstvu nad poloviční většinu. Do pár dnů by mělo být jasno.
0: A jak vypadají jednání na Českolipsku?
1: V Kamenickém Šenově drtivě zvítězilo uskupení starosty Martina Bártla Změna pro Kamenický Šenov a Prácheň.

0: Změna podle lídra Jaroslava Sluky chystá utvořit koalici s komunisty.
1: Pojďme na Liberecko, jaká je situace tam?
0: V Hodkovicích nad Mohelkou, Českém Dubu, Raspenavě a Novém Městě pod Smrkem zvítězila uskupení dosavadních starostů s nadpoloviční většinou, takže tam je to jednoduché. V Jablonném Podještědí vyhrálo Sdružení starosty Jiřího Rýdla SK Podještěčtí Pardálové. K většině mu chybí dva mandáty, takže bude ještě jednat o koalici. V Osečné byla jen kandidátka sociální demokracie a starostou chce zůstat Jiří Hauser starší. V Chrastavě vyhráli starostové pro Liberecký kraj starosty Michaela Canova, který chce taky pokračovat. Chybí jim jeden mandát k poloviční většině, dnes by měli podepsat koaliční dohodu se sdružením SNK Nezávislí pro lepší Chrastavu.
1: A ještě Semilsko, čekají tam města nějaké změny?
0: V Jilemnici zvítězilo místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst místo starosty Vladimíra Horáčka. Jedná se o široké koalici se všemi, kromě SPD. V Lomnici nad Popelkou vítězné uskupení z Lomnice, Vize pro budoucnost Lomnice s lídrem Janem Pekárkem jedná s oběma dalšími zvolenými subjekty. V Jablonci nad Jizerou zvítězilo uskupení současného starosty Miroslava Kubáta. O koalici se chystá jednat na konci týdne.
1: Tolik redaktorka Adéla Jindrová, která nám podala takový zajímavý povolební souhrn. Moc děkujeme za tyto informace a přejeme krásný den. Naslyšenou.
0: Děkuji a naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Jsem také ráda, že jste si nás našli. Vysílání Českého rozhlasu Liberec máme středu 14. října. Možná také patříte mezi naše posluchače, kteří žijí třeba v Liberci a kteří často chodí kolem šestiboké meteobudky z konce 19. století naproti libereckému divadlu. Najdete na ní Lambrechtův polimetr, zapisovací teploměr nebo třeba termohydroskop. Ano, je to ta liberecká klasická meteorologická budka, kterou na konci 19. století nechal vyrobit Horský spolek pro Ještěcké a Jizerské hory. Šestiboká budka má připomínat radniční věž a patří k významným památkám Liberce. A ještě donedávna stála už na autobusové zastávce u radnice. Na jaře do ní ale už po několikáté narazil autobus. A město ji proto nechává opravit u uměleckého kováře.
1: Tahle kytička, která je tady nahoře jako ozdobná, tak ta už to dostala právě po třetí od toho autobusu. Ten největší problém, který my teďkon řešíme, je to, že vlastně došlo k odlomení části toho pásku zdobného.
2: Restaurátor Václav Nikendej teď ukazuje pás, který se tady bude vyměňovat.
1: Tohle je skutečně jedna jediná část, která se bude nahrazovat.
2: Autobus taky částečně poškodil roh střížky.
1: To poškození není tak velký jako při tom minulém restaurování, takže tady to stačilo jenom vyklepat, lehce zapájet.
2: Budka doposud stála na okraji chodníku na náměstí doktora Edvarda Beneše, v místě, kde zastavují autobusy nejvytíženějších linek ve městě. Magistrát teď sokol nechal přesunout blíž k radnici.
1: Zůstala tam vlastně i ta nika, aby tam ten autobus nebo jakákoliv jiná doprava se k tomu nedostali.
2: Před námi je teď ta střížka, vidím, že je, ano, to zanešené tak, v těch spojích.
1: Základní čištění tam samozřejmě bude probíhat, nemůže být úplně nějak agresivní. My bychom neměli dělat zásahy, které nějakým způsobem můžou i narušovat autenticitu toho samotného objektu. Jo, což konec konců bylo i v případě té konstrukce, ve které jsou umístěny ty stroje. Tam vlastně bylo počítané s tím, že odstín té barvy tak od by měl taky evokovat ušlechtilou patinu na mědi.
2: Taková světlá tyrkysová nebo světlá zelená?
1: Možná taková tyrkysově zelená.
2: Máme tady i ty jednotlivé přístroje.
1: Přesně
2: tam
1: tak.
2: Poškození nebylo.
1: Funkční jsou teploměry, ale co se týká vlastně třeba těch barometrů, těch hygroskopů, tak nějakým způsobem fungují, ale ukazují už jenom orientační hodnoty.
2: Není to přesné meteorologické měření.
1: Přesně tak, teď už ne.
2: Dominantou je slunce s měsícem na vrcholu té střechy a teď dokonce teda je ověnčeno i pavučinami.
1: To není nic, čím by mohli tu památku poškodit, takže si to tady nechávám jako takový hezký dekorativní prvek. Ta pavučina tomu dělá takovou krásnou svatozář.
2: Před libereckou radnici by se měla meteobudka vrátit na začátku listopadu. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Člověka vždy potěší, že na tom není nikdy sám, když se zrovna nedaří a když stane levou nohou napřed a zkrátka dobře, ať už se snaží, jak se snaží, tak ten den, jak si se nevydaří, tak ale pokaždé se můžeme těšit na ten další den, kdy konečně bude i o něco lépe. Tolik tedy Michal Tučný ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Já už mám pro vás opět pár zpráv, informací z našeho libereckého kraje. Možná, že se vám některé budou hodit pro klienty zubní ordinace v Liberecké ulici v Hodkovicích nad Mohelkou. Máme důležitou informaci, k zubaři se můžete zajít už jenom tento týden, protože od pondělí 19. října bude ordinace kvůli dovolené uzavřena. Pro akutní případy je zajištěn zástup v ulici Antonína Dvořáka 686 v Turnově. Sestra bude v ordinaci v každou středu a pátek od 10 do 18 hodin. Ordinace bude uzavřena do 30. října 2026. Tolik web Hodkovice nad Mohelkou. Podíváme se také do Jilemnice. Informaci máme také pro místní obyvatele. Tamní radnice připomíná občanům, že se blíží konec platnosti druhé poloviny poplatku za odpady pro tento rok. Poplatek je nutné uhradit do konce října. Týká se to občanů s trvalým pobytem, kteří vlastní byt, rodinný dům nebo rekreační objekt, kde není nikdo trvale hlášen. Poplatek můžete uhradit v pokladně Městského úřadu Jilemnice nebo převodem na účet, který najdete na webových stránkách města. No a Lomnice nad Popelkou, tak na webu jsme se dočetli, že tamní muzeum a galerie zve právě dnes na autorské čtení spisovatelek s lomnickými kořeny Hanky Kalibové a Káti Blaškové s názvem Ádinka v říši Pankreas. Začátek je v 17 hodin a vstupné je dobrovolné.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Středa, 14. října. Svátek slaví z řečtiny dobré Agáty. Tady je Petr Jungmann. Pěkný den. Dvě bitvy v jeden den a ani ne 30 kilometrů od sebe daleko se odehrály před 220 lety v roce 1806. Francouzský císař Napoleon porazil pruskosaské vojsko u německé Jeny. Byl přesvědčen, že narazil na hlavní voj nepřátelské armády. Ten ale o několik kilometrů dál u Auerstadtu porazil jeho maršál davů. První veřejné telefonní spojení dostala Praha před 145 lety v roce 1881. První koncesi na moderní živnost ten den dostal syn Františka Palackého Jan. Pražská ústředna měla později na startu celých 10 klientů. Medvěd s malým rozoumkem mlsající med se zrodil před 100 lety, v roce 1926.
2: Oho, dobrý den, je Kristůfek Robin doma?
1: Anglický spisovatel Ellen Alexander Milne vydal jeho první dobrodružství. Téměř 100-metrová nákupní pasáž nově postaveného obchodního centra Myslbek, spojující třídu na Příkopě s ovocným trhem, byla v Praze otevřena před 30 lety, v roce 1996. Zlomeninu lebeční kosti utrpěl Petr Čech před 20 lety.
3: Tak zase vím, že ten mozek tam je.
1: Od návratu už nastupoval jen ve speciální přilbě a ta ho proslavila stejně jako brankářské umění. Kdo by neznal Love Hurts skotské skupiny Nazareth? Její zpěvák Dan McCafferty by dnes slavil 80. A kulatou 70. má její výsost arcivévodkyně Gabriela Habsbursko-Lotrinská, vnučka posledního českého krále a rakouského císaře Karla I. Živí se jako sochařka. Já přeju hezký den.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V novém Alzheimer centru v Liberci Machníně by mohlo najít práci kolem 90 lidí. Oprava českolipského single tracku na Špičáku je hotová. S opravou pomáhali i mladší žáci. Dnes je papučový den, lidé mohou podpořit hospice po celém Česku. Dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm a teplotami do 15 stupňů. Jsou tu zprávy s Ivetou Bláhovou. Hezké dopoledne. Celkem 150 lůžek má mít nové Alzheimer centrum v Liberci Machníně. Zařízení vzniká na místě bývalé oční léčebny uprostřed lesoparku. Provoz centra bude zajišťovat společnost Senevida, která už provozuje podobné Alzheimer centrum v Minkovicích u Liberce na Sychrově a v České Lípě. Provoz centra v Machníně plánuje společnost od jara 2028. Podle provozní ředitelky firmy přinese i pracovní příležitosti.
2: Počítáme cirka 90 pracovních příležitostí a budou to vlastně pracovní příležitosti typu zdravotnický personál, to znamená všeobecné sestřičky, praktické sestřičky, pracovníci v sociálních službách, samozřejmě management toho centra, ředitel, vrchní sestra, sociální pracovník, administrativní, zaměstnanci provozu a podobně.
0: Ve čtvrtek by měl motoristům i chodcům začít sloužit nový most nad čtyřproudou silnicí 1/35 u Hodkovic nad Mohelkou. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Drkulové zároveň skončí objížďky, které komplikovaly dopravu ve městě a okolí, ale také na hlavním tahu z Liberce na Turnov a Prahu od letošního dubna. Cyklisté v České Lípě mohou od tohoto týdne znovu využívat single track na Špičáku, oznámilo to vedení města. 3-kilometrovou trať opravili českolipské městské lesy na začátku října za zhruba 400 tisíc korun.
3: Trať single tracku pracovníci rozšířili a vysypali novým kamením. Na stezce je také nové značení, opravené informační tabule a stojany na kola. Na opravě stezky se kromě stavební firmy podíleli také žáci základní školy Špičák a v rámci prospěšných prací i klienti probační a mediační služby. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Na dnešek připadá takzvaný papučový den. Jeho cílem je podpořit povědomí o mobilní a domácí hospicové péči o těžce nemocné pacienty. Lidé se do něj můžou zapojit tak, že dnes místo bot nazují bačkory a fotku nazdílí na sociální sítě. Činnost domácích hospiců je taky možné podpořit finančním příspěvkem nebo účastí na benefičních akcích po celém Česku.
1: Počasí.
0: Dnes bude zataženo až oblačno s občasným deštěm nebo přehánkami, přechodně bude převládat i polojasno a nejvyšší denní teploty 12 až 15, na horách naměříme 8 až 11 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 270 v obci Ralsko na Českolipsku se srazilo osobní vozidlo s nákladním, projíždějte tam opatrně. A na silnici 13 u Frýdlantu na Liberecku také dejte pozor, je tam rozlitý olej na vozovce, na místo jedou hasiči, dejte pozor, vozovka je kluská.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Ano, šťastnou cestu bez nehod, to vám přeje z Českého rozhlasu Liberec i Iveta Kalátová. Takový rozlitý olej na vozovce není zrovna dobrá záležitost, tak jezděte opatrně. No a doufám, že jste i dobře naladěni na 97,9, takže nás posloucháte i za volantem. A že bude co poslouchat, v Jablonném v Poděštědí slaví 50 let chráněné krajinné oblasti. O čem vypovídá nová expozice? To se dozvíme už za okamžik. A celý týden také mluvíme v seriálu týdne o mobilní hospicové péči. Díky pomocí zdravotníků můžou vážně nemocní lidé dožít doma a na návštěvách nemusí být jen smutná nálada. Krátce před 10:30 uslyšíte, že pacient i vtipkuje a překvapí hrou na klavír. To a ještě více vás čeká v následujících minutách, tak si je společně s námi hezky užijte.

0: Je tady s vámi i nadále středeční vysílání Českého rozhlasu Liberec, dopoledne pod Ještědem, no a teď už zavítáme do Jablunného v Podještědí. Sopečné kupy, pískovcové skály, hluboké lesy, ale také typická lidová architektura. To jsou Lužické hory, pohoří, které sice svými nejvyššími vrcholy nedosahuje ani 800 metrů, patří k opravdovým klenotům severních Čech. No a jeho přírodu nyní představuje výstava Tváří v tvář chráněným druhům Lužických hor, kterou po Luži a Novém Boru hostí právě Jablunné v Podještědí. A na zahájení venkovní expozice, která připomíná i 50 let HKO Lužické hory, byla i naše redaktorka Českého rozhlasu Liberec Jana Švecová a povídala si tam s její vedoucí Irenou Waldhauserovou.
1: Čáp černý, ledňáček, rosnatka, vzácné druhy vášky nebo masožravé rostliny. To vše si teď lidé mohou prohlédnout na 12 velkoformátových fotografiích od místních i zcela mladých autorů na venkovní expozici v Jablunném v Podještědí. Jedná se přitom o pouhý zlomek chráněných druhů. Jakých?
2: Jsou to zvláště chráněné druhy jak rostlin, tak živočichů, s kterými se můžeme potkat tady v Lužických horách.
1: Teď se s nimi potkáváme ale tváří v tvář. Tahle výstava, kterou jste instalovali ve veřejném prostředí,

0: pochlubit.
1: Myslím, že se tady zrovna v Lužických horách podařilo ochránit charakter lánových vsí, které jsou typické pro Lužické hory, se spoustou staveb lidové architektury. Stejně tak se podařilo ochránit velké plochy lesních porostů, které právě umožňují život některých živočichů, které jsou prezentovány tady na výstavě, jako je třeba síc roustný nebo čáp černý.
0: Na zahájení dorazil i náměstek libereckého hejtmana za rezort životního prostředí Jiří Klápště. Pane náměstku, v poslední době se rozpoutaly mnohé diskuze o tom, zachránit přírodu, jak chránit přírodu, proč ji chránit, tak proč chránit právě Lužické hory, které jsou zjevně nejméně dotčenou lokalitou, a to i z pohledu třeba turistiky.
2: Lužické hory jsou vlastně takovým klenotem, skrytým klenotem Libereckého kraje. A proč je chránit? Tak když se podíváte na Lužické hory, tak vidíte zachovalou krajinu, ale kromě toho i zachovalé obce. Ty vesnice, kde jsou ty krásné roubenky, ty domečky, a to CHKO má ten hlavní motiv a cíl zachovat tuhle tu krajinnou strukturu, tu krajinu. Pokud by tady CHKO třeba nebylo, tak by v těch vesnicích vyrůstaly různé stavby, které by narušovaly tu unikátní kompozici, tu unikátní složení těch vesnic, a už bychom neměli vlastně obraz té historie v té podobě, jaký tady je.
0: Doplním, že výstava, kterou připravila CHKO Lužické hory a podpořilo město Jablonné v Podještědí, bude k vidění tady na plotě mateřské školky nedaleko základní a základní umělecké školy pouze do 28. října.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Pokud nás posloucháte pravidelně, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec, tak určitě víte, že vždy v tomto čase pro vás máme seriál. No a my celý týden mluvíme v seriálu týdne o mobilní hospicové péči. Díky pomocí zdravotníků můžou vážně nemocní lidé dožít doma a před námi je další příběh. Byl průvodčím, výhybkářem, signalistou nebo přednostou stanice. 83letý Petr z pražské Uhřine vsi na dráze pracoval desítky let a všechno, co se týká vlaků, stále miluje a zapáleně o tom vypráví. V tuhle chvíli ale stejně jako jeho manželka ví, že mu kvůli vážné nemoci nezbývá moc času. Oba jsou ale šťastní, že můžou být spolu doma. Poslechněte si tedy třetí díl seriálu Poslední přání o fungování mobilních hospiců a přání dožít doma.
1: Na vlakovém nádraží v Praze Uhříně vsi mám sraz s lékařem Martinem Moravcem. Vystoupil jste z auta, máte tady napsáno domácí hospic, paliativní ambulance, sociální poradenství.
2: Přesně tak. Jmenuji se Křížovnický domácí hospic, zřizuje nás řád křížovníků s červenou hvězdou.
1: Takže vy jste dneska vyjel za panem Petrem.
2: Dneska máme plánovanou návštěvu.
1: Přejdeme silnici. Pan Petr, za kterým jdeme, celý život pracoval na dráze. On bydlí na nádraží. Jdeme ke zvonkům. Manželka pana Petra říkala, že musíme po schodech, je tady takové točité schodiště. A panu Petrovi je kolik let?
2: 83.
1: Je vážně nemocný. Doma o něj pečuje manželka Alena.
2: A pejsek Nendy.
1: Už ho slyšíme. Dobrý den. Vy máte hlídače malého?
3: No jasně. Pes obrnář.
1: Tak 3 kila má?
3: 2,5.
1: 2,5.
3: Ano.
1: A kde máte tu trať? Já se snažím zorientovat, je to na tuhle stranu je železnice?
4: Půjdete z obýváku všechno vidět.
3: Pod náma jde trať Vršovice, Benešov.
1: Ta vaše láska k té železnici, to vzniklo jak, ta fascinace?
3: V 6 letech před oknama nám jezdila vlečka, tam to vzniklo.
1: Máte ještě uniformu?
3: Už jenom čepici.
1: Máte čepici?
3: No, mám. No a tady to jsou fotografie, to je Vršovický lokomotivní depo.
1: A vy jste na té dráze pracoval desítky let a ty funkce se měnily, byl jste přednosta stanice?
3: Jsem začínal normálně jako štiplístek, průvodčí. No, dělal jsem vyhybkáře, signalistu, dozorčího přepravy.
1: Připojíme se k manželce a k panu
3: asi,
1: doktorovi.
3: Asi radši, aby nás nepomluvili.
1: Aby nás nepomluvili.
2: A já se vás vyptám, jak se vám teďkon daří, ale nejdřív si sedneme, ať ušetříme síly.
1: Dělá vám ten pohyb problémy?
3: Vyčerpá mě to. To je jednoznačně teda.
2: Když jdete, tak se musíte dávat pozor, abyste nezakopl.
3: Ano.
1: Pan Petr si teď dal buchtu, pečete buchty, plný pekáč.
3: Občas žena skutečně teda peče buchty. Umí to, tak co by ne teda.
1: A vy jste se seznámili ve vlaku,
3: samozřejmě,
1: symbolicky.
3: Jak jinak, jo.
1: A teď se tady držíte za ruce. Jak dlouho jste spolu?
3: Kolik jsme spolu?
5: 35? Hodně.
3: To, co říkal, tak je pravda.
1: Vím, že manžel bývá hodně unavený přes den, takže klidně několik hodin spí, ale když jste spolu, jak ten čas trávíte?
5: Snažíme se spolu obě dva snídat, aby jsme byli spolu. Vybereme si třeba koncert v televizi, máme rádi vážnou hudbu.
1: A zahrajete si občas i karty spolu, je to tak?
3: Jo.
5: Žolíky.
1: Když propouštěli vašeho manžela z nemocnice, jaké jste vy dostala informace?
5: Oba dva jsme dostali informace, že umírá, že se s tím už nedá nic dělat.
3: Se ten můj zdravotní stav zhoršil.
5: Co tady máme teď domácí hospic? Někdo ho zkontroluje, víme, že tamhle tohle můžeme udělat, nemůžeme, dostali jsme i kyslíkový přístroje. Zase může tak jako trochu žít. Mně se strašně ulevilo.
1: Manželka Alena hledá noty, vy totiž máte klavír.
3: Nehrál jsem velmi dlouho.
5: Já ti věřím.
3: No.
1: Říkáte, že to dá manžel?
5: Určitě.
1: Hraje oblíbenou skladbu pan Petr, který využívá domácí hospicovou péči. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Je 10 hodin 36 minut, je tady s vámi dopolední vysílání Českého rozhlasu Liberec. Pokud máte rádi amatérské ochotnické divadlo, určitě víte, že 57. ročník Krakonošova divadelního podzimu pokračuje ve Vysokém nad Jizerou a hostem byl Jaroslav Satoranský. Tak představitele Kuby z Krkonošských pohádek přivítali ve Vysokém nad Jizerou scénkou, připomínající oblíbený večerníček. O těch slavnostech herec věděl už dříve, jejich rozsah a příjemná atmosféra ho opravdu ale překvapily. Jinak k ochotnickému divadlu má Jaroslav Satoranský blízko, právě u ochotníků sám začínal a přestože se původně vyučil uměleckému řemeslu jeho životní cestu určilo herectví. No a vinohradské scéně je věrný už desítky let a s Libereckým krajem ho pojí chalupa na Českolipsku. Tak na místě také natáčel náš redaktor Jaroslav Hoření, který natočil moc hezký rozhovor s Jaroslavem Satoranským a právě rozhovor si můžete ještě poslechnout na našich webových stránkách liberec.rozhlas.cz. No a pokud se chystáte na tento festival, tak vězte, že třeba dnes vás čeká slavná situační komedie s názvem Láska, sex a žárlivost. No a také se můžete seznámit s hrou Elišky Pilařové, rozhlasové kolegyně Sen o Thálii. Hra přibližuje počátky 240-leté divadelní tradice ve Vysokém nad Jizerou, tak se můžete přijít podívat, jak to mohlo v roce 1786 vypadat. Začíná to tedy zítra, ve čtvrtek 15. října v 16 hodin. Tak se dobře bavte. Teď už Hana Zagorová. Dobré dopoledne.

0: Po písničce Hany Zagorové ve vysílání Českého rozhlasu Liberec už nás čeká spotřebitelský servis a dnes budeme hledat místo pro reklamaci. Kam se můžete obrátit, doporučí spotřebitelský rádce Josef Černý.
1: Paní Jitku by zajímalo, jestli musí uplatnit reklamaci telefonu u prodejce, anebo může jít rovnou do servisu, který má blíž. Paní posluchačko, jak kdy? Většina prodejců má zároveň servis nebo prostě opravuje výrobky sám, potom pro vás vyjde na stejno, ale v případě, že prodejce musí výrobek do servisu posílat, je někdy rychlejší, odnes ho tam rovnou sám. Lhůty na vyřízení jsou v obou případech stejné, tedy 30 dnů, ale případné vrácení výrobku nebo peněz musíte řešit pouze s prodejcem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
1: Počasí.
0: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Také se vám při této písničce Roy Orbisona vybavila hvězdná herecká dvojice Richard Gere a Julia Roberts, Pretty Woman, film, na který se člověk rád i po letech podívá. Ovšem od filmu ve vysílání Českého rozhlasu Liberec k receptům našich babiček a ty dnes připomenou, že k podzimu patřil lov divokých kachen a Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření přidají recept na jejich přípravu.
1: V našem vyprávění o tom, co se dříve vařilo ve vesnických chalupách, si připomeneme, že v říjnu se v našem kraji chodilo a dodnes chodí k rybníkům a mokřadům na lov divokých kachen.
2: Divoká kachna je u nás jedním z nejrozšířenějších druhů kachen. Někdy se jí také říká březňačka, protože v březnu začíná hnízdit. Žije hlavně u stojatých vod, potoků i řek. Některé divoké kachny u nás zůstávají po celý rok, jiné odlétají za teplem. Místní usedlíky provází od nepaměti a pro své chutné maso si kachna našla pevné místo také v tradiční kuchyni.
1: Příprava divoké kachny však měla svá pravidla, protože její maso může mít výraznější bahnitou vůni, je tučné a rychle se kazí, doporučovalo se po očištění namočit na 1 až 2 hodiny do mléka nebo syrovátky. Pomoci mohla také voda s trochou octa. Upravovala se podobně jako ostatní divocí ptáci. Škubala se bez předchozího spaření, peříčko po peříčku, aby se nepoškodila kůže. Po vykuchání a očištění se kachna nechala ještě chvíli odležet v kyselém mléce. Poté se opláchla, osušila a připravila k pečení. Tradiční recepty doporučovaly maso prošpikovat proužky slaniny a potřít rozpuštěným máslem se solí a směsí koření. Používal se pepř, nové koření, hřebíček, někdy rozmarín a také jalovčinky, které dodaly zvěřině typickou vůni. Dovnitř kachny se vkládala rozkrojená cibule a maso se nechávalo několik hodin odležet. Způsobu, jak divokou kachnu připravit, bylo hned několik. Nejjednodušší bylo upéci na slanině a cibuli a vypečenou šťávu zahustit trochou mouky. Oblíbená byla také úprava na másle s cibulí a houbami. Kachna se mohla dusit na kořenové zelenině, podlévat bílým vínem a nakonec jemnit smetanou. Pro slavnostnější příležitosti se připravovala s nádivkou z drůbežích jater, slaniny, šunky a vepřové kýty.
2: A my přidáme recept z kuchařky Ludmily Dobrovolné, česká kuchařka a hospodyně z roku 1873. Kachna divoká.
1: Pod kachnu dej na rendík slaninu, cibuli nakrájenou, celer, petružel, dymián, bobek, pepř, hřebíček, nové koření a kousek másla. Dus kachnu do červena, obracej ji, aby se nepřipálila a přilej polívky, trochu a octa. Potom ji vyndej a připrav tu šťávu a přidej kůru citrónovou a kaprle a též na másle upraženého cukru přimíchej do toho, též kousek cukru bílého a nech to vše svařit na omáčku. Konečně v tom povař kachnu, rozkrájej a urovnej na mísu a polej omáčkou.

Jsem moc ráda, že jste s námi i dnes ve středu 14. října. Doufáme, že ty teploty přece jenom ještě vystoupají někam nahoru, protože to bychom se ještě mohli setkat i se včelkami, které třeba ještě létají na rozkvetlý břečťan, který teď v tomto období ještě kvete. No jinak jsou v říjnu včely plně ponořené už do příprav na zimu. No a právě o přípravách na zimu u včel si budeme povídat s naším známým hostem, kterým je včelař Tomáš Moravec ze Smržová na Českodubsku. Tak nejenom o přípravě včel na zimu, ale také o zimním životě včel si budeme povídat už za okamžik. Počkejte si na to.

0: Hledáš školu, stáž nebo práci snů? Přijď na Eduka Expo 2026. Největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí na severu Čech. Od 15. do 17. října v Liberci přímo v Home Credit Aréně. Eduka Expo. Buď tam, kde se rozhoduje o budoucnosti. Více na edukavik.cz.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Nové povolební koalice jsou potvrzené i v Tanvaldu a Smržovce na Jablonecku. V Jablonci nad Nisou budou ode dneška připomínat židovské osudy kameny zmizelých. Senátoři chtějí zrušit zákon, který umožňuje regulaci cen pohonných hmot, navrhují to ústavnímu soudu. Odpoledne bude převážně velká oblačnost, ojediněle s přehánkami a teplotami do 15 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. V dalších dvou městech na Jablonecku jsou už jisté koalice pro letošních komunálních volbách. V Tanvaldu zvítězilo uskupení Společně pro Tanvald v čele s Michalem Kubínem a v úterý večer podepsalo koaliční dohodu s volbou pro město. Tu vede dosavadní starosta Jan Prašivka, který by měl starostou zůstat.
3: Druhá koalice vznikla v úterý ve Smržovce. Dohodla se tam dosavadní koalice ODS a Sdružení Naše Smržovka a Sdružení aktivních občanů. Starostou města by měl i nadále zůstat Marek Hotovec z ODS. Podepsání koaličních dohod potvrdili starostové obou měst. Z Jablonecka Adéla Jindrová, Český rozhlas.
1: V Jablonci nad Nisou dnes odhalí první kameny zmizelých. Oběti holokaustu budou připomínat v Podhorské ulici před domy číslo 5 a 12. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové tam dnes 15 hodin začne speciální program. Pokračovat bude ve vstupní hale Eurocentra. V rámci programu zazní příběhy připomínaných rodin. Součástí bude i takzvaný kadiš, tedy modlitba za mrtvé.
4: V 16 hodin začne taky vernisáž společné výstavy žáků základní školy Liberecká a základní školy v partnerském městě Zwickau v Německu. Jmenuje se Zapomenuté stopy a představuje 14 židovských osobností z obou měst. Židovská obec Liberec zároveň shromáždila údaje o dalších jabloneckých obyvatelích a jejich osudy postupně ověřuje. Do budoucna by chtěla počet kamenů zmizelých ve městě rozšířit. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Žáci mezinárodních lesnických škol budou následující dva dny ve Friedlandu na Liberecku soutěžit na akci Jízerský dřevorubec. Pořádá ji Střední škola hospodářská a lesnická Friedland v městském parku. Soutěž startuje dnes ve 13 hodin a žáci v ní budou poměřovat dovednosti v disciplínách, jako je rychlost, přesnost a soustředěnost. Druhý den bude připravený i doprovodný program pro školy a veřejnost, včetně vědomostního kvízu nebo drobného pohoštění. Skupina senátorů navrhla ústavnímu soudu zrušení zákona, který umožňuje regulaci cen nafty a benzínu. Senátoři ve svém návrhu nespochybňují, že stát může ceny za mimořádných okolností regulovat. Vadí jim ale příliš široké pravomoci a to, že zákon dostatečně nechrání podnikatele před ztrátovým provozem. Ústavní soud obdržel návrh skupiny senátorů minulý týden. Za senátor jednal Tomáš Golaň z ODS.
2: Počasí.
1: Odpoledne bude převážně velká oblačnost, počátku se ještě ojediněle vyskytnou přehánky, a to zejména na horách. Místy přechodně může být i polojasno a později večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 12 až 15, na horách 8 až 11 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 270 v obci Ralsko na Českolipsku se srazilo osobní vozidlo s nákladním. Projíždějte tam opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Možná si také, milí posluchači Českého rozhlasu Liberec, říkáte, to už ale hodin, toto dnes utíká. Ostatně jako vždycky 4 minuty po 11. hodině. Ovšem, co nám ještě neuteklo, je další hodina ve znamení dopoledne pod Ještědem. Zdraví vás ještě jednou Iveta Kalátová, za chvíli už se pozdravíme s naším hostem, kterým je dnes včelař Tomáš Moravec ze Smržova na Českodubsku. Tak říjnové dny jsou pro včelaře obdobím, kdy připravují včelstva na zimu. Proč jsou právě tyto dny vhodné na léčení proti varoáze a kolik kilogramů cukru vlastně potřebuje včelstvo na zimu? A jak probíhá zazimování úlu, nejenom to probereme už za okamžik. Pěkný poslech.

0: Hezky jsme začali. Ostravská skupina Buty, písnička František. No, my máme hosta. Není to František, je to Tomáš. Tomáš Moravec, je to včelař ze Smržova na Českodubsku. Vítejte u nás. Dobré dopoledne.
1: Krásné dopoledne.
0: Když jste nás navštívil naposledy, tak to nebylo z důvodu, že bychom se bavili o včelách, ale bylo to z důvodu vašeho zajímavého cestování. Když to teď tak spočítám, tak před rokem a pár týdny jste se vrátil z 3000-kilometrové cesty kolem Česka.
1: Ano, bylo to 18. listopadu, jsem se vrátil domů po 3,5 měsících cesty.
0: Páni, no vím, že jsme si o tom povídali, ale určitě se chystáte zase na nějakou cestu, tak o tom si určitě povíme třeba v závěru našeho povídání, ale vy jste dnes nepřišel s prázdnou. Děkujeme moc, přinesl jste nám sklenici krásného medu, vypadá to jako jantar, když se podívám naproti světlu, ještě zbývá v tom najít nějakého pravěkého hmyzáka.
1: To by se asi zákazníkům nelíbilo, kdyby v tom meru našli to, nějakého mizáka v současné době.
0: To asi ne, spíš poukazují na tu barvu jantaru. Pane Moravče, jaká byla sezona očima včelaře?
1: Letošní sezona byla trošku zvláštní. Pokud bych to vzal na objem medu, protože na to se mě všichni ptají, jak to bylo s medem, tak řekněme, že byla průměrná nebo lehce nadprůměrná. Pokud se týká kvality medu, tak překvapivě letos převládaly ty tmavší medy nad těmi květovými a i ty jarní medy, které normálně bývají světlejší a podobně, tak letos sobě měli přimísenou medovici, takže i ty jarní medy byly lehoulince tmavší, než jsme zvyklí.
0: Aha, to znamená, že ty včelky občas létaly i do lesa, nebo jak tomu máme?
1: To znamená, že ty včelky sbíraly občas, já to řeknu lidově, mízu, nebo šťávy, které vypouštěly rostliny na svůj povrch, a nezbírali jenom nektar. Jo, ty jarní květové medy, ty bývají nektarové. To prostě seberou na těch květech tím, že přiletí pro nektar, chytnou si na sebe pyl, přiletí na vedlejší rostlinu, opilí tu rostlinu a ten nektar je vlastně odměna za to, že letí z květiny na květinu a přenesou ten pyl. Mm-hmm. Takhle nám to ta historie prostě přinesla, takhle nám to vývoj dal. Ale kromě tohoto nektaru, tak včely sbírají ještě i ty šťávy na stromech, listech, na jehličí, na kůře a ty šťávy jsou způsobeny tím, že některé rostliny, jako třeba javory, hrušně, olše, přirozeně vypouštějí určitou šťávu a některé stromy naopak ji nevypustí přirozeně, ale v tom teple, které letos panovalo, se přemnožily mšice, mery, červci a další breberky, které právě napichují ty listy a potom ta míza teče ven a včely sbírají tu mízu, protože je sladká také a nosí do úlu a z toho jsou ty tmavé medy, kterém většina posluchačů určitě zná pod názvem lesní.
0: No ano, a on je to tedy medovicový med.
1: A on je to med medovicový. Mm-hmm.
0: No teď v říjnu ještě můžeme určitě včelky vidět, ostatně teď ty teploty za sebe měly jít snad trochu nahoru. Nám tady totiž kvete břečťan a už jsem na nich na květech břečťanu viděla včelky, tak jsme si říkali, ještě břečťan nebudeme stříhat, počkáme, až to všechno odezní.
1: Břečťan je jedna z posledních přirozených snůšek pro včely. Je to rostlina, ze které si nosí pyl i nektár. Letos ku podivu kvete téměř o měsíc později než obvykle. Sám jsem se až zarazil, že jsem to neprošvihnul. Začíná opravdu rozkvétá, nebo teď už je v plném květu. A jestli máte možnost a je někde blízko břečťan, zastavte se u něj za slunného dne a koukněte se, jaké obrovské množství hmyzu tam bude. Motýly, včely, ať už ty, co známe, to znamená medonosné, nebo včely samotářky, spousta těch, jak se lidé říká, vosičky, ale uvidíte tam i krásný sršně.
0: Říká náš dnešní host Českého rozhlasu Liberec, včelař Tomáš Moravec.

0: Ano, hostem je dnes ve vysílání Českého rozhlasu Liberec včelař Tomáš Moravec ze Smržova na Českodubsku. My jsme si teď v průběhu písničky povídali, máte 70 včelstev. Je
1: ano,
0: to tak.
1: Zimovával jsem leto 70 včelstev.
0: Já bych se ještě na moment chtěla vrátit k tomu břečťanu, protože víte, co je zajímavé? Břečťan je jedovatá rostlina a těm včelám to nevadí, ty květy, ten pil z toho.
1: Tak je vidět, že se tady vždycky něco přiučím. Netušil jsem, že teda břečťan je jedovatá rostlina, vůbec mi to nenapadlo. Ono je to rostlina, která je celý rok nenápadná, zelená, na podzim má takové kvítky, které snad ani nejsou vidět. Člověk si ho musí najít podle těch motýlů a včel a potom má krásné tmavé plody, které tam jsou do jara, ale ptáci je normálně zebou, takže...
0: Tak je to v pořádku, protože je pravdou, že nám občas s prominutím ožrali srny, když byla velká zima, tak nám kus domu takzvaně okousali a nic se nedělo. Takže asi zřejmě to nebude zas tak moc jedovaté, ale to není zas tak až moc.
1: Ale to, když už teda se k tomuhle vrátíme k té jedovatosti, tak jako je známo z historie, že je třeba znát, z čeho ty včely ten med sbírají, protože do Malé Asie přitáhla 50-tisícová armáda Římanů a přijeli do těch oleandrových hájů a oleandr je jediná rostlina, ze které je med halucinogenní. Jinak všechny ostatní medy nejsou jedovaté. Mohou být hořké, ale nejsou jedovaté. A Římani milovali med, takže v těch oleandrových hájích tam vybrali všechna ta včelstva, protože ty domorodci to nezbírali, věděli, že to je špatně. Najedli se medu, svetovali se a ti je pak seřezali na hromádku. Malá armáda domorodců seřezala 50-tisícovou armádu Římanů.
0: Ano, příroda se postarala. Ano, nebo spíše pomohla. Pana Moravče, my se teď budeme věnovat, jak správně zazimovat včely. To je asi, myslím, základ každého včelaře, aby ty včeličky opravdu tu zimu přežily. Ovšem, prý ty letní včelky, ty už prý pomalinku končí.
1: Ano, má včela sice vypadá stále stejně v létě i v zimě, nicméně my rozlišujeme mezi letními včelami, které se dožívají zhruba 60 dnů, protože se

0: pracují, a zimními včelami, které žijí 4 až 7 měsíců. Protože už nelétají pro nektar, nespracovávají to, co přinesou ty letní včely. Ty už se starají pouze o to, aby přežila matka do jara, aby bylo v úle dostatek tepla, a teprve na jaře začínají vychovávat novou generaci a tím se upracují. Takže tím, že včela nepracuje, tak má větší šanci přežít zimu. Nicméně není to jenom o tom, že by se už teď flákali, je to také o tom, že my včelaři musíme včas zabezpečit, aby v úle nebyly parazité, protože ti paraziti nám ty včelky oslabí a oni pak nemusí se dožít ani těch 4 měsíců. A občas přicházíme na jaře k úlům, které jsou prázdné, dole je hromádka včel, protože ty včely prostě nedokázaly tu zimu přežít, neměly tu dlouhověkost, kterou bychom potřebovali.
1: My jsme měli včera hosta, tím hostem byl deratizér pan Pavel Soukup, tak jsme se bavili o hlodavcích. Vy také musíte ty úly pořádně utěsnit, aby se vám tam nějaké myši nedostaly?
0: Ano, děláme to. My přivíráme na podzim česna včelám, já to dělám někdy v druhé polovině srpna nebo těsně před koncem srpna, protože v té době je ještě dostatek teplo a ta myš si začíná teprve hledat, kde bude zimovat. A když to česno je přivřené a nedokáže do něj vlézt, tak už mi dá pokoj a už tam nepoleze. Ale jakmile se tam jednou nastěhuje, tak se vám prokouše ven čímkoliv, protože já tady bydlím a prostě tady mi někdo jenom hodil nějakou překážku a ta musí pryč.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: Také možná patříte, milí posluchači Českého rozhlasu Liberace, k lidem, kteří si rádi namažou čerstvý chléb máslem a na to med, a nejlépe ten lesní, nebo pokud chci mluvit odborně, tak ten medovicový med. Tak ale je to dlouhá cesta k této pochoutce a o tom se také povídáme s naším dnešním hostem, kterým je včelař Tomáš Moravec. Vidíte to, med roku, dokonce se koná celorepubliková soutěž med roku teď v říjnu, tuším, že to je v Brně. Účastníte se někdy takovýchto soutěží?
1: Účastnil jsem se soutěží tady regionální potraviny a výrobek Libereckého kraje. Měl jsem tu čest, že jsem tedy obě dvě ocenění dostal za naše medy. A té soutěže v Brně se neúčastňuji, ne že bych se jí bál, ono to je soutěž na ochutnávku, je to prostě o tom, že tam přijde větší množství veřejnosti, každý si lízne a udělá někde nějakou čárku. Je to o chuti, je to o senzorice, není to asi úplně o kvalitě toho medu, nicméně si té soutěže vážím, protože ten med propaguje a všichni ti, kteří tam přijdou, tak prostě ochutnají opravdu správný český med.
0: Ano, to jste řekl správně, takový ten pravý český med. Někdo se možná může pozastavit nad tím, že ty ceny jsou poměrně už dost vysoké, že v obchodě ten med koupí za mnohem nižší cenu, třeba i za poloviční, ale v tom je asi velikánský rozdíl. Vy jste třeba někdy zkusil porovnat med z obchodu s vaším medem?
1: Já se nechci nijak dotknout výrobců medu, kteří je dodávají do obchodních řetězců, ale nám prostě včelařům připadá, že to snad ani není med. Samozřejmě je to med, máme veterinární dozor, máme kontrolu a podobně, ale většina těch medů, všichni pamatujete směs medů z EU a mimo EU.
0: Ano.
1: Netušíte, odkud to je, dnes se předpisy změnily, dneska už tam musí být procentuálně uvedeno v pořadí od nejvyššího k nejmenšímu procentu země původu, takže tam dneska asi objevíte velice často Argentina, Brazílie, Čína, Uruguay a pak nějaké evropské státy. Ale to nejsou medy z našeho regionu, ty jsou jinačí, mají jiné složení pilu, mají jiné složení těch cukrů trošičku. Je to zvláštní, když si někdo měl možnost zajet si do Itálie, do Slovinska a koupili jste si tam kaštanový med, tak zjistíte, že ten med má sice na začátku je sladký, ale má hořký ocásek. Tak jo, když mě říkali kamarádi, dali mi ochutnat medy, které přivezli z Afriky, no ten byl nazelenalý ten med.
0: Aha.
1: No a byl kyselý. Takže ono to je prostě o tom, že z každé té oblasti ten med je jinačí. Tak jako máme jinačí medy, ty jednodruhové, na jaře se vám podaří udělat smíšený med ze sadů a tam to moc nejde, pak přijde velice nesprávně zatracovaná řepka.
0: Ano, už jsem slyšela pár argumentů.
1: Ten med možná nemá luxusní chuť, ale je zase pro zdraví člověka velmi dobrý. Po řepce přichází akát, lípa, slunečnice, do toho v oblastech, kde není ten akát, může být svazenka. Hořčice taky nám samozřejmě kvete. No teď třeba pozdní pohanka, lén, to jsou všechno rostliny, ze kterých prostě můžete mít takzvané jednodruhové medy. A zjistíte, že každý chutná jinak. A jsme na malém území České republiky.

0: Po písničce skupiny Mandraže pokračujeme v povídání s naším dnešním hostem Českého rozhlasu Liberec, se včelařem Tomášem Moravcem. Jak poznáme, pane Moravče, tedy kvalitní med? My si teď můžeme udělat takovou zkoušku, dalo by se říci?
1: Na první pohled přes sklenici samozřejmě kvalitu medu nepoznáte, ale jsou některé indikátory, podle kterých bychom se mohli řídit. Takže pokud máme med v přirozené pokojové teplotě, řekněme kolem těch 20 stupňů, a sklenici otočíte vzhůru nohama,
0: tak já to schválně udělám.
1: Tak ta bublina musí stoupat nahoru pomalu. Když prostě proletí ten med je moc řídký, tak je pravděpodobné, že to úplně med nebude.
0: A co to znamená, že řídký, že je doplněn čím? Čím se to řídí?
1: Nemusí být doplněn ničím, ale v podstatě správný med podle evropské normy by med měl mít zhruba 20% vody. Česká norma říká méně než 18. Samozřejmě čím méně vody, tím med je hustší a je kvalitnější. U těch tmavých medů, o kterých jsme se tady bavili, ty medovicové, tam třeba, když se to falšuje, tak se do toho přidává karamel. Přidáte karamel do něčeho sladkého, vypadá to jako med a šup s tím na trh. Musím říct, že nejsou až tak asi problémy v těch obchodních řetězcích, kde to je podstatně podrobněji sledováno, ale spíš narazíte na falšovaný med na trhu. Jsou známy případy, nebudu jmenovat, protože nevím, abych se nedostal do komplikací, jsou už dneska známy případy, že různé etikety na medu, my včelaři už víme, že ten med není medem, že to je falšované. Vezmete, zjednodušeně řečeno, rozpustíte cukr v teplé vodě, přimícháte karamel a dostanete něco, co je sladké a leckdy se vydává za med.
0: Tak to je trošku jako u pečiva, když chceme jíst zdravě, chceme jíst takové to celozrnné pečivo, které je kolikrát až černé, a pak se dozvíme, že v tom je také karamel. A člověk má pocit, čím tmavší, tím je to zdravější.
1: Ano, takže pro pečivo do pekárny k pekařovi a tak dále. Ale ještě když jsme u té kvality toho medu, já vím, že spousta konzumentů medu nemá ráda med, který tuhne.
0: Ano, my říkáme vždycky, že cukernatí, že z cukernatí.
1: To mi neříkejte, krystalizace ani cukernatí, my včelaři nemáme rádi to slovo, protože to evokuje zase další myšlenku, že včelař do toho přimíchal cukr. Ne, med přirozeně tuhne. Naše evropské medy a především české medy a hlavně ty jarní medy tuhnou velice rychle. Stuhnou vám na kámen a chápu, že spousta lidí to škrábání nemá ráda. Tak si nekupujte med, který je v tuto chvíli tekutý a časem stuhne, a zkuste ochutnat med pastový. Med pastový v podstatě prošel řízenou krystalizací, je to určitým způsobem, ho mícháme v době, kdy ten med tuhne, a proto je z něj stále gel. A jak já říkám všem dámám na trhu, je to ideální med pro chlapy. Nekape ze lžičky.
0: Ano, tak to je dobrá rada, díky za to. No, v závěru, pane Moravče, se vrátím zase k úvodu, protože vás čeká příští rok samozřejmě nejenom starání o včelky, ale další cesta. Vy opět vyrazíte někam na nějaký dálkový pochod?
1: Ano, mám v plánu vyrazit zhruba na měsíc, takže na výrazně kratší cestu, než jsem šel loni, a vzal bych to z nejsevernějšího bodu České republiky přes vnitrozemí dolů na nejjižnější bod České republiky, a trasa se mi v tuto chvíli rýsuje. Mám zhruba představu, kudým bych chtěl jít, ale ještě dohledávám ty zajímavosti okolo, kam se vyplatí odbočit a kde se vyplatí zastavit.
0: Vyrážíte v době, kdy ty včeličky nepotřebují za tolik péče, tak je to jasné.
1: Ano, v podstatě ošetříme včely někdy v průběhu července, připravíme první krmení a já pak mohu v klidu vyrazit, protože oni se postarají.
0: A poté nám o tom opět budete vyprávět.
1: Bude-li zájem, rád přijdu.
0: Tolik náš dnešní host Českého rozhlasu Liberec, včelař Tomáš Moravec. Mějte se hezky, ať se vám daří a buďte zdrav. Naslyšenou.
1: Naslyšenou a i vám krásné dopoledne pod ještědem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: Zítra také přivítáme hosta a je to téma jen si vzpomenout. Vzpomínky, emoce, myšlenky i sny, zatím vším je fascinující orgán mozek. A stejně jako tělo, i mozek potřebuje výživu, trénink a odpočinek. No a s lektorkou paměti Michaelou Walterovou si hodinu předpolednem povíme, jak správně trénovat paměť a proč je důležité dodržovat spánkovou hygienu.

0: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Naúčtovali vám v autoservisu vysokou částku za opravu? Podle Sdružení na ochranu vlastníků automobilů si stále více řidičů stěžuje na výrazné rozdíly v cenách oprav. Jak si pohlídat, abychom neplatili víc, než musíme? To zjišťovala redaktorka Bára Kvapilová.
2: Nepoctivé autoservisy si účtují předražené úpravy či zbytečné výměny dílů. Děje se to zejména v případech, kdy je auto nepojízdné a zákazník je zahnaný do kouta. Na co si tedy dát při jednání s autoservisem pozor?
3: Tak v první řadě je potřeba, aby se předem domluvila cena práce, rozsah výměny dílů a odhad celkové opravy. Bez toho bych vůbec neuvažoval o tom nechat auto v servisu de facto na rozhodnutí opravářů, kolik mě to nakonec bude stát.
2: To nám doporučuje předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Stejná oprava nás může stát v různých servisech různě. Rozdíl může potom být až desítky tisíc korun. Při větších opravách je proto dobré asi porovnat více autoservisů.
3: Jistě to doporučujeme, protože podvedení řidiči se na nás obracejí, že si neprověřili třeba u alternativního servisu nebo nenechali udělat alternativní posudek ceny a potom se jenom divili.
2: Na co si mám dát pozor?
3: V první řadě je potřeba se dohodnout na všem písemně, to znamená, ten objednávkový list by měl obsahovat rozsah opravy a zároveň i odhad ceny.
2: Podle právníka spotřebitelské organizace D-Test Jana Šúry může ale autoservis cenu ještě navýšit.
4: Pokud byla cena určena odhadem, tak tam může dojít k navýšení do 10%. Pokud by bylo vyšší, tak s tím musíme už vyloženě souhlasit, nemusíme jej akceptovat. V případě, že by to bylo navýšení třeba o 20%, tak můžeme odstoupit od smlouvy. To znamená, že dále už nechceme, aby opravář pokračoval v té opravě a zaplatíme mu jenom za ty provedené práce, které do té doby udělal.
2: Jak se přesvědčím o tom, že mi díl skutečně vyměnili?
3: Zákazník může a musí podle mého názoru trvat na tom, aby vyměněné díly mu byly předloženy a on si potom může i nechat alternativně posoudit, jestli skutečně ta výměna proběhla a při případné opakované poruše toto reklamovat.
2: Co by měla obsahovat závěrečná faktura a jsou tam nějaké chytáky?
3: Rozhodně závěrečná faktura by měla obsahovat podrobný rozpis hodin práce, vyměněné díly a celkově, co bylo na automobilu opraveno, vyměněno a provedeno.
2: Jaké triky používají neseriózní servisy?
3: Tak bohužel se nám stává, že se opakují poměrně stále výrazné věci jako ostatní práce. Co to je ostatní práce, nevím. Za B třeba diagnostika bez vysvětlení, to jsou až tisícové položky, ale vlastně slouží jenom k tomu, aby nafoukli celkovou cenu opravy.
2: Říká předseda Sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: A co nás čeká zítra? Tak zítra si v naší rubrice povíme o tom, jaká úskalí skrývají zdravotní rady od umělé inteligence.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Petr Nať, který občas vystupuje i na festivalu Benátska v Liberci. Tak to jsme si připomněli jeho písničku 6 minut před 12. hodinou ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Hudebníci vtipkují o muzice, herci o divadle, blondýny vytahují vtipy o blondýnách. I tak to chodí v našich zábavných pořadech. A když dorazí sexuolog, i v jeho případě je téma na snadě. Díky našemu archivu si teď můžete poslechnout dva vtipy v podání Radima Uzla. A ten první byl dokonce jeho nejoblíbenějším.
1: Přichází žena od sexuologa a manžel povídá, tak co ti říkal ten doktor? A říká, to já ti nemůžu říct, je to hrozný. Říká, jak hrozný, co hrozný, přece jsme manžele, ne, nechtějí to slyšet. Říká, co ti říkal sexuolog? 30 let spolu žijeme, žádná překvapení před sebou nemáme. Tak kápni božskou. Říká, no tak já ti to teda řeknu, ale nebudeš rád. To, co jsme si celý život mysleli, že je orgasmus, tak to je astma. Potkali se dvě mladé dívky a ta jedna říká té druhé, tak jsem byla dneska na těhotenském testu. A ta druhá pověděla, nekecej, a jaký byly otázky?
0: To jsme si připomněli Radima Uzla a jeho vtipy. Kdo má rád vtipy, to doufám, že jste to i vy, milí posluchači, ale i Filip Majsla. A Filip Majsla už se vám přihlásí po 12. hodině, protože v tom pravidelném čase už vás čekají písničky na přání. Od mikrofonu už se s vámi loučí Iveta Kalátová. Mějte se moc krásně a zítra po 9. hodině v dopolední pod Ještědem opět naslyšenou. Na, na, na.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Liberec, zprávy.
4: V novém Alzheimer centru v Liberci Machníně by mohlo najít práci kolem 90 lidí. Do víkendu Křišťálového údolí se nově připojí i Granát Turnov. Akce začne v sobotu. Každý desátý člověk v Česku podniká, vyplývá to z dat statistického úřadu. A odpoledne bude převážně velká oblačnost s teplotami do 15 stupňů. Jsou tu polední zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Celkem 150 lůžek má mít nové Alzheimer centrum v Liberci Machníně. Zařízení vzniká na místě bývalé oční léčebny uprostřed lesoparku. Provoz centra bude zajišťovat společnost Senevida, která už provozuje podobný Alzheimer centrum v Minkovicích u Liberce na Sichrově a v České Lípě. Provoz centra v Machníně plánuje společnost od jara 2028. Podle provozní ředitelky firmy přinese i pracovní příležitosti.
5: Počítáme cirka 90 pracovních příležitostí a budou to vlastně pracovní příležitosti typu zdravotnický personál, to znamená všeobecné sestřičky, praktické sestřičky, pracovníci v sociálních službách, samozřejmě management toho centra, ředitel, vrchní sestra, sociální pracovník, administrativní, zaměstnanci provozu a podobně.
4: Ve čtvrtek by měl motoristům i chodcům začít sloužit nový most nad čtyřproudou silnicí první třídy číslo 35 u Hodkovic nad Mohelkou. Podle mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petry Drkulové zároveň skončí objížďky, které komplikovaly dopravu ve městě a okolí, ale také na hlavním tahu z Liberce na Turnov a Prahu od letošního dubna. V Libereckém kraji v sobotu začíná víkend Křišťálového údolí. Součástí dvoudenní akce budou komentované prohlídky v regionálních sklářských firmách, tvořivé dílny i setkání s tvůrci skleněných šperků a bižuterie. Kromě víkendu Křišťálového údolí začíná i týden sklářů. Ten potrvá do 25. z října. Jaké firmy se o víkendu zapojí, říká ředitel Křišťálového údolí Jan Šmíd.
6: Budou otevřené tři velké provozy. Zmíním Preciozu, jak Preciosa Lighting Kamenický Šenov, tak Preciosa Ornella Desné, letos nově Granát Turnov.
4: Podrobný program lidé najdou na webu crystalvalley.cz. V Česku je přes milion lidí, kteří aktivně podnikají jako fyzické osoby. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu za rok 2024. Aktivních podniků bylo celkem asi 1 milion 360 tisíc. Za stejný rok vzniklo zhruba 130 tisíc nových tuzemských firm. Z dlouhodobých statistik vyplývá, že 5 let od založení bude fungovat jen půlka z nich. Ostatní postupně skončí. Tempo vznikání i zanikání nových subjektů je v Česku mírně nižší, než je průměr v Evropské unii.
3: Počasí.
4: A odpoledne bude převládat počasí s velkou oblačností, na horách se mohou ještě vyskytovat slabé přehánky, místy může být i polojasno, později večer bude oblačnost ubývat. Teploty dnes vystoupí na 12 až 15 stupňů, na horách naměříme mezi 8 až 11 stupni Celsia. Vítr fouká mírný severozápadní, rozptylové podmínky jsou hlášeny dobré až velmi dobré a biozátěž na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: A na silnici 1/13 u Friedlandu na Liberecku se dávejte pozor, je tam rozlitý olej na vozovce, na místo jedou hasiči, dejte pozor, vozovka je tam kluská.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Čtyři minuty po 12. krásné středeční poledne a víte, kdo má dnes narozeniny?
2: No, medvídek Pů, ano, ten roztomilý méďa, o kterém točil pohádky i Walt Disney. První knížka o něm vyšla 14. října 1926. Tak si to představte. On celý život do sebe láduje sladké, horem dolem, hlavně tady med. Skoro by se to dalo považovat za poruchu příjmu potravy a dožil se 100 let. To je hezký příklad pro děti. No ale kromě toho dnes máme také Světový den standardů, tak já doufám, že v následující hodině už držíme standard a hezky si užijeme písničky na přání. Já se těším na vaše telefonáty, e-maily, případně i poštovní holuby. Zdraví vás Filip Majsla, přeju hezký poslech.

Lucie Bílá, Josef Vojtek a to zítřejší ráno. No zítřejší ráno je samozřejmě ještě v nedohlednu. My tady máme dnešní časné odpoledne, máme 7 minut po 12. A na vlnách Českého rozhlasu Liberec jako vždy touto dobou začínají písničky na přání. A jako vždy začneme připomenutím všech důležitých údajů. Tak tedy telefonní číslo do studia je 22 155 37 22, e-mailová adresa zahrajte.liberec@rozhlas.cz a pokud jste ještě nezapomněli napsat SMS zprávy, tedy psát SMS zprávy, tak můžete ve formátu zahrajte Liberec, potom mezera a potom váš text na číslo 90 011 04. Já se moc těším.

Petr Janda a kapela Olympic zahráli v úru písniček na přání na takovou citlivou strunku, nějak se vytrácíš má lásko. A jak budeme pokračovat? No 12 minut po 12. si díky paní Haně trošku zacestujeme hudební historií. Napsala nám totiž, dnes by se dožil 80 let zpěvák kapely Nazaret Dan McCafferty. Song, který bych ráda nechala zahrát, se jmenuje Love Hurts, jistě každý zná. Ačkoliv je to cover, původně byla nahrána v roce 1960, Nazareti z ní udělali světový megahit v roce 1975 a mě připomíná moje diskotéková léta. Děkuji, Hana. No nemáte samozřejmě zač, v tom 60. roce jí natočila kapela Everly Brothers. V roce 1975, jak už jste napsala, skupina Nazaret, ale zhostili se jí třeba také Smokey. Love hurts. A dokonce i Cher. Ale tady už je ta vyžádaná, asi nejznámější verze od kapely Nazaret, Love Hurts.

0: Dvě minuty po čtvrt na jednu v Českém rozhlase Liberec v písničkách na přání dozněla kapela Nazaret Love Hurts a my teď vyrážíme, no dá se říci, na sabat. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, tohleto je tady při Grácie, zdraví Šárka z Liberce.
2: Božena z Liberce.
1: A Jana.
0: Ale...
1: A chtěli by to nechat zahrát písničku Parta správná, aby nám lépe chutnalo i kafíčko, i jídlo.
0: Takže byste si vlastně udělali takový kávově obědový dýchánek, ano?
1: Ano.
0: Doufám, že oběd je alespoň o třech chodech. Předkrm, hlavní chod, zákusek, no povídejte, přehánějte.
1: No, zatím jsme u hlavního z toho, jenom děvčata mají půjčku, já mám hudecí noky a houbami a kávička tomu druhé bude a ještě nějaký zákusek taky dáme určitě.
0: No, vy víte, jak žít. A navíc jste nám nabídli ještě inspiraci na dnešek. No dobrá, tak tady zahrajeme tuhle písničku, která vlastně padne na úrodnou půdu. Jsme parta správná. Tak paní Šárko, užívejte si to tam ve spolek. Zdravím paní Janu i paní Boženku. A zase někdy příště. Naslyšenou.
1: Děkuji. Naslyšenou.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Richard Miller, ovšem jeho hlas je tak výrazný, že ho asi není třeba představovat. Tohle byla jeho smutná pěseň, už několik let stará záležitost. Mimochodem zajímavé je, že Richard Miller už je na hudební scéně několik dekád a stále před každým koncertem trpí velkou, ale velkou nervozitou. No konec konců zjistit to můžete sami už 2. prosince v Semilech. Tam bude vystupovat v kulturním centru Golf Semily. Máte se tedy na co těšit, pokud vyrážíte, a my vyrážíme vstříc další písničce na přání. Ta přišla e-mailem. Přeji krásný den a prosím, zahrajte všem písničku 60. léta od Vladimíra Mišíka. Moc děkuji, Magda.

Vladimír Mišík a 60. léta. To je docela zajímavé, jak se nám to tak někdy náhodou sejde. Vladimír Mišík v úru téhle písničky zpíval, že v 60. letech poslouchal Raye Charlese a do toho nám přišel e-mail od pana Milana, že prý by si rád poslechl jen tak pro radost celou písničku od USA for Africa, to dodávám já, We Are The World, a tam shodou okolností Raye Charles také zpívá. No, tak si to pojďme poslechnout všichni.

0: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Přeji hezký den. Dovolte mi dotaz. Posloucháte rádi naší stanici? Chtěli byste se podílet na vysílání a přidat se do našeho týmu? Právě teď hledáme moderátora na víkendová vysílání. Pokud máte svoje zaměstnání a chtěli byste občas o víkendech moderovat, dejte nám vědět. Důležitá je alespoň minimální praxe, bezchybný hlasový projev, nebýt technický analfabet a mít smysl pro týmovou práci. Samozřejmě vás vyzkoušíme, za to nic nedáte. Napište nám motivační dopis na liberec@rozhlas.cz a přidejte životopis. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Českém rozhlase Liberec skupina Jojo Band. To je stejně zajímavé, že si bratři Tesaříkovi vybírali samé takové atraktivní destinace jako Karviná, Kladno, Rybitví, Kozomlín, Řitka a tak dále, ale o Praze nebo o Liberci ani slovo. No, skupina Jojo Band je za námi a pokračujeme dál. Teď v trochu smutnějším módu. Napsala nám totiž paní Sylvie. Dnes moje maminka Jaroslava vybírá písničku Za tu horu, za vysokou ve vzpomínce na mého otce Petra, který by měl dnes 75. narozeniny, ale letos v červnu zemřel na rakovinu. Všem posluchačům hodně zdraví přejeme. Sylvie a Jaroslava z Prahy.

V písničkách na přání v Českém rozhlase Liberec to opravdu bereme od Vlacha po Bacha. V jednu chvíli hrajeme Nazaret a za chvíli Jošku Černého Za tu horu za vysoku. No a ve stejném módu ty písničky na přání tak říkajíc dorazíme. Zavolal totiž pan Luděk z Rochlice, který poprosil, abychom paní Šárce, Boženě a paní Janě poslali písničku od Evy a Vaška Bílá orchidej a do toho nám ještě napsal pan Petr, že by si moc rád poslechl píseň od Lady Gaga Abracadabra. Zřejmě, abychom se při tom středečním odpolední řádně rozhýbali. Obě dvě písničky už jsou připravené ve zmiňovaném pořadí a já se s vámi mezi tím rozloučím, protože už se připravuje na svůj výkon kolegyně Alex Minářová, která si dnes do svého pořadu Alex a host pozvala k mikrofonu pilota, odborníka v oblasti letectví a kosmických technologií Aleše Svobodu. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne, hezký poslech a po 14. opět naslyšenou.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Univerzita třetího věku v Liberci má rekordní počet zapsaných. V Novém Městě pod Smrkem má vzniknout nové obchodní centrum. Sněmovna podpořila mimořádnou daň na rafinerie. Do rozpočtu má přinést přes 5 miliard korun. A odpoledne čekejme s převážně velkou oblačností a teplotami mezi 12 až 15 stupni. Zprávy jsou nachystány, u jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. Více než 1100 lidí se letos přihlásilo do Liberce na univerzitu třetího věku. Jde o rekordní počet studujících za posledních 30 let, informoval mluvčí Radek Pirkl v tiskové zprávě. Největší zájem byl tradičně o kurzy Přemyslovci, křesťanství, česká architektura a kresba a grafika.
2: Technická univerzita v Liberci nabízí 78 kurzů. Letošní novinkou je kurz Český rok v přírodě. Na tyto kurzy se můžou hlásit lidé starší 50 let. Nejstarší studentce je 98 let. Univerzita třetího věku vznikla na Technické univerzitě v Liberci v roce 1998. Dnes funguje pod Centrem celoživotního vzdělávání. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Liberecký kraj upraví zásady územního rozvoje regionu. Dokument udává, kde se má v kraji další x letech rozvíjet. Nově se do něj zapracuje například koridor pro obchvat Cvikova, převaděče pitné vody na Frýdlansku, posílení elektrické sítě na Českolipsku nebo protipovodňová ochrana u Andělské hory u Chrastavy. Další změna se týká omezení rozvoje ploch pro výrobu a skladování v blízkosti nové silnice z Turnova na Jičín, říká náměstek hitmana Jiří Klápště z TOP 09.
3: Se musí ošetřit, aby se kolem silnice Turnov-Jičín, která se bude stavět, nevyskytly žádné velké průmyslové areály. Je tam jasný požadavek, aby se zamezila výstavba těch hal skladovacích, které jsou třeba známy kolem Prahy, aby ta silnice nebyla něčím, co přinese tento neblahý aspekt, který zničí tu unikátní krajinu ještě víc než samotná silnice.
0: Vítězná koalice Jedno Ústí bude v Ústí nad Labem vládnout sama. Primátorem bude dosavadní šéf městských služeb nezávislý Tomáš Vohryska. Jedno Ústí získalo v komunálních volbách více než 51% hlasů. Bude mít 22 ze 37 zastupitelských křesel. Do opozice míří hnutí ANO, ODS, koalice SPD s podporou Přísahy a Trikolory a Vaše Ústí s podporou Za lepší Střekov. Poslanci podpořili zavedení mimořádné daně na rafinerie. Vláda ji navrhla v reakci na růst rafinerských marží. Daň by měla platit za letošní i příští rok a státu by měla přinést 5,5 miliardy korun. Zřejmě se dotkne jen rafinerii v Kralupech nad Vltavou a Litvínově, které vlastní společnost Orlen Unipetrol. Opozice zavedení daně kritizuje hlavně kvůli zpětné účinnosti. Návrh teď posoudí sněmovní rozpočtový výbor.
1: Počasí.
0: A odpoledne bude převládat počasí s velkou oblačností, na horách se mohou ještě vyskytovat slabé přehánky, místy může být i polojasno. Později večer čekejme ubývání oblačnosti a teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů, na horách dnes naměříme mezi 8 až 11 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A v radostné pod Kozákovem v nepřehledné zatáčce havarovalo nákladní auto, které skončilo v příkopu. Na místě je policie a olej na vozovce máme hlášený v ulici Sobotecká v Turnově. Tam jsou na místě hasiči.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
4: Příští rok v létě se mu země začne vzdalovat pod nohama, a to doslova a do písmene. Téměř 50 let po Vladimíru Remkovi se další Čech vydá do vesmíru. Bude jim vojenský pilot Aleš Svoboda, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host je Aleš Svoboda, vojenský pilot, který příští rok v létě poletí do kosmu téměř 50 let po prvním československém kosmonautovi Vladimíru Remkovi. Aleši, chce se mi říct wow, řekl jste si to někdy taky?
1: No, zatím jako párkrát, jo, ale zatím nějaký velký wow ještě nebylo, protože já jsem ponořený do takový ty každodenní agendy, spousty malinkatých věcí, které se každý den řeší právě okolo organizace toho kosmického letu, nejenom samozřejmě můj výcvik, ale i takový ty věci okolo. Takže moc na nějaký wow teďka nemám čas, ale myslím, že ono to přijde, až to přijde.
0: Ani když jste byl vybrán z 22,5 tisíce uchazečů, jestli mám správné číslo, tak jste si neřekl wow.
1: Jo, tak to jsem měl samozřejmě radost, tak protože ono to nějakou chvíli trvalo, ten výběr byl něco přes rok, takže zatím byla i nějaká práce, nějaká příprava, takže to samozřejmě jako člověk má takový pocit zarosti učení, když se to podaří.
0: Vy jste koncem září už zamířil do Spojených států amerických, započal výcvik, je to už ta ostrá fáze výcviku, kdy jsou přítomní všichni z té posádky?
1: Jo, my jsme zatím vlastně tři z té čtyřčlenné posádky, takže ještě nejsme úplně komplet, ale vlastně začali jsme už přípravu a výcvik na tu misi. A teď vlastně nás trošku brzdí to, že nejsme komplet, protože velkou část té přípravy, tak to musíme dělat v té celé posádce. Některé věci může dělat velitel a pilot. Velitel je vlastně můj francouzský kolega Thomas Pesquet, pilot jsem já, protože velitel a pilot tak tam mají trošku víc toho výcviku, takže některé věci můžou dělat jenom oni dva a my jako tady tahle dvojice, tady tohle duo, tak jsme komplet, takže něco málo už můžeme dělat i bez těch ostatních, nicméně většina toho je v té čtveřici. Takže jsme měli vlastně nějaký úvodní briefingy, měli jsme nějaký prvotní seznámení v SpaceX, která dodává ten návratový modul Crew Dragon na nosnou raketu Falcon 9, takže jsme strávili pár hodin na simulátoru, byli jsme se podívat vlastně v replice v trenažéru toho Crew Dragonu. Strávili jsme pár dní v NASA v Houstonu. Ve SpaceX jsme vlastně ještě nám brali míry na ten skafandr, ve kterým se letí v tom Crew Dragonu. Takže jsme tam měli i fitting tady toho SpaceX suitu a spíš takové jako úvodní věci.
0: Nesmíte přibrat teda.
1: Ale můžu přibrat, já si celkem držím jako plus minus kilo, si držím jako tu svoji optimální váhu, tak dobrý.
0: Jste čtyřčlenná posádka, vy jste už zmínil kapitána, pilotem jste vy, pak jsou ještě dva, ten čtvrtý není zatím vybrán, jaká je jejich role?
1: Tak tam jsou vlastně, ty role se liší podle toho, jestli se bavíme o tom výstupu na oběžnou dráhu, o tom, že jsme vlastně v tom Crew Dragonu, než doletíme na ISS a pak během toho pobytu na ISS. Na ISS tam vlastně ty role jsou téměř totožný, tam se věnujeme těm svým národním projektům, vlastně každý astronaut si tam veze ze svojí země nějaký komplement národních výzkumných a technologických projektů, plus nějaký edukativní program pro školy, pro studenty, pro žáky, takže to tam vlastně každý má jako kdyby svoji vlastní timeline, časovou osu každodenní. A s tím, že vlastně ten náš velitel Thomas Pesquet, tak ten je šéf, protože tam je požadavek, aby to byl člověk, který už na ISS minimálně jednou byl, tak vlastně on už poletí po třetí, takže on tam bude mít i na starost na nás tak trošku i dohlížet, na ty, který tam jsme poprvé. No ale co se týče toho výstupu na oběžnou dráhu a toho zblížení a spojení s tou orbitální stanicí a pak toho návratu zpátky, tak to jsme vlastně v tom návratovém modulu Crew Dragon a tam ty role jsou vlastně rozdělený tak, že tu stěžení pozici tam má ten velitel a pilot a pak tam jsou dva astronauti s rolí mission specialist, což v podstatě znamenají, že tam nemají nic moc na práci a v podstatě čekají, až je dovezeme na tu orbitální stanici a tam teprve začne ten jejich vlastní program.
0: Ten jejich vlastní program, ale vlastně vy tam nebudete sami, protože už je tam sedm stávajících astronautů, kteří tam jsou na delší čas, x měsíců, půl roku.
1: Jo, máte to celkem dobře jako
0: zmapované. Víte, kdo to je, kdo tam působí teď?
1: Se bude jednat o tu rotaci, tuším, Crew 14, která tam vlastně bude, příští rok. To znamená, teď se vlastně vracela moje francouzská kolegyně Sophie Adeno pár dní zpátky. Střídá je tam vlastně další, tady ta půlroční posádka. Takže kdo bude pak v té dlouhodobé posádce, když tam budeme zrovna my, to se přiznám, si úplně nevím, si úplně nepamatuju ty jména, ale samozřejmě náš plán je, než oni tam odstartují, protože oni tam vyletí samozřejmě dřív než my, tak se s nima potkat, nějaký čas s nima strávit, protože tam to bude v podstatě poměrně jako plná ta orbitální stanice, že tam na 2 týdny, tam místo 7 lidí, tam bude těch lidí 11, takže aby jsme se tam vzájemně tak nějak to tam všechno zvládli, tak bude určitě dobrý se poznat ještě předtím.
0: Ale jste se neseznamovali až tam.
1: Přesně.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky a astronaut, který příští rok v létě by měl se čtyřčlennou posádkou, celkem budete tedy čtyři, letět na mezinárodní vesmírnou dráhu. Pojďme se ale vrátit v čase, kdy vás vůbec napadlo přihlásit se do výběrového řízení vesmírné Evropské kosmické agentury.
1: No tak mě to napadlo v podstatě v okamžiku, kdy ta příležitost se naskytla, protože vlastně to bylo po nějakých 13-14 letech, co byl jako výběr evropských astronautů. No tady v Evropě to není nějak v Americe, kde ty astronauty vybírají každou chvíli, ale tady je to s poměrně jako velkým lidským časovým odstupem, takže většinou ten člověk jako má jako jednu šanci, jeden výstřel a to bylo vlastně v roce 2021 někdy na začátkem roku. Ono se už tak nějak jako tušilo nebo napůl vědělo zhruba půl roku předtím, že ten výběr bude, takže to byl ten jako spouštěcí mechanismus. No.
0: A tak nějak jste ve skrytu duše doufal, že by to mohlo dopadnout? Věřil jste si?
1: No tak samozřejmě. Tak...
0: Musíte si věřit.
1: No tak jasně, tak jako já myslím, že ono samozřejmě tenkrát, když se člověk podíval na ty čísla, které byly z toho předchozího výběru, kam se hlásilo asi 10 000 lidí a vzali jich, já nevím, 5-6, tak ty šance nejsou moc velký, ale člověk se jako asi nemůže moc dívat na ty čísla.
0: Tady bylo jen 22,5 tisíce.
1: Ty čísla byly ještě trošku horší, takže to, ale já myslím, že ono jako, jsou to velký čísla, ale když si vezmete, že ty lidi jako odpadávají postupně, že vlastně v každém tom kole toho výběru vždycky třeba čtvrtina, třetina těch lidí projede dál, tak 25-30% to vlastně nejsou jako úplně marný šance. No.
0: Vy jste doposud působil jako pilot nadzvukových letounů Gripen. Jak moc se liší pilotování kosmické lodi od Gripenu?
1: Tak jako to vlastní pilotování samozřejmě jako jiný, ale ty základní principy jsou stejný. To, že člověk pracuje v nějakém prostředí, který je nekomfortní, je vystavený nějakému zrychlení, nějakému přetížení, nějakým prostě pohybuje se ve 3D prostoru, celý to nějakým způsobem vibruje a tak, je tam uzavřený v nějakým stísněným prostoru, má na sobě nějaký oblek. Plus to, že ty věci se dějou hrozně rychle za sebou, to znamená, není tam nějak moc velký čas na nějaké jako dlouhé rozjímání a přemýšlení. Musí vlastně člověk vnímat velké množství informací, vyhodnocovat si je v reálném čase, přijímat nějaké rozhodnutí, spolupracovat v rámci té posádky, protože tam vlastně jsme velitel a pilot, plus velká část té práce se děje dole na zemi, to znamená, je to neustálá interakce s těmi řídícími centry ve Spojených státech, plus ta posádka je čtyřčlenná, takže i vlastně komunikace nějakých těch stěžejních věcí těm dalším dvou členům ty posádky. Takže to, tady tyhle ty základní principy jsou stejný. To vlastní jako ovládání toho Dragonu versus Gripen, tak to je samozřejmě jako úplně jiný. V tom Dragonu, jak tam je spousta věcí daleko víc automatizovaná než v tom Gripenu, to ale neznamená, že bychom se tam jako nudili a neměli nic na práci, tam i během vlastně jakýhokoliv úkonu, tak to jsou různé procedury, postupy, které se musí dělat, monitoring těch systémů, spousta komunikace. A pak samozřejmě v případě nějakých nestandardních nebo nouzových situací, tak ta posádka tam hraje stěžejní roli, protože vlastně je přímo v tom centru dění. Má ty informace z první ruky na rozdíl od těch různých řídících center nebo těch ostatních na zemi.
0: Takže jakmile usedáte a začínáte řídit, pilotovat přímo vy, tak je něco špatně někde.
1: No, když do toho musíme zasahovat, tak je něco špatně. No.
0: Takže ideální je, když jenom sledujete ty systémy a jenom jakoby dozorujete.
1: No, jsou tam samozřejmě

0: Stejně postupy i, nebo jako úkony i mimo to vlastní nějaký řízení a manévrování, což jsou spíš nějaký jako přípravný procesy pro to, aby vlastně ta posádka byla ready, aby vlastně tam se sedí v takových v speciálních oblecích, ke kterým je vlastně převedená komunikace, převedený kyslík, je to vlastně hermetické, vytváří se tam vlastní atmosféra, to je pro případ toho, aby kdyby tam došlo třeba ke ztrátě tlaku uvnitř toho Dragonu, tak aby jsme byli schopni přežít, než se zase vrátíme zpátky. A to jsou všechno jako systémy jako mimo to vlastní řízení té kosmické lodě, ke kterým je spousta nějakých dalších úkonů taky. Takže ono to není jenom jako to, jestli to letí doleva doprava, ale i vlastně ty lidi tam mají na starost veškeré systémy toho Crew Dragonu. Ne, že by je nějak přímo jako ovládali, ale jsou tam vždycky nějaké checklisty, které je potřeba udělat, než zase nastane nějaká další fáze.
1: Říká Aleš Svoboda, náš dnešní host.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český pilot, důstojník a astronaut Aleš Svoboda je naším hostem. Vy jste v minulém vstupu, jsem se vás ptala na porovnání vlastně řízení Gripenu a kosmické lodi. Vy jste říkal, že mnohé je tam podobné, nicméně, co rozhodně podobné není, je stav bez tíže, který vlastně v Gripenu nezažijete a zažijete ho až v kosmické lodi a teď ho vlastně zažíváte díky, řekněme, nějaké simulovaném letu.
1: Ano.
0: Tak jak jste prožívali, jak prožíváte stav bez tíže?
1: My jsme vlastně v rámci astronautského výcviku základního, tak jsme měli zhruba týdenní kampaň parabolických letů ve Francii, kde je Zero G letadlo, takzvaný, jmenuje se Zero G, protože se s tím letadlem lítá po takových speciálních parabolách nebo trajektorích parabolických, během kterých se navozuje vlastně nulová gravitace, beztížný stav. A to letadlo je v Evropě jenom jedno a má základnu v Bordeaux ve Francii, tak proto jsme byli týden tam a absolvovali jsme s tím každé několik letů. A vlastně funguje to tak, že se odletí do předem určeného prostoru, většinou je to někde nad mořem. A tam máme v podstatě takový náš obdélníček nebo kvádříček, kde se doletí na jednu stranu toho obdélníku a to letadlo se převede do strmého stoupání okolo 45 stupňů a pak se vlastně tam vytvoří 0G, to znamená, to letadlo letí jako kdyby volným pádem po balistické křivce, přejde zase plynule přes horizont do strmého klesání a celá tady ta fáze trvá zhruba 25 vteřin a během toho je tam ten beztížný stav. Pak se zase vybere ten střemhlavý let do vodorovného letu a tady tohle se celý opakuje. Až se doletí na konec toho našeho obdélníčku, tak tam se udělá čelem vzad a to stejný se dělá se zpátky. A tohle se dělá třeba 2 hodiny, takže se udělá okolo 30 tady těch takzvaných parabol a během každé té paraboly tam je 20 až 25 vteřin, je tam navozený ten beztížný stav, kde my máme možnost si to jednak vyzkoušet, jaký to je, a být v beztížném stavu a jednak se vůbec naučit zacházet s tím vlastním tělem a pohybovat se.
0: A musíte bezmezně věřit pilotovi.
1: No, musíme, no. Tak oni tam jsou dva a je to dopravní letadlo, takže tam věříme, že všechno funguje.
0: Je potřeba nějaká medikace?
1: Tam se bere preventivně, se dává injekce skopolamínu před každým tady tím parabolickým letem, to znamená i lidi, kteří tam fungují, jako, pracují tam jako instruktoři, lítají s tím už třeba 20 let, tak i ti si berou preventivně nebo si nechávají píchnout preventivně od lékaře skopolamin, samozřejmě v nižší dávce než třeba člověk, který tam letí poprvé. Ale je to proto, že se tam lidem dělá špatně, to je normální věc. A když už ten člověk se účastní toho parabolického letu za účelem toho, aby se tam se naučil, aby podstoupil nějaký výcvik, tak je pak blbý, když tam polovinu toho letu tam stráví s pytlíkem papírovým vzadu. Takže vlastně každý si nechává píchnout tady preventivně ten skopolamin.
0: A stejné to asi bude, až budete na mezinárodní vesmírné stanici?
1: A tam je taky nějaká medikace, která může být buď preventivní, anebo se bere až v případě, že se objeví nějaký příznaky tady té kinetózy, nemoci z pohybu, protože tím vlastně, že ten vestibulární systém rovnovážný, tak je vystavený nezvyklému prostředí, že vlastně není v té klasické zemské gravitaci, ale je v tom beztížném stavu, takže to rovnovážný ústroj je drážděný úplně jinak, což samozřejmě zhruba u 50% lidí vyvolává právě tu kinetózu a je to dost náhodný, není to ani tak závislý na tom, jestli ten člověk je třeba původním povoláním pilot nebo něco jiného, že by se řeklo, on už to zná třeba z lítání, ze stíhačky nebo tak. Je to celkem dost náhodný, takže tam se buď preventivně nebo až při těch příznacích se tam bere medikace a ono to pak samo odezní tím, jak si na to ten organismus zvykne. U některých lidí je to hned, u některých je to v řádu hodin, u některých je to třeba během jednoho dne.
0: A vy jste se cítil jak? Ve stavu bez tíže?
1: Tak já jsem měl píchnout ten skopolamin. Takže,
0: a bez toho takže, jste to neskoušel?
1: Bez toho jsem to neskoušel, ono by to bylo bez toho asi taky v pohodě, ale tady jako není úplně moc jako čas na hrdinství.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: host si povídám s vojenským pilotem Alešem Svobodou, který se v příštím roce vydá na 14-denní misi do vesmíru. Taková banální otázka, co tam budete jíst?
1: A to je docela dobrá otázka, protože spousta lidí si představuje, že to je jak v těch 60. letech, že se tam jedí takový ty tubičky, ale dneska to je vlastně relativně normální jídlo, normální strava. Je to samozřejmě upravený technologicky tak, aby to mělo dlouhou trvanlivost, protože se to tam vozí předem. Jsou dva způsoby. Je to buď liofilizovaný, znamená je to dehydrovaný, jako kdyby zamražený suchem, a pak se do toho doplní voda, tím pádem se to znovu jako rehydratuje a je z toho relativně normální jídlo. A nebo ten druhý způsob, tak je, že je to termostabilizovaný a to jídlo se pak v takový speciální troubě se ohřeje, to znamená je v takových pytlíčcích, který se tam strčejí a na nějakých asi 85 stupních, myslím, se to ohřeje a je z toho zase normální jídlo. Plus jednou za čas tam je čerstvý ovoce, to samozřejmě, když tam přiletí nějaká nákladní loď, nějaký nákladní dopravní prostředek, tak přiveze i čerstvý ovoce, který samozřejmě tam vydrží pár dní. Plus je tam normálně voda, kafe, nějaký různý limonády a všechno je to vlastně sledovaný po té nutriční stránce, protože každý to jídlo má na sobě čárový kód, který se vždycky naskenuje, než ti astronauti to snědí, a tím pádem vlastně celý ten podpůrný tým na zemi, kde jsou jak doktoři, tak různí sportáci, nutriční specialisti a tak vědí přesně, kolik kalorií a jaký ty makronutrienty a různý živiny ten člověk do sebe dostal, a porovnávají to s tím, co ten člověk třeba během toho dne dělá za aktivity, aby věděli, jestli třeba nějakých elektrolitů nebo nějakých látek nemá málo, nebo jestli ten kalorický příjem není moc malý nebo moc velký. Takže všechno je takhle sledovaný. No a plus každý ten astronaut tam nad rámec tady toho standardního jídla, který vlastně má na starosti NASA pro ISS, a my jsme byli již trošku odbočím, jak jsme byli teďka v Americe, tak jsme právě byli i v Houstonu, kde je Johnsonovo vesmírný centrum, kde má NASA, tak tam jsme měli i vlastně ochutnávání vzorků jídla, takže tam jsme si asi ze 200 různých vzorků jsme si tam vybrali asi nějakých 100-130, který jsme chtěli ochutnat, a to tam vlastně nosili jedno za druhým, na tabletu jsme tam tomu dávali nějaký skóre, a z toho se pak vlastně dělají preference těm astronautům a sestavuje se z toho nějaký jídelníček. No a nad rámec tady toho, tak každý astronaut tam má možnost si vzít takzvaný bonus food, bonusové jídlo, což je, nebo se tomu říká crew preference food, což je vlastně nějaký pokrm, který si řekne čistě ten astronaut, co tam chce mít. Většinou je to připravovaný ve spolupráci s nějakým známým šikovným kuchařem a většinou to bývá nějaký tradiční pokrm z té dané země nebo nějaká variace na ten tradiční pokrm, takže to bude i v mém případě.
0: A už jste si něco zadal? Už jste si něco řekl?
1: Tam už je příprava je v plným proudu. Teď se řeší nějaký detaily, ještě to úplně nemůžeme komunikovat, kdo s kým a co, dokud vlastně k tomu nevydá Evropská kosmická agentura tiskovku a tím se
0: Takže
1: to
0: Takže i na vaše stravování je embargo.
1: Na tady tohle národní jídlo nebo to extra jídlo navíc, tak na to zatím jo, dokud nepůjde ven tiskovka, tak pak toho budou určitě plný socky a plný internet.
0: Dobře, takže vy jste velmi intenzivně a detailně monitorováni ve vesmíru, a co když přijdou nějaké zdravotní potíže, i když předpokládám, že mu předchází nějaká karanténa a důsledná lékařská prohlídka?
1: Tak tam je vlastně rok před tím letem, tak se dělá výroční prohlídka astronautská jako každý rok, takže tady ten z toho my máme za sebou. Pak někdy v rozmezí 3-6 měsíců před tím letem, tak se dělá nějaký screening, vlastně nějaký stěr z kůže na nějaké bakterie, a pak 14 dní před tím letem, tak ta posádka je v karanténě přímo poblíž toho místa startu, kde jsou jako úplně v izolaci a ten podpůrný tým, který se tam vlastně o ně stará, tak je jako taky v karanténě. No a kdyby došlo k nějakým zdravotním potížím, což jako nějaký běžný zdravotní komplikace typu, že někoho třeba bolí hlava nebo něco takového, to se samozřejmě jako stává, tak tam ISS je poměrně dobře vybavená medikací, tam je milion různých léků na všechno možný, plus každý astronaut má za sebou nějaký zdravotnický výcvik a jsou tam vždycky minimálně dva astronauti, kteří mají kvalifikaci crew medical officer, to znamená, že mají ještě nad rámec toho standardního výcviku ještě další jako rozšířující kvalifikaci, že umí dělat i nějaké základní lékařské úkony. A co je tam stěžení, tak je vlastně telemedicína, kde tam každý astronaut má jednak pravidelné soukromé videokonference s lékařským týmem, který je na Zemi. A když se něco děje, tak samozřejmě nad rámec nějaké pravidelnosti, tak tam má ten lékařský tým svůj k dispozici taky a tam vlastně oni můžou využít i toho diagnostického vybavení, co je na ISS, znamená různé ultrazvuky, odběr krve od středivky, s tím, že ti, co tomu rozumí, tak jsou sice na zemi, ale ti astronauti, ti tam mají ty ruce a ty oči, aby vlastně mohli pomoct s tou diagnostikou a s tím ošetřením.
0: Tak zdá se, že o vás bude velmi dobře postaráno. Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex Achost je stále Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky a astronaut, který příští rok v létě zamíří do vesmíru. Jak vlastně dlouho bude trvat, než se tam dostanete?
1: No, budeme startovat z Floridy, z Kennedyho vesmírního centra. A bude trvat zhruba den, než se tam dostaneme. Ono má nějakých 8-9 minut. Je ten start samotný, ten výstup na oběžnou dráhu a pak trvá den, než 24 hodin zhruba, než vlastně ten Crew Dragon doletí k té mezinárodní kosmické stanici. Ono to jde dělat i rychleji, jde to dělat i za nějakých třeba 6-7-8 hodin. Záleží na tom postupu, na těch orbitálních manévrech. Těch 24 hodin je takovej standard.
0: A když Crew Dragon se přiblíží k té vesmírné stanici, tak jak to potom probíhá, že se dostanete dovnitř?
1: Tam to vlastně probíhá tak, že když se dostane opravdu jako hodně, hodně blízko, tak už se přechází vlastně z toho orbitálního manévrování na přímo viditelnost a na přímý zblížení s tou orbitální stanicí a jsou tam vlastně dvě místa, kam ten Crew Dragon se může zadokovat. Je to v tom americkém orbitálním segmentu. A jedno místo je vlastně v té podélné ose, když si představíte tu orbitální stanici, která jsou vlastně takový plechovky pospojený dohromady a ve směru té dlouhé osy to lítá kolem dokola země, tak vlastně na tom předním konci, tak tam jsou, tam je ve směru té podélné osy jedno dokovací místo, jeden dokovací úzel a druhé je vlastně o 90 stupňů, jako kdyby v tom stejném místě nebo v tom stejném modulu, akorát na jako kdyby na střeše. Takže to jsou dvě místa, kam se dá s tím Dragonem zadokovat a funguje to tak, že ten proces je, pokud všechno jde podle plánu, tak je zcela autonomní. A s tím, že ten Dragon tam má manuální režim, kdy vlastně ta posádka se tam může i to dokování dělat manuálně.
0: Takže tudy se dostanete do vesmírné
1: Tam se dostaneme k vesmírné stanici, vlastně ten Dragon s tou ISS se spojí. A vyrovnají se ty tlaky, otevře se tam ten průchod tak. A pak ta posádka může jít dovnitř.
0: Tak přivítáte se s těmi 7 statečnými, kteří tam už nějakých pár měsíců budou a začnete konat úkoly, jaké budou?
1: My tam povezeme, nebo já tam povezu 13 českých projektů, který jsou vědecký, výzkumný, technologický. Jeden projekt je tam vzdělávací. A téměř všechny z těch 13 projektů jsou v podobě nějakého letového hardwareu, který vyrábí české firmy a který vlastně se poveze na ISS, který se tam pak zprovozní, zapojí a na něm se bude dělat ten vlastní experiment, ten vlastní projekt. Část toho jsou technologický vývoj, technologické demonstrace, část toho je věda výzkum. Z těch zajímavějších tam bych zmínil třeba výzkum léčby rakoviny, který dělá Masarykův onkologický ústav, nebo projekt výzkumu nanorobotu, který vlastně se dělá ve spolupráci s Brněnskou a Ostravskou univerzitou. Je to vlastně tým pana profesora Pumery. A pak je tam celá řada dalších projektů. Jsou tam například nositelné senzory, takzvané wearables, což je třeba ISS t-shirt, ISS tričko, které vyvíjí tým z Masarykovy univerzity v Brně. Je to vlastně něco jako třeba chytrý sportovní hodinky, akorát je to ve formě trička, těch senzorů je tam daleko víc, je to napojený na nějaký algoritmus, na nějakou umělou inteligenci, která vlastně zpracovává, vyhodnocuje ty data v reálném čase a vyhodnocuje nějakou zátěž stresovou a fyziologickou, takže takovéhle věci.
0: Bude čas i máte tam nějaké volno?
1: No tak volno je v podstatě spánek, ten den probíhá tak, že začíná se nějakou ranní hygienou snídaní, pak je nějaká krátká videokonference s těmi řídícími centry, kde si ujasníme vlastně tu časovou osu na ten daný den. A pak se pracuje tady na těch projektech, a pak je v poledne čas na oběd, pak se zase pracuje tady na těch projektech, pak večer je zase nějaká čas na hygienu, na večeři a se večerní nějaká plánovací videokonference a pak je vlastně 8 hodin čas na spánek a končí to zase druhý den a jede se zase odnova. Takže hlavně ten spánek.
0: Aleš Svoboda zůstává naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Alešem Svobodou, vojenským pilotem, který příští rok v létě poletí do kosmu. A my jsme ten minulý vstup končili tím, co tam vlastně jak bude vypadat váš den a večer, že tedy bude 8-hodinový čas na spánek. A mě hned napadlo, jak se tak spí ve stavu bez tíže.
1: Ano, tak to vám řeknu, až se vrátím, ale to, co říkali vlastně zkušenější kolegové, je, že se tam spí velice dobře, protože jako z podstaty věci vás tam nic netlačí, ale musí se tam spát, nebo většinou se spí v takových spacácích, jednak kvůli nějakému tepelnímu komfortu, ale jednak i proto, že ten spacák má z té vnější strany na sobě suchý zip a vlastně ten spacák je přilepený zase někde na nějaký stěně, protože jinak by ten člověk v tom beztížním stavu oddriftoval, pak by se zbudil, ocitnul by se někde úplně jinde. A plus teda je potřeba tam dávat pozor na to, aby to místo, kde ten člověk spí, by bylo dobře ventilovaný, aby se tam nedržel oxid uhličitý a aby ty lidi nebolela hlava, no, pak druhý den ráno.
0: Tak to všechno, tedy ten let do kosmu, váš velmi významný, se odehraje příští rok v létě, nicméně vy už máte i další plán, až po té, co tedy nabídete tu velkou zkušenost, tak se vracíte do, ne do Gripenu, ale do F-35.
1: Tak já jsem vlastně poslední 3 roky měl na starosti, nebo moje náplň mojí práce bylo fungování v rámci týmu, který má na starosti zavádění letounu F-35, což bylo to gro mojí práce, plus teda lítání na Gripenu. A teď mám od září přerušený služební poměr s armádou České republiky, protože jsem teď v rámci těch příprav na ten kosmický let a pak na to následné období, tak mám kontrakt s Evropskou kosmickou agenturou, který mi vlastně skončí nějakých 6 nebo 7 měsíců po návratu z toho letu a pak se mi zase rozběhne kontrakt s armádou a tam ten personální záměr se mnou je takový, že bych měl být velitelem jedné z těch dvou letek F-35. To znamená, že se zase vrátím do projektu F-35 do té doby, než budeme mít ty naše F-35 vyrobený, tak budu lítat ještě s Gripenem a pak se F-35.
0: A nemůže se stát, že vás ta zkušenost natolik ovlivní, že budete chtít zůstat třeba u Evropské kosmické agentury a třeba znovu se vypravit třeba co by kapitán.
1: Třeba na měsíc. Tak já myslím, že ono to nezáleží jenom na mě, ono to záleží na ambicích té dané země a já si úplně nemyslím, že bychom chtěli hned po prvním letu českého astronauta to stejně opakovat rok, dva potom, takže můj plán, já si myslím, že jsem jako do značné míry sám svým vlastním pánem v tomhle, takže ten můj plán je celkem jasný.
0: Co na to vlastně říká rodina, že její syn, manžel, tatínek poletí do vesmíru?
1: Tak
0: má obavu,
1: tak co jim zbývá, že?
0: Nebo jsou pyšní?
1: Tak já myslím, tak pyšní asi jsou, ale obavu tak tím, že já už 20 let pracuji jako pilot v armádě, tak se týče nějakého rizika, tak tam asi nějaká jako extra obava navíc není. Samozřejmě teďka je to trošku náročnější tím, že ten výcvik je ve Spojených státech, že já jsem často pryč, takže spíš jako tady ty věci toho, kolik má pak člověk čas na tu rodinu, tak je to teďka složitější, ale jinak si myslím, že tam nějaká obava není. No.
0: Moc děkuji, že jste přišel, že jste našel čas a držím vám palce, všechno vyjde dle plánu a budu moc ráda, když opět zavítáte do Alex a host a podělíte se o své zážitky a obrovské zkušenosti. Moc děkuji, že jste tu byl, Aleš Svoboda.
1: Děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Uzavírka kvůli výstavbě obchvatu u obce Svor na Novoborsku se protáhne. V Novém městě pod Smrkem má vzniknout nové obchodní centrum. Evropská komise doporučila o rok odložit začátek platnosti metanového nařízení pro dodavatele ropy a zemního plynu. A ve čtvrtek čekejme zpočátku mlhy a nízkou oblačnost. Postupně bude oblačno až zataženo a teploty budou mezi 9 až 12 stupni. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. Ředitelství silnic a dálnic prodloužilo téměř o měsíc uzavírku stavby obchvatu u obce Svor na Novoborsku. Kvůli výstavbě pak musí auta i nákladní vozy jezdit z vnitrozemí do Šluknovského výběžku po objízdných trasách přes Českou Kamenici. Původní termín zprovoznění obchvatu zůstává ale stejný, vysvětlila mluvčí silničářů Petra Drkulová.
2: Zhotovitel požádal o prodloužení uzavírky do poloviny listopadu. Cílem je dokončit všechny potřebné práce v požadované kvalitě a zajistit bezpečné zprovoznění úseku v plánovaném termínu.
0: Developer chce v Novém městě pod Smrkem ve Frýdlantském výběžku postavit nové obchodní centrum, informoval o tom starosta Petr Černica z Hnutí ANO. Několik hal s obchody má vzniknout poblíž bývalého továrního areálu, kde je teď jiný soukromý investor staví obchod s potravinami. Stavba obchodního centra by mohla začít příští rok.
3: V areálu bývalé textilky staví Penny Market společnost Trigema. Začala letos na jaře a prodejna by mohla být otevřená na začátku příštího roku. V této lokalitě chce nový developer postavit řadu obchodů s potřebami do domácnosti a třeba drogérií. Lidem ve městě na okraji Frýdlantského výběžku se tak zásadně zlepší dostupnost nákupů. Z Nového města pod Smrkem Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Nižší teploty umožnily v některých ski areálech výrobu technického sněhu. Zasněžovat začaly na Štědu, v Harachově, Rokytnici nad Jizerou a ve středních Čechách na Monínci. Evropská komise navrhla o rok odložit metanové nařízení pro dováženou ropu a plyn. O pozastavení pravidel usilovaly 20 států, 27 včetně Česka. Původně chtěla komise kontrolovat emise metanu v dováženém skapalněném zemním plynu a ropě. Pravidla měla platit od ledna. Těžaři a dodavatelé ropy a plynu by podle nich měli kontrolovat a vykazovat emise metanu. Podle kritiků nařízení ale ve státech třetího světa často chybí měřiče a nezávislí ověřování.
1: Počasí.
0: A v noci bude převládat počasí s malou oblačností. Místy se bude vytvářet mlha nebo nízká oblačnost. Teploty nám klesnou na 5 až 2 stupně. Místy v údolích naměříme kolem nuly. Zítřejší ráno a dopoledne se budou vyskytovat místy mlhy nebo nízká oblačnost, které se většinou budou během dopoledne postupně rozpouštět. Jinak očekáváme oblačno přechodně až skoro zataženo. Teploty 12 až 15 stupňů při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti naměříme jen kolem 10 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A ulice Husova v Novém Boru je kvůli stavebním pracím uzavřena, objížďka značená a vede pro osobní auta přes ulici Jiráskova a pro autobusovou dopravu přes silnici 2. třídy 268, tedy ulici Sloupská.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Čtyři minuty po 14. krásné a pohodové středeční odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. Jak to tak vypadá, tak nám v libereckém kraji vykrystalizoval docela zajímavý problém, který se týká hlavně absolventů autoškol. Ve velkých městech je totiž nedostatek komisařů pro závěrečné zkoušky a jejich věkový průměr se navíc zvyšuje. My o tom budeme za malou chvíli mluvit s Kateřinou Kubíčkovou. Možná dojde na to, že budou povolány zálohy z důchodu, kdo ví. No zatímco penzionovaní komisaři budou sundávat domácí trepky. V Turnově naopak bude žádoucí, abyste si dnes papuče obuli. Tam je totiž papučový den. Jeho mediálním partnerem je Český rozhlas. O co se jedná, to nám krátce po čtvrt prozradí regionální stopař. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: 13 minut po 14. ladíte Český rozhlas Liberec a zatímco tady zpíval Vítězslav Vávra, my jsme se spojili s naší kolegyní Kateřinou Kubíčkovou a ještě mimo vysílání jsme si vždycky hezky, nostalgicky zavzpomínali na doby, kdy jsme absolvovali autoškolu a má to svůj důvod. Některá města v Libereckém kraji se potýká s nedostatkem komisařů pro řidičské zkoušky. Zájemců o řidičský průkaz i autoškol je mnoho, komisařů, ale pouze několik. Kritická je situace zejména v létě a podrobnosti k tématu teď rozebereme právě s redaktorkou Kateřinou Kubíčkovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Tak podle mluvčí magistrátu libereckého Jany Kodymové má Liberec 3 stálé komisaře a další 3 vypomáhají. Pro 39 škol, autoškol v Liberci a okolí je to ale málo. V loni magistrát provedl zhruba 3800 zkoušek, včetně opakovaných testů a jízd. Měsíčně tak odbaví v průměru 320 zkoušek. Podle Kodymové by proto magistrát potřeboval ještě jednoho komisaře. Podobná je situace i v sousedním Jablonci nad Nisou.
0: A kolik má druhé největší město v kraji komisařů?
1: Tak jablonecký magistrát má jednoho hlavního komisaře, podle mluvčí Jany Fričové mu vypomáhá ještě další dvoutřetinový úvazek a část zkoušek zajišťuje taky vedoucí oddělení dopravně správních agent. V regionu je zaregistrovaných 20 autoškol a komisařů je podle Fričové nedostatek. Kritická je situace zejména v létě, kdy přibývá i žadatelů o oprávnění na motorky.
0: Ta další otázka bude asi poměrně jednoduchá, ovšem odpověď, jak tak tuším, bude o něco složitější. Proč města počet komisařů nezvýší?
1: Podle tajemníka libereckého magistrátu Martina Čecha je činnost zkušebních komisařů přeneseným výkonem státní správy, stát ale obcím neplatí kompletní výdaje. Magistrát proto musí hledat optimální míru mezi potřebností a výdaji. Komisaři zároveň musí na začátku absolvovat zkoušky a poté i pravidelná přezkoušení. Cena takové zkoušky je 100 000 korun, což jsou pro město další náklady. Podle vedoucího jabloneckého odboru správního Petra Karlovského

0: nich ale na konci roku odchází do důchodu. Pokud radnice nenajde náhradu, tak chce požádat okolní města, například Nový Bor nebo Děčín, o dočasné zapůjčení komisaře. V Turnově tak tam mají pro komisaře 1,5 úvazku a o rozšíření neuvažují.
1: Říká naše kolegyně Kateřina Kubíčková. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
0: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 17:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: I 5 minut před 14:30 vám Český rozhlas Liberec přeje poklidné a pohodové odpoledne a myslím, že přesně v takovém rozpoložení, tedy v klidu, pohodě a navíc v bezpečí, tedy doma, by chtěla být a dožít většina lidí. Velkou pomocí v tom je mobilní hospicová péče a právě to připomíná dnešní papučový den, protože papuče jsou symbolem domova. Dnes z nich můžete vyrazit kamkoliv, kam se v papučích běžně nechodí, no a kam se jistě v kusných a módních papučích vydal regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, já jsem zvolil kavárnu. Stojím před kavárnou Café Kytka v Turnově, to je ve Skálově ulici, kousek od Městského parku mezi muzeem a Novou radnicí a tady má stánek hospice 14 pomocníků. Papučový den je součástí osvětové kampaně Dožít doma na podporu mobilních hospiců a podpořit je můžete tak, že se v papučích netradičně a kreativně někde vyfotíte a fotky pošlete do neděle 18. října do fotosoutěže na sociálních sítích Dožít doma. A jak probíhá papučový den tady v Turnově a že tady je život, to možná slyšíte, tak to už se ptám Marty Krupičkové právě z hospisu 14 pomocníků.
3: Dobrý den.
2: Tak jak to tady vypadá?
3: Tak vypadá to tady dneska netradičně veselé na to, že tady máme takové těžké téma. My z hospisu 14 pomocníků tady máme před kavárnou Kytka stánek, u kterého se můžete stavit, můžete si koupit knížky z nakladatelství Cesta domů, můžete se nás doptat na všechno, co vás ohledně hospicové péče zajímá.
2: Vy tady máte, koukám, také papuče, ne na vlastních nohách, ale i papuček za půjčení.
3: Ano, máme tady udělaný takový improvizovaný fotokoutek, u kterého si můžete půjčit naše papuče nebo si přinést vlastní a vyfotit se s nimi.
2: A koukám, že tady máte i papuče na prodej.
3: Ano, máme tady papuče, které byly vloni udělané speciálně tady pro příležitost kampaně Dožít doma. Vyrobila je firma Vasky a my tady máme ještě nějakých pár kusů na prodej.
2: Já ještě musím zmínit, že tady jsou zajímavé knížky. Mě třeba tamhle zaujala knížka Pod drnem a je docela i vtipná. Ale povězme si teďka ještě něco o vašem hospicu 14 pomocníků. Jaké služby vůbec nabízíte?
3: Náš hospic 14 pomocníků působí v Semilech a nabízí služby mobilního hospice. To znamená, pokud si budete přát dochovat nějakého svého blízkého v domácím prostředí, tak s naší pomocí vám to umožní.
2: Nejenom o tom se dozvíte více právě tady před Café Kytka v Turnově u stánku hospice 14 pomocníků. Ten tady bude do 17 hodin, ale tím váš program vlastně ještě nekončí.
3: Přesně tak. V 17 hodin se přesuneme dovnitř do kavárny Kytka, kde nám naše kamarádka, kolegyně Maruška Bezděkovská bude provázet hrou, která se jmenuje Řekni mi, vydalo ji Centrum paliativní péče a vy si můžete přijít s námi popovídat nad těmi kartami, které vlastně otvírají toto náročné téma takovou poměrně hravou formou.
2: Tak přijďte popořit papučový den.
1: Na papučový den do Turnova nás pozval regionální stopař Jaroslav Hoření. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou. Hezké odpoledne.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Petr Novák nás dovedl ke 14. hodině a 39. minutě a my se teď v Českém rozhlase Liberec budeme věnovat flóře. Musím tedy přiznat, že tímto oborem jsem prakticky nepolíbený, ale asi je to škoda, protože to je podle všeho velmi zábavný odbor, když tam existují takové květiny jako třeba tlustice, pérovník, kozí pisk nebo třeba paznechtík, případně slizoplot. My se teď ale budeme věnovat zimním květinám, tedy květinám, které kvetou v zimě. Zdá se to nepravděpodobné, ale je jich poměrně dost a některé z nich vám nabídne Martin Písařík v rubrice Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že některé rostliny dokážou kvést i v zimě? Druhy přizpůsobené chladu dokážou využít krátká zimní oteplení a díky tomu mohou kvést v období, kdy je v přírodě minimum jiných kvetoucích rostlin a zároveň omezený okruh opylovačů. Mezi nejznámější zimní kvetoucí keře patří vilín, který často kvete už od ledna. Jeho výrazné žluté až oranžové květy se objevují na holých větvích a v zimní krajině jsou velmi nápadné. Podobně kalina voná může začít kvést už během zimy a její květy jsou výrazně aromatické, což je v tomto období poměrně neobvyklé. Z bylinných rostlin jsou typickými zástupci sněženky, které se objevují často už při tání sněhu, někdy i přímo mezi jeho zbytky. Mezi první jarní rostliny patří také talovín zimní a čemeřice, která se může objevit už v prosinci a v mírnějších zimách vydrží kvést i několik týdnů, proto se jí někdy říká vánoční růže. Zimní kvetení není náhodné. Tyto rostliny využívají období, kdy je v přírodě méně konkurence mezi druhy a kdy mohou reagovat na první teplejší dny v roce. Jejich květy jsou zároveň přizpůsobené nízkým teplotám, takže dokážou odolávat mrazu i sněhovým přeháňkám.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: 14 hodin 48 minut posloucháte Český rozhlas Liberec. Cranberries dospívali a dohráli a je čas na odpolední pohádku. Já jsem se zrovna nedávno dozvěděl, že šťastný konec v pohádce vlastně znamená, že hlavní hrdinové spolu žili šťastně až do smrti, hlavně proto, že autor příběh chytře utnul v momentě, kdy začaly problémy s hypotékou a neschody v domácnosti. To je trochu cynický pohled na věc, nicméně pohádce alespoň jedné konkrétní se teď tak trochu budeme věnovat, protože před 100 lety vydal britský spisovatel Alan Alexander Milne první knížku od Mejlítkovy Pooh. Jedná se o jednoho z nejznámějších hrdinů dětské literatury 20. století, kterého mají rádi děti po celém světě. A tak se dnes redaktorka Petra Beránková předškoláku ptala, kdo je spisovatel a co píše.
1: Třeba napíše noviny a napíše tam jeho jméno a to nalepí tam samolepku a pak to odnese do schránky s tím jménem a pak to tam někdo vyzvedne.
2: Jakou samolepku?
1: Třeba včeličku anebo auto anebo zub.
2: Kdo je spisovatel?
3: Že někdo tam napíše jeho jméno, kdo si to objednal, pak to dá do schránky a on si to vyzvedne a přečte si to.
4: Spisovatel píše knihy třeba o Medvídkovi Pooh nebo o čertovi Zbrklíkovi.
2: A kdo je Medvídek Pooh?
5: Medvídek Pooh, tak to je takový medvěd, který miluje med.
2: Na čem spisovatel knížky píše?
1: Třeba na knížce tam napíše pán a můžou si lidi koupit knížku.
6: Na papír to může namalovat.
7: Já vím.
1: Třeba může psát někam, třeba na počítač, nebo na knížku, nebo na papír, nebo kde má práše. Třeba kam chodí do práše, tak tam musí.
8: Nebo třeba píše na péru.
9: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zpěvačka Anna K. hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Dechberoucí příroda či tradiční jízda na proutěných saních. Ivana a Martin pokračují v objevování ostrova Madeira v nové řadě cyklu Bedekr. A ČT Art. Příběh ikonické stavby architekta Otakara Novotného, která už 100 let představuje české a slovenské umění světu. Premiéra dokumentu Benátský pavilon. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Liberečtí kriminalisté zadrželi falešného kurýra investic. Nové povolební koalice jsou potvrzené i v Tanvaldu a Smržovce na Jablonecku. Divadelníci a nakladatelé kritizují nové podmínky dotačních řízení Ministerstva kultury. A zítra bude zpočátku mlhavo, postupně oblačno až zataženo a teploty vystoupí jen do 12 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré odpoledne. Liberecká policie zadržela muže, který vybíral od lidí peníze pod záminkou falešných investic. 23-letý cizinec je nyní ve vazbě. Muž kontaktoval ženu s nabídkou výhodných investic. Na třech schůzkách od ní vybral přes 2 miliony korun. Ženě začala být investice podezřela a zavolala policii, říká policejní mluvčí Iva Martinková.
4: Poté, co žena již třikrát předala obálku plnou peněz kurýrovi a žádné zhodnocování investiční účet s vysokým výnosem neviděla, rozhodla se při čtvrté výzvě k investování financí kontaktovat policii. Ta následně kurýra dopadla a předání peněz zabránila.
3: Muž pracoval s promyšleným podvodem na několika místech v republice. Hrozí mu trest až 5 let vězení. V dalších dvou městech na Jablonecku jsou už jisté koalice po letošních komunálních volbách. V Tanvaldu zvítězilo uskupení Společně pro Tanvald v čele s Michalem Kubínem a v úterý večer podepsalo koaliční dohodu s Volbou pro město. Tu vede dosavadní starosta Jan Prašivka, který by měl starostou zůstat.
5: Druhá koalice vznikla v úterý ve Smržovce. Dohodla se tam dosavadní koalice ODS a Sdružení Naše Smržovka a Sdružení aktivních občanů. Starostou města by měl i nadále zůstat Marek Hotovec z ODS. Podepsání koaličních dohod potvrdili starostové obou měst. Z Jablonecka Adéla Jindrová, Český rozhlas.
3: V areálu bývalé oční léčebny v Liberci Machnině vznikne domov pro seniory a také zařízení se zvláštní péčí o lidi s demencí a Alzheimerovou chorobou. Schátralou léčebnu i přilehlý lesopark prodalo město před 2 lety za 21 milionů korun soukromé společnosti. Historická vila z roku 1882 už je zbouraná. Zachránit ji pro účely nového zařízení nešlo, uvedl pro Český rozhlas ředitel společnosti Dolce Vita Development Michal Kunc. Alzheimer centrum v Machníně by mělo být hotové do jara 2028. S výstavbou domova pro seniory počítá investor až v druhé etapě. Umělci kritizují změny podmínek dotačního řízení na Ministerstvo kultury. Profesní, divadelní a nakladatelské organizace mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Pracovníkům v kultuře ale vadí, že pravidla jasně nevymezují politickou činnost ani způsob, jakým bude komise projekty kontrolovat. Umělci oslovení Českým rozhlasem se obávají, že nejasné formulace mohou vést k autocenzuře.
2: Počasí.
3: A ve čtvrtek se zpočátku budou vyskytovat místy mlhy nebo nízká oblačnost. Postupně se ale rozpustí a očekáváme oblačno, přechodně až skoro zataženo. Teploty vystoupí na 12 až 15 stupňů, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti naměříme kolem 10 stupňů a na horách teploty mezi 9 až 12 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A v obci Stružinec na Semelsku máme hlášenou dopravní nehodu 2 osobních aut. Na místě jsou všechny složky integrovaného záchranného systému.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 15. stále krásné a jak jim to středa dovolí, pohodové odpoledne. V Liberci začala stavba soukromého Alzheimer centra Machnín. Jedná se o areál bývalého očního sanatoria, který před 2 lety město Liberec prodalo za necelých 21 milionů korun. A k tomu bude mít podrobnosti už za chvíli kolegyně Jana Pavlíčková. V Jablonci dnes poprvé umísťují kameny zmizelých a my se do Jablonce přeneseme s naším reportérem Patrikem Fischerem a čeká nás také pořad Co je nového, ve kterém vás pozveme do Ralska na svatohavelské slavnosti. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Hana Zagorová, vím málo. To je takové sokratovské vím, že nic nevím. Máme 11 minut po 15. hodině a stále posloucháte Český rozhlas Liberec. Kapacitu lůžek pro lidi s Alzheimerovou chorobou nebo stařeckou demencí má na Liberecku rozšířit nové Alzheimer centrum v Machníně. Provozovat ho bude soukromá společnost Senevida. Kapacita zařízení bude 150 lůžek. S dokončením se počítá na jaře roku 2028. Moderní budova vznikne na místě, kde stále ještě nedávno bývala dětská oční léčebna. Ta ale ukončila provoz krátce po revoluci. Od té doby historická vila jenom chátrala.
1: Ta vila už nešla zachránit, ta byla v takovém stavu, že už jako její rekonstrukce byla v podstatě nemožná.
2: Zdůvodňuje demolici Michal Klunert ze společnosti Dolce Vita Development.
1: Místo ní bude nově Alzheimer centrum s kapacitou 150 lůžek. V druhé etapě by měl vyrůst domov důchodců s kapacitou 125 lůžek a z domova správce by měla vzniknout chráněná kavárna. Ten domov správce s tou kamennou hradbou bude vlastně jediný historický prvek, který zůstane.
2: Areál bývalé oční léčebny i s přilehlým lesoparkem prodalo město Liberec za 21 milionů korun. Přesto nechce ztratit vliv na to, jak ho soukromá společnost využije, říká náměstkyně primátora Martina Teplá, zvolená za hnutí ANO.
3: Máme uzavřené memorandum o tom, co vlastně tady se bude dít. I město, přestože ten pozemek už není jeho, tak vnímá tuto lokalitu jako velice důležitou, protože do roku 2035 bude nárůst třetinový občanů 75+. My samozřejmě na městě Liberec máme taky plánovanou přístavbu domu seniorů na Františkově. Ale každá ta kapacita nám pomůže. Jo. Máme plus minus 600 žádostí nějakým jakoby pořadníku.
2: Provoz Alzheimer centra bude zajišťovat společnost Senevida. Podle její provozní ředitelky Lucie Zajícové nabídne zařízení kolem 90 pracovních míst.
4: Budou to vlastně pracovní příležitosti typu zdravotnický personál, to znamená všeobecné sestřičky, praktické sestřičky, pracovníci v sociálních službách, samozřejmě management toho centra, vrchní sestra, administrativní pracovník a podobně, takže cirka 90.
2: Senevida už má s provozem Alzheimer centra zkušenosti. Jen v okolí Liberce provozuje 3 taková zařízení.
4: Jeden domov je přímo v Liberci, jeden domov je v Minkovicích, hned u Liberce a jeden domov je na Sichrově.
2: Výstavba centra v Machníně už je v plném proudu. Stavební stroje teď připravují terén pro založení základů, přibližuje Michal Kunert.
1: My jsme 5. října dostali stavební povolení a předpoklad je, že teď do 2 let bude v provozu to Alzheimer centrum a když všechno dobře půjde, tak nejpozději do roka by jsme rádi zahájili stavbu toho domova důchodců.
2: Provozovatel zároveň vyjednává o zařazení obou domovů do sítě základních sociálních služeb, které jsou hrazeny z veřejných rozpočtů. Jednání jsou ale zatím na začátku. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: 50. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Přeji hezký den. Dovolte mi dotaz. Posloucháte rádi naší stanici? Chtěli byste se podílet na vysílání a přidat se do našeho týmu? Právě teď hledáme moderátora na víkendová vysílání. Pokud máte svoje zaměstnání a chtěli byste občas o víkendech moderovat, dejte nám vědět. Důležitá je alespoň minimální praxe, bezchybný hlasový projev, nebýt technický analfabet a mít smysl pro týmovou práci. Samozřejmě vás vyzkoušíme, za to nic nedáte. Napište nám motivační dopis na liberec@rozhlas.cz a přidejte životopis. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec vám stále přeje, teď už vlastně docela pokročilé odpoledne, máme 8 minut před půl čtvrtou a vyrážíme do Jablonce nad Nisou. V Liberci nebo v Turnově můžete už několik let v dlažbě narazit na mosazné destičky se jmény a dalšími osobními údaji. To jsou kameny zmizelých, které připomínají oběti nacistické perzekuce. A dnes se rozšíří do dalšího města v našem kraji, první totiž právě v těchto chvílích zasazují v Jablonci nad Nisou. A nechybí u toho ani náš reportér Patrik Fischer, který se přímo z místa hlásí do vysílání. Patriku, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne z Jablonce nad Nisou, kde právě před chviličkou odhalili dvojici prvních kamenů zmizelých, takzvaných Stolpersteinů. Ten německý název je vlastně velmi příhodný, protože je to vlastně kámen, od který byste měli zakopnout, byť ne úplně doslovně, spíš v té dlažbě trochu pohledem, protože tím, jak je mosazný, tak je výrazně jiný. A jak tak od něj zakopnete, tak byste se měli třeba zamyslet nad tím, jaký osud ten konkrétní člověk měl. A tady v Jablonci mimo jiné osudy těch lidí pomáhali zpracovávat dnes už bývalí deváťáci ze základní školy Liberecké pod vedením paní učitelky Petry Endlerové. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak řekněte nám na začátek, proč jste se se svými dnes už minulými deváťáky zapojila.
2: My jsme byli přímo osloveni muzeem ve Zwickau, které je tím hlavním organizátorem. To oslovilo jak studenty gymnázia Keckolvic ve Zwickau, tak hledalo i partnerskou školu tady v Jablonci, protože vlastně Zwickau i Jablonec obě města spojuje to, že tady kdysi bývala velmi početná židovská komunita, která byla narušená a zničená nacistickou perzekucí. A vlastně tímto způsobem jsme se do toho projektu dostali.
1: A pak předpokládám, že to bylo určitě jisté zpestření výuky pro ty žáky vaše, že si vyzkoušeli něco jiného, než sedět v lavicích a učit se.
2: Tak to rozhodně a bez pochyby. Myslím, že jsme si nezadali ze středoškolskou odbornou činností. Žáci pracovali s prameny jako korespondence, matriky, dobový tisk, výpisy úředních dokumentů, protože vlastně k těm osobnostem, které jsme zpracovávali, tak leckdy nezůstaly vůbec žádné informace. Pracovali jsme se státním archivem v Jablonci a nebýt teda pomoci pana Jakuba Feigeho z toho archivu, tak by ty práce vůbec nevznikly. My jsme vlastně ty medailony skládali, jako když se skládá mozaika kousek po kousku, až jsme teda dali dohromady 7 osudů jabloneckých židů.
1: Zmínila jste to tady, je to 7 osudů jabloneckých židů. Určitě bude ještě na tom pracovat, jak jste sama říkala, ta židovská komunita tady byla velmi početná. Slyšeli jsme tady, že to byly minimálně vysoké stovky lidí. Vy jste k tomu zároveň se svými žáky připravila takovou výstavu. Můžeme prozradit, že vernisáž začíná v Jabloneckém eurocentru už zhruba za půl hodinky, což asi nevím, jestli naši posluchači ještě stihnou, ale pokud by se na ní chtěli ještě přijít podívat, tak pozvěte, dokdy mohou do eurocentra chodit.
2: Tak rozhodně mohou chodit, výstava bude veřejnosti přístupná do konce listopadu.
1: Říká tedy učitelka ze základní školy Liberecká v Jablonci nad Nisou Petra Endlerová, která společně se svými žáky zpracovávala osudy jabloneckých židů, kterým jsou věnovány kameny zmizelých. Zatímco výstava tady bude do konce listopadu, tak samozřejmě informace pak najdete především na internetu, v podstatě natrvalo, stejně jako ty samotné kameny.
0: A z Jablonce nad Nisou se nám od kamenů zmizelých přihlásil náš reportér Patrik Fischer. Patriku, moc krát děkujeme. Naslyšenou.
1: Mějte krásný zbytek dne a zase naslyšenou.
3: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: máme 9 minut po půl čtvrté, v Českém rozhlase Liberec jsme s Valdemarem Matuškou navštívili Eldorado a teď vyrazíme do Geoparku Ralsko. Na telefonu je ředitelka Geoparku Ralsko Lenka Mrázová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: My se budeme bavit o svatohavelských slavnostech a jablku vzpomínek, nebo jablcích vzpomínek. Co si pod tím vlastně máme představit?
1: Tak jsou to v podstatě dvě akce v jednom, už je letos pořádáme po třetí. A jedna svatohavelské slavnosti se pojí ke kostelu svatého Havla v Kuřívodech. Pro nás je ten kostel vlastně významný z toho důvodu, že to je jediný kostel, který zbyl v bývalém vojenském prostoru Ralsko, protože ostatní prostě zanikly, jsou rozbořené. A ten kostel je teda zasvěcen svatému Havlu, který má svátek právě v říjnu, 18. října, a proto se ty slavnosti vždycky konaly kolem tohoto svátku. A zároveň jablka vzpomínek, my vždycky na podzim sbíráme tu úrodu ze zaniklých obcí, kde teda nezbyly ty budovy, ale zbyly ty ovocní stromy. A v podstatě celá ta slavnost se točí taky kolem jablek, kolem těch starých odrůd a kolem podzimu, který je vždycky dobrý na ochutnávání.
0: No, vy jste tak trochu hlavně mlžela kolem toho data, kdy se svatohavelské slavnosti a jablka vzpomínek konají. Tak teď už nám prosím prozraďte konkrétně, kdy a kde se konají a kam máme tedy vyrazit.
1: Ty svatohavelské slavnosti letos pořádáme 17. října. Bude to v Kuřívodech u kostela svatého Havla, vlastně v kostele přímo nebo kolem něj v Ralsku. A můžete vlastně nás tam najít od 11 hodin až někdy do 4 hodin odpoledne a je připraven pestrý program.
0: No tak teď nám tomu rozhodně musíte říct víc. Tomu programu.
1: Ano, začínáme v podstatě podzimními výtvarnými dílnami, které se třeba týkají právě i různých těch přírodnin, které vlastně na podzim se dají nalézt v přírodě, takže je to inspirace pro výtvarně nadané lidi. Pak ale celý den bude probíhat poradna ke starým odrůdám, bude ochutnávka, moštování, ruční moštování vlastně té jablečné úrody. A důležitý bod je v půl jedné prohlídka s restaurátorem Danielem Zilikem, který právě bude ukazovat kostel a vyprávět o tom, jak vlastně se zachraňovaly ty středověké malby v kostele. Potom je důležité například hudební vystoupení žáků základní školy v Kuřívod, kteří vlastně zaspívají právě v kostele, je to taková každoroční tradice, že tam vlastně chodí. No a potom už nás čeká takové highlighty, jako je ochutnávka úrody se zahradníkem Vlastimilem Kocourkem, který právě bude povídat, jak, co to je za odrůdy, jak které chutnají, a ta ochutnávka je vždycky od toho nejkyselejšího po nejsladší, aby ty chuťové buňky byly spokojené. A celý program zakončí hudební skupina Řemdi, která se vlastně věnuje středověké hudbě, a to je zase připomínka toho, že ten kostel má vlastně středověký základ.
0: No to jsme tady narazili na téma pro mlsného kocoura, jako jsem tady já. Jestli pak si tam také budeme moct pochutnat třeba na takových těch klasických staročeských hnětýnkách?
1: Určitě pečeme a bude možnost vlastně ochutnat to pečivo, které vlastně u nás v severních Čechách není úplně známé. Ono se víc peče třeba na Moravě nebo na jihu Čech, právě tady ty svatohavelské hnětýnky, ale o to zase líp, že se lidi seznámí s něčím, co třeba neznají.
0: Máme se tedy po všech stránkách v sobotu 17. října u kostela svatého Havla v Kuřívodech těšit. Na svatohavelské slavnosti a jablka vzpomínek nás pozvala ředitelka Geoparku Ralsko Lenka Mrázová. Já vám moc krát děkuju, ať se slavnosti vydaří a těším se zase příště na slyšenou.
1: Děkuju a budu se těšit.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: nenaletět. Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Možná už se vám stalo, že vám v autoservisu naúčtovali tak vysokou částku za opravu, že jste v podstatě měli pocit, že si kupujete druhé auto. Podle sdružení na ochranu vlastníků automobilů si stále víc řidičů stěžuje na výrazné rozdíly v cenách oprav. Jak si pohlídat, abychom neplatili víc, než musíme, to zjišťovala redaktorka Bára Kvapilová.
2: Nepoctivé autoservisy si účtují předražené úpravy či zbytečné výměny dílů. Děje se to zejména v případech, kdy je auto nepojízdné a zákazník je zahnaný do kouta. Na co si tedy dát při jednání s autoservisem pozor?
3: Tak v první řadě je potřeba, aby se předem domluvila cena práce, rozsah výměny dílů a odhad celkové opravy. Bez toho bych vůbec neuvažoval o tom nechat auto v servisu de facto na rozhodnutí opravářů, kolik mě to nakonec bude stát.
2: To nám doporučuje předseda sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Stejná oprava nás může stát v různých servisech různě. Rozdíl může potom být až desítky tisíc korun. Při větších opravách je proto dobré asi porovnat více autoservisů.
3: Jistě to doporučujeme, protože podvedení řidiči se na nás obracejí, že si neprověřili třeba u alternativního servisu nebo nenechali udělat alternativní posudek ceny a potom se jenom divili.
2: Na co si mám dát pozor?
3: V první řadě je potřeba se dohodnout na všem písemně, to znamená, ten objednávkový list by měl obsahovat rozsah opravy a zároveň i odhad ceny.
2: Podle právníka spotřebitelské organizace D-Test Jana Šúry může ale autoservis cenu ještě navýšit.
4: Pokud byla cena určena odhadem, tak tam může dojít k navýšení do 10%. Pokud by bylo vyšší, tak s tím musíme už vyloženě souhlasit, nemusíme jej akceptovat. V případě, že by to bylo navýšení třeba o 20%, tak můžeme odstoupit od smlouvy. To znamená, že dále už nechceme, aby opravář pokračoval v té opravě a zaplatíme mu jenom za ty provedené práce, které do té doby udělal.
2: Jak se přesvědčím o tom, že mi díl skutečně vyměnili?
3: Zákazník může a musí podle mého názoru trvat na tom, aby vyměněné díly mu byly předloženy a on si potom může i nechat alternativně posoudit, jestli skutečně ta výměna proběhla a při případné opakované poruše toto reklamovat.
2: Co by měla obsahovat závěrečná faktura a jsou tam nějaké chytáky?
3: Rozhodně závěrečná faktura by měla obsahovat podrobný rozpis hodin práce, vyměněné díly a celkově, co bylo na automobilu opraveno, vyměněno a provedeno.
2: Jaké triky používají neseriózní servisy?
3: Tak bohužel se nám stává, že se opakují poměrně stále výrazné věci jako ostatní práce. Co to je ostatní práce, nevím. Za B třeba diagnostika bez vysvětlení, to jsou až tisícové položky, ale vlastně slouží jenom k tomu, aby nafoukli celkovou cenu opravy.
2: Říká předseda sdružení SOVA Zbyněk Veselý. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Cenový strop na benzín zítra v Česku mírně klesne, u nafty naopak vzroste. Univerzita třetího věku v Liberci má rekordní počet zapsaných. Oprava česko-lipského singletracku na Špičáku je hotová, s opravou pomáhali i mladší žáci. A ve čtvrtek čekejme zpočátku mlhy a nízkou oblačnost, postupně bude oblačno až zataženo. Teploty budou mezi 12 až 15 stupni. Zprávy připravuje Lída Jiroutová, přeji hezké odpoledne. Maximální povolená cena benzínu zítra mírně klesne. Litr budou moci čerpací stanice prodávat nejvíce za 47 korun a 11 haléřů. To je o 10 haléřů míň než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak cenový strop na litr nafty stoupne o 2 haléře na 48 korun a 63 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Skupina senátorů dnes oznámila, že příslušný zákon napadne u ústavního soudu. Podle nich dává vládě příliš široké pravomoci. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že vláda je připravena úpravu obhájit. Více než 11 lidí se letos přihlásilo do Liberce na univerzitu třetího věku. Jde o rekordní počet studujících za posledních 30 let, informoval mluvčí Radek Pirkl v tiskové zprávě. Největší zájem byl tradičně o kurzy Přemyslovci, křesťanství, česká architektura a kresba a grafika.
2: Technická univerzita v Liberci nabízí 78 kurzů. Letošní novinkou je kurz Český rok v přírodě. Na tyto kurzy se můžou hlásit lidé starší 50 let. Nejstarší studentce je 98 let. Univerzita třetího věku vznikla na Technické univerzitě v Liberci v roce 1998. Dnes funguje pod Centrem celoživotního vzdělávání. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Cyklisté v České Lípě mohou od tohoto týdne znovu využívat singletrack na Špičáku. Oznámilo to vedení města. 3-kilometrovou trať opravili Českolipské městské lesy na začátku října.
3: Trať singletracku pracovníci rozšířili a vysypali novým kamením. Na stezce také nové značení, opravené informační tabule a stojany na kola. Na opravě stezky se kromě stavební firmy podíleli také žáci základní školy Špičák a v rámci prospěšných prací i klienti probační a mediační služby. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: V Libereckém kraji v sobotu začíná víkend křišťálového údolí. Součástí dvoudenní akce budou komentované prohlídky v regionálních sklářských firmách, tvořivé dílny i setkání s tvůrci skleněných šperků a bižuterie. Kromě víkendu křišťálového údolí začíná i týden sklářů, ten potrvá do 25. října. Podrobný program lidé najdou na webu ekrystalvelly.cz.
1: Počasí.
0: A zítřejší ráno a dopoledne se budou vyskytovat místy mlhy nebo nízká oblačnost, které se většinou budou během dopoledne postupně rozpouštět, jinak očekáváme oblačno přechodně až skoro zataženo. Teploty vystoupí na 12 až 15 a při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti budou kolem 10 stupňů a na horách mezi 9 až 12 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A se zdržením počítejte na silnici 1/13, ulice Liberecká ve směru na Mníšek. Tvoří se tam kvůli dopravnímu omezení od Svárova kolona. Projíždí se tam kyvadlově jedním jízdním pruhem. Pokud můžete, raději jeďte přes Chrastavu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Začínáme. Patrik rozehnal u jednoho mikrofonu, u toho druhého už se ho přesunul ke svým ústům a byl i blíž k nám všem, co posloucháte. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
5: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne či podvečer.
4: Ano, podzim hezký.
5: Ano, já jsem si společně s klasikem říkal, když jsem kráčel tím popadaným chodníkem, tak jsem si říkal, podzim už platí listím svou útratu.
4: A na podzim s námi můžete vyrazit i do divadel na Moravě, i v Čechách. Řekneme vám víc o Humoriádě na cestách.
1: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě a dnes, už jsem to prozradil, hostem Jiří Ptáčník. Patrik Rozehnal se ho ptá, co vybereme pro posluchače jako první ukázku, s kým.
1: Já se moc těším, protože sahneme do archivu. Jmenuje se to Balada na A. Je to kabaret z roku 1975 a uslyšíme geniálního herce pana Karla Högra.
2: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka. Spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála banda z kafka na fas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa a hafana jak malá kráva. A šlapal a bafal, má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla zavrata tam, jak stála kašna a dala chasám na dlabat. Bác, padla rána, pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána, v rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brká. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat, straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala a havran zas straka. Marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprlata má mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták. Ta babka straka, ta maškara stará, ta bachratá almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.
0: Ze samohlásek jenom prostě to Ačko tam pořád dominovalo.
1: Ale to teda, jako kdo to napsal, by mě zajímalo, protože to není jednoduchý, ono to všechno dávalo smysl, že?
0: Ano.
1: A pan Högr to říkal úplně úžasně, úplně báječně.
0: Tolik slov, která tím oživil až knižních a člověk přemýšlel, že je
1: zná, ale řekl, že
0: je. Ano, ano, krásně se to povedlo. Jak ty vnímáš Karla Högra?
1: Je. No, úžasně. Já jsem měl tu kliku, že jsem se s ním potkal, protože když jsem přišel na školu, já byl na Damu od roku 66 do roku 70 a to byla taková ta pohnutá doba, která se jaksi eskalovala 68. rokem. No a pan profesor Lukavský a on byli odejiti. Ale odešli a vzala si je FAMU. A my jsme v té době měli, tuším, že to bylo Tak ve třetím ročníku jsme chodili na FAMU na herectví před kamerou, takže jsme se s oběma pány, s panem profesorem Radovanem Lukavským a s panem Karlem Hegrem potkali a poslouchali jsme jejich vyprávění a dívali jsme se na filmy, které nám oni doporučovali, protože tam samozřejmě byla promítací síň, takže jsme se probírali historii filmu.
0: Já myslel, že vás učili zaujmout a zahrát kamennou tváří, protože oba pánové teda byli známí tím, že dokázali jenom tím minimem zahrát.
1: No jo.
0: Proto je vybrali právě do tohle předmětu na FAMU.
1: Ano, no ne, totiž ono v podstatě, já tak jako, když se dívám na to a říkám si, co mě okouzlilo na lidech, nebo to je jedno, jestli jsou to dámy nebo pánové, tak je to vždycky jako, že to není obličejování, ale je to v očích. No. Že vlastně minimem prostředků oni dokážou sdělit to, co prožívají, to, co, jako, že jsou tou figurou a to je to, co nás fascinuje, že jo? Protože kromě toho, že to jsou osobnosti už jako když přijdou nebo když se postaví k mikrofonu.
0: A
1: tak
0: jak se to naučíš? Ty oči jsou
1: to se nenaučíš.
0: Pořád, ale stejné. Panenky,
1: ne,
0: zornice, barva je stejná.
1: Ne,
0: tak
1: ne,
0: co
1: ne,
0: měníš?
1: Ne.
0: Zakřivení víček nebo vrázky pod očima? Co?
1: Ne, to se zrcadlí v očích.
0: Jak?
1: To, no, já nevím, kdyby si se potkal s Jiřinkou Bohdalovou třeba, tak ona má v sobě skrytý dítě a umí být radostná a radovat se jako dítě. V ten moment, když se jí něco líbí, tak ona se změní, ten obličej se změní, ty oči začnou svítit a jiskřit a to je to, co ta kamera má prostě ráda.
0: Jo.
1: To je, a to je taky stavbou obličeje. Samozřejmě, že v tom musí jako něco být. Tohle to byly úžasné herečky. Jako byla Slávka Budinová, tam měla taky krásné oči. A tam bylo všechno. Že v podstatě nebylo žádný... Jana Brejchová, že jo? Hmm. To byly oči sami, že? Hmm.
0: No tak když jsi mluvil o těch očích Jiřiny Bohdalové, můžu ji nabídnout v něčem podobném, jako tu měl Karel Heger.
1: Super.
0: S Juliem Satinským je scénka na P. Zase tam bude nominovat Péčko. Můžete si dopřát. A když už teda máme Julia Satinského zase, tak já to taky zkusím tady to nějak vyberu z těch ukázek, co máme jeho a Milana Lasicu s ním. Takže koho si vyberete? Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou nebo Milana Lasicu s Juliem Satinským? Já vám to zamotám tu hlavu. A vy si tedy vyberte na telefonním čísle 731 800 900 svou dvojici, kterou preferujete v tomto prvním dnešním souboji. Volat můžete a můžete i psát na číslo 90 011 04. Humor mezera A pro Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou, scénka na P, nebo humor mezera B, pak je to hlas pro povídání o sportu s Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Je to teď na vás.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme ještě s vašimi hlasy do éteru, teď znějícími, a věnujete je buď Julio Satinskému, to v každém případě, ale buď s Jiřinou Bohdalovou nebo s Milanem Lasicou. Je tam v obou ukázkách, ale má někoho jiného za partnera. Buď tedy Scénka na P, nebo povídání o sportu. Čemu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte na telefon 731 800 900, když mluvím množném čísle, myslím tím i Jiřího Ptáčníka, který je tu se mnou. Kdo tedy volá? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Ptáčníka.
3: Ano, my vás taky.
4: A hlasoval bych pro pana Satinského s paní Stasi. Bohdalovou.
2: S paní Bohdalovou, takže varianta A. Dobře, děkujeme.
3: Díky.
2: Kdo další tam je?
3: Naschledanou.
2: A dobrý den zároveň.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Aleš, aktuálně od Opavy. Oba zdravím, pánové. Ano. Já bych teda poprosil paní Bohdalovou, a jenom jestli můžu, jak pan Ptáčník říkal o těch očích, tak já zase tady tenhle ten pořad poslouchám, protože v hlase zase slyším prostě ten úsměv, jo, tu pohodu a tohle to, a člověk to slyší a prostě je takový optimističtější, jo, dnešní doba je taková vše složitá, jo, tak aspoň nějak si trošku
3: tak
5: zlepší.
3: To je prima. Máte pravdu, protože tady oči nejsou k dispozici.
2: Ano, děkujeme za to.
5: Díky. Slyšet prostě, že ta pusa je v úsměvu a prostě je to nádhera.
3: Tak
5: takže
3: prima.
5: Vám moc zdravím a všechny posluchače a přejím, teď vysvítlo sluníčko, takže slunečný krásný den.
2: Vám ano. Šťastný dojezd, děkujeme, mějte se hezky.
3: Děkujeme. Ano, šťastnou cestu.
2: 731 800 900, kdo je tam v této chvíli na telefonu a vybírá si, vítejte u nás.
3: Dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
3: Ano, zdravíme.
6: Zdravíme vás oba, zdraví. Háček bylo až.
2: Dáte Bčko.
6: Tak bych si dal Bohdalku ze Satinským.
2: To je Ačko, dobře, no tak jo, ale přiklonil jste se na stranu vítěznou. Je to tam, bude tu Scénka na P.
7: A nyní, vážení přátelé, uvidíte příběh písmene P. Postavy. Primářka Pavla Pisklavá, pacient Petr Plecitý.

0: První pacient, prosím.
1: Pozdrav pánbu, paní primářko.
0: Pan Petr Plecitý.
1: Prosím.
0: Přání, problémy, potíže.
1: Plno.
0: Plno. Pane Plecitý, poslouchám. Počet příznaků.
1: Plno. Připouštím příznaky blížící se pohromy.
0: Příznaky, pane Plecitý, prosím, přesně.
1: Přesně. Příznaky. A. Kalendář. Příznaky, přesně, prosím, předně patologické proměny. Pondělí. Průjmy, problémy pajšlu, puteri, potíže páteře, postupující paradentóza, platfus, paní primářko, prtek pic. Pak počínající pepka, postupné pitomění.
0: Pane Plecitý, potlačte poněkud představy. Přesněji, podle pravdy.
1: Přestávám pít.
0: Podle pravdy.
1: Přestávám pít. Přesto.
0: Přesto.
1: Presto. Pianissimo. Promiňte, pitalština. Přesto potíží přibývá.
0: Pane Plecitý, prostudujte pilně pravidla preventivní péče, pečlivé předstení, postačí...
1: Telefon.
0: Pardon. Primářka Pavla Pisklevá. Patriku Pusinko, poslouchám. Proč příště? Potvora přízemní. Patrně poslouchá pomluvy. Patriku, plánu, Patriku, pusinku, pátek popolední, pusinku, proč posloucháte?
1: Bude pít.
0: Pokračujte, prosím.
1: Polikám prášky. Prášky, panikařím, provázím pohnutě pohřby přátel a potřebuju poslední pomazání.
0: Poslední pomazání, pane Plecitý, předčasné. Pane Plecitý, přijdete posledního prosince popolední. Platí?
1: Perspektivné potíže, paní primářko.
0: Příznivé. Pěkně poslouchejte. Pán po 50 polehává. Příšerná představa. Proč polehávat? Polikat prášky? Plakat? Potlačte pochmurné představy. Překonejte příkoří páchané přírodou. Pozvedněte prapor pokroku. Potvrďte pověst průkopníka. Pracujte!
1: Perfektní prognóza, promptně provedu. Potlesk!
2: Další písmenko. No,
3: a to je přitom takový jako ochecholozní písmeno, to je,
2: no,
3: že?
2: Ano.
3: A přitom všecko úžasný, no.
2: Perfektní,
3: úžasný, no.
2: Podařilo se. No. Dobře, snad to dobře půjde i na Humoriádě na cestách, na kterou vás chceme pozvat. Už jsem to zmiňoval na začátku, Jirko je s námi taky zažil, takže ví, ano, že to ano. Jsou příjemné a pohodové výjezdy.
3: Moc krásné.
2: I letos nás čekají, začneme v listopadu a až do toho předvánočního času s vámi vydržíme v různých divadlech po celé naší zemi. Ta první zastávka bude v Brně v divadle Radost, kde budeme 4. listopadu. A na stránkách humoriada.cz už teď můžete rezervovat stupenky. A učiňte tak co nejrychleji, pokud to do Brna nemáte daleko, nejste tedy přímo z Brna, protože už nám ubývají. A stojí to za to přijít se na nás podívat. Dorazí Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat vám bude Bohuš Matuš a taky Jana Chládková. I my se uvidíme, budeme pro vás každého z vás mít dárek v podobě knížky z edice Humoriáda. Autogramiáda vás čeká, to všechno. tedy od 18 hodin v divadle Radost 4. listopadu v Brně a ten předprodej vstupenek je na stránkách humoriada.cz. O týden později a jeden den navrch, tedy ve čtvrtek 12. listopadu, budeme v 18 hodin zastavovat v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově. S Naďou Konovalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Hronem. Zpívat tam bude Ilona Čáková s Janou Chládkovou, i my se uvidíme, dárky stejné a vstupenky opět na stránkách humoriada.cz. Dalšími zastávkami, které už teď víme, že budou, zatím se neprodávají vstupenky, ale víme, že tam zamíříme, bude třeba Pelhřimov, Plzeň a taky Mariánské Lázně. I tam se na nás můžete letos těšit s Humoriádou na cestách. Tak rychle na stránky humoriada.cz, ať si zamluvíte vstupenky a pak se společně na závěr taky pobavíme na závěr tohoto roku v listopadu a v prosinci. Za malou chvíli, Jirko, budeme vybírat další ukázku. Výborně. Bude to na tebe, tak přemýšlej a my vysíláme pro vás dál váš oblíbený zábavný pořad s názvem Humoriáda. Teď skupina Miraj, vedle tebe usínám.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda v plném proudu, ta dnešní je s Jiřím Ptáčníkem. Jaké jméno vybereš ze seznamu, kdo bude mluvit, kdo nás pobaví?
2: Pokud vám to nevadí, sahneme opět do archivu a vybereme všechno párty z roku 2021 a uslyšíme Richarda Genzera a Karla Šipa.
1: Ano, Richarda Genzera jako prodavače palačinek.
3: No a ještě bylo zajímavé, jako že jsem tam začal někdy v květnu.
4: No.
3: A ten stánek jak byl zanebet, tak jsem se ho tam zametal.
4: Stánek.
3: No, jsem se zametal, já jsem si říkal, musím si to celý vyžrat od A do Z. Tak se to zametám a přišla tam nějaká paní a mě viděla, říká, Ježišmarja, já vám vlezla do záběru. Říkám, jak jste mi vlezla, vy tady něco točíte, kde máte ty kamery? Já říkám, jaký kamery? Ty tady, já tady zametám. Vy tady zametáte ve filmu? Ne, kurva, ve stánku. A ona koukala chvilku, nevězdila a odešla. Takže takhle to vlastně celý vzniklo. Ale...
4: Už jsi někdy předtím, že ti skáču do řeči, už jsi někdy předtím udělal jedinou palačinku?
3: Ne.
4: Nikdy?
3: Ne. Ne, ale jsem se na to koupil takový ten stroj. Na to je stroj.
4: Na palačinky
3: no, stroj? No takový, padá to jako dvě gramofonové desky.
4: No.
3: A teď jediný, co mě vlastně napalatí, že je u toho strašný vedro. Co taky to, a ty to tam naleješ, to těsto.
4: Tu hmotu.
3: To těsto si dělám sám.
4: Jo.
3: Ono se dá koupit, já si ho dělám sám. Jestli chceš ty recept, neřeknu,
4: ne.
3: Bojoval jsem na tom měsíc.
4: Ano.
3: Koukal jsem se na YouTube, na všechny fajery. Co to dělají, udělal jsem vždycky těsto podle nich a nešlo to. Ono a ty musíš vzít takovou tu, máš takovou tu, takový to téčko a musíš lehkým pohybem v podstatě...
4: Já to jako... nechci nikdy dělat, mě to nevysvětluje, jak se to dělá.
3: Ale ne guláš, lehkým pohybem, ne. Jako houslista v podstatě a uděláš krásnou tu tenkou palačinku.
4: Ano. A teďka nastal ten okamžik, kdy jsi měl prodat první palačinku.
3: Já si styděl.
4: No.
3: Ne, že jsem to já, ale že jsem si styděl říct o ty prachy.
4: Cenu jsi si stanovoval sám?
3: Cenu jsem si stanovoval takovou lidovou, abych nemusel vracet.
4: To se smí?
3: Já nevím, máme demokracii, tak jsem to nějak takhle jako zvládnul.
4: Jo.
3: No a takže tu první, takže než jsem se odhodlal říct někomu o ty peníze, tak jsem jich asi 10 rozdal zadarmo. Jo, že to jako reklamní akce. No a pak jsem si teda řekl, tak mi to dali dobrý. Takže teď už to jako jde.
4: Nemůžeš přemrštěně přeci, tak jako všecko má nějaký hořejšek a dolejšek.
3: Dobře, ale já nejsem normální ten, ne, já mám 4 TT. No. To je normální stánka, OK, ale tady prostě... čtyřikrát jsem byl u Šípa.
4: No,
3: víš, jak to nemůžeš, to chceš dát za korunu, to ano, nejde.
4: No tak jako,
3: no, to ne.
4: Můžeš to říct, když jak to vytříneme. No, kolik je u tebe jedna palačinka?
3: Já jsem to dal, aby mi vždycky nechali, tak jsem ji dal za 90.
4: Za 90?
3: No, to je lidová cena.
4: No.
3: S marmeládou za 70. Hmm. A přišla paní, já nejich zapomněl, ne? A dal jsem jenom s marmeládou. A řekl jsem mi 90, že byl fofr nějaký. A říká, tady máte napsáno 70. Já říkám, ale já jsem vám to zacáknul pomerančem.
4: 90.
3: A jak děláš, jak jsi stánkař, tak se s tebe stane rovnou zloděj.
1: Richard Genzer jako prodavač palačinek, tak co ty a palačinky?
2: Palačinky, no.
1: Dělal jsi je někdy? Nebo máš
2: ne. Moje bábinka dělala úžasný palačinky, já jsem je miloval jako dítě, ale vzhledem k tomu, že jsem od určitého věku teda zanevřel na sladký, teďka se tak, jak se přiblížil zase určitý věk, tak se tak jako malinko, ne že bych jako
1: se
2: holdoval.
1: Se přikláněl k té chuti?
2: Úplně jsem nepropad, ale
1: jo.
2: Jako něco si dopřeju, ale takový palačinky, jaký dělala moje bábinka s rozinkama a s takovým krémem a teď jako ty palačinky byly, že bylo skrz ně vidět Prahu. No to bylo úžasné, ale byla vůbec báječná kuchařka.
1: Vidět moje Prahu.
2: Bábink. No?
1: Aha, večerní.
2: No to, ona bohužel teda neměla takový výhled z okna, ona měla do dvora.
1: Ne, já myslím, že přes to byly noviny.
2: Možná
1: u některého těsta
2: možná,
1: se říká,
2: že jsem si nevšiml.
1: Jo, to má být utaženého štrudlu zase, že přesto má být vidět a možnost číst si noviny.
2: No. Říká se, proč se to musí tahat.
1: Ano.
2: To zase uměla moje máma perfektně. Takový to těsto, že to bylo prostě křupavý, krásně a přitom tenonký.
1: Když už jsme u jídel, tak prosím vás pochoutkový rok.cz, tam hledáme recept desetiletí, teď jsme v Humoriádě.
2: Ano.
1: Richard Genzer, když ano. Se řekne tohle jméno, co tobě se vybaví jako první? Stardance, tanec,
2: to určitě,
1: nějaká práce s ním,
2: to určitě,
1: nebo potkání
2: se? já si ho samozřejmě pamatuju ještě v době, kdy byl v Únu, kdy tancoval v Únu.
1: No,
2: to vlastně ještě
1: ty barevné přiléhavé kraťásky.
2: Tohle mi nějak nevytanulo na mysli, ale
1: svítivé, žlutý nebo zelený.
2: To už nevím, to bych nedal dohromady, ale v každém případě jako když se oni byli zjevení, že jo, když se objevili, oni tancovali úžasně po takovým tom, když Helenko, pojď umyjeme okna, jak byla choreografie, tak jako oni přišli a vtrhli jak vichřice, že jo. Byla to radost se na ně koukat, no. A pak jsem samozřejmě odkryl v dalších a do dneška jeho pohotovost a jeho ostrov tip, on je velmi, velmi jako, je radost se na něj koukat a radost ho poslouchat, no.
1: Poklona tedy pro Richarda Genstra může tu být ještě jednou s Michalem Suchánkem a jejich Silvestr u Kopečkovic ze Silvestra Televizenova. A nebo si dáme rady, jak odpovídat na dopisy. Radit Karlu Gotovi bude Miroslav Horníček. Může. Zdali bude, opravdu je na vás. Vy si totiž vybíráte další ukázku do pořadu zvaného Humoriáda, a to formou buď SMSky, kterou posíláte na číslo 900104. Humor, mezera a tohle heslo, když pošlete, tak tím hlasujete pro Richarda Genstra s Michalem Suchánkem. Pokud pošlete na to číslo heslo Humor, mezera B, bude to hlas pro Miroslava Horníčka s Karlem Gotem. Stejně tak ale nám můžete samozřejmě volat i přímo do studia sem k nám, kde jako host Jirka Ptáčník, a to číslo je 731 800 900. K tomu Helena Vondráčková a její zblížení. Tak do toho, ať sbíráme vaše hlasy.
4: Těšíme se.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Čím pokračovat, tak nám poraďte, tedy Richard Genzer, Miroslav Horníček s Karlem Gottem jsou ve hře a na telefonu jste vy, co voláte, co jste se rozhodli přidat svůj hlas, povídejte, koho byste rádi slyšeli. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Ogaři, já vás zdravím, Petr ze Zdolnek.
2: Ano.
3: Zvlášť Juru zdravím.
2: Děkuju, já vás
3: no
2: taky.
3: Chtěl bych poděkovat té děvčici, co mě zdravila z Kroměříža v pátek. A jinak bych si dal Horníčka.
1: Dobře. Zapsáno a děkujem. Kdo další?
2: Naschle.
4: Dobrý den, tady je František z Javorníku. Já vás tam zdravím, zdravím Patriku, zdravím taky pana Ptáčníka, já bych si dal Horníčka.
1: Dobře.
2: Děkujeme a zdravíme do Javorníku.
1: Ano, dobrý den dalšímu.
2: Dobrý den.
5: Ještě jednou Honza z Vlkavy a též hlasuji pro pana Gotta s panem Horníčkem.
2: Děkujeme.
1: My taky děkujeme samozřejmě za tenhle hlas do Humoriády a všechny ty hlasy rozhodly i co byly během písničky poslány a vyřčeny po telefonu Miroslav Horníček, Karel Gott, jak odpovídat na dopisy.
6: A teď ještě jedna taková choulostivá věc. Padne dotaz a já sice vím, jak odpovědět, ale... Chápete, já nevím, jak bych to řekl.
7: Tak, jako nechcete tu odpověď zveřejnit. No, takový choulostivý, háklivý, přímo háklivý dotaz. No to bych musel mít konkrétní příklad, já nevím, co se vás
6: ptají. Já jsem si tady ptají. Přinesl takový od tazatelky, takový dopis.
7: A, tazatelka se táže, co ona to dělá, ona se přímo táže, tazatelka. Ano, Želešice u Brna, tazatelka Jožina se tady táže, ano. Pane Gott, slyšela jsem, že na jednom ze svých zahraničních zájezdů jste se nám zasnoubil s jednou princeznou z Lichtensteinska.
6: Ano, ano.
7: To se ptají lidi.
6: I takovýhle věci chtějí lidi vědět.
7: Na mě ne.
6: A co já na to?
7: No, co vy na to?
6: A co já na to teď?
7: Jak to, co vy na to?
6: No jako, ptám se vás, co vy na to, jako co já na to bych měl teď.
7: A jo, takhle, ano. Tak co já za vás na to? Aha. No tak já bych to řekl tak, já bych řekl, milá tazatelko, bych řekl, že milá tazatelko, než vám zodpovím váš velice zajímavý dotaz, tak bychom se my dva museli dohodnout, čemu vy říkáte Lichtensteinsko, čemu vy říkáte princezna, čemu vy říkáte zasnouben, jo? A to už bych ho trošku zamotal tím pádem, řekl bych, na svých zahraničních zájezdech samozřejmě dostávám řady nabídek a moje znalost cizích jazyků mi nedovoluje sledovat, k čemu ty nabídky jsou a dokonce ani jestli na ně odpovídám kladně nebo záporně. Takhle bych to řekl a řekl bych, podívej se, já, pokud jde o zahraniční jazyky, zodpovídám jen za to, co zpívám. To, co říkám, za to nezodpovídám, natolik ty jazyky neovládám, jo? Takže pokud jde o zpěv a pokud jde o cizí jazyky, bych řekl, a o ženy, především o ženy, tak bych řekl být váma toto, pokud jde o ženy, zatím, ať štíhlá nebo oblá, ať blondýna anebo bruneta, ať inteligentní anebo krásná, zatím je každá jiná, než chci.
6: Já.
7: No a zpíváte a jste z toho venku. No.

0: No já bych řekl, že máte takové absolutorium, že teď bych vás klidně pustil na ten tenkej led samotního už a že byste mohl odpovědět komukoliv, na cokoliv, kdykoliv a dokonce kdekoliv. Já bych teď navrhoval, prosím, teď ho v tom nechám samotný. Poslední dotaz, anebo respektive první dotaz vlastně na Karla Gotta, ale na něj teď přímo tedy. Prosím.
1: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou z Lichtnajska?
0: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou, to jsem já taky zvědav. No. Teď to, Karle, úsměv napsal, úsměv.
2: Ano.
0: A teď, jo?
2: Prosím vás, nejste vy náhodou z Valašska? Totiž to je typicky valašská otázka. V poslední době padla asi 7krát. Vždycky na Valašsku. A když ne, tak to byl nějaký Valach, který se tázal. Lichtenštejnsko, to je krásná zemička. Byl jsem tam poslán, tedy obeslán, a ten den jsem ovšem zpíval někde úplně jinde, takže jsem se tam nemohl dostavit. V Rio de Janeiro to byl slavnostní večer. Ten den se tam přistěhoval Pelé.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Taky ve své době třeba hlasatelské odpovídal na dopisy, co ti chodili.
5: Jo.
4: A taky dětem někdo učil, nebo si to jel podle svého?
5: No, ono jí zase nebylo tolik. Jako, tak závratný, jako krabice neříkej. Na boty stačila.
4: Jo, na měsíc.
5: No, velice jsem jako dbal na to, abych všem odpověděl. Poslal jsem fotografie a tak. Jak povídal jednou Saša Hemala, když viděl tu fotografii, jak mi říkal, co to děláš? Já jsem říkal, no, odpovídám tady na dopis a posílám fotografii. Ukaž mi to. A když viděl tu fotografii, říkal, a ten fotograf ještě žije?
4: Jak to bylo v té době? To jste si museli ty fotografie sami zajišťovat, nebo to nějak se televize už tehdy o to starala?
5: Třeba? Starala se o to televize a my jsme měli vlastně k dispozici, to byl televizní fotograf, tam nás fotil ve studiu a nebylo to teda ve Vejškovce, odkud jsme vysílali, ale bylo to na OTNC, což je oddělení televizních novin, to se jmenuje, nebo říká se tomu pořád OTNK, i když je to vlastně už dneska, to nejsou televizní noviny, že jsou to události. No takže jsme navštívili studio a ten pán nás vyfotil a vyretušoval. No my jsme opatřili ty fotografie podpisem a posílali.
4: Tak dobrá, ne teď fotografie, ale hlasy budou samozřejmě posluchači posílat sem k nám do Humoriády a těmi rozhodovat, čím uzavřeme dnešní vysílání Humoriády. Jestli ještě tím povídáním, jak se odpovídá na dopisy s Miroslavem Horníčkem nebo Karlem Gottem, a říkám si, co kdybychom prodělali tam v tom seznamu je Sabina Laurinová.
5: Ano, natáčení s Francouzi, Silvestrovský kufr.
4: Ano. To je ukázka z něj. Varianta B. Ačko Miroslav Horníček a Karel Gott, Bčko Sabina Laurinová a vyhlasujete buď SMS-kou na čísle 90 01 04 s těmito hesly, anebo nám to prostě zavoláte na telefon 731 800 900.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jsme tu s vámi s Humoriádou, vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Tak kdo tam je? Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
1: S Jirkou Ptáčníkem.
3: Petr ze Zdolnek, zdravím všechny přátelé humoriádníky a chtěl bych si připomenout kufr.
1: Dobře, Sabina Lauronová dostala bod, kdo další uděluje?
2: Dobrý den.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, ten Ptáčníku. Dobrý
2: zdravíme
4: den,
2: do
4: Ivan
2: Krvin.
4: Patryku. A já hlasuju pro Miroslava Horníčka a Karla Gotta.
1: Dobře, ti to vyhráli, musím říct. Takže odpovědi na dopisy budou tady.
5: Od teďka se skutečně můžete ptát odpovídat na všecko, na kterékoliv dotazy, protože tahle odpověď byla, já nevím, jak bych to řekl, ale tahle odpověď byla skutečně vyčerpávající. A jak to tak vidím pro oba.
6: Ale ne, pro všechny. Jo, pardon, já jsem zapomněl.
5: To já taky někdy zapomenu. Mluvit nezapomenu, ale napít se zapomenu.
6: Já bych vám chtěl poděkovat za tak cenné rady, které jsem dostal a hlavně já jsem dlužník a zůstanu dlužníkem, protože neznám věc, ve které bych já mohl poradit vám ještě.
5: Myslíte, že ne?
6: No.
5: Karle, já bych to řekl takhle, helejte. Když je člověk mladý a není hloupej, tak se má učit od všech starších. A když je člověk starší a není hloupej, tak se má učit i od některých mladých. A jedním z nich jste pro mě vy. Já děkuju.
6: Děkuji.
5: Prosím vás, poslední dotaz, já tady nechci vyrušovat, tady se spíš zpívá, ale poslední dotaz, kde je tady?
6: Tam.
5: Východ.
6: A tam.
5: Ano, děkuju.

0: Humoriáda.
1: Jsme na konci, co zbývá dodat? Třeba nějaký vtípek ještě.
0: Jo, dobře, rád. Slyšel jsem, líbí se mi, doufám, že ho nezvojitím. Tak, pozdní hodina, krásná, velká, luxusní vila a majitel vily lehce ovíněn s hostem prochází vilu a ukazuje mu různé pokoje a dojdou do knihovny, kde se podává káva, je pozdě už v noci a tam je obrovitý gong. A ten host říká, prosím tě, proč tady máš takhle velký gong? Říká, ne, to není gong, to jsou mluvící hodiny. Prosím tě, jak, tak mi to ukáž. Vezme paličku, rozpřáhne se a třískne do toho gongu vší silou, takže se celý barák otřese. A z vedlejšího pokoje se ozve, co to děláš, vole, když jsou 3 ráno.
1: Vážení, Humoriáda na cestách a další vtipy i na ní. Objednávejte vstupenky na adrese humoriada.cz. Mějte se hezky.

0: 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Část senátorů se obrátila na ústavní soud kvůli zákonu o regulaci paliv. Chtějí ho zrušit. Nový most v Hodkovicích nad Mohelkou bude od zítřka v provozu. Ukrajinské drony zasáhly největší datové centrum společnosti Sberbank a zítra bude zpočátku mlhavo, postupně oblačno až zataženo a teploty vystoupí jen do 15 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré odpoledne. Skupina 34 senátorů navrhla ústavnímu soudu, aby zrušil zákon o regulaci pohonných hmot. Vadí jim, že úprava dává vládě příliš velké pravomoci a nechrání dostatečně podnikatele před ztrátou. Podle nich stát může ceny paliv regulovat, ale jen za mimořádných okolností. Současný zákon proto považuje za nadbytečný. S tím ale kabinet nesouhlasí. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO už oznámila, že je vláda připravena úpravu obhájit.
5: Je to mimořádně neodpovědný krok. Oni chtějí, aby ústavní soud zrušil opatření, které umožňuje vládě pomáhat lidem. Bezesporu připravíme podrobné stanovisko a jsme připraveni obhájit to před ústavním soudem.
4: Zákon umožňuje stanovit maximální ceny paliv až na rok a regulaci opakovat, pokud pro to budou přetrvávat důvody. Proti návrhu senátorů se ohradil i premiér Andrej Babiš z ANO. Podle něj zrušení zákona uškodí občanům i firmám. Více než půlroční omezení dopravy kolem Hodkovic nad Mohelkou na Liberecku zítra skončí. Ředitelství silnic a dálnic zprovozní nový most na silnici první třídy číslo 35, který spojuje Hodkovice s rychlostní silnicí a také silnicí na Radimovice, Jílové a Frýdštejn. Původní most z roku 1973 už nešlo opravit. Do konstrukce zatékala voda a beton na řadě míst praskal. Poškozené byly také okraje nosníku, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
6: Vzhledem ke stáří mostu a rozsahu poškození jsme se rozhodli pro demolici původní konstrukce a výstavbu nového mostu. Stavební práce začaly letos v dubnu a vyšly na 72 milionů korun.
4: Součástí nového mostu je i prodloužení odbočovacího pruhu ve směru od Turnova, což zvýší bezpečnost dopravy. Předtím rozšíření bránil nosný sloup původního mostu. Žáci a učitelé na Českolipské základní škole Špičák mohou využívat novou učebnu, oznámilo to vedení města. Třída slouží jako specializovaná učebna fyziky a chemie a poskytuje moderní vybavení pro výuku obou předmětů. Ve třídě je nový nábytek, včetně moderních stolů napojených na elektřinu. Dále mohou žáci využívat nové přístroje, jako třeba mikroskopy a teploměry, ale taky interaktivní tabule a speciální digestor na chemické pokusy. Ukrajinské drony zasáhly největší datové centrum ruské Sberbank v Savatovské oblasti. Provoz to podle náměstka ředitele závodu nenarušilo. Ruská protivzdušná obrana hlásí sestřel více než 900 dronů. Rakety a drony v noci mířily i z Ruska na Ukrajinu. Moskva potvrdila, že nočními údery masivně cílila na ukrajinskou energetickou a dopravní infrastrukturu.
3: Počasí.
4: Ve čtvrtek se zpočátku budou vyskytovat místy mlhy nebo nízká oblačnost, postupně se ale rozpustí a očekáváme oblačno, přechodně až skoro zataženo. Teploty vystoupí na 12 až 15, při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti naměříme kolem 10 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: A na trase mezi obcemi Dolení Paseky a Hodky na Liberecku došlo ke střetu dvou osobních aut. Na místě policejní hlídka.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. D.
3: Den v kraji.
1: 4 minuty po 17. v Českém rozhlase Liberec je připravený Den v kraji. Hezké odpoledne 14. října. Ve velkých městech Libereckého kraje je nedostatek komisařů pro zkoušky absolventů autoškol. V Jablonem v Podještědí slaví 50 let chráněné krajinné oblasti. To a další témata tedy v následující hodině, kterou otevře už za malou chvíli Lída Jiroutová souhrnem regionálních zpráv. A Filip Majsl přeje hezký poslech.
3: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Klidné odpoledne v dalších dvou městech na Jablonecku jsou už jisté koalice po dnešních komunálních volbách. V Tanvaldu zvítězilo skupení Společně pro Tanvald v čele s Michalem Kubínem a včera večer podepsalo koaliční dohodu s volbou pro město. Druhá koalice vznikla ve Smržovce. Dohodla se tam dosavadní koalice ODS a sdružení Naše Smržovka a sdružení aktivních občanů. Starostou města by měl i nadále zůstat Marek Hotovec z ODS. Další informace o povolebním vyjednávání přineseme v této hodině. Liberecká policie zadržela muže, který vybíral od lidí peníze pod záminkou falešných investic. Muž kontaktoval ženu s nabídkou výhodných investic. Na třech schůzkách od ní vybral přes 2 miliony korun. Ženě začala být investice podezřelá a tak se obrátila na policii. Pokračuje její mluvčí Iva Martínková.
2: Poté, co žena již třikrát předala obálku plnou peněz kurýrovi a žádné zhodnocování investiční účet s vysokým výnosem neviděla, rozhodla se při čtvrté výzvě k investování financí kontaktovat policii.
1: 23-letý cizinec je nyní ve vazbě a hrozí mu 5 let vězení. Celkem 150 lůžek má mít nové Alzheimer centrum v Liberci Machníně. Zařízení vzniká na místě bývalé oční léčebny uprostřed lesoparku. Provoz centra bude zajišťovat společnost Senevida. Práci by tam mohlo najít až 90 lidí. Podrobnou reportáž uslyšíte v této hodině. Ředitelství silnic a dálnic prodloužilo téměř o měsíc uzavírku stavby obchvatu u obce Svor na Novoborsku. Kvůli výstavbě tak musí auta i nákladní vozy jezdit z vnitrozemí do Šluknovského výběžku po objízdných trasách přes Českou Kamenici. Univerzita třetího věku v Liberci má 1100 lidí zapsaných. Podle mluvčího Radka Prkla jde o rekordní počet. Největší zájem byl tradičně o kurzy Přemyslovci, křesťanství, česká architektura a kresba a grafika.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Ano, pojďme se minutu před čtvrt na šest na vlnách Českého rozhlasu Liberec podívat na podrobnou předpověď počasí, a to nám nabídne Pavel Júza z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Nejprve k aktuálnímu počasí a počasí nejbližší hodin. Co můžeme v Libereckém kraji očekávat večer a v noci?
2: Tak teď v současné době máme v Libereckém kraji většinou teplotu v rozmezí asi tak 12 až 15 stupňů a očekáváme, že v noci bude většinou počasí tak nějak polojasno, možná oblačno, ale taková spíš řídká vysoká oblačnost, přechodně až skoro jasno, ale během noci se budou vytvářet místy mlhy a ranní teploty by měly klesnout na 5 až 2 stupně, ale v některých údolích by mohla teplota být až kolem nuly.
1: Zítra máme malý pátek, tedy čtvrtek 15. října. Na co se můžeme z pohledu meteorologa těšit v Libereckém kraji?
2: Tak ráno a dopoledne to na některých místech bude začínat těmi mlhami, které se utvoří během noci. Během dopoledne by se většinou ta mlha měla rozpouštět, ale bude nějaká ta vysoká oblačnost, spíš teda řidší, ale oblačnost to bude, takže nějaké oblačno a maximální teploty podobné jako dneska 12 až 15 stupňů, na horách 9 až 12, ale v místech, kde by se ta mlha eventuálně udržela déle, tak tam ty maximální teploty budou jenom kolem 10 stupňů.
1: Slibuje, anebo také vyhrožuje Pavel Júza z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Moc krát děkuju a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Tak to tedy vypadá předpověď počasí na nejbližší hodiny a za malou chvíli se vypravíme do libereckého Machnína, kde se připravuje nové Alzheimer centrum.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Není ani pondělí, ani 9.30 a svátek nemá Magdalena, dnes má svátek Agáta, je středa 14. října a na hodinách 17:24 v Českém rozhlase Liberec stále pokračuje Den v kraji. Kapacitu lůžek pro lidi s Alzheimerovou chorobou nebo stařeckou demencí má na Liberecku rozšířit nové Alzheimer centrum v Machníně. Provozovat ho bude soukromá společnost Cenevida, kapacita zařízení bude 150 lůžek, s dokončením se počítá na jaře 2028. Moderní budova vznikne na místě, kde stála ještě nedávno bývalá dětská oční léčebna. Ta ale ukončila provoz krátce po revoluci a od té doby historická vila jenom chátrala.
1: Ta vila už nešla zachránit, ta byla v takovém stavu, že už jako její rekonstrukce byla v podstatě nemožná.
2: Zdůvodňuje demolici Michal Klunert ze společnosti Dolce Vita Development.
1: Místo ní bude nově Alzheimer centrum s kapacitou 150 lůžek. V druhé etapě by měl vyrůst domov důchodců s kapacitou 125 lůžek a z domova správce by měla vzniknout chráněná kavárna. Ten domov správce s tou kamennou hradbou bude vlastně jediný historický prvek, který zůstane.
2: Areál bývalé oční léčebny i s přilehlým lesoparkem prodalo město Liberec za 21 milionů korun. Přesto nechce ztratit vliv na to, jak ho soukromá společnost využije, říká náměstkyně primátora Martina Teplá, zvolená za hnutí ANO.
3: Máme uzavřené memorandum o tom, co vlastně tady se bude dít. I město, přestože ten pozemek už není jeho, tak vnímá tuto lokalitu jako velice důležitou, protože do roku 2035 bude nárůst třetinový občanů 75+. My samozřejmě na městě Liberec máme taky plánovanou přístavbu domu seniorů na Františkově, ale každá ta kapacita nám pomůže. Máme plus minus 600 žádostí nějakým jakoby pořadníku.
2: Provoz Alzheimer centra bude zajišťovat společnost Cenevida. Podle její provozní ředitelky Lucie Zajícové nabídne zařízení kolem 90 pracovních míst.
4: Budou to vlastně pracovní příležitosti typu zdravotnický personál, to znamená všeobecné sestřičky, praktické sestřičky, pracovníci v sociálních službách, samozřejmě management toho centra, vrchní sestra, administrativní pracovníky a podobně, takže cirka 90.
2: Cenevida už má s provozem Alzheimer centra zkušenosti. Jen v okolí Liberce provozuje 3 taková zařízení.
4: Jeden domov je přímo v Liberci, jeden domov je v Minkovicích, hned u Liberce a jeden domov je na Sichrově.
2: Výstavba centra v Machníně už je v plném proudu. Stavební stroje teď připravují terén pro založení základů, přibližuje Michal Kunert.
1: My jsme 5. října dostali stavební povolení a předpoklad je, že teď do 2 let bude v provozu to Alzheimer centrum a když všechno dobře půjde, tak nejpozději do roka bychom rádi zahájili stavbu toho domova důchodců.
2: Provozovatel zároveň vyjednává o zařazení obou domovů do sítě základních sociálních služeb, které jsou hrazeny z veřejných rozpočtů. Jednání jsou ale zatím na začátku. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s

0: Český rozhlas Liberec je stále s vámi, máme minutu po půl šesté a v úvodu druhé poloviny dne v kraji se budeme zaobírat povolebními událostmi. V Jablonci nad Nisou už vědí, kdo by měl příští 4 roky být v čele města. Na pokračování koalice se dohodli starostové pro Liberecký kraj, ODS, společně pro Jablonec a Piráti a nezávislí. Primátorem zůstane Miloš Veles, ODS. Jak pokračují jednání v dalších městech, na to se ptala kolegyně Iveta Kalátová, redaktorky Adély Jindrové.
1: Zůstaneme na Jablonecku. V Tanvaldu vyhrálo uskupení Společně pro Tanvald v čele s Michalem Kubínem a koalici utvořilo s Volbou pro město současného starosty Jana Prašivky. Ten by měl starostou zůstat. Ve Smržovce bude pokračovat stávající koalice ODS a sdružení Naše Smržovka starosty Marka Hotovce z ODS, se kterými podepsalo dohodu Sdružení aktivních občanů. Hotovec by měl také pokračovat. V Desné jednání teprve začala, ale vítězné uskupení Sdružení pro Desnou starosty Jaroslava Kořínka plánuje koalici se Sdružením Sportovci pro Desnou.
2: No a co další města?
1: V Rychnově u Jablonce nad Nisou vyhrálo uskupení Rychnováci starosty Tomáše Levinského. Získalo 10 z 15 zastupitelů. V Harachově zvítězili starostové pro Liberecký kraj v čele s Tomášem Kinclem. Druhé je sdružení současného starosty Tomáše Vašíčka, SNK Změna pro Harachov. Obě uskupení mají šanci vytvořit koalici. Vašíček zatím nechtěl prozradit více, ale vypadá to, že se pokusí o post starosty zabojovat. Podle Kincla je už jeho hnutí domluvené se Stanem, čímž by získalo v zastupitelstvu nad poloviční většinu. Do pár dnů by mělo být jasno.
2: A jak vypadají jednání na Českolipsku?
1: V Kamenickém Šenově drtivě zvítězilo uskupení starosty Martina Bátla Změna pro Kamenický Šenov a Prácheň. Stejně jsou na tom i zákupy a uskupení Nezávislé moderní zákupy s podporou nájemníků obecních bytů starosty Radka Lípy. Ve Stráži pod Ralskem vyhráli občané pro stráž bývalé starostky Věry Varga Reslové. Podle ní chtějí vyjednávat tento týden. V Žandově zvítězili starostové pro Liberecký kraj v čele s Tomášem Tomaštíkem. Rádi by vládli s uskupením Nespokojení občané Společně ke spokojenosti. V Ralsku se vítězné uskupení Změna podle lídra Jaroslava Sluky chystá utvořit koalici s komunisty.
2: Pojďme na Liberecko, jaká je situace tam?
1: V Hodkovicích nad Mohelkou, Českém Dubu, Raspenavě a Novém Městě pod Smrkem zvítězila uskupení dosavadních starostů s nadpoloviční většinou, takže tam je to jednoduché. V Jablonném Podještědí vyhrálo sdružení starosty Jiřího Rýdle SK Podještěčtí Pardálové. K většině mu chybí 2 mandáty, takže bude ještě jednat o koalici. V Osečné byla jen kandidátka sociální demokracie a starostou chce zůstat Jiří Hauser starší. V Chrastavě vyhráli starostové pro Liberecký kraj starosty Michaela Canova, který chce taky pokračovat. Chybí jim 1 mandát k poloviční většině, dnes by měli podepsat koaliční dohodu se sdružením SNK Nezávislí pro lepší Chrastavu.
2: A ještě Semilsko, čekají tam města nějaké změny?
1: V Jilemnici zvítězilo místní hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst místo starosty Vladimíra Horáčka. Jedná se o široké koalici se všemi, kromě SPD. V Lomnici nad Popelkou vítězné uskupení z Lomnice, Vize pro budoucnost Lomnice s lídrem Janem Pekárkem jedná s oběma dalšími zvolenými subjekty. V Jablonci nad Jizerou zvítězilo uskupení současného starosty Miroslava Kubáta. O koalici se chystá jednat na konci týdne.
3: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Čau, lásko. Ano, Karel Gott a Marcela Holanová se rozloučili, Český rozhlas Liberec a Den v kraji i nadále zůstávají s vámi, a to i 8 minut po půl šesté. Některá města v Libereckém kraji se potýkají s nedostatkem komisařů pro řidičské zkoušky. Zájemců o řidičský průkaz i autoškol je mnoho, komisařů ale pouze několik. Kritická je situace zejména v létě a podrobnosti k tématu rozebereme s redaktorkou Kateřinou Kubíčkovou.
1: Tak podle mluvčí magistrátu libereckého Jany Kodymové má Liberec 3 stálé komisaře a další 3 vypomáhají. Pro 39 škol, autoškol v Liberci a okolí je to ale málo. V loni magistrát provedl zhruba 3800 zkoušek, včetně opakovaných testů a jízd. Měsíčně tak odbaví v průměru 320 zkoušek. Podle Kodymové by proto magistrát potřeboval ještě jednoho komisaře. Podobná je situace i v sousedním Jablonci nad Nisou.
0: A kolik má druhé největší město v kraji komisařů?
1: Tak jablonecký magistrát má jednoho hlavního komisaře, podle mluvčí Jany Fričové mu vypomáhá ještě další dvoutřetinový úvazek a část zkoušek zajišťuje taky vedoucí oddělení dopravně správních agent. V regionu je zaregistrovaných 20 autoškol a komisařů je podle Fričové nedostatek. Kritická je situace zejména v létě, kdy přibývá i žadatelů o oprávnění na motorky.
0: Ta další otázka bude asi poměrně jednoduchá, ovšem odpověď, jak tak tuším, bude o něco složitější. Proč města počet komisařů nezvýší?
1: Podle tajemníka libereckého magistrátu Martina Čecha je činnost zkušebních komisařů přeneseným výkonem státní správy, stát ale obcím neplatí kompletní výdaje. Magistrát proto musí hledat optimální míru mezi potřebností a výdaji. Komisaři zároveň musí na začátku absolvovat zkoušky a poté i pravidelná přezkoušení. Cena takové zkoušky je 100 000 korun, což jsou pro město další náklady. Podle vedoucího jabloneckého odboru správního Petra Karlovského je problémem taky stárnutí komisařů a jejich odchody do důchodu. Náhradu se daří hledat těžko. Komisaři musí být zkušenými řidiči s oprávněním na řadu skupin vozidel a nabízený plat navíc podle Karlovského neodpovídá výdělkům majitelů a učitelů autoškol. O práci proto není velký zájem.
0: My jsme v podstatě rámcově probrali Liberec a Jablonec. Jak jsou na tom další města v Libereckém kraji?
1: České Lípě, tak tam mají podle mluvčí radnice Kristýny Kňákal-Brožové plný stav 3 komisařů. Jeden z nich ale na konci roku odchází do důchodu. Pokud radnice nenajde náhradu, tak chce požádat okolní města, například Nový Bor nebo Děčín, o dočasné zapůjčení komisaře. V Turnově tak tam mají pro komisaře 1,5 úvazku a o rozšíření neuvažují.
2: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: přeji hezký den. Dovolte mi dotaz. Posloucháte rádi naší stanici? Chtěli byste se podílet na vysílání a přidat se do našeho týmu? Právě teď hledáme moderátora na víkendová vysílání. Pokud máte svoje zaměstnání a chtěli byste občas o víkendech moderovat, dejte nám vědět. Důležitá je alespoň minimální praxe, bezchybný hlasový projev, nebýt technický analfabet a mít smysl pro týmovou práci. Samozřejmě vás vyzkoušíme, za to nic nedáte. Napište nám motivační dopis na liberec@rozhlas.cz a přidejte životopis. Těšíme se na vás.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 17.47 s Českým rozhlasem Liberec, příjemný, teď už se asi dá říct, podvečer. Sopečné kupy, pískovcové skály, hluboké lesy, ale také typická lidová architektura, to jsou Lužické hory, pohoří, které sice svými nejvyššími vrcholy nedosahuje ani 800 metrů, patří k opravdovým klenotům severních Čech. Jeho přírodu nyní představuje výstava Tváří v tvář chráněným druhům Lužických hor, kterou po Luži a Novém Boru hostí Jablonné v Podještědí. Na zahájení venkovní expozice, která připomíná i 50 let chráněné krajinné oblasti Lužické hory, byla i redaktorka Jana Švecová a povídala si tam s její vedoucí Irenou Waldhauserovou.
1: Čáp černý, ledňáček, rosnatka, vzácné druhy vášky nebo masožravé rostliny. To vše si teď lidé mohou prohlédnout na 12 velkoformátových fotografiích od místních i zcela mladých autorů na venkovní expozici v Jablonném v Podještědí. Jedná se přitom o pouhý zlomek chráněných druhů. Jakých?
2: Jsou to zvláště chráněné druhy jak rostlin, tak živočichů, s kterými se můžeme potkat tady v Lužických horách.
1: Teď se s nimi potkáváme ale tváří v tvář. Tahle výstava, kterou jste instalovali ve veřejném prostoru, přímo na plotu mateřské školky a nedaleko základní a základní umělecké školy, je třetí zastávkou. Proč jste se rozhodli právě pro tohle místo? Protože vy jste tu první dělali přímo na Luži, což je takový středobod vlastně Lužických hor.
2: Přes celé prázdniny byla na rozhledně na Luži, kde je tam největší jako turistická sezona. A potom jsme, když se všichni vrací po prázdninách do měst, tak jsme do měst vrátili i výstavu.
1: Letos slavíte 50 let. Co za těch 50 let se vám podařilo? S čím byste se mohli pochlubit?
2: Myslím, že se tady zrovna v Lužických horách podařilo ochránit charakter lánových vsí, které jsou typické pro Lužické hory, se spoustou staveb lidové architektury. Stejně tak se podařilo ochránit velké plochy lesních porostů, které právě umožňují život některých živočichů, které jsou prezentovány tady na výstavě, jako je třeba síc roustný nebo čáp černý.
1: Na zahájení dorazil i náměstek libereckého hejtmana za rezort životního prostředí Jiří Klápště. Pane náměstku, v poslední době se rozpoutaly mnohé diskuze o tom, zachránit přírodu, jak chránit přírodu, proč ji chránit, tak proč chránit právě Lužické hory, které jsou zjevně nejméně dotčenou lokalitou, a to i z pohledu třeba turistiky.
3: Lužické hory jsou vlastně takovým klenotem, skrytým klenotem Libereckého kraje. A proč je chránit? Tak když se podíváte na Lužické hory, tak vidíte zachovalou krajinu, ale kromě toho i zachovalé obce. Ty vesnice, kde jsou ty krásné roubenky, ty domečky, a to CHKO má ten hlavní motiv a cíl zachovat tuhletu krajinnou strukturu, tu krajinu. Pokud by tady CHKO třeba nebylo, tak by v těch vesnicích vyrůstaly různé stavby, které by narušovaly tu unikátní kompozici, tu unikátní složení těch vesnic, a už bychom neměli vlastně obraz té historie v té podobě, jaký tady je.
1: Doplním, že výstava, kterou připravila CHKO Lužické hory a podpořilo město Jablonné v Podještědí, bude k vidění tady na plotě mateřské školky nedaleko základní a základní umělecké školy pouze do 28. října.
0: Lužické hory byly tedy poslední zastávkou dnešního dne v kraji v Českém rozhlase Liberec a my se za malou chvíli přesuneme k bráně Trojzemí, vlastně už pár minut po 18. hodině v pořadu Setkání u mikrofonu. Předtím pochopitelně ještě zprávy, které pro vás dnes připravuje Lída Jiroutová. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popolední se těším opět na slyšenou.
4: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Liberec, zprávy.
4: Koalice se shodla na podobě novely školského zákona. Liberečtí kriminalisté zadrželi falešného kurýra investic. Nové povolební koalice jsou potvrzené i v Tanvaldu a Smržovce na Jablonecku. A ve čtvrtek čekejme zpočátku mlhy a nízkou oblačnost. Postupně bude oblačno až zataženo a teploty budou mezi 12 až 15 stupni. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji hezký podvečer. Koalice se shodla na novele školského zákona. V pondělí by měla projednat vláda. Výhrady k ní původně měli hlavně motoristé sobě. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Peníze na ně by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Motoristé do novely prosadili některé své priority, například návrh na zavedení spádovosti poraden. Pokračuje ministr pro sport a předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný.
5: Tím konečným cílem musí být nějaká míra redukce té inkluze, tak jak potom volají samozřejmě pedagogové, jak potom volají samotní rodiče, ale i jak to samozřejmě někdy zaznívá i od dětí.
4: Ministr školství Robert Plaga za ANO chce, aby novela začala platit od září příštího roku. Liberecká policie zadržela muže, který vybíral od lidí peníze pod záminkou falešných investic. 23-letý cizinec je nyní ve vazbě. Muž kontaktoval ženu s nabídkou výhodných investic. Na třech schůzkách od ní vybral přes 2 miliony korun. Ženě začala být investice podezřelá a zavolala policii, říká policejní mluvčí Iva Martinková.
6: Poté, co žena již třikrát předala obálku plnou peněz kurýrovi a žádné zhodnocování investiční účet s vysokým výnosem neviděla, rozhodla se při čtvrté výzvě k investování financí kontaktovat policii. Ta následně kurýra dopadla a předání peněz zabránila.
4: Muž pracoval s promyšleným podvodem na několika místech v republice. Hrozí mu trest až 5 let vězení. V dalších dvou městech na Jablonecku jsou už jisté koalice po letošních komunálních volbách. V Tanvaldu zvítězilo uskupení Společně pro Tanvald v čele s Michalem Kubínem a včera večer podepsalo koaliční dohodu s volbou pro město. Tu vede dosavadní starosta Jan Prašivka, který by měl starostou zůstat. Druhá koalice vznikla v úterý ve Smržovce, dohodla se na tom dosavadní koalice ODS a Sdružení Naše Smržovka a Sdružení aktivních občanů. Starostou města by měl být i nadále Marek Hotovec z ODS. Podepsání koaličních dohod potvrdili starostové obou měst. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky navrhl nová jednání s americkými vyslanci Stephen Witkoffem, která se měla uskutečnit v nejbližších dnech. Washington v posledních dnech stupňuje úsilí o obnovu schůzek Kyjeva a Moskvy. Podle amerických zástupců mělo Rusko k opětovnému jednání přimět dohoda umožňující vývoz ruské nafty. Kreml ale tuto interpretaci odmítl. Americký prezident Donald Trump zmírnil sankce vůči Moskvě kvůli snaze o dovoz ruské nafty do Spojených států.
3: Počasí.
4: Zítřejší ráno a dopoledne se budou vyskytovat místy mlhy nebo nízká oblačnost, která se většinou budou během dopoledne postupně rozpouštět. Jinak očekáváme oblačno, přechodně až skoro zataženo. Teploty 12 až 15. Při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti naměříme jen kolem 10 stupňů a na horách teploty mezi 9 až 12 stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: A rekonstrukce inženýrských sítí zúžila vozovku na jeden jízdní pruh v ulici Revoluční v Jablonci nad Nisou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Setkání u mikrofonu.
2: Posloucháte pořad Setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec. Moje jméno je Petr Kumfe a podíváme se na to, co se děje v Trojzemí. O tom, co se tam děje v kultuře, jak v Polsku, Německu i v Čechách. A o tom, jak se někdo snaží ty informace poskytovat dál a že to není tak úplně jednoduché. Už za chvilku v Setkání u mikrofonu.

0: Vítejte tedy ještě jednou u setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec. Mými hosty jsou dnes Barbora Bock a Tomáš Klutik. Dobrý den, guten Tag.
1: Dobrý den.
0: Budeme si povídat o trojzemí, tedy o území, které je nám blízké, o české straně, o polské straně, o německé straně. A budeme si povídat o projektu, můžu to tak nazvat, Dreimak, psáno Třimak a čteno tedy různě podle toho, v jaké z těch zemí, trojzemí to čteme. Můžete posluchačům, kteří třeba slyší Dreimak nebo Třimak poprvé, jenom kratičce popsat, co to vlastně je?
1: Mm-hmm. Takže říkáme Dreimak, protože vlastně původně vznikl Dreimak, magazín a kalendář pro trojzemí v Německu. Sídlíme v Žitavě a jak jsem již řekla, Dreimak je vlastně magazín, který je online a kalendář pro trojzemí, tedy pro Česko, Německo a pro Polsko.
0: Wie kam man zu so einer Idee? Ein Magazin zu machen, eine Übersicht von dem, was in dem jeweiligen Land passiert im Dreiländereck. Ptám se Tomase Klutika na to, jak přišel na nápad, nebo kdo přišel na nápad vydávat magazín, který by mapoval to, co se děje v jednotlivých zemích trojzemí.
2: Wir waren einfach neugierig am Anfang und das war der Ausgangspunkt und dann wollten wir mehr über Veranstaltungen wissen.
3: Byli jsme už na začátku zvědaví, protože dřív jsme se vždycky s novým dozvěděli, co se dělo předešlý den, že byl třeba koncert. A to nás štvalo. Tak nás napadlo, že potřebujeme kalendář akcí, kde bude to, co se teprve dít bude. Třeba o víkendu, kam můžu zajít sám nebo s rodinou. A když jsme tyhle informace začali hledat, tak jsme toho našli spoustu. Dnes máme na Dreimak kalendář, který je naplněný.
2: Auf Dreimak, der gefüllt ist mit
1: 3600 akcí máme v našem kalendáři, 150 festivalů představujeme.
0: Doplňuje Barbora Bock. Ono těch akcí, které se konají v Čechách, v Polsku, v Německu, v tom vlastně blízkém příhraničí, má Dreimak nějaké hranice, když řeknete, to už je daleko, to už nás nezajímá, nebo...
1: Máme hranice, řídíme se euroregionem NISA.
0: A jak ty informace shromažďujete? Protože... Vždycky jsem si taky už léta jsem si říkal, to je zajímavá akce v Polsku, ale taky jsem se o ní dozvěděl vlastně až zpětně. Skvělá akce v Německu, proč jsem to nevěděl? Jak tyhle informace se vám daří shromažďovat?
1: Daří se nám to proto, protože kolegové udělali dobrou práci. Dreimak vlastně je tady od roku, seit welchem Jahr ist Dreimak?
2: 2018.
1: Od roku 2018 já jsem vlastně od ledna od Dreimak a proto říkám, že kolegové udělali skvělou práci pro to, aby to bylo už známe v tom trojzemí a tím pádem organizátoři o nás vědí a můžou se u nás zaregistrovat a můžou své akce sami zadávat, protože ví, že když budou u nás na webových stránkách, tak je uvidí nejen čtenáři na našich stránkách, ale i na partnerských stránkách. Takže opravdu ten dosah je potom pro ně obrovský a můžou přijít noví lidé na jejich akce.
0: V pořadu setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec si povídáme o projektu Dreimak, o projektu, který představuje kulturní akce na všech třech stranách euroregionu NISA v celém trojzemí a povídáme si o tom s Barborou Bock a Tomasem Klutikem. Víc zase za chvilku.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec, moje jméno je Petr Kumfe a posloucháte pořad Setkání u mikrofonu. Mými hosty jsou Barbora Bok a Tomáš Klutik a my si povídáme o projektu DryMag, tedy o projektu, kde se diváci, posluchači dozví víc o jednotlivých kulturních akcích. Kde se to dozví? Jak to dáte vědět těm lidem, co se kde zajímavého děje?
1: Takže naše hlavní médium je samozřejmě webová stránka, ale v dnešní době ti lidi nejdou jenom tak na webovou stránku, ale musíme samozřejmě akce oznamovat na sociálních sítích. Nejvíce aktivní jsme na Instagramu, kde nás můžete navštívit drymag.eu.

0: Ten hrubý směr jsme si vytyčili už dávno. Široký pojem kultury, od jednoduché hudby, například večerní koncert, až k vysoké kultuře, jako je opera. A nebo i třeba fotbal. To všechno pokrýváme. Od kultury až po sport.
1: Takže tím obsahem není prostě jenom kultura. Můžou to být i sportovní akce, společenské akce všeho druhu?
2: Ano, jak už jsme řekli, jednak máme kalendář, kde můžou organizátoři tyto akce sami zadávat a potom je to vidět na webu a na sociálních sítích, ale také máme vlastně magazín, kde informujeme lidi o zajímavých místech v Trojzemí, kam můžou jít na výlet, kde je dobrá kavárna, ale také o zajímavých lidech v Trojzemí, což je velmi zajímavé, protože děláme rozhovory s velmi zajímavými lidmi z Trojzemí. Právě jsem byla dneska ráno na druhé straně, dávala jsem otázky například jedné stolařce z Žitavy. Velmi zajímavý rozhovor doporučuji. Takže u nás se dozvíte nejen věci o kultuře, ale také o regionu, o lidech v regionu.
1: Povídáme si o projektu Drajmak, povídáme si s Barborou Bok a Tomasem Klutigem tady u nás v pořadu Setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec. No a o tom, že to není jenom kalendář, kde jsou napsány akce, si budeme povídat zase za chvilku.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Setkání u mikrofonu Český rozhlas Liberec. Povídáme si o projektu DryMag, nebo chcete-li Třimak. My už jsme to tady o tom mluvili. Ta správná výslovnost je vždycky DryMag.
1: Třimak, ja. Wenn man mit jungen Leuten Englisch spricht, oder
2: ne, i Threemag, když mluvím s mladými lidmi, kteří komunikují anglicky. I Třimak, Třimak, je to hodně různé. Založili jsme to jako DryMag. V němčině říkáme DryMag, ale slyšel jsem spoustu různých verzí, i česky.
0: Říkali jsme si tedy, že DryMag není jenom ten kalendář, kde by byl nějaký seznam těch akcí, které se konají, ať už tedy sportovní, společenské, kulturní a tak dále, ale že máte i redakci a to mě teď zajímá. Už jste trošičku nastínila, že jste dělala rozhovor. Jak vypadá ta vaše vlastně, dá se říct, novinářská činnost?
3: No tak buď to nás osloví lidé, kteří chtějí o svém festivalu nebo o nějaké významné akci informovat, tak si domluvíme interview, a nebo my sami vyhledáváme lidi, máme společnost.

0: spoustu známých, kteří ví, kde pracujeme, takže nás oslovují. Poznala jsem zajímavého člověka, no my sami známe zajímavé lidi v tom Trojzemí. To Trojzemí je hezké na tom, že se opravdu lidi znají a znají se blíže, takže máme blízko k těm lidem a když nás něco zaujme, jako třeba stolařka nebo kolegové byli u pána, co vyrábí nože, nebo jsou to ředitelé festivalů významných tady v Trojzemí, nebo muzikanti, hudebníci.
1: Inzwischen haben wir sehr viele gesellschaftliche Themen auch dabei.
2: Mezitím máme spoustu společenských témat, která se u nás objevují, nebo vědu. Máme vědecký klaster a to je pro nás výzva. Nikdo z nás není vědec a s těmi přírodovědeckými tématy nemáme zkušenosti, ale chceme ta témata populárně vědecká zprostředkovávat dál. Vlastně to, co se děje za dveřmi vědeckých center. Myslím si, že existuje spoustu zajímavých témat. K tomu je to často přeshraniční spolupráce, což je vlastně naše klíčové téma. V regionu pracují vědci z různých zemí, ale snažíme se propojovat lidi z Německa, Polska a Česka, protože tam je spousta atraktivních témat, kterým se rádi věnujeme. Jinak se především zabýváme regionálními tématy, co zajímá lidi, co tu žijí. A redakční prací stále objevujeme nové věci. Novou kavárnu, nový skatepark. A když už jste pak na cestě, tak ty věci přibývají. Povídej, kam tady chodíte? Máme doslova přede dveřmi Jizerské i Lužické hory. Kam můžu jít s dětmi? Jaké nabídky tu jsou pro rodiny a děti? Mezitím už víme, že jsme region velmi vstřícný k rodinám a dětem. A že je tu tolik krásných nabídek. Od IQ-landie, vědeckého parku, a zase je toto téma, až po to, kterou kavárnu můžu navštívit, protože má dětský koutek.
3: Welches Café kann ich besuchen und habe eine Spielecke?
4: Určitě zajímavá témata. O tom, jak se spolupracuje s pořadateli, si budeme povídat v dalším vstupu v pořadu Setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec.
5: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Setkání u mikrofonu, Český rozhlas Liberec, Petr Kumfe, moje jméno a mý hosté, Barbora Bok a Tomáš Klutik. Povídáme si o projektu DryMac a povídáme si také o tom, že pravděpodobně pořadatel nějakého nezávislého malého festivalu bude mít asi radost z toho, že k němu přijdete a že vám poskytne rozhovor a že si tím rozšíří tu oblast posluchačů. Ale jak fungujete s těmi velkými? Je tady spousta velkých hráčů na trhu, zmiňoval jste Equalandy, máme tady velké sportovní kluby, máme tady některé velké festivaly, jak to funguje s nimi?
1: Mit einigen arbeiten wir schon sehr lange zusammen.
2: Má to vývoj. S některými spolupracujeme už dlouho. Divadla Žitava, Zhořelec, celkově s Libereckým krajem. Tam to byla skvělá spolupráce od začátku. Vyměňujeme si informace o akcích a za to jsme také vděční. S velkými festivaly s některými také spolupracujeme už rok. Některé se přidali teprve v loni, protože teď máme nový kalendář, nový hub, který funguje a lidé vidí, že jsou u nás v dobrých rukou, co se týče propagace společenských akcí. Někdy nám nevěří, protože nás neznají, anebo si nejsou jistí, že jsme ten správný kanál. Teď bude Mandava Jazz, úžasný přeshraniční festival. Tam ta spolupráce skvěle funguje. Nebo Nisa Film Festival. To mě hned napadá.
3: No, nebo jsem teď dělala rozhovor s ředitelem z Lípy muziky, srdečně zvu, přečtěte si to, protože je to opravdu velmi zajímavé, jak takový festival vznikal vlastně v regionu kolem České Lípy a jak to vlastně po 25 letech působení například dále funguje.
0: Jak získáváte ty informace z té druhé strany? Bylo zmíněno, že s Libereckým krajem to funguje dobře. Informace z Polska, máte tam třeba svého polsky mluvícího redaktora nebo svoje lidi, kteří tam jsou?
3: Ano, máme teď polskou redaktorku a máme taky externí redaktory na všech třech stranách hranice, takže ano, funguje to, takže máme všude svoje lidi.
0: Stalo se někdy, že jste nějakou akci do kalendáře nezařadili, že jste si prostě řekli, tak tohle už je moc, to do kalendáře nepřijde?
2: No teď se to nestalo. Jsme kulturní kalendář a jsme také společenský a kulturní magazín. Nezveme na politické akce, to není náš obor. Chceme se politicky neutrálně zabývat kulturou a společenskými tématy. A to i kriticky. Ale od politiky si držíme odstup. To je práce jiných médií.
0: Ja, das ist unser Feld. To je naše práce. Dámy a pánové, milí posluchači, posloucháte Setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec a my si povídáme o projektu DryMac, tedy o kulturním kalendáři, který mapuje události na všech třech stranách euroregionu. Nisa, mými hosty jsou Barbora Bok, Tomáš Klutik a o jejich plánech do budoucna si budeme povídat zase za chvilku.

0: I vy, co jste přišli teprve později k rozhlasovým přijímačům, tak i vás vítám u našeho pořadu Setkání u mikrofonu Českého rozhlasu Liberec. Naše dnešní téma je projekt Drajmak. Tedy projekt, ve kterém se mapují kulturní události na všech třech stranách Euroregionu Nisa. Mými hosty jsou Barbora Bok a Tomáš Klutik. Už jsme si povídali o tom, co Drajmak je, co v něm najdete a kde ho najdete. No a já se zeptám, jaké jsou plány do budoucna. Jaké jsou plány do budoucna? Was sind die Pläne für die Zukunft?
1: Tak máme teď nový hub, jak řekl kolega, to znamená, to je nová platforma, kde můžou organizátoři zadávat svoje akce, která je velmi přehledná, moderní. Můžu říct, že to dělají dva velmi šikovní ajťáci tady z Liberce. Jsme velmi rádi, že jsme je objevili, protože nám staví i novou webovou stránku, takže to je taky novinka, takže bude to opravdu moc hezké a zveme tady posluchače na drajmak.eu, kde už můžou i ten nový hub vidět, když půjdou na kolonku kalendář, a to je novinka. Potom dále máme vlastně redakci mladých, to znamená, že bychom chtěli motivovat mladé lidi, aby k nám přišli do redakce, aby se zapojili, nejlépe samozřejmě mladí ze všech tří zemí, a aby nám ukázali svůj pohled na svět. I u nás teď na webové stránce už si můžete přečíst některé jejich články, které napsali, nebo akce, které doporučují. A to je naše velké přání, abychom dali hlas i mladé generaci.
2: Wir möchten ein wirklich verlässlicher Partner für die Veranstalter und auch für die Touristiker hier werden.
3: Chtěli bychom být spolehlivým partnerem nejen pro pořadatele, ale i pro lidi v cestovním ruchu. Náš cíl je přehledně všechno prezentovat na našich stránkách a budovat užitečné vztahy. To znamená, že to nemáme jen na Drajmagu, ale dáváme ty informace dál na všechny platformy, které v regionu máme k dispozici. Čím častěji tu akci zveřejníme, tím známější bude a tím lépe bude vnímána. Pořadatelům bychom chtěli dát do ruky dobrý nástroj, se kterým budou mít minimální práci. Jednou se zaregistrují a pak se ta informace objeví v různých kanálech. Technika to umožňuje. A je na nás a na našich partnerech, abychom na tom stavěli a proudy informací správně nasměrovali, aby byla akce známá co nejvíce lidem. Jde o to zachovat tady dobrou kulturní krajinu, která tak bude vnímána a také navštěvována.
0: Takže, milí posluchači, vy, kteří rádi navštěvujete sportovní, kulturní nebo společenské akce, tak pro vás určitě tip podívat se na stránky Drajmak, nebo chcete-li Třimak, psáno opravdu číslicí 3 a slovíčko mak. No a vy, kteří jste pořadateli nejrůznějších akcí, ať už to jsou turistické pochody, sportovní setkání, koncerty a další kulturní a společenské akce, nejsou-li politické, tak vás na Drajmagu určitě neodmítnou a zařadí do kalendáře. Já děkuji svým dnešním hostům, Barboře Bok a Tomáši Klutigovi. Děkuji.
1: Děkujeme moc za pozvání.
0: Dankeschön. No a vy, vážení posluchači, stále posloucháte Český rozhlas Liberec a právě jste doposlouchali Setkání u mikrofonu, kterým vás provázel Petr Kumfe.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7.45.
1: Počasí.
0: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Uzavírka kvůli výstavbě obchvatu u obce Svorna Novoborsku se protáhne. V novém Alzheimer centru v Liberci Machíně by mohlo najít práci kolem 90 lidí. Sněmovna přehlasovala veta prezidenta Petra Pavla. A zítra bude zpočátku mlhavo, postupně oblačno až zataženo a teploty vystoupí jen do 15 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobrý večer. Ředitelství silnic a dálnic prodloužilo téměř o měsíc uzavírku stavby obchvatu u obce Svorna Novoborsku. Kvůli výstavbě tak musí auta i nákladní vozy jezdit z vnitrozemí do Šluknovského výběžku po objízdných trasách přes Českou Kamenici. Původní termín zprovoznění obchvatu zůstává ale stejný, říká mluvčí silničářů Petra Drkulová.
2: Zhotovitel požádal o prodloužení uzavírky do poloviny listopadu. Cílem je dokončit všechny potřebné práce v požadované kvalitě a zajistit bezpečné zprovoznění úseku v plánovaném termínu.
0: Celkem 150 lůžek má mít nové Alzheimer centrum v Liberci Machníně. Zařízení vzniká na místě bývalé oční léčebny uprostřed lesoparku. Provoz centra bude zajišťovat společnost Scenevida, která už provozuje podobné Alzheimer centrum v Binkovicích u Liberce, na Sychrově a v České Lípě. Provoz centra v Machníně plánuje společnost od jara 2028. Podle provozní ředitelky firmy přinese i pracovní příležitosti.
3: Počítáme cirka 90 pracovních příležitostí a budou to vlastně pracovní příležitosti typu zdravotnický personál, to znamená všeobecné sestřičky, praktické sestřičky, pracovníci v sociálních službách, samozřejmě management toho centra, ředitel, vrchní sestra, sociální pracovník, administrativní, zaměstnanci provozu a podobně.
0: Maximální povolená cena benzínu zítra mírně klesne. Litr budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 47 korun a 11 haléřů. To je o 10 haléřů míň než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak cenový strop na litr nafty stoupne o 2 haléře na 48 korun a 63 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Skupina senátorů dnes oznámila, že příslušný zákon napadne u ústavního soudu. Koalice ANO, SPD a motoristů sobě ve sněmovně znovu prosadila zákon, který má usnadnit výměnu státních úředníků. V dolní komoře parlamentu přehlasovali vládní poslanci veto prezidenta Petra Pavla. Nový zákon o státních zaměstnancích nahradí od listopadu dosavadní zákon o státní službě. Podle kritiků umožní návrh snadněji propouštět nepohodlné úředníky. Poslanci zároveň potvrdili omezení prezidentovi pravomoci jmenovat a odvolávat vedoucí stálých míst u mezinárodních organizací. Pavel i opozice změny kritizují.
1: Počasí.
0: Ve čtvrtek se zpočátku budou vyskytovat místy mlhy nebo nízká oblačnost, postupně se ale rozpustí a očekáváme oblačno přechodně až skoro zataženo. Teploty zítra vystoupí na 12 až 15 při déle trvající mlze, nebo nízké oblačnosti naměříme jen kolem 10 a na horách teploty mezi 9 až 12 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A kvůli rekonstrukci tržního náměstí v Liberci je zjednosměrněná ulice Budyšínská, a to ve směru na centrum. Objížďka je značena a vede přes ulice generála Píky, Žižkovo náměstí a ulici Přemyslova.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Slovník mladých v Hezky česky. Jsou to slova dnes frekventovaná mezi mládeží, která jsme my dříve nejspíš nepoužívali. Tak nás obohaťte, co teď frčí mezi mladými a my často nevíme, co to je.
2: Nejen mezi mladými, ale i mezi těmi nejmladšími, ku podivu. Tuhle mi jedna dívenka řekla, multitasking, protože viděla, že mám na uších sluchátka, poslouchám hudbu, do toho si čtu zároveň a ve volné ruce mám půl litr s pivem.
1: Takže provádění několika činností najednou.
2: Přesně tak.
1: To, co umí muži a neumí ženy.
2: Obráceně.
1: Fakt?
2: Ano, říká se, že muži jsou schopni soustředit se jen na jednu činnost.
1: Tak jsem žena, dobře. A ten výraz multitasking, to je tedy provádění několika činností na jednou, ale ono to pochází hodně z počítačového světa.
2: Přesně tak, já myslím, že i ten důvod, proč to děti dnes to slovo znají a rádi používají, je, že oni tak vlastně fungují. Mají tablety, notebooky nebo chytré mobily, kde mohou opravdu dělat několik činností najednou a řekla bych, že to hodně dlouho a často dělají.
1: A mezi mladými se teď hodně rozšiřuje slovo prokrastinace. Už mu ale rozumíme i my trošku starší. Hodně se vžilo.
2: Ano, ano, je hodně frekventované, používá se i s jakousi humornou nadsázkou a taky jsem zažila, že děti ze základní školy mluvili o tom, že budou chvíli prokrastinovat, protože na ten úkol se opravdu netěší. Takže zkrátka jde o to, že jakoukoliv činností nahrazujeme tu povinnou činnost, abychom ji trochu oddálili a zároveň je prý v tom jistý nepříjemný pocit, protože víme, že ta povinnost, že ji stejně neutečeme.
1: No jasně.
2: Proč bychom to trošku neodložili a když to nazveme cizím slovem a nebudeme tomu říkat otálení, odklady, průtahy, tak to bude znít jistě vznešeněji.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé rostliny dokážou kvést i v zimě? Druhy přizpůsobené chladu dokážou využít krátká zimní oteplení a díky tomu mohou kvést v období, kdy je v přírodě minimum jiných kvetoucích rostlin a zároveň omezený okruh opylovačů. Mezi nejznámější zimní kvetoucí keře patří vilín, který často kvete už od ledna. Jeho výrazné žluté až oranžové květy se objevují na holých větvích a v zimní krajině jsou velmi nápadné. Podobně kalina voná může začít kvést už během zimy a její květy jsou výrazně aromatické, což je v tomto období poměrně neobvyklé. Z bylinných rostlin jsou typickými zástupci sněženky, které se objevují často už při tání sněhu, někdy i přímo mezi jeho zbytky. Mezi první jarní rostliny patří také talovín zimní a čemeřice, která se může objevit už v prosinci a v mírnějších zimách vydrží kvést i několik týdnů, proto se jí někdy říká vánoční růže. Zimní kvetení není náhodné. Tyto rostliny využívají období, kdy je v přírodě méně konkurence mezi druhy a kdy mohou reagovat na první teplejší dny v roce. Jejich květy jsou zároveň přizpůsobené nízkým teplotám, takže dokážou odolávat mrazu i sněhovým přeháňkám.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na přírodní hnojiva. Podíváme se také do podzimních včelích úlů a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji,

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Posledná v dnešnom stretnutí bola Jana Kiršner a jej pesnička Posledná. Náš slovenský magazín sa končí, za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.
1: Český rozhlas správy.
2: Obžalovaný Yang dnes u soudu odmítl, že sbíral informace pro čínskou tajnou službu. Tři uskupení v Poděbradech podepsala koaliční smlouvu. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, později místy oblačno a naměříme do 17 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Občan Číny Yang Yiming, obžalovaný ze sbírání citlivých informací pro čínskou tajnou službu, odmítl dnes u soudu vinu. V Česku ho policisté zadrželi 17. ledna. Je prvním obžalovaným podle nového paragrafu o neoprávněné činnosti pro cizí moc, který je účinný od loňského února. Podle státního zástupce Martina Bílého v Praze navazoval kontakty s politiky nebo třeba akademiky pod novinářským krytím.
3: Bylo prováděno i skryté vyšetřování. A záleží na předsedovi soudu, jestli bude chtít provádět důkaz s tím, že bude přehrán, případně budou předloženy nějaké výstupy z těchto úkonů. Nicméně ten návrh současné době nepodmíní trest, peněžitý trest a vyhoštění z České republiky a propadnutí věcí, které byly užity k trestné činnosti.
2: Ze zbytku jednání byli novináři a veřejnost vyloučeni. Yang si ponechal v soudní síni kromě obhájců i dvě pracovnice čínské ambasády jako důvěrnice. O novém vedení už je jasno v Poděbradech na Nymbursku. Koaliční smlouvu dnes podepsala tři uskupení, prostě Poděbrady, PDI 21 a nezávislí kandidáti Poděbrady. Dohromady budou mít 11 z 21 zastupitelů. Starostkou města bude vědecká pracovnice Tereza Černá z prostě Poděbrady. Pokračuje lídr tohoto uskupení Jiří Jirásek.
4: Tereza Černá je představitelkou nové generace. Je to v podstatě osoba, která je neskutečně kompetentní a má tu energii, kterou Poděbrady potřebují.
2: Až 8letý trest vězení hrozí řidiči, který před týdnem ujížděl pražským policistům rychlostí 160 až 210 km za hodinu. Pronásledovali ho z Prahy 5 ke Krčskému zámku, kde ho i s jeho spolujezdcem zadrželi. Oba muži měli pozitivní test na amfetamin a metamfetamin a zákaz řízení. Pokračuje mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
5: Předmětem prověřování je také skutečnost, kdo vlastně vozidlo skutečně řídil. Případ je v tuto chvíli prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení a trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což v případě odsouzení hrozí až 8letý trest odnětí svobody. Sport.
2: Fotbalisté Mladé Boleslavy v dohrávce 6. kola šance ligy na hřišti Bohemians další body nezískali. Bohemians dnes doma v Ďolíčku porazili Středočechy 1-0, když jedinou branku utkání vstřelil ve 13. minutě Aleš Čermák. Počasí. V noci bude polojasno až jasno, postupně se vytvoří mlhy. Teploty klesnou k 5 stupňům až k 0, někde se objeví i mrazíky. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno, ráno místy mlhy, které se postupně rozpustí. Později bude místy oblačno a teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se za nájezdem z plzeňské D5 tvoří pomalu jedoucí kolona. Ve slabém provozu už je to jen na pár minut. Kolona je i ve Spořilovské směrem z centra na D1. Od Tyrkovy se popojíždí těsně před nájezd na Brněnskou. Tam je provoz omezený po nehodě bagru. A na silnici 9 Česká Lípa Mělník dejte pozor mezi Medonosy a Chudolazy. Pohybují se tam srnky u vozovky. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A po zprávách je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Příští rok v létě se mu země začne vzdalovat pod nohama, a to doslova a do písmene. Téměř 50 let po Vladimíru Remkovi se další Čech vydá do vesmíru. Bude jim vojenský pilot Aleš Svoboda, náš dnešní host. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den.
1: A Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Relax a host je Aleš Svoboda, vojenský pilot, který příští rok v létě poletí do kosmu téměř 50 let po prvním československém kosmonautovi Vladimíru Remkovi. Aleši, chce se mi říct wow. Řekl jste si to někdy taky?
1: No, zatím jako párkrát, jo, ale zatím nějaký velký wow ještě nebylo, protože já jsem ponořený do takový ty každodenní agendy, spousty malinkatých věcí, které se každý den řeší právě okolo organizace toho kosmického letu, nejenom samozřejmě můj výcvik, ale i takový ty věci okolo. Takže moc na nějaký wow teďka nemám čas, ale myslím, že ono to přijde, až to přijde.
0: Ani když jste byl vybrán z 22,5 tisíce uchazečů, jestli mám správné číslo, tak jste si neřekl wow.
1: Jo, tak to jsem měl samozřejmě radost, tak protože ono to nějakou chvíli trvalo, ten výběr byl něco přes rok, takže zatím byla i nějaká práce, nějaká příprava, takže to samozřejmě jako člověk má takový pocit zarosti učinění, když se to podaří.
0: Vy jste koncem září už zamířil do Spojených států amerických, započal výcvik, je to už ta ostrá fáze výcviku, kdy jsou přítomni všichni z té posádky?
1: Jo, my jsme zatím vlastně tři z té čtyřčlenné posádky, takže ještě nejsme úplně komplet, ale vlastně začali jsme už přípravu a výcvik na tu misi. A teď vlastně nás trošku brzdí to, že nejsme komplet, protože velkou část té přípravy, tak to musíme dělat v té celé posádce. Některé věci může dělat velitel a pilot. Velitel je vlastně můj francouzský kolega Thomas Pesquet, pilot jsem já, protože velitel a pilot tak tam mají trošku víc toho výcviku, takže některé věci můžou dělat jenom oni dva a my jako tady tahle dvojice, tady tohle duo, tak jsme komplet, takže něco málo už můžeme dělat i bez těch ostatních, nicméně většina toho je v té čtveřici. Takže jsme měli vlastně nějaký úvodní briefingy, měli jsme nějaký prvotní seznámení v SpaceX, která dodává ten návratový modul Crew Dragon na nosnou raketu Falcon 9, takže jsme strávili pár hodin na simulátoru, byli jsme se podívat vlastně v replice v trenažéru toho Crew Dragonu. Strávili jsme pár dní v NASA v Houstonu. Ve SpaceX jsme vlastně ještě nám brali míry na ten skafandr, ve kterým se letí v tom Crew Dragonu. Takže jsme tam měli i fitting tady toho SpaceX suitu a spíš takový jako úvodní věci.
0: Nesmíte přibrat teda?
1: Ale můžu ani přibrat, já si celkem držím jako plus minus kilo, si držím jako tu svoji optimální váhu, takže dobrý.
0: Jste čtyřčlenná posádka, vy jste už zmínil kapitána, pilotem jste vy, pak jsou ještě dva, ten čtvrtý není zatím vybrán, jaká je jejich role?
1: Tak tam jsou vlastně, ty role se liší podle toho, jestli se bavíme o tom výstupu na oběžnou dráhu, o tom, že jsme vlastně v tom Crew Dragonu, než doletíme na ISS a pak během toho pobytu na ISS. Na ISS tam vlastně ty role jsou téměř totožný, tam se věnujeme těm svým národním projektům, vlastně každý astronaut si tam veze ze svojí země nějaký komplement národních výzkumných a technologických projektů, plus nějaký edukativní program pro školy, pro studenty, pro žáky, takže to tam vlastně každý má jako kdyby svoji vlastní timeline, časovou osu každodenní, s tím, že vlastně ten náš velitel Thomas Pesquet, tak ten je šéf, protože tam je požadavek, aby to byl člověk, který už na ISS minimálně jednou byl, vlastně on už poletí po třetí, takže on tam bude mít i na starost na nás tak trošku i dohlížet, na ty, který tam jsme poprvé. No ale co se týče toho výstupu na oběžnou dráhu a toho zblížení a spojení s tou orbitální stanicí a pak toho návratu zpátky, tak to jsme vlastně v tom návratovém modulu Crew Dragon a tam ty role jsou vlastně rozdělený tak, že tu stěžení pozici tam má ten velitel a pilot a pak tam jsou dva astronauti s rolí mission specialist, což v podstatě znamenají, že tam nemají nic moc na práci a v podstatě čekají, až je dovezeme na tu orbitální stanici a tam teprve začne ten jejich vlastní program.
0: Ten jejich vlastní program, ale vlastně vy tam nebudete sami, protože už je tam sedm stávajících astronautů, kteří tam jsou na delší čas, x měsíců, půl roku.
1: Jo, máte to celkem dobře jako zmáknutý.
0: Zmapované. No, tak víte, kdo to je, kdo tam působí teď?
1: Ono vlastně se bude jednat o tu rotaci, tuším, Crew 14, která tam vlastně bude příští rok, to znamená, teď se vlastně vracela moje francouzská kolegyně Sophie Adeno pár dní zpátky, střídá je tam vlastně další, tady ta půlroční posádka, Takže kdo bude pak v té dlouhodobé posádce, když tam budeme zrovna my, to se přiznám, si úplně nevím, si úplně nepamatuju ty jména, ale samozřejmě náš plán je, než oni tam odstartujou, protože oni tam vyletí samozřejmě dřív než my, tak se s nima potkat, nějaký čas s nima strávit, protože tam to bude v podstatě poměrně jako plná ta orbitální stanice, že tam na 2 týdny tam místo 7 lidí, tam bude těch lidí 11, takže aby jsme se tam vzájemně tak nějak to tam všechno zvládli, tak bude určitě dobrý se poznat ještě předtím,
0: než se potkáme. Ale jste se neseznamovali až tam.
1: Přesně.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky a astronaut, který příští rok v létě by měl se čtyřčlennou posádkou, celkem budete tedy čtyři, letět na mezinárodní vesmírnou dráhu. Pojďme se ale vrátit v čase, kdy vás vůbec napadlo přihlásit se do výběrového řízení vesmírné Evropské kosmické agentury.
1: No tak mě to napadlo v podstatě v okamžiku, kdy ta příležitost se naskytla, protože vlastně to bylo po nějakých 13-14 letech, co byl jako výběr evropských astronautů. No tady v Evropě to není jak v Americe, kde ty astronauty vybírají každou chvíli, ale tady je to s poměrně jako velkým lidským časovým odstupem, takže většinou ten člověk jako má jako jednu šanci, jeden výstřel a to bylo vlastně v roce 2021 někdy na začátkem roku. Ono se už tak nějak jako tušilo nebo napůl vědělo zhruba půl roku předtím, že ten výběr bude, takže to byl ten jako spouštěcí mechanismus. No.
0: A tak nějak jste ve skrytu duše doufal, že by to mohlo dopadnout? Věřil jste si?
1: No tak samozřejmě. Tak...
0: Musíte si věřit.
1: No tak jasně, tak jako já myslím, že ono samozřejmě tenkrát, když se člověk podíval na ty čísla, které byly z toho předchozího výběru, kam se hlásilo asi 10 000 lidí a vzali jich, já nevím, 5-6, tak ty šance nejsou moc velký, ale člověk se jako asi nemůže moc dívat na ty čísla.
0: Tady bylo jen 22,5 tisíce.
1: Ty čísla byly ještě trošku horší, takže to, ale já myslím, že ono jako, jsou to velké čísla, ale když si vezmete, že ty lidi jako odpadávají postupně, že vlastně v každém tom kole toho výběru vždycky třeba čtvrtina, třetina těch lidí projede dál, tak 25-30% to asi nejsou jako úplně marný šance. No.
0: Vy jste doposud působil jako pilot nadzvukových letounů Gripen. Jak moc se liší pilotování kosmické lodi od Gripenu?
1: Tak jako to vlastní pilotování samozřejmě jako jiný, ale ty základní principy jsou stejný. To, že člověk pracuje v nějakém prostředí, který je nekomfortní, je vystavený nějakému zrychlení, nějakému přetížení, nějakým prostě pohybuje se ve 3D prostoru, celý to nějakým způsobem vibruje a tak, je tam uzavřený v nějakým stísněným prostoru, má na sobě nějaký oblek. Plus to, že ty věci se dějou hrozně rychle za sebou, to znamená, není tam nějak moc velký čas na nějaké jako dlouhé rozjímání a přemýšlení, musí vlastně člověk vnímat velké množství informací.

0: jako ovládání toho Dragonu versus Gripen, tak to je samozřejmě jako úplně jiný. V tom Dragonu, jak tam je spousta věcí daleko víc automatizovaná než v tom Gripenu, to ale neznamená, že bychom se tam jako nudili a neměli nic na práci, tam i během vlastně jakýhokoliv úkonu, tak to jsou různé procedury, postupy, které se musí dělat, monitoring těch systémů, spousta komunikace. A pak samozřejmě v případě nějakých nestandardních nebo nouzových situací, tak ta posádka tam hraje stěžejní roli, protože vlastně je přímo v tom centru dění. Má ty informace z první ruky na rozdíl od těch různých řídících center nebo těch ostatních na zemi.
1: Takže jakmile usedáte a začínáte řídit, pilotovat přímo vy, tak je něco špatně někde.
0: No, když do toho musíme zasahovat, tak je něco špatně. No.
1: Takže ideální je, když jenom sledujete ty systémy a jenom jakoby dozorujete.
0: No, jsou tam samozřejmě postupy i nebo jako úkony i mimo to vlastní nějaké řízení a manévrování. Což jsou spíš nějaké jako přípravné procesy pro to, aby vlastně ta posádka byla ready, aby vlastně tam se sedí v takových v speciálních oblecích, ke kterým je vlastně převedená komunikace, převedený kyslík, je to vlastně hermetické, vytváří se tam vlastní atmosféra, to je pro případ toho, aby kdyby tam došlo třeba ke ztrátě tlaku uvnitř toho Dragonu, tak aby jsme byli schopni přežít, než se zase vrátíme zpátky. A to jsou všechno jako systémy jako mimo to vlastní řízení té kosmické lodě, ke kterým je spousta nějakých dalších úkonů taky. Takže ono to není jenom jako to, jestli to letí doleva doprava, ale i vlastně ty lidi tam mají na starost veškeré systémy toho Crew Dragonu. Ne, že by je nějak přímo jako ovládali, ale jsou tam vždycky nějaké checklisty, které je potřeba udělat, než zase nastane nějaká další fáze.
1: Říká Aleš Svoboda, náš dnešní host.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: pilot, důstojník a astronaut Aleš Svoboda je naším hostem. Vy jste v minulém vstupu, jsem se vás ptala na porovnání vlastně řízení Gripenu a kosmické lodi. Vy jste říkal, že mnohé je tam podobné, nicméně, co rozhodně podobné není, je stav bez tíže, který vlastně v Gripenu nezažijete a zažijete ho až v kosmické lodi a teď ho vlastně zažíváte díky, řekněme, nějaké simulovaném letu.
1: Ano.
0: Tak jak jste prožívali, jak prožíváte stav bez tíže?
1: My jsme vlastně v rámci astronautského výcviku základního, tak jsme měli zhruba týdenní kampaň parabolických letů ve Francii, kde je Zero G letadlo takzvaný, jmenuje se Zero G, protože se s tím letadlem lítá po takových speciálních parabolách nebo trajektorích parabolických, během kterých se navozuje vlastně nulová gravitace, beztížný stav. A to letadlo je v Evropě jenom jedno a má základnu v Bordeaux ve Francii, tak proto jsme byli týden tam a absolvovali jsme s tím každé několik letů. A vlastně funguje to tak, že se odletí do předem určeného prostoru, většinou je to někde nad mořem. A tam máme v podstatě takový náš obdélníček nebo kvádříček, kde se doletí na jednu stranu toho obdélníku a to letadlo se převede do strmého stoupání okolo 45 stupňů a pak se vlastně tam vytvoří 0G, to znamená, to letadlo letí jako kdyby volným pádem po balistické křivce, přejde zase plynule přes horizont do strmého klesání a celá tady ta fáze trvá zhruba 25 vteřin a během toho je tam ten beztížný stav. Pak se zase vybere ten střemhlavý let do vodorovného letu a tady tohle se celý opakuje. Až se doletí na konec toho našeho obdélníčku, tak tam se udělá čelem vzad a to stejný se dělá se zpátky. A tohle se dělá třeba 2 hodiny, takže se udělá okolo 30 tady těch takzvaných parabol a během každé té paraboly tam je 20 až 25 vteřin, je tam navozený ten beztížný stav, kde my máme možnost si to jednak vyzkoušet, jaký to je, a být v beztížném stavu a jednak se vůbec naučit zacházet s tím vlastním tělem a pohybovat se.
0: A musíte bezmezně věřit pilotovi.
1: No, musíme, no. Tak oni tam jsou dva a je to dopravní letadlo, takže tam věříme, že všechno funguje.
0: Je potřeba nějaká medikace?
1: Tam se bere preventivně, se dává injekce skopolamínu před každým tady tím parabolickým letem, to znamená i lidi, kteří tam fungují, jako, pracují tam jako instruktoři, lítají s tím už třeba 20 let, tak i ti si berou preventivně nebo si nechávají píchnout preventivně od lékaře skopolamin, samozřejmě v nižší dávce než třeba člověk, který tam letí poprvé. Ale je to proto, že se tam lidem dělá špatně, to je normální věc. A když už ten člověk se účastní toho parabolického letu za účelem toho, aby se tam něco naučil, aby podstoupil nějaký výcvik, tak je pak blbý, když tam polovinu toho letu tam stráví s pytlíkem papírovým vzadu. Takže vlastně každý si nechává píchnout tady preventivně ten skopolamin.
0: A stejné to asi bude, až budete na mezinárodní vesmírné stanici?
1: A tam je taky nějaká medikace, která může být buď preventivní, anebo se bere až v případě, že se objeví nějaký příznaky tady té kinetózy, nemoci z pohybu, protože tím vlastně, že ten vestibulární systém rovnovážný, tak je vystavený nezvyklému prostředí, že vlastně není v té klasické zemské gravitaci, ale je v tom beztížném stavu, takže to rovnovážný ústroj je drážděný úplně jinak, což samozřejmě zhruba u 50% lidí vyvolává právě tu kinetózu a je to dost náhodný, není to ani tak závislý na tom, jestli ten člověk je třeba původním povoláním pilot nebo něco jiného, že by se řeklo, on už to zná třeba z lítání, ze stíhačky nebo tak. Je to celkem dost náhodný, takže tam se buď preventivně nebo až při těch příznacích se tam bere medikace a ono to pak samo odezní tím, jak si na to ten organismus zvykne. U některých lidí je to hned, u některých je to v řádu hodin, u některých je to třeba během jednoho dne.
0: A vy jste se cítil jak? Ve stavu bez tíže?
1: Tak já jsem měl píchnout ten skopolamin.
0: A bez toho jste to neskoušel?
1: Bez toho jsem to neskoušel, ono by to bylo bez toho asi taky v pohodě, ale tady jako není úplně moc jako čas na hrdinství.
0: Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Host si povídám s vojenským pilotem Alešem Svobodou, který se v příštím roce vydá na 14-denní misi do vesmíru. Taková banální otázka, co tam budete jíst?
1: A to je docela dobrá otázka, protože spousta lidí si představuje, že to je jak v těch 60. letech, že se tam jedí takový ty tubičky, ale dneska to je vlastně relativně normální jídlo, normální strava. Je to samozřejmě upravený technologicky tak, aby to mělo dlouhou trvanlivost, protože se to tam vozí předem. Jsou dva způsoby. Je to buď liofilizovaný, znamená, je to dehydrovaný, jako kdyby zamražený suchem, a pak se do toho doplní voda, tím pádem se to znovu jako rehydratuje a je z toho relativně normální jídlo. A nebo ten druhý způsob, tak je, že je to termostabilizovaný a to jídlo se pak v takový speciální troubě se ohřeje, to znamená je v takových pytlíčcích, který se tam strčej a na nějakých asi 85 stupních, myslím, se to ohřeje a je z toho zase normální jídlo. Plus jednou za čas tam je čerstvý ovoce, to samozřejmě, když tam přiletí nějaká nákladní loď, nějaký nákladní dopravní prostředek, tak přiveze i čerstvý ovoce, který samozřejmě tam vydrží pár dní. Plus je tam normálně voda, kafe, nějaký různý limonády a všechno je to vlastně i sledovaný po té nutriční stránce, protože každý to jídlo má na sobě čárový kód, který se vždycky naskenuje, než ti astronauti to snědí, a tím pádem vlastně celý ten podpůrný tým na zemi, kde jsou jak doktoři, tak různí sportáci, nutriční specialisti a tak vědí přesně, kolik kalorií a jaký ty makronutrienty a různý živiny ten člověk do sebe dostal, a porovnávají to s tím, co ten člověk třeba během toho dne dělá za aktivity, aby věděli, jestli třeba nějakých elektrolitů nebo nějakých látek nemá málo, nebo jestli ten kalorický příjem není moc malý nebo moc velký. Takže všechno je takhle sledovaný. No a plus každý ten astronaut tam nad rámec tady toho standardního jídla, který vlastně má na starosti NASA pro ISS, a my jsme byli již trošku odbočím, jak jsme byli teďka v Americe, tak jsme právě byli i v Houstonu, kde je Johnsonovo vesmírný centrum, kde má NASA, tak tam jsme měli i vlastně ochutnávání vzorků jídla, takže tam jsme si asi ze 200 různých vzorků jsme si tam vybrali asi nějakých 100-130, který jsme chtěli ochutnat, a to tam vlastně nosili jedno za druhým, na tabletu jsme tam tomu dávali nějaký skóre, a z toho se pak vlastně dělají preference těm astronautům a sestavuje se z toho nějaký jídelníček. No a nad rámec tady toho, tak každý astronaut tam má možnost si vzít takzvaný bonus food, bonusové jídlo, což je, nebo se tomu říká crew preference food, což je vlastně nějaký pokrm, který si řekne čistě ten astronaut, co tam chce mít. Většinou je to připravovaný ve spolupráci s nějakým známým šikovným kuchařem, a většinou to bývá nějaký tradiční pokrm z té dané země, nebo nějaká variace na ten tradiční pokrm, takže to bude i v mém případě.
0: A už jste si něco zadal? Už jste si něco řekl?
1: Tam už je příprava je v plným proudu. Teď se řeší nějaký detaily, ještě to úplně nemůžeme komunikovat, kdo s kým a co, dokud vlastně k tomu nevydá Evropská kosmická agentura tiskovku, a tím se
0: takže
1: to
0: i na vaše stravování je embargo.
1: Na tady tohle národní jídlo nebo to extra jídlo navíc, tak na to zatím jo, dokud nepůjde ven tiskovka, tak pak toho budou určitě plný socky a plný internet.
0: Dobře, takže vy jste velmi intenzivně a detailně monitorováni ve vesmíru, a co když přijdou nějaké zdravotní potíže, i když předpokládám, že mu předchází nějaká karanténa a důsledná lékařská prohlídka?
1: Tak tam je vlastně rok před tím letem, tak se dělá výroční prohlídka astronautská jako každý rok, takže tady ten z toho my máme za sebou. Pak někdy v rozmezí 3-6 měsíců před tím letem, tak se dělá nějaký screening, vlastně nějaký stěr z kůže na nějaké bakterie, a pak 14 dní před tím letem, tak se tak ta posádka je v karanténě přímo poblíž toho místa startu, kde jsou jako úplně v izolaci, a ten podpůrný tým, který se tam vlastně o ně stará, tak je jako taky v karanténě. No a kdyby došlo k nějakým zdravotním potížím, což jako nějaký běžný zdravotní komplikace typu, že někoho třeba bolí hlava nebo něco takového, to se samozřejmě jako stává, tak tam ISS je poměrně dobře vybavená medikací, tam je milion různých léků na všechno možný, plus každý astronaut má za sebou nějaký zdravotnický výcvik a jsou tam vždycky minimálně dva astronauti, kteří mají kvalifikaci crew medical officer, to znamená, že mají ještě nad rámec toho standardního výcviku ještě další jako rozšířující kvalifikaci, že umí dělat i nějaké základní lékařské úkony. A co je tam stěžení, tak je vlastně telemedicína, kde tam každý astronaut má jednak pravidelné soukromé videokonference s lékařským týmem, který je na Zemi. A když se něco děje, tak samozřejmě nad rámec nějaké pravidelnosti, tak tam má ten lékařský tým svůj k dispozici taky. A tam vlastně oni můžou využít i toho diagnostického vybavení, co je na ISS, znamená různé ultrazvuky, odběr krve od středivky, s tím, že ti, co tomu rozumí, tak jsou sice na Zemi, ale ti astronauti, ty tam mají ty ruce a ty oči, aby vlastně mohli pomoct s tou diagnostikou a s tím ošetřením.
0: Tak zdá se, že o vás bude velmi dobře postaráno. Aleš Svoboda je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Alex Ahost je stále Aleš Svoboda, bojový pilot armády České republiky, je astronaut, který příští rok v létě zamíří do vesmíru. Jak vlastně dlouho bude trvat, než se tam dostanete?
1: No, budeme startovat z Floridy, z Kennedyho vesmírního centra. A bude trvat zhruba den, než tam dostaneme. Ono má nějakých 8-9 minut, je ten start samotný, ten výstup na oběžnou dráhu, a pak trvá den, než 24 hodin zhruba, než vlastně ten Crew Dragon doletí k té mezinárodní kosmické stanici. Ono to jde dělat i rychleji, jde to dělat i za nějakých třeba 6-7-8 hodin. Záleží na tom postupu, na těch orbitálních manévrech. Těch 24 hodin je takovej standard.
0: A když Crew Dragon se přiblíží k té vesmírné stanici, tak jak to potom probíhá, že se dostanete dovnitř?
1: Tam to vlastně probíhá tak, že když se dostane opravdu jako hodně, hodně blízko, tak už se přechází vlastně z toho orbitálního manévrování na přímou viditelnost a na přímý zblížení s tou orbitální stanicí, a jsou tam vlastně dvě místa, kam ten Crew Dragon se může zadokovat. Je to v tom americkém orbitálním segmentu. A jedno místo je vlastně v té podélné ose, když si představíte tu orbitální stanici, která jsou vlastně takový plechovky pospojený dohromady, a ve směru té dlouhé osy to lítá kolem dokola Země, tak vlastně na tom předním konci, tak tam je ve směru té podélné osy jedno dokovací místo, jeden dokovací úzel, a druhé je vlastně o 90 stupňů, jako kdyby v tom stejném místě nebo v tom stejném modulu, akorát na jako kdyby na střeše. Takže to jsou dvě místa, kam se dá s tím Dragonem zadokovat, a funguje to tak, že ten proces je, pokud všechno jde podle plánu, tak je zcela autonomní, a s tím, že ten Dragon tam má manuální režim, kdy vlastně ta posádka se tam může i to dokování dělat manuálně.
0: Takže tudy se dostanete do vesmírné
1: Tam se dostaneme k vesmírné stanici, vlastně ten Dragon s tou ISS se spojí. A vyrovnají se ty tlaky, otevře se tam ten průchod, tak. A pak ta posádka může jít dovnitř.
0: Tak přivítáte se s těmi 7 statečnými, kteří tam už nějakých pár měsíců budou, a začnete konat úkoly. Jaké budou?
1: My tam povezeme, nebo já tam povezu 13 českých projektů, který jsou vědecký, výzkumný, technologický. Jeden projekt je tam vzdělávací. A téměř všechny z těch 13 projektů jsou v podobě nějakého letového hardwareu, který vyrábí české firmy a který vlastně se poveze na ISS, který se tam pak zprovozní, zapojí, a na něm se bude dělat ten vlastní experiment, ten vlastní projekt. Část toho jsou technologický vývoj, technologické demonstrace, část toho je věda, výzkum. Z těch zajímavějších tam bych zmínil třeba výzkum léčby rakoviny, který dělá Masarykův onkologický ústav, nebo projekt výzkumu nanorobotu, který vlastně dělá ve spolupráci s Brněnskou a Ostravskou univerzitou. Je to vlastně tým pana profesora Pumery. A pak je tam celá řada dalších projektů. Jsou tam například nositelné senzory, takzvané wearables, což je třeba ISS t-shirt, ISS tričko, které vyvíjí tým z Masarykovy univerzity v Brně. Je to vlastně něco jako třeba chytrý sportovní hodinky, akorát je to ve formě trička, těch senzorů je tam daleko víc, je to napojený na nějaký algoritmus, na nějakou umělou inteligenci, která vlastně zpracovává, vyhodnocuje ty data v reálném čase a vyhodnocuje nějakou zátěž stresovou a fyziologickou, takže takovéhle věci.
0: Bude čas i máte tam nějaké volno?
1: No, tak volno je v podstatě spánek. Ten den probíhá tak, že začíná se nějakou ranní hygienou, snídaní, pak je nějaká krátká videokonference s těmi řídícími centry, kde si ujasníme vlastně tu časovou osu na ten daný den. A pak se pracuje tady na těch projektech, a pak je v poledne čas na oběd, pak se zase pracuje tady na těch projektech. Pak večer je zase nějaká čas na hygienu, na večeři, a se večerní nějaká plánovací videokonference, a pak je vlastně 8 hodin čas na spánek, a končí to zase druhý den a jede se zase od nova. Takže hlavně ten spánek.
0: Aleš Svoboda zůstává naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex Ahoz si povídám s Alešem Svobodou, vojenským pilotem, který příští rok v létě poletí do kosmu. A my jsme ten minulý vstup končili tím, co tam vlastně jak bude vypadat váš den a večer, že tedy bude 8-hodinový čas na spánek. A mě hned napadlo, jak se tak spí ve stavu bez tíže.
1: Ano, tak to vám řeknu, až se vrátím, ale to, co říkali vlastně zkušenější kolegové, je, že se tam spí velice dobře, protože jako z podstaty věci vás tam nic netlačí, ale musí se tam spát, nebo většinou se spí v takových spacácích, jednak kvůli nějakému tepelnému komfortu, ale jednak i proto, že ten spacák má z té vnější strany na sobě suchý zip a vlastně ten spacák je přilepený zase někde na nějaký stěně, protože jinak by ten člověk v tom beztížním stavu oddriftoval, pak by se zbudil, ocitnul by se někde úplně jinde. A plus teda je potřeba tam dávat pozor na to, aby to místo, kde ten člověk spí, by bylo dobře ventilovaný, aby se tam nedržel oxid uhličitý a aby ty lidi nebolela hlava, no, pak druhý den ráno.
0: Tak to všechno, tedy ten let do kosmu váš velmi významný, se odehraje příští rok v létě, nicméně vy už máte i další plán, až po té, co tedy nabídete tu velkou zkušenost, tak se vracíte do Gripenu, ale do F-35.
1: Tak já jsem vlastně poslední 3 roky měl na starosti, nebo moje náplň mojí práce bylo fungování v rámci týmu, který má na starosti zavádění letounu F-35, což bylo to gro mojí práce, plus teda lítání na Gripenu. A teď mám od září přerušený služební poměr s armádou České republiky, protože jsem teď v rámci těch příprav na ten kosmický let a pak na to následné období, tak mám kontrakt s Evropskou kosmickou agenturou, který mi vlastně skončí nějakých 6 nebo 7 měsíců po návratu z toho letu a pak se mi zase rozběhne kontrakt s armádou a tam ten personální záměr se mnou je takový, že bych měl být velitelem jedné z těch dvou letek F-35. To znamená, že se zase vrátím do projektu F-35 do té doby, než budeme mít ty naše F-35ky vyrobený, tak budu lítat ještě s Gripenem a pak se F-35.
0: A nemůže se stát, že vás ta zkušenost natolik ovlivní, že budete chtít zůstat třeba u Evropské kosmické agentury a třeba znovu se vypravit třeba co by kapitán.
1: Třeba na měsíc.
0: Třeba na měsíc.
1: Tak já myslím, že ono to nezáleží jenom na mě, ono to záleží na ambicích té dané země a já si úplně nemyslím, že bychom chtěli hned po prvním letu českého astronauta to stejně opakovat rok, dva potom. Takže můj plán, já si myslím, že jsem jako do značné míry sám svým vlastním pánem v tomhle, takže ten můj plán je celkem jasný.
0: Co na to vlastně říká rodina, že její syn, manžel, tatínek poletí do vesmíru?
1: Tak
0: má obavu,
1: tak co jim zbývá, že?
0: Nebo jsou pyšní?
1: Tak já myslím, tak pyšní asi jsou, ale obavu tak tím, že já už 20 let pracuji jako pilot v armádě, tak se týče nějakého rizika, tak tam asi nějaká jako extra obava navíc není. Samozřejmě teďka je to trošku náročnější tím, že ten výcvik je ve Spojených státech, že já jsem často pryč, takže spíš jako tady ty věci toho, kolik má pak člověk čas na tu rodinu, tak je to teďka složitější, ale jinak si myslím, že tam nějaká obava není. No.
0: Moc děkuji, že jste přišel, že jste našel čas a držím vám palce, všechno vyjde dle plánu a budu moc ráda, když opět zavítáte do Alex Ahoz a podělíte se o své zážitky a obrovské zkušenosti. Moc děkuji, že jste tu byl. Aleš Svoboda.
2: Alex Ahoz. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. V Česku se urodilo kvůli extrémnímu suchu méně cukrové řepy. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, později místy oblačno a naměříme do 17 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Poslanci hlasy vládní koalice přehlasovali prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Návrh koaličních poslanců má od listopadu nahradit současný služební zákon. Má usnadnit výměnu úředníků a přiblížit systém zákoníku práce. Opozice kritizuje, že návrh směřuje k politizaci státní správy. Podle poslance ODS Karla Haase ale záměr zrušit státní službu špatný nebyl.
2: Zrušení toho ekosystému státní služby, což je ukrutný byrokrat, který za 11 let účinnosti nedoručil České republice, řeknu, skutečné výsledky, ale opravdu jako úřednickou mašinérii typu správního řízení, tak to je ten důvod, proč bychom se zrušením státní služby souhlasili, ale to legislativní provedení je z mnoha důvodů za 4 minus nebo za 5.
0: V Česku začala sklizeň cukrové řepy. Kvůli letnímu suchu bude úroda podle pěstitelů ve srovnání s loňskem nižší o více než 20%. Loni byl výnos na hektar 100 tun. Pokračuje ředitel Svazu pěstitelů cukrovky Čech Jan Křováček.
3: My letos odhadujeme ten výnos v oblasti Čech na úrovni 68 až 70 tun. Celá republika by měla mít rámcově okolo 66 tun.
0: Cukru v obchodech by podle něj měl být dostatek. Uskupení Jsme Praha 10 podá k městskému soudu stížnost na sčítání hlasů v komunálních volbách v některých okrscích 10. městské části. Podle zvoleného zastupitele Petra Beneše z tohoto uskupení došlo k chybám při sčítání hlasovacích lístků nebo přepisech protokolů, při kterých byly hlasy jednomu kandidátovi konkurenčního hnutí Naše Praha.
4: Tam skutečně v jednom tom okrsku nastala situace, kdy jednomu kandidátovi bylo připsáno pravděpodobně víc než 150 hlasů. Přitom právě těch 150 hlasů rozhoduje o tom, jestli hnutí Naše Praha bude v zastupitelstvu a překročí 5% hranici nebo ne.
0: Lidé můžou podávat návrhy na neplatnost komunálních voleb ke správním soudům ode dneška do 10 dnů. Umělci kritizují změny podmínek dotačního řízení na Ministerstvu kultury. Profesní, divadelní a nakladatelské organizace mají obavu o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu, třeba politické debaty na festivalech. Pracovníkům v kultuře ale vadí, že pravidla jasně nevymezují politickou činnost ani způsob, jakým bude komise projekty kontrolovat.
1: Počasí.
0: Noc bude polojasná až jasná, k ránu se objeví mlhy, teploty klesnou k 5 stupňům až k nule, někde může i mrznout. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno, během dne bude místy oblačno a naměříme 12 až 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D8 s Ústím nad Labem do Prahy zbystřete za sjezdem na Kralupy nad Vltavou. Na 7,5 kilometru pojedete kolem odstavené dodávky. V Praze na Vinohradech pozor v Bělehradské ulici za IP Pavlova v křižovatce s Vocelovou je kolize auta s motorkou a průjezd je omezený. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 překáží nehoda před sjezdem na Stodůlky. Na 21. kilometru je po kolizi osobního auta s dodávkou neprůjezdný levý pruh. V místě se pomaluje. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A za chvíli už tu budou příběhy slavných značek.

0: Triola, nejznámější české spodní prádlo se stoletou tradicí.
1: Říká vám něco značka Triola?
2: Tak to absolutně netuším, o čem vlastně mluvíme.
3: Je to značka pro výrobu dámského spodního prádla a myslím si, že každý muž by měl v dnešní době znát nějakou tuto značku.
4: To je velice známá česká značka. To bylo ložní prádlo, to byl veliký podnik, mohutný, který zaměstnával obrovské množství lidí.
0: Do práce i do školy pod prsenku z Trioly. Tak zněla reklama v socialistické televizi. Pojďme se společně podívat do historie spodního prádla, které se kdysi dávno u žen a mužů zas tak moc nelišilo. Dlouhá spodní košile byla pro všechny stejná. V některých částech světa si už v dřevních dobách ženy omotávaly a fixovaly ňadra látkovými pruhy a teprve přes ně oblékaly volnější část oděvu. Ve 13. století se začínají nosit korzety, jimiž se ženy snaží zdůraznit svoje ladné tvary. Jednou móda velí poprsí odhalit, jindy zase zakrýt. Korzety nosily vážené a bohaté ženy, pro venkovské robky tu byla šněrovačka. Vrcholu obliby korzet dosahuje v 18. století, kdy se dámy z vyšších vrstev každodenně nechávaly stahovat do pevných mučidel, vystužených nejprve velerybými kosticemi, později ocelovými pruty. Podprsenky přinesl světu až konec 19. století. Mezi prvními vynálezkyněmi byla francouzka Hermine Cadol a Američanka s českým jménem Marie Tucek. Ta vymyslela takzvaný breast supporter. Za skutečnou autorku moderní podprsenky je považována další Američanka Mary Phelps Jacobs. Vyrobila ji v roce 1913 a o rok později si ji nechala patentovat. Jak Mary na podprsenku přišla? Náhodou. Chystala se na ples, korzet se jí pod šaty nehodil a tak sedla k šicímu stroji a z kapesníčků a stuhy si spíchla něco, co k modelu sedělo jako ulité. Podprsenku pak prodala firmě Warner Brothers Corset Company za $1,500. Za pár let firma díky jejímu vynálezu vydělala miliony dolarů. Podle nejnovějších výzkumů se ale vznik podprsenky datuje mnohem dříve. Dva kousky spodního prádla vyrobené z jemného plátna a cenné krajky byly objeveny při rekonstrukčních pracích na zámku Lengberg ve východním Tyrolsku a pocházejí už z druhé poloviny 15. století.
5: Když se v takovém podniku jako Triola řekne modelářka, co to všechno obnáší?
6: V takovémhle podniku to přináší design, konstrukci prvního výrobku, spotřební karty, technické nákresy a další podklady pro výrobu.
7: S modelářkou Danou Čermákovou si povídala Světlana Lavičková.
5: To znamená, že vy jste ta, která třeba vymyslí, jak ta podprsenka bude vypadat?
6: Ano, jsem to já.
5: Pořád je co vymýšlet, není podprsenka jako podprsenka?
6: Je pravdou, že rádi vycházíme z obliby, kterou naši zákazníci nosí, takže jim přinášíme podobné střihy. A pak strašně ještě záleží na konstrukci, protože soustředíme se na velké velikosti a ta podprsenka potom určitá úskalí má a musí být postavena tak, aby fungovala, ne aby se tolik líbila.
5: Když chcete vymyslet něco nového, jak postupujete?
6: Většinou dostaneme nějaký podnět z obchodu, co by bylo žádáno, plus my si přinášíme nějaké invence z veletrhu nebo z časopisu. Pak to promítneme podle toho, co nakoupíme za materiály. Většinou je to o tom, že vezmeme náš stávající střih plus malé změny a dosadíme do něj nové materiály. Krajky, úplety a různé kombinace. To všechno dáme dohromady. No a pak to procházíme dlouhými testy, kdy naštíváme několik sad podprsenek, které jdou na obchod. A tam nás oznámkují jako ve škole a ty nejlepší se potom dostávají na trh.
5: Při při výrobě podprsenek je velký podíl ruční práce. Jak tady vidím, vaše dvě švadleny tady pilně ší, ale nesedí každá u jednoho stroje. Děvčata dokonce přebíhají.
6: U prádla je mnoho speciálních strojů nebo strojů, které mají různé aparátky, aby ta přesnost byla opravdu velmi dobrá, takže je to jednoduchý, jsou tu cikcaky, jednojehlovky, dvoujehlovky, overlocky, ale všechny mají nějaký speciální aparát, aby se mohla podprsenka ušít dokonale.
5: Podle toho, co tady vidím a co říkáte, tak by se řeklo, že podprsenka se šije ručně, ale pak, když to přijde do výrobního závodu, to už pravda není, nebo je?
6: Vždycky jsou tam ty lidské ruce.
5: Já jsem říkala, že tady v dílně jsou švadleny, ale tady je paní Veronika Kouřilová, která pak si sedí u počítače.
8: No, u toho počítače dělám střihy do těch velikostí. Od modelářky dostanu základní střih, který se musí zdigitalizovat do toho počítače. A v tom počítači se já s ním potom hraju, kdy ho rozkresluji do těch velikostí, do celého toho sortimentu, kterým se potom prodává. Potom, co ho rozkreslím v počítači, pošlu to na plotr, který to vytiskne, já to vystříhnu, zkontroluji ještě zrakem nebo takhle pohledem, jestli ty tvary jsou tak, jak by měly být, jestli to navazuje krásně na sebe, protože to je taky důležitý. Důležitý vlastně u těch podprsenek je, že se to měří opravdu na půl milimetru, protože tam jsou důležitý ty rozměry kvůli těm aparátkům na té šicí dílně.
0: Dámy v našich končinách si mohou už víc než století zkrášlovat postavu spodním prádlem od firmy Triola. Byla založena v roce 1919, v hektické poválečné době, kdy se zhroutily základy rakouského mocnářství a mladá republika nabírala svěží dech. Už 11 let předtím si tehdy 29-letý Antonín Pařík otevřel na pražském Smíchově obchod s módním prádlem. Obchodní talent zdědil po svém otci. Rod Paříků z Kosmonos a okolních vesniček byl rodem domkářů a rolníků. Podnikatelskou tradici zahájil Antonín Pařík starší, syn hospodského Josefa Paříka z Kněžmostu. Vyučil se čalouníkem a sedlářem a otevřel si v Kosmonosích dílnu na výrobu kočárů. Pracoval převážně pro barona Friedricha von Leitenbergera, významného rakousko-uherského podnikatele, který měl v nedalekém Josefově dole poblíž řeky Jizery zámeček a u něj velkou textilní továrnu. Český podnikatel a politik německé národnosti baron Leitenberger se díky svým schopnostem zařadil mezi největší průmyslníky v Rakousku. V Josefově dole vybudoval kolonii domků pro své zaměstnance, dvoutřídní školu s opatrovnou, obchod, závodní jídelnu a také zřídil penzijní a nemocenskou pokladnu. Byl zástupcem kurie obchodních a živnostenských komor v Českém zemském sněmu a císař pán ho dokonce povýšil do rytířského stavu. Pro Antonína Paříka mladšího se zřejmě stal vzorem. Kočárník Antonín Pařík starší, otec Antonína, zakladatele Trioly, o němž dnes bude řeč, zemřel velmi mladý. Bylo mu 28 let. Jeho žena Karolina zůstala sama se 4 dětmi, ale i tak jim za pomoci svých příbuzných pomohla získat potřebné vzdělání.
9: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: byla na svou dobu velmi emancipovaná mladá žena. Absolvovala dívčí průmyslovou školu, složila státní zkoušku z francouzštiny a poté, co si Antonín Nakinského, dnešní Štefánikově, třídě na Smíchově, otevřel podnik, který vyráběl pánské prádlo a prodával oblekové látky, mu začala vést účetnictví. Antonín od počátku vsadil na kvalitu a mírné ceny. Tvrdil, že špatné prádlo nakoupíte všude. Chcete-li však dobré prádlo, pečlivě po domácku vypracované, obraťte se s důvěrou na odborný závod s prádlem firmy Pařík Smíchov. Protože šití kvalitních košil vyžaduje kromě profesionální zručnosti také velkou dávku pečlivosti, své domácí švadleny si obezřetně vybíral. Jeho výrobky zdobila korunka a 3P. Pařík, prádlo, Praha. Šili se zákazníkovi na míru, mohli jste si vybrat nejen střih a látku, ale i druh knoflíčků. Začínající podnikatel usoudil, že o kvalitní košile bude vždy velký zájem. A měl pravdu. Bez bílé košile se v té době neobešel žádný dobře postavený muž. Byla důležitým znakem prosperity. Sortiment se brzy rozšířil. Na léto Pařík nabízel soupravu. Zefírovou, tedy bavlněnou košili, turistickou košili, košili jednu noční, nepromokavý plášť s kapucí a 2 páry ponožek. A to vše za pouhých 30 korun. Na Vánoce pak propagoval jako osvědčenou ochranu proti nachlazení pánské flanelové košile, které daleko předčí trikotové prádlo a pro své výtečné vlastnosti jsou doporučovány předními lékaři. Jeho každoroční povánoční výprodej pod názvem Paříkův levný týden Pražané milovali. Nutno také připomenout, že za Paříka se pánské košile prodávaly tak říkajíc po částech. Etiketa velela čisté límečky a manžety, což však ještě nebyl důvod převlékat denně rovnou celou košili. Stačilo měnit jen to, co je vidět a nezůstane skryto pod vestou a sakem. A tak si pánové do obleku či do fraku připínali každý den čisté a naškrobené límečky, manžety a náprsenky. Tvořili velkou část tehdejšího výrobního sortimentu. Pod nimi měli třeba režnou košili bez límce, teplý trikot protažený do nohavic.
1: V Triole jste začali takovou zajímavou věc. Vy jezdíte za svými zákazníky a snažíte se zákaznicím radit, ale taky učit je, jak se mají oblékat.
2: Jak mají nosit správnou podprsenku, je to tak.
3: Světlana Lavičková si povídala s vedoucí prodejen Triola v Čechách a na Slovensku Alenou Vojířovou.
1: Jaké jsou největší chyby?
2: Bojí se, nebo si myslím, že neví, že si můžou nechat poradit.
1: Dřív ty prodavačky jenom odhrnuli ten závěs a nakoukli, ale vy taky musíte odhrnout závěs a nakouknout.
2: Co my uděláme, samozřejmě dodržujeme etiku té zákaznice, to znamená, že se nejdříve zeptáme, jestli vstoupit můžeme, poté vstoupíme do té kabinky a jsme s tou zákaznicí přímo v té kabince, takže žádné okukování, nic takového není. A v první, co uděláme, tak je, že i naučíme tu dámu tu podprsenku si nejdříve obléci. A potom teprve projíždíme ty jednotlivé kroky toho fitování, to znamená od obvodu po umístění kostic, umístění košíčku po ramínka podprsenky.
1: Jak to přijímají zákaznice? Nepřijímají to trochu třeba právě s tím ostychem?
2: Určitě to přijímají s ostychem, to ze začátku ano, ale v okamžiku, kdy cítí, že jsme profesionálky a vidí, že nejsme tam od toho, aby jsme jim řekli, ano, ta barva vám sluší, ale opravdu víme, o čem mluvíme. Opravdu těmi pohyby a tím, co říkáme a co děláme, zjistí, že jsme tam proto, aby jsme jim poradili, tak se nám z 99% jakoby oddají a důvěřují a jsou nadšené většinou, pak až tak, že jsou emotivně dojaté, že v životě nezažili takovýhle servis a takovou to péči.
1: Spíše starší dámy na tohle to slyší, anebo ty mladé dívky, kterým asi méně vadí, že je přece jenom někdo vidí jenom v tom prádle nebo i bez?
2: Já si myslím, že tam zrovna není nějaký věkový limit. Je to od těch starších samozřejmě, které máme klientky, tak po ty mladé. A já musím říct, že možná ten stud bude větší u těch mladších klientek. Je to takové zvláštní pravidlo, čím je dáma štíhlejší, tím je

0: kritičtější ke svému tělu a čím je korpulentnější, tak má toho studu, si myslím, trošičku míň.
1: Po první světové válce ke Smíchovskému obchodu přibyl ještě podobný závod na Husově třídě na Žižkově. A v zápětí Antonín Pařík se společníky Josefem Čbánkem a Jaroslavem Sobolem založili společnost na výrobu prádla a korzetů pro dámy i veškerého pánského i chlapeckého prádla. 23. prosince 1919 ji Zemský soud v Praze zaregistroval jako společnost s ručením omezeným. Později jí Pařík přeměnil na akciovou společnost a do jejího chodu úspěšně zapojil celou rodinu. Teď už zbývalo jen vymyslet zvučný název. A i tady platí nepopiratelný fakt, že za vším je třeba hledat ženu. Byl to nápad chytré a podnikavé Rudolfy. To ona svému manželovi poradila. Jste tři, řekla, a tři společníci tvoří triolu. A rovnou mu to i zaspívala. Pro nový podnik se širším sortimentem bylo třeba najít větší prostory. A tak si Pařík se společníky pronajal prázdnou továrnu na Balabence. Tam se šily převážně pánské košile a další výrobní prostory ve Vršovicích a také na Šumavě, kde se vyrábělo dámské prádlo. V roce 1931 byla dokončena nová budova Trioly v Drahobejlově ulici číslo 27 v Praze Libni. Železobetonovou budovu pro sériovou výrobu pánských košil o ploše 3000 metrů čtverečních navrhl ve funkcionalistickém stylu známý pražský architekt Richard Goldreich, který navrhl například i hudební divadlo v Karlíně. Postavila ji stavební firma Karla Skorkovského, která se specializovala na železobetonové stavby a postavila také Libeňský most či veletržní palác. Byla vybavena elektrickým výrobním pásem, který procházel zhora dolů celou budovou. Výroba začínala v nejvyšším podlaží a končila v přízemí, kde se košile balily a expedovaly k zákazníkům. Švadleny na dvou výrobních pásech, u každého jich bylo zhruba 20, vyrobili za minutu celkem 3 až 4 košile. Práce byly rozfázovány do jednotlivých úkonů, některé se šily na stroji, jiné ručně. Víc než polovina vyrobených košil byla určena na export, především do Norska. Triola měla i vlastní učiliště pro švadleny, firemní chatu pro zaměstnance na Jarově, měla i svého závodního lékaře. Těsně před druhou světovou válkou to byla vskutku moderní firma baťovského typu, v níž pracovali 300 lidí. Tou dobou také zemřel jeden z Paříkových kolegů, spoluzakladatel firmy Josef Čbánek. I on začínal s menším obchodem s pánským módním zbožím, měl ho ve Spálené ulici.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Od šicího stroje do ozdravovny, radosti ze života. Letošního roku ve snaze o zlepšení sociálního postavení svého zaměstnanectva vyslala Triola, továrna na prádlo v Praze 8, 110 svých zaměstnanců do letních táborů na dobu tovární dovolené a zaplatila jim stravné a cestu tam i zpět. Výprava tato byla uskutečněna v rámci radosti ze života při národním souručenství k úplné spokojenosti účastníků. Pestrý týden, 24. srpna 1940.
2: Antonín a Rudolfa Paříkovi měli 6 dětí, 3 dcery a 3 syny. Pro svou rodinu zakoupil raně barokní dům na Jílu v Nebovické ulici na Malé Straně a také starší vilu v Černošicích. K Černošicím velmi přilnul a jeho vztah dokládají i mozaiková okna svatého Antonína a svaté Barbory, která rodina Paříkova věnovala místnímu kostelu. Pařík byl zapálený sportovec, podporovatel místních sportovních klubů, hlavně házenkářů a sokolů, a také esperantista. Scházeli se u něj literáti a intelektuálové, například skupina kolem Karla Čapka. Své syny od mládí vedl k tomu, aby jednou převzali jeho štafetu, což se taky stalo. Alexandr převzal obchod a dbal na kvalitu vyráběného prádla. Rudolf měl na starosti technický stav výrobních strojů a nejmladší Antonín se stal ředitelem. 28. října 1947 udělil prezident Beneš Triole veřejné uznání. Necelý půl rok poté byla firma znárodněna a značka Triola na dlouhých 20 let přestala existovat. Antonín Pařík se už mohl jen dívat na to, jak kvantita vítězí nad kvalitou a elegancí. Více než ztráta jeho milované Trioly ho ale ranila skutečnost, že už nikdo nestál o jeho zkušenosti a schopnosti. Zemřel 5. července 1948 v Černošicích.

0: Po znárodnění byl z českých textilních továren vytvořen jeden velký národní podnik Panar, který byl pak včleněn do ještě většího podniku Průmysl prádla. Do gigantického národního a státního podniku byla v době socialismu soustředěna veškerá výroba v oboru. Vyrábělo se spodní i ložní prádlo a také běžná konfekce. Značka Triola se vrátila až v roce 1968, kdy podnik opět začal šít módní a elegantní prádlo. Firma navázala kontakty se Západem a získala nové technologie k výrobě elastického prádla. V té době se také značka Triola pojí s Horním Jiřetínem. V Mariánském údolí tam fungoval bavlnářský podnik už od roku 1828. Původní přádelna na konci předminulého století vyhořela a na jejím místě vznikla tkalcovna s tehdy nejmodernějším technologickým vybavením poháněným parním strojem. Za druhé světové války tam začala vyrábět dámské spodní prádlo říšská firma Wegena. Wegena se pak také stala částí molochu Průmysl prádla. A je zajímavé, že objekt slouží textilnímu průmyslu dodnes.
1: Když vznikne nový typ podprsenky, asi by se měl vyzkoušet. Ale jak? Hlavně je tam důležité nošení té podprsenky. To znamená, že máme nějakou databázi probantek, žen, které nám pomáhají s tím testováním, protože nás nezajímá jenom to, jak se ta podprsenka chová při praní, ale zajímá nás i to, jak se chová při nošení, jak sedí ta podprsenka a samozřejmě některé vady materiálu bychom neodhalili, kdyby se ta podprsenka nenosila. Praní nestačí.
2: Vysvětluje Lenka Zavadilová z oddělení testování nových výrobků.
1: To znamená, že probantky dostanou podprsenku na testování domů, nosí ji a kromě toho ji teda i perou, tak jak jsou zvyklí, perou v ruce, perou v pračce a potom přijdou s výsledkem a my zkontrolujeme podprsenku za prvý, jak vypadá materiál po tom praní a i nás zajímá, jak se v ní probantky cítily, co jim vadilo, co je kde škrábalo, tlačilo, s čím byly problémy.
3: Třeba i po takovéhle zkoušce se ještě ty předpremiérové podprsenky upravují, než jdou přímo pak už do výroby?
1: Samozřejmě a někdy i několikrát. To znamená, že jako testování je dlouhodobá záležitost, když to jde, když je všecko jako hnedka na první dobu, tak to trvá zhruba 2 měsíce. Pokud se objevují problémy, tak následuje přetestování. Pokud nějakým způsobem nejsou v pořádku, tak se přetestovává i několikrát.
3: Podprsenky se testují na ženách ideálních mír a ve věku do 30, nebo jak vybíráte tyhle ty svoje, jak říkáte, probantky?
1: No samozřejmě to nejsou ženy do 30 s ideálními mírami. Jsou to běžné ženy s faldíky a různých velikostí, takže testujeme to na ženách, které to prádlo potom nosí.
3: A instruujete nějak právě ty své probantky, aby se k té podprsence chovaly šetrně, nebo naopak řeknete, no Božka, ale tentokrát vy víte co, strčte jí do pračky a chovejte se k ní macešsky?
1: Podle toho, co potřebujeme otestovat. Když potřebujeme otestovat fakt ten materiál zátěžově, tak i máme někdy požadavek, chovejte se k ní macešsky, ale u klasického testování ne, klasicky chceme, aby se k ní chovali podle pravidel, to znamená ideálně prát v ruce, pokud v pračce, tak v sáčku na praní, nepoužívat a vyváž maximálně na 30. Takovýhle základní věci mají instrukce, jak se k té podprsence chovat, jak pravidelně zaznamenávat ty nedostatky té podprsenky, nosit celý den, vždycky, aby ten závěr byl z celého dne a tak. Má to svoje pravidla.

Ještě v 80. letech minulého století měl podnik 20 výrobních závodů, 2 střední učiliště a asi 7,5 tisíce zaměstnanců. Chrlil miliony kusů prádla, které z velké části mířily na vývoz, zejména do Sovětského svazu. Po revoluční dramatické změny v hospodářství Triolu notně zeštíhlili. Národní podnik se rozpadl a řada závodů se osamostatnila. Samotná Triola zápasila o holou existenci. Na přelomu tisíciletí to dokonce vypadalo, že firma skončí v konkurzu, stejně jako desítky dalších českých textilek v té době. Trh zaplavilo levné prádlo z Číny. Textilku zachránili podprsenky provnadné ženy. Zaměřila se totiž na výrobu prádla, které dokáže uspokojit i kypré slovanské boubelky. Velikosti, které v asijských krámcích nenajdete, nabízí právě tento ryze český podnik. Nové vedení vyřešilo krizi uzavřením poboček v Toužimi a v Kraslicích. Horní Jiřetín se udržel. Převážná část výroby zůstává na českém trhu. Vývoz směřuje hlavně na Slovensko a do Německa. Triola jako legenda pronikla i do lidové tvořivosti. Jak se vám líbí třeba krásné šaty na míru pro návštěvu z vesmíru, ušije mi Triola, jen co Marťan zavolá. A vzpomínáte na vtíravou reklamu ze socialistické televize, kdy do záběru z diskotéky zní z dálky, zblízka, v rytmu diska, Triola.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: A 20 hodin.
4: Český rozhlas zprávy.
3: Vládní koalice se shodla na podobě novely školského zákona. Beroun další 4 roky povede dvojkoalice. Zítra bude polojasno nebo skoro jasno, později místy oblačno a naměříme do 17 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Koaliční lídři se shodli na novele školského zákona. Zejména motoristé k ní původně měli výhrady. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje. Peníze na ně by podle návrhu měly školy dostávat podle počtu žáků ve třídách a jejich potřeb, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Motoristům se povedlo do návrhu prosadit některé své priority, třeba zavedení spádovosti poraden. Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy bylo jednání věcné.
5: Ta debata neprobíhala na formátu musíme najít úspory, ale probíhala na tom formátu, aby ten systém fungoval efektivně, ale ve prospěch každého dítěte, které v tom vzdělávacím systému je.
3: Uskupení Beroun sobě uzavře koalici s uskupením Společně pro Beroun. V 21 členem zastupitelstvu budou mít těsnou většinu 12 křesel. Pokračuje lídrině uskupení Beroun sobě Barbora Skálová.
6: Teď vlastně vyjednáváme o koaliční smlouvě a o programových prioritách. No to bude ještě nějaká práce, takže předpokládám, že to bude hotový až někdy příští týden.
3: Do zastupitelstva se dostali také nezávislí berouňáci ANO 2011, Naše Česko Berounu a Půl. Maximální povolená cena benzínu zítra mírně klesne. Litr budou moct čerpací stanice prodávat nejvýše za 47 korun a 11 haléřů. To je o 10 haléřů míň než dnes. Informovalo o tom ministerstvo financí. Naopak cenový strop na litr nafty stoupne o 2 haléře na 48 korun a 63 haléřů. Vláda reguluje ceny paliv od začátku října. Skupina senátorů dnes oznámila, že příslušný zákon napadne u ústavního soudu. Podle nich dává vládě příliš široké pravomoci. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že vláda je připravená úpravu obhájit. Sport. Kanoistou roku se v anketě Českého svazu kanoistů stal kajakář Jakub Krejčí, mistr světa i Evropy ve vodním slalomu. Předčil šampiona v rychlostní kanoistice Martina Fuchsu. 24-letý Krejčí se mezi kajakáři vedle triumfu na mistrovstvích Evropy a světa umisťoval mezi nejlepšími i v závodech světového poháru.
4: Počasí.
3: Noc bude polojasná až jasná, k ránu se objeví mlhy. Teploty klesnou k 5 stupňům až k nule, někde může i mrznout. Zítra čekáme polojasno nebo skoro jasno a později bude místy oblačno. Teploty vystoupí na 12 až 17 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Pozor na dálnici D10 mezi 44. a 5. a 46. kilometrem. Ve směru na Turnov probíhá čištění a monitorování hlavních řádů dešťové kanalizace. Levý jízdní pruh je tam uzavřený. A na Pražském okruhu na 82. kilometru ve směru na D1 probíhají práce na silnici. Vozovka je tam zúžená do 2 jízdních pruhů. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A po zprávách je tu Divadlo pro vaše uši.
4: Divadlo pro vaše uši.
2: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jiří Lábus bude dnešním hostem Divadla pro vaše uši. No a tím je řečeno vše. Nic víc už dodávat nemusím. I když snad jen, že k Jiřímu patří jeho přátelé a kamarádi, a tak ho v písničkách dnes doplní někteří z těch, s nimiž se potkal, ať už v televizním pořadu Možná přijde i kouzelník, nebo třeba v pražské Ypsilonce.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Jiří Lábus, ozvěnou slyšíte Oldřicha Kaisera. A samozřejmě to platí i naopak. Pro nás, co jsme vyrostli na televizních scénkách a humoru téhle divadelní dvojice, může být docela překvapivé poslouchat jejich společné Hovory o ničem z jara roku 1989. Totiž tady, v těch parodiích na tehdejší rozhlasové besedy, mají své kořeny nejenom pozdější slavná Tlučhořovic rodinka, ale třeba i pestrá hlasová ekvilibristika, jak jsme si ji u Jiřího Lábuse a Oldřicha Kaisera tak zamilovali.
2: Vážení přátelé, vítám vás ve studiu Mikrofóra na naší besedě. Já jsem chtěl říct pravidelné besedě, ale bohužel jsme se teda delší dobu neviděli. Jsem rád, že vás tady zase vidím u našeho umakartového stolu. Takže vítám vás tedy mezi námi, naše besedníky, Růženu Hulínovou. Ano, vítám společně všechny na našem cyklu, který jsme se rozhodli nazvat Hovory o ničem aneb jejich pět. Budeme se scházet, jak jsem tady řekl, zde u tohoto umakartového stolu každý měsíc pravidelně a to už opravdu teda našim posluchačům slibujeme.
3: No dobře, já jenom, abych měl, že jo, volno. A jinak bych to musel nahlásit předem, že jo, aby v tom nebyly nějaký zmatky jenom.
2: No, to je jasný, to vám všem dáme napřed vědět, že
3: jo. No dobře, já jenom říkám, že jo.
2: Ne, to buďte bez starosti, buďte, no. Nebudou to teda dlouhá setkání, že jo, tak 10-15 minut. Budeme si vyprávět o věcech, které nás pálí, jak se říká, bolí, které nás zlobí, ale někdy taky o našich soukromých záležitostech.
3: No, prostě... bolí mě teda teďkom tady.
2: No tak to až později. Ano, prostě chtěli bychom, aby nám tady v tom klubu bylo prostě, jak se říká, prima a fajn. Ahoj. No a já nyní představím posluchačům naše besedníky. Je tu mezi námi básník Ctirad Stepilý. Dobrý den. Ano. Dále je tu nejmladší z účastníků Patrik Puch. Patriku, ahoj, já tě vítám, Patriku.
4: Ahoj.
2: No, je to i Růžena Hulínová, nestárnoucí, stále taková plná mládí, optimismu.
4: A nechte toho.
2: Ale ne, to. No a je to samozřejmě žena v domácnosti, Božena Tlučhořová. Dobrý den. Jsem ještě celá tady. Já jsem malem utíkala v zástěře, já to úplně zapomněla, že se to dneska točí. Jsem odběla tak. Ano. No, a kdo jiný tady než Fanda Čedák, přezdívaný Páťa?
3: Jo, dobrý. Hoďte mi to kafe, jo, takhle.
4: Já vám takhle podám, počkejte, tak.
3: Já jsem si myslel, že jste na mě zapomněl, že jsem tady nějaký puch.
2: Nemusíte vzduch teda. Oh. Ne.
4: Puch jsem tady, jo.
2: Pucha máte tady
3: vedle. Dobře, nic vezli.
2: Ne, depak, o vás já strach nemám, vy se vždycky prosadíte. Takže vás tady všechny ještě jednou vítám, no a já bych se vás teďka zeptal, proč jsme se vlastně tak dlouho neslyšeli a co jste celou tu dobu dělali?
3: No tak... Jo, bylo to dost, ovšem já jsem o ničem nevěděl, kdybyste mi dali echo, tak...
4: Já vám řeknu teda, já taky neřekl se přece, že se napíše, dá se nějaký to, jak se říká, spojení, že jo, ale nic se neřeklo. Tak jsem si řekla, že třeba tady soudruzi v rozhlasu přestali mít po mně zájem.
3: No, posledně totiž nám bylo řečeno, že přijde obsílka domů. Jo, já od té doby nepracuju, no, teď mám průšvih v práci.
5: No teda, já tady na rozdíl od Páti jsem napsal za tu dobu 17 básnických sbírek.
3: No, já napsal za tu dobu dva dopisy.
5: No tak počkejte, to trošku zlehčujete mou práci. Je trošku rozdíl psát verše a psát dopisy.
3: No, když
5: dopisy taky můžou být ve verších, vzpomeňme si na překrásné Šaldovy dopisy, na dopisy, které psal Petr Ličajkovský a na celou řadu dalších přenádherných dopisů, které jsem dostal od své sestry Kunhuty Werfernové,
3: probdané
5: Šturmelové.
3: O čváry, no, jak jsem mu odepsal taky, jo. Ale jaký v tom je rozdíl, to nevidím teda.
5: No, tak přítel, to bychom se hnedka ze začátku tady chytli a nerad bych, aby to bylo hned, to bych velice nerad hnedka na začátku na naší podlouhé době první besedě. No přátelé, uklidněme se, nemá cenu tady trošku dělat rozmíšky, že jo? My jsme se přece domlouvali, že si pošleme, jak to bylo, no kdo to měl, počkejte, někdo to měl posílat, někdo měl rozeslat zase ty...
3: No vy jste posledně na těch horách říkal, že nás obešlete, že jo? Že si někam vyrazíme, jak jsem čekal doma.
4: No já taky čekala, že něco přijde a ono přišla akorát se střednice mi přijela, no.
2: Takže co je u vás nového, zeptal jsem se, teď bych se rád zeptal Patrika Pucha. Každý už na hlase Patrika poznal, že má zřejmě po pubertě, Patrik.
3: No. No, vy se díváte na mě. A už jsem si myslel, že v tom zase lítám.
4: Ne, já se dívám na Patrika tady. Patrik se trošku červená, koukám, že mu praskl pínek. Hlas už máš ale pěkný, udržíš,
3: no.
4: No.
5: No, taky mě to někdy dělá potíže, abych, ale to sem nepatří. Ne, ne. Moment, mluvíme o hlase. Aha, promiňte. Tak, Patriku, co jsi dělal celou tu dobu? Ty ses, myslím, vyučil, mám pocit, ano?
6: Ano.
5: Ten mluví jak... Já se to nemůžu pořád zvyknout, jak ten Patrik mluví.
3: Nech to, ať mluví.
5: Ten mluví jak papíňák. Ta opravdu takhle mluví naše Maruška, je osm.
3: Prosím vás, neskákejte mu do řeči, ne, když je to v něm, no...
5: Já nesladím, já byste mi tam dal kosky, já se zblázním. Co mi tam do toho furt něco děláte do toho kafe? Já tak. Jsem to chtěla čistý, bez cukru, teď já držím dietu druhý den. Koukněte, už jsou tři deka dole. No, teď to je na zemi.
3: No, si to seberte.
5: No,
3: babo.
5: No prosím, prosím, to bych se vyprosil. No prosím vás, já bych to přerušil, tak prosím vás, co dělal celou dobu Patrik? Vyučil ses.
6: No, já jsem se vyučil.
5: Ano?
6: Ale pak si zjistilo...
5: Ano?
6: Že jsem se nedoučil. Tak jsem zase přišel. Abych se vyučil.
5: Ano?
6: A teď jsem tam dodnes.
5: No.
3: No, už je to hodně venku.
5: No, no, to je hezké. No, a co ctírat, jste pilí? No, ze mě to doslova prištělo. Ze mě to doslova, musím říct, ta inspirace všemi, řekl bych, všemi pory. Z celého těla, z toho, že mě šlo ven. Já jsem psal jednu sbírku za druhou. To vám byly kvanta, dokonce jsem spolupracoval i na sbírce zákonu. Je to 13 nádherných knih po sobě. Snažil jsem se popsat všechno, co se v této varné době, bouřlivé době odehrává. Každé pohnutí lidské mysli, co jako občana této země trápí.
3: No, a to vám ty lejstra nestačili, co? Abych tam taky totiž něco napsal, víte?
5: No, ale já jsem se to snažil na rozdíl od vás vyspívat. Víte, a teď chraptím. Je to veliká epopej, přenádherná. Je to něco, jako když se taví ocel. Je to něco překrásného.
7: Epopej, co to je epopej?
3: No, já ti to potom vysvětlím, Růžo.
5: Takže vy jste měl plné práce, ruce práce, a co, Růžena teda?
8: No ano, já teda neměl epopej, ale já jsem teda měla takovej...
5: Ano.
8: Jako pěkný vztah, jo.
5: Ano.
8: A ten kluk fakt byl jako bezvadný, jo.
5: Teda vy po mně koukáte pořád hrozně, teda tady já se divím vám teda opravdu, vy na mě máte takový pohled, já už se na vás, no to je opravdu hrozný tohleto teda.
3: Co, já se tady koukám po tom stole, to je pěkný stůl, umakart.
5: No umakart to je, to nemáte doma umakart, my máme 4 umakarty doma.
3: Proto se to dělalo za firmu, já se podívám.
5: No nekoukejte, vy koukáte pořád po ten stůl, nekoukejte mi na nohy tam po tím
3: stůl. Já se nekoukám po vašich nohách, já se koukám po tomhle tom stole.
5: No, tady to píšou, je tady něco vyrytýho. Co tady za nápisy, ježiš, to je to...
3: No jo, ukažte.
5: Ukažte to.
3: Je tadyhle taky.
5: Mikroforum, lidí forum, to jsou fóry teda. Tak prosím vás, pokračujeme, přátel, jsme se maličko zapletli teď. Tak vy jste měla vztah, Růženko, ano?
8: Měla jsem
5: vztah. A chlapec byl prima?
8: No byl takový bezvadný fakt, no byl takový černý.
5: Ano.
8: Vlasatý, no prostě, jako říkal mi, že i tak.
5: Ano.
8: Tak jsem si říkal, že to je dobrý, no, protože mám hrozně ráda diskošky a tak. A prostě ano, pak jsem zjistila, že je z Rumunska, no.
5: No a co jsi dělala?
8: Jsem si to nechala vzít.
5: A teď jsi sama?
8: Ne, teď jsem zase v tom.
5: A dobrý, no. To máš teda už jenom opravdu fofr. A co dělala Božena Dlužhořová?
4: No tak já teda upřímně řeknu, já jsem zapomněla, že se máme vůbec scházet. Já byla v takovém kalupu, vám povím. No to je pořád něco, že jo. Mladá je na diskotékách, ale já se nezastavím. Ráno vstanu a večer se dolehnu. Já se vám svalím celá utahaná, opravdu, co jo. Vám budu povídat.
3: A s kým?
4: Ale už se začíná, teda vy jste opravdu. Jestli teda ještě příště, tak já už jsem snad nepůjdu. Do teda. A tě nechá. To už je od první besedy, víte, jak na mě koukal těma očima, kdy to máte, prosím vás, máte v obočí, to je prales, to je boubín, co tam máte.
3: Koukám, že mám oči, ne?
5: No. No už jsem řekl, prosím vás, pořád teda bude pravidelný pořád, takže nám řekněte, jaký máte názor. My bychom chtěli totiž od příštího pořadu udělat znělku, aby se divákům pořad vždycky hned přiblížil, aby už věděli, a posluchačům chci říct, já jsem včera točil, jsem měl kšeft na Kavkách. Takhle, aby jako se posluchačům přiblížil ten pořad. A pořád se budeme hovořit o ničem a teď bych se rád zeptal vás všech, tady, co jsme u našeho stolu, u Makartovou, jaká by měla být asi znělka? Jaká znělka tedy?
3: Jaká znělka?
5: No to říkám, znělka našeho nového pořadu.
3: No ne, že jo, že těch pořadů o ničem je víc, takže abychom...
5: Ale náš pořad se bude i tak jmenovat, víte, takže...
3: Jo takhle.
5: No. No tak jak byste si vy představoval znělku?
3: Jako já, jo.
5: No.
3: No nevím, no tak něco takového jako, kdyby to bylo takový... Šuridu, šudara, šudududududududu,
4: šupara. Prosím vás, šuridu, šupidubidu, no to by vás lidi teda, to by z vás lidi vynesli, to by vám poděkovali teda, pane Patej.
3: Páťa.
4: No, teda já bych teda radši, když můžu teda mluvit, víte, aby to bylo něco takového pomalého, takového hezkého, aby to byla taková hezká melodie, která by člověka tak jako uklidnila třeba. Kdy se ten tálinský rybník dohodí? No,
9: jsem mrtvá.
4: No, takhle, víte, tady mladá se sice směje. No jaký máte, ať řekne ona názor teda, jaký si myslí, že by to měla být nějaká taková, nebo...
9: Ale ne,
4: když jsem já šel to potímskou branou, no. Takový nějaký, co jsme zpívali, když nám bylo 20.
9: To ne, tak se něco takového jako metal.
4: Já vám dám metal, teda vy byste měla dostat metal, teda to vám povím, teda. Je tuhle se vám za plastovickou televizi, tam jsem tady žasla, jak sami vám takový, ty už tam dneska, co se tam všecko hraje, jdete jak zoologický zahrady, když někoho pustí, tam ty řetězy měli a takový vlasy, jo. No tak já bych vůbec nepoužil hudební motiv, jestli je teda řada na mě, dal bych přednost mluvenému slovu. Proč pořád hudba, prosím, nás obtěžuje, ale na každém kroku. Třeba víte, verše. Dejte mi tomu, teď budu vyloženě opravdu mluvit, jak se říká z Petra.
3: Ty jste neskončil ve sklepě.
4: Ale nechte si toho, prosím vás. Třeba verše zastav a stůj, mikrofon bude tvůj. Nebo na 10 minut se odmlč, zaposlouchej se a pak hovoř. Nebo nějak tak, že jo, je to, rozumíte, improvizuji ho zrovna. To bych si musel k tomu sednout, dát si 2 litry, 3 litry vína a za týden bych to přinesl. To, prosím vás, co se zase na mě tak díváte? Co se vám bych tak chtěla mít teda dvojdomek? To vám povím teda, to je pohled porád před ten stůl tady.
3: No, je to lepší, jak hladit včelu.
4: Teda, víte, já vám řeknu, já sem chodím ráda, ale by mě tak někdo porád takhle obtěžoval, tak to teda ne. To ne, pojďme se na to mladýho. Teď jsem to objevila, vy máte fuchu na ušnici.
6: No. A tady mám řetěz.
4: No, to jste jako černá Mikuláše, prosím vás, to byste strašit děti v tomhle.
6: A tady? No. Boty s kováním.
4: Prosím vás, takhle šel můj táta na pijávu, jak vedete do rádia. Jo, koukám, že už přátelé, už tady vidím, že budeme pomaličku končit, i z režie mi dávají tady znamení. Jo, ne, to je, abych se napil. Mám suchou ústek, tady bude mě režisér na mě kývá, tak já to teda splním, ano.
9: To je moje, když vám to říkám, jo. Že to je moje tohle.
3: No tak to, no. Si to ven tadyhle.
4: Já mám teď báječný nápad. Teď jsem vymyslel takový rým, víte, takovou apoteózu současnosti. Pro všecky rasy budou lepší časy. Je to, myslím, dobré, ne? Ano, no, prosím vás, tak příště...
3: To snad není možný, Patriku, co děláš, člověče?
4: Teď jste mi polil tady ty kosky, no. Co mám na nový kostým, prosím vás, stalo mi to 290 korun. A ona to takhle je, celý to mám vylitý na sobě, já se na to vykašlu, no. Abych to nesla do mášenky, teda. Ještě, no, vy to máte výhodu, vy jste v monterkách. No, to máte. No, prosím vás, tak teda já bych to už opravdu ukončil. Takže příště uděláme takhle, my chceme asi za měsíc jít na vlastní... Prosím vás, klid tady u toho stolu. My chceme jít za měsíc na vlastní v jednu vycházku, ale ještě předtím bychom se měli

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jiří Lábus přes účinkování na několika divadelních scénách najednou zůstává vlastně celoživotně tváří jediného divadla, totiž Šmídovy Ypsilonky, kam vstoupil ještě v dobách, kdy Ypsilonka začínala v severočeském Liberci. Tady se za léta, tak říkajíc, vyučil hned v několika divadelních profesích. Ostatně důkazem je i jeden z předvánočních improvizovaných pozdních večerů v Ypsilonce, kde je sice tentokrát hlavním hostem Milan Lasica, ale průvodcem a taky ve svém originálním stylu operním zpěvákem je tu právě Jiří Lábus.
2: Teď musím říct, že hlavní osobou bude Jiří Lábus, který se každého bude ptát, čím chtěl být, když byl malý.
3: My totiž pokládáme hostovi takovou jednu otázku hnedka na začátku, když přijde na jeviště, ale nejdříve ji pokládáme ne hostovi, ale někomu z publika. A já oslovím přímo vás dneska teda, tady je to první řada, je to blbý, že jste takovou první řadu, ale je to na... Čím jste chtěli být, když jste byli malí? Čím jste chtěli být, když jste byl malý? A jestli se vám dětské přání splnilo, takže prosím.
4: No tak já jsem vždy toužil se stát strojvedoucím, ale bohužel toto přání se mi nevyplnilo. Nyní studuji na obchodní akademii.
3: Je takhle, takže vy jste chtěl být strojvedoucí.
5: Bohužel se vám to nevyplnilo. Vy jste proto nic neudělal, abyste byli strojvedoucí.
3: Já se tam nějaké dívky ještě obyklonní zrak, tak to byla jedna z nich. Mě to nedá. Tak ta se pamatuje ještě na mládí velice, to ještě mladinka dívenka tohle, že no jo, já jsem malý a tohle rozkošňoučky. Čím bych chtěla být, když byla malinká, no?

0: Letuškou.
1: Letuškou, aspoň ho jste tam? A co pak jste?
2: Naštěstí.
1: Učetní jste. A už jste tak, no to taky můžete letět někdy, že jo? Záleží, jestli se spletete, že jo? Někdy. No, no tak to víte tak. No takže tak to jsou zajímavý. A tady slečna ještě kolegyně vaše, kamarádka, jestli teda?
3: No, já jsem chtěla být spisovatel.
1: Spisovatel? A pozor, tak to je trošku neobvyklé.
4: Byli tady spisovatelé.
1: Byl tu, ano, byli tu spisovatelé.
4: Zajímavý, při... nikdo to nechtěl dělat jako malej.
1: Ano, to je zajímavý, že ne, třeba Ivan vyskočil, spisovatel, herec a pedagog, chtěl vlastně být penzistou, když byl malý. A už se mu to skoro splnilo teďka vlastně.
5: To je pravda, vlastně jo.
1: Ano.
6: A Hrabal tady říkal, že se šťoural hrozně dlouho v nose. A že chtěl, aby mu to zůstalo.
1: No, bohu, Hrabal tak...
6: A Jirka se opět, že mu to zůstalo, na to neodpověděl.
1: Ano. On říkal, že chtěl být nezaměstnaný, Hrabal.
6: Ano.
1: A my jsme se ho ptali, proč? A on říkal, víte, ale že jako, když si vzpomínám, že v tom Nymburce, oni ty pracující chodili z ty továrny takový bledý. A ty nezaměstnaní seděli u řeky a váleli se, opalovali.
7: A konečně přichází náš dnešní host a je jím Milan Lasica.
8: Před 25 rokmi nebohý režisér Miroslav Macháček rozprával takú príhodu, ako bol v Moskve. A tam sa zoznámil s nejakou divadelnou kritičkou. A ona sa tak trošku do neho zahľadela a povedala, že by sa s ním chcela stretnúť niekde v parku. A povedala, že o toľkej sa stretneme v parku a že ju pozná podľa toho, že ona bude mať solnečné ačky, čiže okuliare, hej, tmavé. No a tak on prišiel do toho parku a teraz zrazu videl, jak prišla mala tie solnečné ačky a teraz sa tak ako prechádzali sa, ona rozprávala veľmi romanticky a tak trošku ako poeticky a snažila sa ho tak očariť niečím a on jej tak pritakával a bolo to veľmi romantické. A zrazu sa tak vraj zastavila v takom zákutí toho parku a zrazu ho takto chňapla a povedala, až to tako je. A takto, ale držala ďalej. A že on nevedel, čo má robiť chvíľu, potom sa spametal, tak ju chňapol aj on a povedal, až to tako je. A že tam teda takto stáli asi 5 minút a nič, a potom sa rozišli.
7: No tak takhle rovnou začal Milan Lasica. Ale pozor, nejdřív ať zaspívá Jiří Lábus klasiku.
9: 3, 4.

robiš? Hrajte, blbci, píšiš mu sám, sám, kdo blbí, zpívá na ráda, zpívá rád.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jak jsem měl v životě příležitost poznat Jiřího Lábuse osobně, řeknu vám, je to vášnivý milovník rozhlasových her a dramatizací a taky v nejlepším slova smyslu knihomol. Dozajista mezi jinými proslavenými humoristy v jeho knihovně nechybí ani cudný, anglickému stylu věrný Zdeněk Jirotka. Ostatně, kdyby se někdy dřív natáčel Saturnin, než jak ho známe z filmového plátna, byl by pro mě Jiří Lábus, ukázněný ve své někdy drastické komice, skvělým představitelem toho prototypu věrného literárního sluhy. A není proto divu, že se s povídkami Zdeňka Jirotky nemohl Jiří Lábus minout ani v rozhlase. Vybral jsem pro vás na závěr dvě. Jednak Jirotkův byrokratický tanec kolem elektroměru a taky jeho rozhovor pod sochou. Tak zůstávejte všichni ve zdraví a zase brzy naslyšenou.
2: V parku byla neproniknutelná tma. Do ticha šplouchal od někud vodotrysk, který si stříkal, jak chtěl, protože ho stejně vidět nebylo. Cestičky se poznaly jenom podle toho, že jejich písek skřípal pod nohama. Básník šel pomalu, jako slepec s rukama tápavě nataženýma před sebe. Plynul tmou, jako by byla hustá. Odhadoval vzdálenost, kterou ušel, a po paměti zamířil k lavičce. Ze tmy zasvítil konec cigarety a zase potemněl. Někdo už na lavičce seděl a kouřil. Básník chtěl říci: o, králi tohoto ostrova, vládce tohoto břehu, strážce vodotrysku, přijmi poutníka unaveného ulicemi města, které se skrylo do ochranné tmy, přijmi pocestného, který už mnohokrát zakopl o obrubník, narazil na stojan osleplé svítilny nebo chtěl projít zdí z kamenných kvádrů. Jsem unaven a mám bouly na čele. Je příjemné popřít existenci kamenné zdi, když se mi zachce, ale není příjemné narazit na ní hlavou. Jsem potlučen o skály břehu, neboť všechno toto jest břeh, jak pravila moudrá kachna na rybníčku uprostřed parku. Pane, na této lavičce dopřej mi odpočinku. Místo toho řekl básník unaveně: s dovolením, a sedl si vedle neznámého. Jen si sedněte, vašnosti, ozval se ze tmy srdečný hlas. Básník si v duchu představoval, jak asi vypadá jeho soused. Starší, brunátný, z vějířský vrásek kolem dobráckých očí a rozhodně má kníry. To je tma, ozval se hlas znovu. Není vidět na špičku nosu a každou chvíli mi někdo šlápne do záhonu. Včera dokonce šel jeden pán rovnou do rybníčka a já jsem ho pak musel tahat ven. Já jsem tady totiž hlídačem, dodal na vysvětlenou. Krásné povolání, řekl básník. Budrý muž chvíli mlčel a pak řekl: já nevím, vážnosti, čím jste, ale já bych si to s vámi v Turánu vyměnil. Takovýhle park je krásná věc, ale lidi by do toho pouštět neměli. A lehká služba to není. Ve dne to ještě ujde, to je tady plno dětských kočárků a maminky si vykládají o těch svých capartech. Já to poslouchám už 30 let a znám všechny dětské nemoci. Vím, kolik má nemluvně v který měsíci vážit, kdy má sedět a kdy mu rostou zuby. Tam za rybníčkem zase sedávají penzisti. To jsou taky dobrý návštěvníci. Odpoledne už je to horší, to přijdou ty větší haranti. To je tady boží dopuštění. Honějí se jako diví a myslejí si, že jsou někde v pralese. Nejhorší je to o prázdninách. To mě chtějí kluci líst na stromy. No, jinak si takový městský kluk na něco takového ani nevzpomene, ale jak přijde z těch vakancí, tak je jako Tarzán. Večera v noci je to nejhorší. Co já už jsem za ty léta viděl, to by nikdo nevěřil. Znám všechny druhy milenců od těch, co jenom mlčí a tisknou si ruce, až po ty, co si navzájem lejou všelijaký žíraviny do obličeje. Znám takový ty osamělý mládence, co koukají před sebe jako bez ducha. A tak kolem půlnoci se střílejí z revolveru. Vy si třeba řeknete, že mluvím o těch sebevrazích, jako by jich bylo bůh ví kolik, ale já vám řeknu, že je jich dost. Já jich pamatuju aspoň 10. Potom jsou to ještě ty páni, co v hostinci krapet přeberou. To je hold malér, že přes tenhle ten park je to na náměstí blíž, nežli kolem reálky. Kolegové v ostatních sadech tohle nemají, ale já musím skoro každou noc někomu pomáhat domů a říkat, to se ví, pane, to je nesvědomitost od toho hostinskýho, že už vám nechtěl nalejt, když máte takovou žízeň. Jo, já už jsem za ty léta poznal tolik lidí, že jak se na někoho kouknu, už vím, kam ho mám zařadit. Už vím, jestli je to neškodný druh parkovýho návštěvníka, nebo jestli si na něj musím dát bacha. A co takhle básníci? Zeptal se poeta. Jo, vidíte, já obyčejně nemůžu dobře rozeznat od sebevrahu. Jeden jsem chodil asi před 7 lety a já jsem si říkal, poslechni holečku, ty jsi nějaký divnej, ty se mi tady chceš bouchnout. Potom jsem zjistil, že je to básník. Psal do zdejších novin moc hezký básničky. Tak jsem si říkal, vidíš, starý troubo, žádnej sebevrah, básník je to. No vidíte, asi za půl roku se zastřelil pod tou sochou, jak hází tím talířem na konci aleje. Ale jinak já mám básníky rád, oni nikomu neubližujou a když něco napíšou, tak to zase zahodějí. Jenom po povídání s nima žádný není. Oni mají zlatý nebe a černé hvězdy, měsíční světlo nabírají do dlaní, duhu si vplétají do vlasů a rozmlouvají tady s těma sochama. Jeden takovej starší mi pořád říkal Cerberas. No a prosím, jmenuji se Válek. Oni zkrátka mluvějí někdy docela rozumně, ale někdy je s nima kříž. A básníkovi se zachtělo dobrého muže pozlobit. Ale vy nám nemůžete rozumět, řekl. Vy nás nemůžete sledovat do našich vysněných světů. Nemůžete pochopit sílu naší imaginace. Svět v našich snech je skutečnější, nežli všechno, co vidíte kolem. Nevidím nic, řekl hlídač s překvapující věcností. Ve svých představách jsem všemohoucí, pokračoval básník. Mohu probudit kamennou sochu, pod kterou sedíme. Mramorová Afrodité procitne pod mými horoucími polibky a sestoupí z podstavce do mé náruče. Bude mi povídat o řeckých bozích, o velebném Olympu, o spanilé Heladě. Až počne nebe na východě blednout a obrysy starých platanů se na něm objeví, vstoupí zase na podstavec a pošle mi poslední polibek. Ráno bude stát krásná, kamenná, zvlhlá rosou v řadě ostatních soch a pod ní po cestičce půjdou děti do školy. A mohu přijít, až nadejde noc a znovu ji probudit vášnivými polibky k hodům lásky. Básník umlkl a tiše se ve tmě usmíval. Starý hlídač mlčel a snad se také usmíval. Potom se pomalu zvedl a řekl. No tak, já to musím obejít. Když člověk sedí, tak je chladno a mimo to nechci bejt přitom, až tu sochu, co pod ní sedíme, probudíte vášnivými polibky k hodům lásky. On je to totiž generál Radecký. Ta nahatá ženská, co o ní mluvíte, je na opačném konci aleje.

byrokratický tanec kolem elektroměru. Úcta k úřadu se táhne jako červená nit lidskými dějinami. Byla byrokraty všech dob v lidu podaném uměle pěstována, přičemž zmínění pánové předpokládali, že prostý člověk má úctu k věcem, jimž nerozumí. Proto bylo vzdělání po mnoha staletí pečlivě střeženou výsadou vládnoucí kasty a život byrokratů byl celkem pohodlný. Když později obecná vzdělanost nezadržitelně stoupala, ocitly se úřady v povážlivé situaci. Bylo nutno dokázat řadovému občanu, že se nic nezměnilo a že pochopit úřední mysteria je nad jeho síly, i kdyby měl 5 akademických titulů. Proto bylo v úřadech postupováno podle těchto zásad. Za prvé, úřední předpisy buďtež pokud možno takové, aby odporovaly zdravému rozumu. Občan, který z tradiční úcty automaticky vyloučí domněnku, že by snad úřad dělal pitomosti, zapochybuje o vlastních duševních schopnostech, nabude přesvědčení, že onen předpis má patrně nějaký skrytý hluboký smysl a vlna úcty k byrokratům se v něm vysoko vzedme. Za druhé, z věcí jednoduchých buďtež dělány věci složité a na dotazy nechť je dána strohá a povýšená odpověď, že to tak musí být. Úředník, který dokáže sestavit formulář daňového přiznání tak, že by si nad ním geniální matematik Isaac Newton připadal jako blbec, má zaručenou nesmrtelnost. Za třetí, pokud pak by se jako nutné zlo vyskytly předpisy rozumné, budiš jich použito tak výstředním způsobem, aby z toho lidé byli tumpachoví. S tumpachovým občanem má pak byrokrat práci velmi lehkou. Dnešní doba téměř znemožnila používání zásad uvedených ad 1 a 2. Budeme se tedy zabývat jen bodem třetím a ukážeme, co všechno lze ještě dnes provádět s předpisem zcela rozumným. Jestliže se někdo přihlásí k odběru elektrického proudu, dostaví se k němu z energetických rozvodných závodů odborník, který prohlédne a přezkouší instalaci. To je zřízení rozumné, které vám skýtá jistotu, že nebudete při nejbližší příležitosti zabit elektrickým proudem unikajícím z vadně instalovaného vedení. Platí se za to režijní poplatek, proti němuž nikdo rozumný nic nenamítá, už proto ne, že je podstatně nižší než pohřební výlohy. Před namontováním elektroměru je pak nutno složit kauci přiměřené výše, a to proto, že je vám svěřován poměrně drahý přístroj. A jednak proto, že se vyskytují lidé, kteří se třeba přestěhují, aniž by zaplatili účet za odebraný proud. Jako potvrzení složené jistoty je vám vydán tak řečený depozitní list, znějící na vaše jméno. V případě, že z jakéhokoliv důvodu odběr elektrického proudu odhlásíte, je vám po předložení depozitního listu ona kauce vrácena. A nyní již přistupme k slíbenému příkladu. Dejme tomu, že v jistém bytě bydlí 2 starší manželé. Manžel, na jehož jméno zněl depozitní list, onemocní a zemře. Jeho vdova bydlí v bytě dál odebírá elektrický proud a řádně platí účty. Nezdá se jí příliš důležité, je-li na účtu jméno její nebo jméno jejího zemřelého manžela, ale uznává, že pořádek je nutný a že by si tedy energetické závody měly poznamenat, že v poměru k ním nastupuje ona na místo svého zemřelého muže. A tu se domnívá, a všichni prostí lidé s ní, že by stačilo, kdyby si v účtárně energetických rozvodných závodů přepsali záhlaví konta z Jaroslava M. na Ludmilu M. Je přesvědčena, že podobně jednoduchým způsobem by mohla být upravena i otázka složené kauce, tím spíše, že na depozitním listu je obvykle poznámka varující před ztrátou, protože onen vklad bude vyplacen tomu, kdo tuto listinu předloží, bez ohledu na jméno, které je tam uvedeno. A teď dávejte pozor, jaký blázinec z toho dokáže talentovaný byrokrat vytvořit. Předně předpokládá, že bude nutno v bytě M zapojit elektroměr. Neříkejte mu, že tam elektroměr je a že je zapojen.
To on ví také, ale má své předpisy. Tak tedy, bude nutno zapojit elektroměr. A aby bylo možno zapojit elektroměr, je nutno přezkoušet elektrickou instalaci v bytě. Nebylo by ji nutno zkoušet, kdyby byl pan Jaroslav M. zůstal naživu. Jaká je v tom logika, to lze stěží pochopit. Ale pokračujme. Symbolickým přezkoušením instalace je pověřen výběrčí účtu energetických rozvodných závodů, který se svého úkolu zhostí tím, že si poznamená číslo elektroměru. Nic neskouší a má pravdu. Jednak tomu obvykle nerozumí a mimo to není blázen a tudíž nepředpokládá, že by byl pan M. před svou smrtí instalaci nějak poškodil. Jenže paní M. musí manipulační výlohy týkající se elektroměru, s nímž nebylo manipulováno, a přezkoušecí poplatek za instalaci, která přezkoušena nebyla, zaplatit. Ve věci kauce to pak vypadá takto. Paní Ludmila M. musí jako nový odběratel proudu složit u energetických rozvodných závodů 300 korun. Tentýž národní podnik je však povinen kauci 300 korun, kterou tam kdysi zaplatil pan Jaroslav M., vrátit jeho vdově paní Ludmile M. Paní M. musí zaplatit hned, kdežto energetické rozvodné závody se nejdříve oddají pečlivému zkoumání, zda jim zemřelý pan Jaroslav M. něco nedluží. Teprve pak pošlou paní M. 300 korun a může se stát, že k tomu použijí týž bankovek, které jim paní M. poslala. Tuto historii je možno považovat za stručný návod, jak lze s použitím dvou zcela rozumných předpisů inscenovat frašku a předstírat, že klesáme pod tíhou administrativních úkolů. Tímto způsobem je možno úřadovat i v jiných oborech. A také se to děje.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači a milé posluchačky. Zdravím vás z brněnského rozhlasového studia a otvírám další noční linku. Dámy a pánové, vstupte na taneční parket. Ne, to se nesnažím napodobit ani Viktora Prajze, ani Otakara Brouska ve Stardance. To chci jen navodit atmosféru dnešních dvou hodin povídání s vámi a poslouchání vašich příběhů. Tématem dnešních dvou hodin noční linky jsou totiž vaše taneční. Také jste si s počínajícím podzimem povšimli zvýšeného počtu dospívajících slečen a mladých mužů ve slavnostním oblečení směřujících do kurzů společenského chování a tance? Já tedy ano. A vybavila se vám, pokud jste taktéž odpověděli ano, vzpomínka na vaše taneční? Byly vaše taneční lekce trápením, které jste horko těžko přestáli? Chytil vás tanec tak, že jste dodnes prvními, kdo na plesech předvede taneční kroky se svým partnerem či partnerkou? Na telefonu 731 800 900 a na webu rozhlas.cz/linka bude v dnešní noční lince prostor pro vaše příběhy, které se odehrály v době, kdy jste i vy vstoupili možná neumělými kroky na taneční parket. V brněnském rozhlasovém studiu čekám na vaše příběhy a čekat na ně budu až do konce té první hodiny příštího dne. Zatím platí, že máme středu 14. října 2026 a že začíná noční linka na téma Moje taneční. Dobrý večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nelítostný čas z téhle hodiny noční linky už ukousl celých 6 minut. Nejvyšší čas na to, abych přivítal první posluchačku s příběhem na téma Moje taneční. Ludmilo, pěkný večer, nerušenou noc.
1: On vám přeju taky dobrý večer. No a...
0: A povídáme si o tanečních. Jak je to dávno, co jste do nich chodila?
1: Je, Borečku, tak to už je tak dávno. To vy jste ještě chodil s tatínkem po houbách.
0: To je pravda asi.
1: No určitě. Takže já už jsem osoba, jak se říká, v letech, ale vzpomínky na taneční dnes už tady do dneška. Jako, jak se říká, hudební sluch, ten mám 100% po mamince. Mm-hmm. To mi říká, maminka zpívala v kostele, když jí, takže to mi říká, že sluch hudební mám. No a taneční, jak se říká, ty boty, co jak nevydrží na městě, jo, to hlavě, jak to zpívá voda, mm-hmm. tak ty mám po tatínkovi. Taky na 100%, protože tatínek, když chodil na zábavy, to by mladý švihák, že, tak se musel převlíkat za noc i dvakrát, jak byl pro podsednou košili. Tak to mám po něm, no. Takže já jsem chodila první rok do tanečních, tak to bylo v roce 67. To jsem se začala učit v Zemědělském učilišti ve Vřiči. No, a to jsme chodili jako úplně do prvních. No, a to jsem tančila i s mistrem, předváděl jsem to tam polku. No, a to jsme spavli oba dva.
0: No,
1: to
0: teda... No, polka... Nevím, jak u vás, ale u nás.
1: Mistr, a my jsme spadli spolu.
0: U nás polka byla překřtěna na masakr, no. Protože ačkoliv jsme se všichni snažili začínat ve středu parketu, tak po nějakých 10 taktech jsme všichni byli přímo u okraje parketu a už jsme začali drhnout o stěny.
1: Ano, ano, no. Tak to byla Mela teda, jo. Ale hrozně ráda jsem to tak žila. Tatínek vždycky říkal, Olka, ty jsi dřevo, ty se v životě nenaučíš tančit. No, je to na to, on jako hrozně rád tancoval, tak se asi plet. To byla jediná věc, která se ve mně spletl. Takže první rok to jsme se učili, potom druhém ročníku, to bylo jenom na dva roky, tak jsme museli chodit, to byla povinnost naše, protože bylo málo děvčat, tak aby jsme jako doplnili, aby měli konkrétní či výběr, tak jsem chodila druhý rok. No, dodělala jsem školu a mám o dva roky mladšího brášku, tak ten začal chodit do tanečních, tak musíš chodit se mnou, že?
0: Takže to jste ho vlastně mohla i něco přiučit, paní Ludmilo, že jo?
1: Ano, takže jako starší sestra, no, to už jsem chodila vlastně do třetí rok do tanečních a to bylo zároveň první rok jako bratra. A mu se to tak líbilo, že chodil ještě další rok a já samozřejmě s ním.
0: No ale řeknu vám stejně, tříleté taneční kurzy. Tak s tím jsem se setkal poprvé. A musím taky opravit jednu věc, která tady zazněla. Vy jste říkala, že vy jste chodila do tanečních, když já jsem byl ještě na houbách. Není tomu tak. Pokud to byl rok 67, tak už jsem taky tancoval. Sice jenom nejistě, byl mi rok, ale no, už jsem se pohyboval.
1: To je asi 51. ročník, ne?
0: Já jsem 660. A paní Ludmilo, vzpomínáte si ještě na jméno vašeho tanečního mistra, se kterým, jak jste říkala, jste tancovala polku?
1: Jméno, to bych si po mně chtěl moct. No, do mě nedostanete. To vás tak daleko pro mě nezahá. To já zapomínám hodně. Tak to víte, u mě není dávno 20, ani 50, tak... Člověk kolikrát zapomene, co měl včera na oběd, ale to je prý normální v našem věku.
0: Taky už se tomu blížím. Paní Ludmilo, a můžete mi říct, to je moje poslední otázka, který tanec jste měla nejraději?
1: No, tak asi tu polku.
0: Polku?
1: Podle všeho,
0: masakr.
1: No. Polku a potom ty moderní jive a takové.
0: Jo.
1: No, ale asi mluví polku a ten jive, no. Tak potom to, jak tomu říkali, to je jak šlapání zelí.
0: To je pravda. Já říkal, že už tak je to moje poslední otázka, ale ještě jedna mě napadla. Vzpomínáte si i na šaty ve svých prvních tanečních? Jaké byly vaše šaty?
1: No, tak jestli to byly první, to mám neřeknu, ale mám dojem, že jo, to bylo ještě na učilišti. To mě maminka ušila, ona hodně jako šila. Tak ona chodila do nějaké školy rodinné a tam se učili aj šít. Já my jsme tam měli taky šití vaření a péči o dítě navíc. Tak byla tam na půl rodinka. A jinak to bylo zemědělské učiliště. Obor pěstitel, chovatel. Takže jsme se naučili aj kravičky dojít a tak dále, že...
0: Všestranné vzdělání, no. Od tance až po dojení kraviček.
1: No, paní Ludmilo. Já pocházím z vesnice, takže jsem vyrostla vedle kravina, tak to já všechno ovládám.
0: Paní Ludmilo, děkuji za váš telefonát, za tuhle vzpomínku na vaše taneční a přeju vám krásně barevný říjen.
1: Jo, ty se ptal, ty první, tak to nezapomenu, ty byly blankitně modré.
0: No prosím, krásné, nakonec krásné, jsme to dali
1: krásné,
0: dohromady.
1: Ještě někde jsou, to nevím, ale to by dneska určitě neoblekla.
0: No, tak to mi vlastně připomínáte, jdete přímo do rány. Já, když jsem odjížděl na noční linku, tak jsem se svého staršího syna ptal na volnou asociaci, když řeknu první taneční, co se ti Ondro vybaví? Tak první, co z něho vypadlo, špatně padnoucí oblek. Děkuji, Ludmilo, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já mám taky přeju dobrou noc, naschledanou.
0: Moje taneční, téma noční linky, kterou posloucháte a do které můžete se svým příběhem vstoupit také na čísle, které za chvilku uslyšíte. A nebo, pokud se vám to nepovede, můžete napsat na rozhlas.cz/linka. Eva už napsala, tyhle dva řádky by se mohly hodit. Krásný večer všem vám přeje a píše, moje taneční, to je dávná minulost. Září 1960 v prvním ročníku na gymnáziu. První tanečník, spolužák, 14-leté tintítko, později význačný vědec. Na každé taneční jsem měla nové šaty a docela mě učení tanců bavilo. I později v manželství jsme chodili na plesy a skotačili na parketu. Hezké vysílání přeje Eva. A tady je telefon, na který se můžete také obrátit se svojí vzpomínkou, se svým příběhem z tanečních.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: chvílí bylo 11:45, to znamená, že ten 14. říjnový den se už chýlí ke svému konci, ale jsme teprve na začátku noční linky na téma Moje taneční a s tou svojí vzpomínkou přichází do vysílání pomocí telefonu naše posluchačka Helena. Zdravím do Prahy, paní Heleno.
1: Krásnou noční linku, tady Helena.
0: Děkuji za vaše přání.
1: Asi před 50 lety, ono to strašně letí, no. Ale je to krásný, no. Chodili jsme s holkama ze školy jako na Žofín. Tam to bylo moc hezký. A pamatuju se, že tam chodila i paní herečka Vránová, Alena Vránová s dcerou.
0: Aha, jako garde tam chodila se svojí dcerou. Tak.
1: Ano. No. A byla tam celkem dobrá parta, jako kluci chodili pro holky, jako bylo to, mně se tam nejradši teda se mi líbil Čardáš.
0: Čardáš. To jste se taky učili Čardáš, protože my ne teda v základních.
1: Čardáš, Polka, Valčík. Jo, a bylo dobrý, když tam byli, třeba někdy tam chodili taky kluci pomáhat tomu tanečnímu mistrovi z těch vyšších, jako z těch už pokročilých, jo, tanečních. Mm-hmm. A ty prostě, ty byly báječní, protože už jako, jo, to člověk nemusel ani myslet na kroky a ten tanečník vás ved, takže to bylo úplně super.
0: Takže vy jste měla spíš ráda takové divočejší tance, jak jsem vyrozuměl.
1: No, ale jako třeba ta čača a tyhle ty latinskoamerický, to mi nějak nebralo teda. Aha. To nějak, ne, to ne. Ale ten čardáš se mi teda hrozně líbil.
0: A čím to? Čím si to vysvětlujete?
1: Nevím.
0: Dobře. Vy jste říkala, že tam chodili kluci pomáhat třeba i tanečnímu mistrovi nebo mistrině, ale řekněte mi, vy jste byli všichni, tedy dívky i chlapci z jedné školy, nebo snad dokonce z jedné třídy?
1: Ne.
0: Takže k vám přiřadili nějakou jinou školu?
1: Ne, to jako my jsme se sami přihlašovali, jo, kam jsme chtěli. Jako do, tam byly různý v Praze taneční školy a nám se líbil ten Žofín. To byla jako s holkama z naší třídy, jo? Uh-huh. Takže asi 6 holek z naší třídy tam chodilo, to jsme chodili tak jako teda s maminkama samozřejmě ve skupinkách. A jako jinak tam byly prostě jako z celý Prahy, jako jak se kdo přihlásil. Tak.
0: Mm-hmm. No ono záleží asi na místních zvyklostech. V Brně to bylo zase ještě trošku jinak, to bych mohl taky popovídat, ale zase někdy jindy. No a vám, paní Heleno, musím položit už jen jednu otázku. Šaty. Ano. Vzpomínáte si na své šaty staneční?
1: Pamatuju. Protože tam moje maminka byla dámská Krejčová a měla kamarádku, která měla sice rodinnou školu a ona byla tak šikovná, že ona prostě, ona měla takovou fantazii, jo, ta prostě nádherně šila. A ona mi ušila právě, to jsem dostala od ní na šaty, to bylo, myslím, že to byl Taftu. Mm-hmm. To bylo takový hodně
0: nadýchaný, ale taky to a, muselo.
1: Ne, taky ne. Jako hodně lestý materiál. Aha. Hodně lestý. Vím, že byly jedny žlutý, jedny růžový a naprodlouženou fialový s takovým monofilem, jo. Takže to byly takový jako fakt čistě takový jako hodně sváteční, jako dotanečních, čistě dotanečních šaty a dělala mi tam i aplikaci, jako že s korálkama

0: diskotéce. Potom o pár let později na diskotéce a s tím mužem už jsem doteďka 45 let.
1: Jo. A tancovali jste spolu někdy ten čardáš, který máte tak ráda?
0: No, bohužel, on nechodil do tanečních. No a mamu se ho to nenaučila. Ona totiž, on byl napůl Maďar, napůl Slovák ještě ke všemu.
1: No tak ale to by měl umět čardáš. To by měl mít přímo v krvi.
0: Možná, že se to ještě od někoho naučí, že jo, to nějaký příbuzný, nějaký Maďar naučí. Nebo no. Mám tady sousedku, to je Maďarka, třeba ho to naučí ona.
1: No, s těma sousedkama pozor, ale nechme to být.
0: Ona je mladá, ona je dobrá, ona je mladá.
1: No, mladá, to jste vůbec neměla říkat. Já bych spíš se vydal cestou, pokud je váš pan manžel maďarské národnosti Barack Pálinky. Ta pomůže.
0: Ale víte co, on má rád tu hruškovice.
1: No tak v tom případě tímhle směrem.
0: Ten kvěrte, no, tu má rád.
1: Paní Heleno, děkuji vám za vaši vzpomínku na vaše taneční. Mějte se hezky a dobrou noc.
0: Taky dobrou noc, mějte se hezky všichni.
1: Paní Helena není jediná a věřím, že jich ještě pár bude, která chodila do tanečních v Praze. Pavel ze Židlochovic totiž píše, já jsem chodil do tanečních v Praze, do kulturního domu Metro a na prodloužené jsme chodili na Žofínský ostrov a mám na to hodně krásné vzpomínky. Miloval jsem čaču a spíš ty latinsko-americké tance. Chodil jsem do dvou tanečních. První varianta byla právě do toho kulturního domu Metro a druhá, kterou nám umožnili přímo na učilišti, takže tam už jsem se svou partnerkou měl nějaké zkušenosti, takže nám říkali, že bychom mohli být jakoby vzor pro ostatní a taky to tak v podstatě bylo. Tanec jsem měl hodně rád, ještě mám schované legitimace, které jsme dostávali a bylo to v roce 1988. Tak přeji všem krásný, roztančený večer a dobrou noc. Napsal Pavel ze Židlochovic na web rozhlas.cz/linka. Na téhle webové adrese se vaše příběhy týkající se tématu také po jedné hodině zítřejšího dne objeví. Do té doby si je zatím necháme jenom před sebou a vám nabízím tu možnost svůj příběh buď to napsat, anebo zatelefonovat na 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Moje taneční. A prozatím to vypadá, že úspěšnější při telefonování na 731 800 900 jsou dámy. Byla tady Ludmila, slyšeli jsme Helenin příběh a teď je se svojí vzpomínkou na taneční připravena Zdena. Zdena, která telefonuje od Brna, nebo rovnou z Brna.

0: Zdeno, dobrý večer.
1: Od Brna, dobrý večer.
0: Od Brna. A kam jste chodila do tanečních?
1: Já jsem chodila do tanečních tady u nás v obci, první, a potom ještě od pionýrské z ekonomické jsme měli do taneční na stadioně a tam jsme teda měli, protože jsme byli sami děvčata ve třídě, jenom dva kluci, tak nám přidělili průmyslovku na Sokolské.
0: Sokolská strojárna. Já jen vysvětlím těm, kteří nemají brněnské znalosti, že na stadioně neznamená, že vás vyhnali taneční mistři někam na doopravdovský stadion. My tak říkáme, tak se vlastně jmenuje areál i s halou, která obsahuje i taneční sál v Brně na dnešní Kounicově ulici, ale tenkrát to byla Leninova, že jo?
1: Ano.
0: No,
1: ano.
0: Jo, tam my jsme měli i prodlouženou, ale já měl taneční taky na Staré Radnici. No, Zdeno, ale teď jsou důležité vaše vzpomínky.
1: No, ale teď já tady mám totiž vzpomínku takovou, že mám takovou knížečku z mojich prvních tanečních a je na přední straně takový malinečký, je to ta knížečka, a je tam teda vytištěný pár taneční. A když otevřu, tak mám napsané vysvědčení, taneční hodiny, datum, chování, tanec a podpis. Takže tady, já ten datum nemůžu ani říct, je to hrozné. A je to, já to mám pořád schovaný, 18.4.1960.
0: To už je docela dávno.
1: Ano, chování, ano. Vzorné.
0: Vzor.
1: Tanec.
0: Ano.
1: Tanec plynulý. Podpis Vošmerda.
0: Tak to byl taneční mistr, jo?
1: Ne, to byl můj tanečník.
0: Jo, tak. Takže vás hodnotil tanečník. To mě jako
1: hodnotil tanečník. Měl nás hodnotit. My na taneční mistr jsme měli Kadlice, no a Brně Buriana, že?
0: No tak to samozřejmě, to byla to legendární tanečník, on a jeho paní Burianová.
1: Ano, že jsem viděla už taky, už tady nikdo nežije.
0: No, paní Vlastičku jsem viděl nedávno ještě.
1: Jo, ještě jo, já jsem ho viděla, to už asi nějaký rok, tak jsem si myslela, jestli žije, ona teda zemře, že?
0: Bohužel už není mezi námi, ano, pan Burian.
1: No, takže to mám takovou památku, a to do dneška schovanou, to teda vidím, že teda to by mě tady zůstalo, mám to v albumu, tak si vždycky na to podívím.
0: To opatrujte jako oko v hlavě. No
1: ano.
0: A když vás ten váš tanečník Šmerda takhle zhodnotil, tak vzniklo mezi vámi i nějaké trošku důvěrnější pouto?
1: No, to bylo spíš kamarádství.
0: Kamarádství.
1: Pak jsem tam měla ještě jednoho tanečníka, vždycky jeden to měl zhodnotit. Takže každý dostal takový vysvědčení, jsme dostali.
0: Viděli tohle vysvědčení i vaši potomci? Chlubila jste se?
1: Ne. Ještě ne.
0: To až noční lince. No to je hezký.
1: Až noční lince. Ještě se mi to musím ty vnučce a to ukáži. Musím jim to ukázat.
0: A vnučce je kolik? Taky čekají taneční kurzy?
1: Ne. Vnučka má, co mám doma, 18 roků. Ta už chodila do tanečních. Tam máme různý, i to jsou videa, ona je velká tanečnice teda, chodila i do nějakého kurzu do tanečních všude a teď máme u nás hody, tak je za stárku vždycky, takže u našeho je veselo, má i solo tady a takže je to takový pěkný a já jsem se, my s manželem jsme hodně chodili tancovat, já jsem měla hrozně ráda, nebo i za Svobodna jsme, protože nám vyhořela Sokolovna tady, tak my jsme chodili tady do okolních vesnic pěšky, ráno jsme přišli, ve 4 hodiny jsme šli ze zábavy a museli jsme si ještě tady zdůvěrně s kamarádkama všechno vyprávět a maminka mi vždycky říkala, prosím tě, jenom se nezastavujte, jak jdete okolo Kravína. Tam hodil ženský už na Kravín ve 4 hodiny, aby si tam vykládala, co si po vás řeknou, kde jste byli. Takže to mě upozorňovala a druhý den odpoledne jsme šli zase na čaj.
0: No, vy jste byla k neutahání.
1: Ano, já jsem hrozně ráda tančila. A s manželem potom jsme taky chodili, nevynechali jsme žádný ples, žádný hody, nic, takže to... A teď...
0: No, jak je to teď? Jak je to teď s vaším tancem?
1: Teď jsem tancovala, je to 14 dní.
0: No tak už ta měli četnost není taková, ale ještě pořád tancuje Zdena.
1: Je to 14 dní, jsme měli jubilanty. a měli jsme tam takové přetančení a kapelu jsme tam měli, takže mě to tak nutí. A tady ty tanečníci nás tady tak nutili tančit, tak jsme tančili a potom i jsem tam měla kamarády, kde jsme vzpomínali, jak jsme chodili na všelijaké ty zábavy a jak jsme se spolu zatančili. Já jsem říkala, nejraději si zatančila s manželem a tady s tím kamarádem, co jsme se setkali, a proto tak to zkusíme. Už to není ono.
0: Ale už to trošku vrže, no, já to mám podobně. No.
1: A potom jsme udělali takový kolo a oni ti muzikanti hráli nám a takový sami naše vínečko bílé a takový.
0: Jo,
1: takže
0: jo.
1: To bylo moc hezký teda tady, takže jsem si zopakovala trošičku ten tanec. A jinak jsem byla v lázních v Poděbradech a tam jsme taky chodili tančit teda.
0: No tak máte průpravu, proč to neprodat. Zdeno, moc krát děkuji za vaši vzpomínku a přeju vám krásnou noc.
1: Tak já taky, děkuji.
0: Věra z Karviné napsala na rozhlas.cz/Lomítko/Linka následující řádky. My jako učni jsme taneční neměli. Tančit jsem se naučila na zábavách se staršími kamarády. Když měl syn taneční, pozval mě na závěrečný ples a měli to velmi pěkné a velmi milé. Večer jsem si užila a dobrý večer, pane Borku, my jako učni jsme taneční neměli. Aha, tak tady se nám to opakuje. Divila jsem se, že se syn přihlásil, protože je introvert a pozval mě na závěrečný ples. Měli tam přetančení, program s profesionálními tanečníky, samozřejmě mě provedl a tanec s ním jsem si užila. Také se mi líbí, že pan chlopčík dělá kurzy pro autistickou mládež, kde dělají asistentky děvčata ze zdravotní školy. Mějte se hezky a dobrou noc. No prosím, Věra nám do své vzpomínky propašovala i to, čím já jsem vlastně odstartoval noční linku. Tedy drobným náznakem toho, že bez Stardance každý druhý podzim prostě nemůžu být. Nevím jak vy, ale já se velice rád dívám, jak hvězdy tančí. A taky vás budu rád poslouchat. Vás a vaše příběhy, vaše vzpomínky na moje taneční.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu čas noční linky Českého rozhlasu. Dnes na téma Moje taneční. Vysíláme ji, tedy noční linku, pro vás z brněnského rozhlasového studia a asi bude nedaleko náš další posluchač. Je to pan Martin, kterého teď vítám ve vysílání. Dobrý večer, Martine.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás a říkám, že jste asi nedaleko od Brna, protože stačilo říct manželé Burianovi ve Starletu a vám se to najednou vybavilo, jak jste sám říkal. Že je to tak?
1: No, já jsem původem Brňák, teď bydlím v Jedovnicích, kousek od Brna. Mhm. Nicméně do školy jsem chodil v Brně a na gymnázium a takže ty taneční proběhly tady v Brně a samozřejmě si na manželé Burianovi velice dobře vzpomínám, to jejich krásné vystupování, decentní a hodně mě naučili, jako jo. Já jsem nikdy na to nějak moc nebyl, ale díky těm tanečním mě ten tanec začal bavit. Dokonce jsem zvažoval takovýto pokračování.
0: Bronzové, stříbrné, zlaté taneční.
1: No, a se zaměřením na rock and roll, protože jsem si tam našel partnerku velice šikonou, nám to šlo spolu, tak už v těch prvních jsme tam, jako měli jsme starší základní kroky a my jsme tam dělali pomalý přehazovačky a tak. To jsme se učili sami doma. Takže to bylo jako zábavné, oni nás krotili, jo, abychom tam nedělali nějaké výtržnosti, aby mě třeba partnerka neupadla, ale bylo to jako moc pěkný a moc si to užil, no.
0: A který tanec jste se učili ve Starletu, tedy v tanečních jako první? Vzpomenete
1: no,
0: si?
1: Já si myslím, že to byl nějaký vals nebo něco takového.
0: Že jo, já totiž už taky mám tuhle vzpomínku mírně setřelo, ale buď to byl valčík nebo valc, protože to bylo takové
1: já
0: raz,
1: mám spíš
0: dva,
1: podezření
0: tři,
1: na ten
0: raz,
1: ano. No. Bylo to takové lehkopádné, pomalé a jako raz, dva, tři, ano, přesně tak.
0: Přesně. A takže na Starou radnici jste chodili nebo někam jinam?
1: Na Starou radnici, ano.
0: Jo, no tak to jsme měli podobné působiště. Já jsem byl v tom horním patře, nevím kde vy, ale vždycky jsem se moc a moc
1: taky
0: těšil.
1: Tam.
0: No jo.
1: Taky tam, no, úplně stejně.
0: A teď mi ještě řekněte, měli jste, neříkám povinné, ale doporučené bílé rukavičky?
1: Ano. A to byl pro mě problém sehnat, protože tehdy se to dalo dost špatně sehnat. Mhm. Já vím, že já mám ještě dva starší bratry, tak jeden si to schoval a když teda řekl, že ty rukavičky má a měli jsme prakticky vyhráno, tak je odkud si vytáhnu a oni byli takový zežloutlí, zešedlí, takže to už nešlo použít, tak jsme se zháněli znovu. Ale přes námi jsme to někde sehnali, takže měl jsem bílé rukavičky samozřejmě.
0: No ono to bylo hlavně proto, abychom my nervózní, jak nám to nejde, my chlapci nervózní, jak nám to nejde, takže spocení, abychom nezničili děvčatům šaty.
1: Neopotili partnerku, ano.
0: Tak,
1: přesně,
0: ano,
1: tak,
0: ano.
1: No.
0: Takže jsme se potili všude jinde, jenom ne na těch dlaních, jo, tam to aspoň
1: no,
0: nasáli ty rukavice.
1: No my jsme taky vysávali ten jejich pot, jo, co vím, tak ta partnerka se ze začátku taky jako celkem dost potila, ale chudera, to nejde ovlivnit.
0: No, to máme podobné vzpomínky. Martine, já jsem moc rád, že jste zatelefonoval, že jste zavzpomínal. No a teď ještě řekněte, to je moje poslední otázka, jestli jste zažil nějakou možná první lásku v tanečních?
1: No, tady s tou partnerkou, já se přiznal, že jsem byl do ní velice zamilovaný, jenže o ní byl takový zájem, že mě zůstal jenom na to tancování. To zase ti spolužáci, kteří měli zájem o to se jí nějak dvořit, tak se jí moc tancovat nechtělo. Takže ona se mnou pouze tancovala. Partnerku jsem si našel potom zase ve spojení s tancem později na diskotéce a dneska jsme spolu 38 let. No,
0: no tak... Já vám gratuluju, to je opravdu výdrž.
1: Děkuji,
0: no
1: já už to měnit nebudu.
0: To už nemá cenu, říkáte, jo?
1: Ne, to už.
0: Tak snad nás neposlouchá vaše paní. Martine, děkuju a mějte se hezky, dobrou noc.
1: Děkuju mockrát, dobrou noc.
0: Se svojí vzpomínkou, respektive krátkým příběhem na téma Moje taneční, se ozval i náš tradiční posluchač a přispěvatel František. Nás naučila tancovat naše mamka. Taky nás pár tanečních hodin, tedy Taky pár tanečních hodin jsme absolvovali v učení, kde jsem taky bydlel, na Stavařově. Tančil jsem rád, i moje manželka, jednou jsem vyhrál na dovolené takovou taneční soutěž, ale tančil jsem s jinou paní. Moje paní ta vypadla dřív z kola, protože tančila s jiným tanečníkem. Tady v Židlochovicích o Hodech pro mě chodila vždycky tančit jedna mladá paní, aspoň na tři kousky. Chodila asi proto, že její manžel netančil. Tak to hodil na mě. Dnes už netančíme, protože už nám neslouží dobře nohy, ale jezdíme všude poslouchat dechovku. Tu máme rádi. František ze Židlochovic. No, Františku, s dechovkou se určitě setkáte na rozhlasové vlně Českého rozhlasu Brno, zase za nějakých 12 hodin, ale teď je čas noční linky, ve které přímo toužím po vašich vzpomínkách a příbězích na téma Moje taneční.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dámy a pánové, je přesně 11:45 a můj další noční linkový pozdrav směřuje do Uherského Brodu. Je to paní Božena, která odtud telefonuje a chce se taky vyjádřit, tedy zavzpomínat na moje taneční. Paní Boženo, pěkný večer.
1: Dobrý večer, já vás srdečně zdravím a zdravím všechny posluchače a osmělila jsem se, že budu druhá, kdo do tanečních nechodil.
0: Nechodila jste?
1: Nechodila jsem, ale v soroční 1937, to znamená, že ve 54. roku mě bylo 17, začala jsem chodit do slováckého krůžku Kunovian. Uh-huh. No, a tam jsme se naučili tancovat všecko.
0: Všecko, tedy nejen lidové tance,
1: řekněme takové... Všecko, swing,
0: taky.
1: Tak já tanči, nevím, jestli to někdo ví už, jak se to tančí. Polka, to je jedinečný tanec, tam je variant. Milion, Valčík, až či tak Valčík doleva, tak to je pohádka. No a tak když jsem do toho kružku chodila, no tak to byly sedlácké, vrtěné, potom ještě jedno sedlácké, horňácké, no čardáše, tak jsem do toho kružku chodila 6 roků, tak jsem protančila kde co, aj v pražských ulicích. Tak byla Spartakiáda v 55. roku první, tak zahajovalo se soubory lidových uměleckých tvořivostí, tak jsme v průvodě, vždycky jak jsme furt, jsme celou tu dobu, co jsme byli na Spartakiádě, tak jsme to protancovali. A také aj ty plesy v Kunovicích, teda byla Pálenica, existuje to dodnes jako kulturní budova, no a je to sál takový, jak byly typické sokolovny, takže v Kunovicích, když byl ples, tak se tancilo na 2 kola. Jedno kolo svobodní a jedno kolo ženáči, protože jinak bychom se tam utloukli. No a ještě potom tak jako to oblečení, tak jak se vzpomínali, tak jsem měla černé taftové šaty, velice pěkně ušité, tak těch jsem odtancovala, kde co vždycky se dali do čistírny. A v 61. roku se mě narodila první dcera, když dospěla, tak byla v šatečkách mojich taky na plesech. A druhá dcera, 67. ročník, taky byla na plesech v mých šatičkách a má je skované na památku.
0: No a no. Když tady máte 2 dcery, tak předpokládám, i když se samozřejmě můžu plést a vy mě jistě opravíte, že máte taky 2 zetě, nebo se pletu?
1: No mám, no.
0: A jestli pak vás někdy zeď vyzval k tanci?
1: No víte, že ne, vůbec.
0: No tak to by ještě měla pravit.
1: No o tý mladší ten vůbec netancuje, já to už, víte co, pane Borku, já když jsem se provdala, v 61. roku jsem se odstěhovala z Kunovic, jsem jako do Uherského Brodu, nebo předměstí Uherského Brodu napřed Havlice, tak pro mě tančení skončilo. To už mě velice mrzelo, ale ještě mám jednu nádhernou teda vzpomínku a to vy dobře znáte. V 60. roku jsme jeli celý náš krůžek na Krojový ples do Brna na stadion do Kaunicovy ulice.
0: No, jo, jo.
1: No a to byla pohádka. Tam byli ti, tam nám hráli Jurášci jako dechovka, jak na promenádu, kdy začínal ples. Pak tam byla cymbálovka Slávka Volavého, myslím, aj Zbrolnu tam byli, a Luboš Holý, Dušan Holý. No to mám nezapomenutelný zážitek.
0: No paní Boženo, vy byste se hodila do našich folklorních pořadů na Českém rozhlase Brno.
1: Jo.
0: Se svými vzpomínkami, autentickými.
1: No mám krásné vzpomínky a na Slávka Volavého mám tak nádhernou vzpomínku ze Židlochovic ze 54. roku, když měl vystoupení tam, co to bylo, mírové slavnosti, stánky tam byly a tak. Já jsem tam byla s kamarádkou a Slávek Volavý říkal, že v Židlochovicích chodil do 8 roku žil v Židlochovicích a chodil tam do první a do druhé třídy a když skončil ten koncert, to už je mimo téma, tak přišla jeho bývalá spolužačka s obrovskou kyticu, kterou mu donesla.
0: Yeah. No, tak...
1: no, to byla nádhera. A ještě, kde jsem protancovala, vám řeknu, právě, že v roku 56 a 57 byl seminář ve Vizovicích ve škole pro soubory, které měly účinkovat ve strážnici, a tak my jsme tam byli taky jeden pár z našeho kružku a celý ten seminář vedl Slávek Volavý a Věra Nováková, provdaná Kovářů, která hodně pracovala v rozhlase, to byla etnografka doktor. Mm-hmm. No a to jsme protancovali opravdu sobotu, nedělu.
0: No vy jste tanečnice tělem i duší. Paní Boženo,
1: to
0: dnes
1: bylo nádherné.
0: Ještě tancujete dneska?
1: Já ne, teď se ale dva šmatlu.
0: Mm.
1: Ne, už víte, že chodím s chodítkem.
0: No tak jako moje maminka, to máte nikdy, úplně stejně.
1: To bych nikdy nečekala. No.
0: Já už se na to chystám taky. Ale paní Boženo, díváte se aspoň na taneční soutěže, třeba na právě aktuální Stardance?
1: Dívala jsem se a víte, že teďka ne, zatím.
0: No, tak v sobotu to musíte dohnat.
1: Budu se muset snažit, protože já sednu k televizi a oči zavřené.
0: Jo, tak to taky znám.
1: Ale jinak já jsem teda rozhlasový posluchač. A vidíte, tak já chodím spát, jakékoliv je v 3 hodin.
0: No, za chviličku půlnoc.
1: No, tak už jdu na kutě.
0: Tak, dobrou noc
1: tak
0: a hezké sny.
1: Děkuju, že jste mě vyslechli, všichni posluchači, a nezlobte se, ale vám něco na té moje řeči vadilo.
0: Ne, mějte se hezké, dobrou noc.
1: A vy se mějte krásně a dobrou noc za naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě před půlnocí v noční lince ještě jeden telefonát na téma Moje taneční, což je téma, které by mělo spojovat všechny vaše příběhy v té aktuální noční lince. No a s ním, tedy s tímhle příběhem či vzpomínkou na taneční, čeká na telefonu Pepek. Zdravím do Šlapanic. Hezký večer.
1: No, zdravím všechny posluchače. Já jsem tanečník bez tanečních.
0: Jak to?
1: No, když jsem jako v Ostravě v 52. roce narukoval na vojnu do Popradu učit se jako letecký mechanikem, no tak jsme měli na světnici jako Bohdíš se jmenoval, hrál na housličky, ale zahrál všecko, neznal noty vůbec, ale protože byl jako Slovák a hrával s cigánskou kapelou. Tak se naučil prostě tak a měl takové služe, zahrál Valčík, no všecky Čardáš, tak jsme se učili jako na světnici tancovat prostě jeden s druhým, no a tak až jsme měli potom vycházku a dostali jsme se do svitu z Popradu, to bylo 8 kilometrů a tak tam jsme byli jako zase učničce, co, no, boty a tak dále. A tak jsme tam zapadli do toho podniku, nebo tam jedí. No a nikdo pořád zatím jako se neodvažoval a potom jeden říká, tak máme tady metr piv a kdo zůstane sedět, tak to platí. A tak všichni se dostali do kola. Takže to byly moje první taneční a říkám, naučil jsem se celkem dobře tancovat. No, když jsem potom přišel do Brna, no, tak jsme s klukama jako prvně vymetli všechny podniky, kde se tancovalo. A taky se toho dost jako utratilo. Říkám, tak toho musím zanechat. A o Silvestra už jsem skončil a začal jsem chodit na letiště, kde jsem poznal potom svoji první ženu, kterou jsem si potom v 58. roce vzal. Takže to jsou tak moje taneční. No, potom, když jsme jezdili na různé rekreace, první bylo na Klínovci v Krušných horách, no tak tam byla jedna starší paní, už taky důchodce, my jsme byli teprve znovu manželi víceméně, tak ta nás teda a Valčík, ale takovej jako natrasa, nebo prostě já jsem se učil od ní ještě tancovat dál, takže to jsou moje
0: to bylo taneční. To byly takové pokračovací taneční. A Pepku, jo. Je nějaký tanec, no, který, nechci říct, že jste se nenaučil, ale který vám prostě nešel hned na poprvé?
1: No tak říkám, na té světnici, jak jsme se učili tancovat, tak celkem pět tanců jsem jako šel, kromě teda těch nových, takže to byl Polka, Valčík, Slofox, Čardáš a ještě nějaký, no, potom říkám s manželkou, jsme jako, no, první s manželkou, tak to byl Silvestr, tak jsme tam měli gramofon a tak podle toho jsme taky toho tam oslavovali. Na
0: takže medánku. Takové věci jako třeba latina, tedy latinsko-americké tance, cha-cha, samba, rumba, paso doble, to ne, tak to jste se neučil.
1: To už ne, to je moc moderní na mě.
0: Jo, mě to je moderní. Aha, dobře, no tak.
1: No, ale tak.
0: Pán je specialista. No.
1: Ale vemte, že já jsem 37. ročník. Takže
0: rozumím.
1: Já už to, no, artrozu v kolenách a tak dále, už se pohybuju dost těžko a bez těch strešinkových holí mě to chození vůbec teda nejde.
0: No ale když uslyšíte nějakou říznou muziku, která se vám líbí, tak to s váma musí šít, ne?
1: No tak to
0: třeba Čardáš, jako, co?
1: No tak to byl nejoblíbenější tenkrát, protože to bylo na Slovensku, tak tam jsem si ho užil k tomu svítu a tak dále.
0: Ano, nejenom na parketě, ale i na té vojně, jo? Jak jste říkal, že jste narukoval ve 52. Na vojně bývá čardáš občas, no, to je pravda.
1: No tak to taky, ale říkám, ale ten Julobol, když ten se naučil na husličky a zahrál všecko, neznal noty, ale protože jako kluk hrával s cigánskou kapelou, tak jako zahrál, co slyšel a na co si vzpomněl, tak to nás zahral a
0: takže
1: podle toho jsme tancovali.
0: To byl Pepek, který měl vlastně svého osobního učitele tance, dokonce i s houslemi. Pepku, děkuji vám, přeju vám krásný den.
1: Jinak jsme měli teda tam hudbu z Jarda Smilík, byl jako na saxofon a tak dostali dovolenku na 3 dny, aby si dovezli jako
0: nástroje.
1: Tak složili kapelu, měli jsme aj jako zpěváka a první, co bylo, dost matliar, jako to byla vojenská zocelovna, kterou já jsem taky, jak to byla první po svatbě, co jsem dostal, protože jsme byli na vojně, tak jsme s manželkou byli, tak tam zahráli všecko a o půlnoci zahráli Ruti Šuti Arizona
0: Texas.
1: A přišli do kasáren a zrovna do tjurmy, jak se říká po rusky.
0: Do tjurmy, ano. Pepku, já vám děkuju a přeju vám krásný nový den, protože už jsme překročili hranici mezi 14. a 15. říjnem. Mějte se hezky, dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Noční linka pokračuje svojí druhou částí, ovšem už s novým datem a jestli se nepletu, taky s novou oslavenkyní. Svátek mají všechny Terezy. Pokud nás teď poslouchají, doufám, že přijmou moji gratulaci a přání zdraví, štěstí, lásky a radosti ze života. U mikrofonu je Borek Kapitančik a znovu připomenu, že tématem našeho povídání jsou taneční, vaše taneční, vaše vzpomínky na ně, vše, co s nimi souvisí, na první lásky, na tehdejší třeba i módu, jaké jste měli účesy, dámy, to jsme ještě neprobrali. Jak se vám líbilo v tanečních, jestli to pro vás bylo spíše utrpení, anebo jste naopak našli novou lásku, novou zálibu v tanci. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, telefonovat na číslo 731 800 900. No a když jsem zmínil jednu ze dvou možností, tu psanou, tak taky to, co napsala Dana. Já chodila na ekonomku, samé holky. Taneční jsme měli s vojáky z vojenské akademie. Když dojel poprvé autobus s těmito krásně uniformovanými vojáky, to bylo velký pozdvižení. Je to už 50 let, ale vzpomínky nádherné. Dokonce si ještě pořád pamatuju, jak se ten můj voják jmenoval. Maminka mi na prodlouženou ušila ze svých svatebních šatů krásné šaty jako obláček. Dano, děkuji za tuhle vzpomínku, která nastartovala tu druhou část Noční linky. Budu se těšit na vaše příběhy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Moje taneční, tedy ne moje, ale vaše taneční, to je důležité téma. Tedy je to téma noční linky Českého rozhlasu a vaše vzpomínky na vaše taneční kurzy. Ovšem i kurzy společenského chování, tak jsme to aspoň měli my v první polovině 80. let. Jsou důležité, abych dokončil to souvětí. U mikrofonu je Borek Kapitančík a na telefonu bych měl přivítat další posluchačku. Taky to udělám a mám na ní pár otázek. Paní Mileno, dobrý večer, nebo dobrou noc.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Když jste se chystala do svých tanečních, tak mě zajímá, kdy to bylo a jestli to u vás doma byla velká sláva a velké přípravy.
1: Bylo to v roce 47. Podzim 47. Mm-hmm. Byly to dva poválečné roky, takže ty přípravy nebyly nijak zvlášť mohutný, protože na šaty byly docela obyčejné látky. Ale celý ten příběh je poněkud jiný. V tom září 47 při tanečních hodinách při Volence mě vzali tanečníka. Já jsem se pootočila a tam byl nějaký kluk. Tak jsem mu řekla s mým procit. A dotančili jsme spolu ten tanec. Od té doby pro mě chodil a v roce 51 jsme se vzali a 26. září, to znamená minulý měsíc, jsme spolu byli 75 let. Tak to je můj příběh z tanečních.
0: Takže vy máte vlastně taneční spojeny, tedy vaše taneční kurzy, spojeny i s těmi prvními chvílemi s vaším manželem. No to je krása.
1: Mně bylo 15, jemu bylo 17. Chodili jsme do jedné školy, takže to byla víceméně taková studentská nezávazná láska. A v tom roce 51 to skončilo svatbou, která teda po 75 letech byla minulý měsíc oslavena. Ale všecko to začalo v tanečních.
0: Vám i vašemu panu manželovi samozřejmě musím gratulovat. A kdy přišel ten okamžik, kdy se z té nezávazné, neříkám pubertání, ale nedospělé lásky stalo něco vážného? Říkáte postupně,
1: tak, jo? Postupně, protože jsme chodili do jedné školy, takže jsme se prakticky stýkali téměř pořád. Chodili jsme ze školy spolu. No a v roce 51 už byly takové 4 roky takové studentské lásky. No a v roce 51, když měl jít na vojnu, tak jsme se před tou vojnou vzali.
0: A ještě mi řekněte, kde přesně probíhaly vaše taneční kurzy?
1: V Hradci Králové v Adalbertinu. To je takovej docela krásný sál, který i dneska slouží ke kulturním takovým akcím, koncerty a tak dále. Mm-hmm.
0: Asi vám tam hrála živá kapela, že?
1: Ano, živá kapela a byly to takový ty pováleční songy americký, ty válčí krásný. Mm-hmm. A vždycky se pamatuju, že při posledním kousku nám zhasínali, aby prostě mohla padnout nějaká ta pusa a byla to vždycky živá hudba.
0: To je krásné. A když tedy to byla živá hudba, sama jste zmínila, že to byly takové ty americké věci, učili jste se tehdy importovaný jive třeba? Nebo nějaký...
1: To ještě ne. Mm-hmm. To byl jenom válc, no a klasika a česká beseda, kterou už dneska zřejmě ty mladí lidi vůbec neumí, ale při české besedě byla vždycky největší zábava, protože ty divočejší krutky při těch některých tancích se snažili tu holčičku dostat až na kolena na zem, když ji roztočili.
0: Paní Mileno, moc krát děkuju za tuhle vaši vzpomínku. Mějte se hezky a přeju vám krásně barevný podzim. Naslyšenou taky zase někdy v noční lince. Moje taneční, máte příběh na tohle téma? Věřím, že ano, v soudě podle toho, jak tady neustále problikávají všechny konce naší telefonní linky. Její číslo je 731 800 900 a pokud nebudete mít štěstí na to, že vstoupíte do vysílání, tak můžete ještě i napsat to, co souvisí s vašimi tanečními na rozhlas.cz/linka. Míla napsala: zdravím, na taneční jsem nechodila, bráchové mě naučili, ale za tanec bych dala cokoliv. S přítelem chodíme pořád tam, kde se hraje. A to je nám už přes 70 let. Dobrou noc přeje Míla.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a než dám slovo naší posluchačce Dáše, která telefonuje z Prahy, tak ještě drobné doplnění toho, co už tady zaznělo. Tady zazněl vzkaz, respektive příběh našeho posluchače Františka, který ještě navíc teď vypočítává na rozhlas.cz Lomítko Linka, kde všude tancoval. Ve Sjezdovém paláci, na Žofíně, noční podniky v Praze, čaje opáté v Brně, v Internacionálu, plesy olympioniků, Silvestry. No Františku, vy jste teda pěkný tanečník, ale Dášo, kde všude jste tancovala, vy, to se vás taky zeptám, jaké byly vaše taneční a kdy jste je navštěvovala? Dobrý večer.
1: Tak dobrý večer, přeju všem hezký večer. Já jsem chodila do tanečních asi v roce 60-61. Chodila jsem do Lucerny tanečnímu mistrovi Florianovi. A ty taneční byly strašně krásný. Já na to hrozně moc vzpomínám, protože měli jsme tak nádherný všichni oblečení. Prostě každý měl takový krásný šaty ušitý. Dneska, když to trošku porovnávám, tak nevím, no, něco se mi nelíbí.
0: No člověk má hned takový slavnostnější pocit, když je v tom slavnostním. Ano, ale já musím říct, že tak, jak jsem v úvodu říkal, že jsem zaregistroval zvýšený počet mladých mužů a dospívajících dívek v krásných svátečních Tečních, šatech. Ano, takže opravdu dneska ještě se na to pořád někde tedy aspoň dbá?
1: Aspoň dbá, no. A mně se to hrozně líbí a ty chlapci museli mít bílé rukavičky a motýlka, tak hezky byly taky oblečený a ono, prostě to bylo takový důstojný, bylo to strašně krásný a to ty garde, že chodili s náma maminky a babičky, ale nás trošku vždycky cepovali. Narovnej se, nebojí se. Na to si strašně ráda vzpomínám.
0: Narovnej se, nikdo si tě nevezme takhle.
1: To jsem stále slyšela, vždycky jsem byla naštvaná. No a my jsme měli vždycky, jako prodloužený jsme měli teda v té Lucerně a na Žofíně jsme měli věneček a tam jsem aspoň mohla vždycky někam utéct, to se tančil twist a to bylo jako, já, kluci šli až dolů, moje maminka mi pořád hlídala, že se jí to nelíbí.
0: A možná měla vlastní zkušenosti, promiňte, že jsem vás přeruším, možná měla vlastní zkušenosti a vás už hlídala.
1: Vlastně, no, tam jsme mohli trochu utéct, jsem tam, tak však, jak mě stále huněla někde. A my jsme se jí chtěli jako ztratit, že jo, a ona se o nás bála, tak to beru, no.
0: A to je krásná vzpomínka, Dášo. Který tanec jste měla nejraději?
1: Já jsem strašně ráda tancovala jive. Ten se mě teda, no, byl takový rychlej a to se mi moc líbilo. No a taky uměla jsem polku, valčík a moje celá rodina, maminka, tatínek, ty strašně rádi tancovali, ty nevynechali. My jsme bydleli v Ďáblicích, to bylo jako ještě Praha východ, tam byly samý plesy, takže my jsme tam nevynechali jedinou zábavu, teda rodiče, moje babička s dědečkem, ty moje babička tak ještě chodila na tyhle plesy, nás vodila a odvedla nás vždycky domů, že jo, aby jsme se nestratili. Jako garde to dřív bylo, no.
0: Než jste z Ďáblic dorazila do Lucerny, no tak to je přes půlku Prahy.
1: No, tak to jsme, ano, to jsme jezdili autobusem, do Lucerny, ano, to jo. To tak bylo dřív. Tam nebylo ještě ani sídliště ďáblický, to nic nebylo, tak jezdilo se do Kobylis autobusem a tam tramvají, no.
0: Jo, tam už,
1: na Václavák. No,
0: já bych se dneska možná v Praze taky ztratil, no. Dášo, moc krát vám děkuju za tuhle vzpomínku na vaše taneční. A přece jenom mám ještě jednu otázku, ano?
1: Ještě jednu chci říct věc, že my jsme teda chodili hodně tancovat a my jsme chodili ještě na čaje do fučíkárny a tam začal zpívat Karel Gott.
0: Takže vy jste byla u toho?
1: Ano, ano, já jsem u toho byla a ten vždycky s kytarou přišel, takový ušák to byl, moc se mi nelíbil, tak přišel a zahrál 2 nebo 3 anglické písničky. A my jsme byli úplně v šoku. Takže to prostě se netančilo, my jsme vyskákali na ty stoly a na židle. Prostě jsme mu tleskali a to bylo něco vždycky. No. Tak jsme ho strašně vítali. No.
0: To mělo takový pel americké muziky, že jo? Tak
1: ano, takový to country, že jo.
0: Jo. Tak to, a víte tak, co, já vám toho Karla teď připomenu ještě jednou, jo?
1: Dobře, tak jo, děkuju. Tak přeju všem krásný večer a mám moc hezký vzpomínky na to. A ještě v té fučíkárně jsem si namluvila svého manžela a s ním jsem doteď.
0: No tak nebýt a tance a tanečních, tak...
1: Už je to 56 let.
0: Tak by váš život byl úplně jiný.
1: Ano.
0: Ani byste neznala začínajícího Karla Gotta.
1: Ano, ani Karla Gotta. Ano.
0: Tak. Mějte se hezky a děkuju. Naslyšenou.
1: Taky, děkuju, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Dnes na téma Moje taneční.

0: Tak to byl Karel Gott zhruba z doby, kdy jej zažila naše předchozí posluchačka Dáša ve Fučíkárně, jak říkala. No, bylo to zřejmě legendární místo, kde tedy podle ní Karel Gott v podstatě začínal taky. A já si pamatuju do dneška tu krásnou zkratku PKOIF. To je Park kultury a oddechu Julia Fučíka. No tak v Brně jsme většinou trávili prodloužené na stadionu, ale možná o tom ví i něco náš další posluchač, protože téma noční linky, moje taneční, našeho posluchače Iva přímo donutilo k tomu, aby zavolal. Ivo, dobrý večer vám přeju.
1: Dobrý večer, přeji Borku tobě i posluchačům.
0: Děkuji.
1: A taky se k tomu musím vyjádřit, protože taneční v podstatě to byl můj před vojnou i po vojně život.
0: Možná kdy to bylo? Jsme se mohli... Který to byl rok?
1: Bylo to o 3 roky dřív, než jste začal chodit do tanečních vy, protože já jsem ročník 63, to znamená, že jsme se teoreticky mohli i potkat někde.
0: To je pravda, já jsem začal chodit ve 82. do tanečních, na podzim.
1: No, tak
0: na jaře.
1: Aha, tak já na podzim myslím 79 teda. A chodili jsme tenkrát na Marksovu.
0: Ano.
1: No, na Marksovu. A ta už teda neexistuje. Dneska už je to zbouraný. Jmenuje se teda ta ulice Spolková už.
0: Ano.
1: A ten sál už tam není. No, jinak teda samozřejmě tanečně jsem miloval. My jsme dokonce vymetali teda i kurzy, které nebyly naše, protože naštěstí bylo vždycky všude víc holek a paní Burianová teda, kterou známe jako, že?
0: Ano.
1: Tak byla ráda, že tam kluci přijdou, takže nás tam nechávala jako. No a potom do těch pokračovacích právě jsem chodil na tu starou radnici a navrch právě to byl, já nevím, jestli se tomu říkal tenkrát zrcadlovej sál.
0: Ano, tam bylo velké zrcadlo, já jsem se tam radši nedíval, protože bych se viděl. Ano, bylo tam obrovské zrcadlo a viděl jsem tam, jednou jsem tam zahlídl svoji siluetu právě v těch bílých rukavicích a v tom šíleném obleku, jo, který mi taky nepadnul. No.
1: Jasně, no a tam už jsme chodili, nebo já jsem tam chodil už jako do pokračovacích.
0: Jo, jo, jo.
1: Vy jste tam možná chodil teda jako.
0: Já jsem potom do bronzových a do stříbrných chodil. Částečně na Riviéru, částečně vlastně na radnici a pak jsem byl v K4 ještě taky chvilku, dokud jsem si nezničil kolena teda, no. No.
1: Super. No a co bych řekl k tomu tancování teda, já teda jako společenský tanec to miluju do dneška, jako když můžu, tak si zatančím, jenomže dneska ty holky to nějak, já nevím, buď nechodili do těch tanečních, nebo už to neumí, ale to jsem chtěl říct, že mě co teda strašně vadilo na tanečních, tak to byly ty, vždycky když se začalo tancovat, tak ty rozcvičky diskotékový.
0: Aha.
1: Určitě to bylo i za vás teda.
0: Bylo.
1: No. A já jsem vymyslel takovou věc, já jsem si řekl, něco s tím musíme udělat. My jsme tam byli 3 kluci, co jsme se nějak tak víc jako kamarádili. Já říkám, založíme antidisco klan a zkusíme, co to udělá. Udělal jsem odznaky a normálně paní Burianová, když to viděla, tak řekla, tam ti 3 kluci můžou zůstat sedět na rozcvičku, ale všichni ostatní teda jako...
0: Ale jako Ivo, ono to má svoje opodstatnění, protože svaly před tancem je nutno zahřát, aby právě nedošlo k takovým věcem jako popraskání vaziva a podobně. Já vím, že to je samozřejmě věc, která se týká spíše těch vrcholových tanečníků, ale myslete si, to rozcvičení je taky důležité.
1: No, já nevím.

0: Já zkrátka do dneška to disco jako nemusím. Já jako trpím do dneška, když teda bohužel dneska to, že jakýkoliv ples v podstatě dneska, tak to je v podstatě diskotéka. Tam málo kdy se zahraje nějaký polka, valčík, jive, tango a tak dále. Jo. Aspoň jsem zkušenosti, protože do dneška vymetám ještě taky ty plesy a takhle. A takže to bylo, co jsem teda jako co jsem neměl rád. A jinak teda třeba nějaké vzpomínky, co mám. Možná víte, kde je hotel Kozák?
1: No jistě, v Žabinách.
0: Ano, přesně tak. A vedle byl hotel, ten už tam, myslím, není. A to byl Ševčík.
1: Tak to už si nevybavuju.
0: Ano, byl Kozák a o 100 metrů vedle byl Ševčík. A my jsme chodili teda do tanečních, jsme byli taky strojaři, takže sama i kluk a přiřadili nám holky z Jaselské, zdravotní sestry.
1: Zdravka, no jo.
0: No, z Jaselské. A my jsme se tam seznámili teda, nebo jsme začali tak nějak, jo, jsme byli 4 kluci, tam 4 holky, jo, a vymetali jsme potom ty plesy a to bylo taky, jako se mě líbilo, že vlastně my jsme šli třeba na ples do Kozáku a vedle o 100 metrů dál byl ples jiný u toho Ševčíka. Takže vlastně, když se hrálo u Kozáka, tak jsme tancovali tam, když byla přestávka, tak jsme plynule přeběhli jako o 100 metrů dál a tam se zrovna hrálo samozřejmě, tak jsme tančili, pokračovali tam a tak jsme to vlastně střídali, jo, že jsme běhali od jednoho k druhému. Takže to bylo taky takové, na co si vzpomínám.
1: No dívka no, v rytmu jinak... zrozená hadra teda.
0: No, a co ještě se musím teda jako přiznat, teď už je to promlčený, no a my, protože samozřejmě jsme fakt chodili hodně často tady na takové akce a zase těch peněz jako jsme neměli, tak jsem vymyslel, že jsem si pořídil houslový jako pouzdro na housle. Do toho se vešly 2 petky vína, většinou bílý a červený, lahváč piva a oříšky, jo, buráky. No a s tím jsme chodili, jakože tam hrajeme vždycky na plesu a oni nás pouštěli normálně, jo. Šel jsem s houslama a normálně nás pustili. Takže, to bylo
1: takže takový... přicházeli umělci s futrálem na housle, ano. Jo, a ve futrálu ano, to trošku žblunkalo.
0: Takže to bylo super. A třeba v Dominiku, jo, dům stavbařů Dominik, ano. Tam bylo taky hodně plesu i školní,
1: ano.
0: Tak tam jsme měli i známý šatnářky a tam jsme chodili vždycky jako dřív, oni nás zašili do šatny, no a my, jak jsme měli ty housle, tak jsme s něma tam vždycky rozlili a čekali jsme, až začne ples teda. Takže to bylo taky zajímavé, jo, že fakt těch vzpomínek mám spoustu a v podstatě naposledy v tanečních jsem byl před 4 rokama. A ještě možná, nevím, jestli se to hodí sem říct, ale od té doby, co vlastně jsme chodili do tanečník, tak jeden nebo dva vlastně z těch kluků, co jsme byli v té partě, tak vlastně začali chodit, protože paní Burianová se jmenuje Vlasta. Mm-hmm. A ona má svátek den před Vánocemi, před štědrým dnem. Mm-hmm. A oni od té doby vlastně, když jsme začali chodit do tanečník, tak každý rok poctivě za ní chodí vlastně. A takový večer společenský jako, jo, se udělá u ní. A já jsem to nevěděl, ale pak jsem se nějak přidal k ním a asi 10 let jsem s něma chodil. Jenomže pak se mě přihodila taková věc, jako zahrál jsem si v jednom filmu, kde teda jsme nebyli moc teda jako vychválení, no a ona si to přečtla někde v tisku a jednou mě říkal ten jeden kolega, říkal ty, Vlasta říkala, nebo jí se říkalo Aťka, že jo, Aťka, že už nemám chodit, jako. Takže už v loni už jsem nebyl, no letos nepůjdu taky. Takže to byl takový smutný konec, protože já jsem jako paní Burianova, to byla druhá moje matka vlastně, že jo, to my jsme byli furt v těch tanečních, jo, začínali jsme, možná to jméno Kudláček, my jsme měli Burianova.
1: Ano, Kudláček no. Tam byl pořád, i v tom 82. A jak mu to šlo? Hlavně s holkama, no, hlavně s holkama.
0: Přesně, ale on byl vtipný, jako, jo, tak jako, jo, jako, oni se k sobě hodili, jako paní Burianova učila, on byl vtipný k tomu a to ano, jako dobrý to bylo.
1: No, my jsme se rozcvičovali, tu diskorozcvičku jsme měli na muziku z Pomády, no, tak to je ještě moje vzpomínka. Ivo, moc krát děkuju i za ten antidisco klan, aspoň
0: anti-disco
1: víme.
0: Klan, no, a vždycky, ano. Když jsme se potkali s paní Burianovou, ona si moje jméno nepamatovala, ale vždycky říkala, pan antidisco,
1: to dneska. Antidisco klan, no, tak zdravíme tímto, pokud nás třeba paní paní Vlasta poslouchá ještě i do Žabin. Tedy pokud ještě pořád je na té Poznaňské, jestli
0: se je tam pořád.
1: Výborně. Ivo, děkuji moc krát za vzpomínku, která byla opravdu hodně autentická, můžu potvrdit. Naslyšenou.
0: Tak jo, naschle.
1: Moje taneční, to je téma Noční linky, kterou posloucháte, ale která bohužel už za 25 minut bude končit. Takže rychle k telefonům, abyste ještě i ty svoje vzpomínky řekli ostatním, kteří poslouchají.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je tu noční linka Českého rozhlasu na téma Moje taneční a musím konstatovat, že zájem nepolevuje, tedy zváš zájem o to vstoupit do našeho vysílání se svojí vzpomínkou na vaše taneční. Dokonce vidím na jednom ze šesti konců naší telefonní linky 731 800 900 číslo, které napovídá, že je spoza Atlantiku, ale v tuhle chvilku čeká na telefonu naše posluchačka z Krnova. Vlastino, dobrý večer, dobrou noc.
1: Dobrý večer, pane Borečku. Děkuji vám za vybraný písničku. Jsem odhodný chlapec.
0: Děkuji. Nemyslím si to, ale děkuji.
1: Můžu prosím vás pozdravit Jošku z Valašska.
0: Vemte to hopem, abychom se rychle dostali k vašim tanečním. Ano, takže zdravíme.
1: Ano, Jošku. A teď bych... Jo,
0: kdy jste chodila do tanečních?
1: Já chodila v 44. Tak jsem začala chodit do tanečních. Bylo mě 16 roku.
0: Takže 60.
1: A, ano. A já jsem hrozně ráda polky a valčík. To jsem byla úplně pičomán za tím. No a byli jsme ve Vidnavě. V kině se to pořádalo v titanečky. A byli jedni polka, valčík. A druhé byly zase jiné za dva roky. Takže tam byl nás učitel z Jeseníku, už se nepamatuju jméno, pane Borečku, bo jsem teď měl přívodu v Jeseníku a...
0: A mě by zajímalo, tedy já vám zkusím...
1: Měli ukončení taneční, tak... Když jsme šli z tanečních domů, takže vůbec jsme šli pěšky od vlaku do Černé Vody a tam čekal na jednoho chlapce z naše porty nešťastný den a našli ho ráno mrtvýho Pavla Šulkovýho, moderní chlapec. Takže to bylo takové smutné, ale naučili jsme se, já jsem měla první šarty takový růžový, pak jsem měla žlutý a pak jsem měla zelenkavý a vždycky mi to ušla moje vyřumovací kmotřenka, nebyla švarlená, ale krásně šila. A já jsem každou zábavu měla něco jiného na sobě.
0: Vy jste úplná móde dáma, teda vám povím, paní Vlastino. Móde dáma. A ještě mě zajímá tedy, když už jsem to naťuknul, zatím na to nikdo nereagoval, měla jste třeba i na každou zábavu, nebo dejme tomu na každou taneční lekci, ve vašem tanečním kurzu, jiný účes?
1: Ano.
0: Jo? Jaký? Naschvál. Vzpomněla byste si ještě, jak vypadal? Tupírování, lak. Jo, taky?
1: Taky.
0: Aha.
1: Jo. A už si moc nespomínám, protože já jsem měl teď nedávno slabou mrtvičku, tak jsem zapomněla hodně. Ale něco se mi vybavuje, je toho málo, ale... Tak se nezlobte, pane Borečku.
0: Ne, já se nezlobím.
1: Vím, maminka byla v nemocnici a já na ukončení tanečení dala jsem dlouhé vlasy až po zadek a nechala jsem se ostříhat a šla jsem za maminkou do nemocnice, braka mi tam vezlo do Jeseníku a normálně začala hrvat a říká, běžně kotří. Já tě nešlo ani vidět, pokud jí nenarostu vlasy, tak mě nechoď do.
0: Teda.
1: Tak jsem měla takové tohle, ale pak se všechno dobře dopadlo, protože to asi má hustý vlasy a to mě úplně hlava bolela z toho, tolik vlastně vlastníče. No a jo, účast byla a nás chodila parta 25 a tu jsme chodili z Černé Vody až do Velké Kraše a do Kobylet. To je 18 až 20 kilometrů pěšky.
0: No tak tam co všechno je člověk zpátky ochoten udělat pro to, aby si zatancoval, že jo, vlastně?
1: Ano.
0: Děkuji za váš telefonát a za vaši vzpomínku na vaše taneční. Je to téma noční linky, do které jste se dovolala jako jedna z takřka posledních a Tím pádem už vám přeju dobrou noc a hezké sny. Naslyšenou.
1: Já vám taky sporečku šťastnou cestu domů.
0: Moc krát děkuju a naslyšenou. Ještě to, co napsala Iveta na rozhlas.cz/lomítko linka. Moje taneční, kdeže ty loňské sněhy jsou? Chodili jsme celá třída a moc jsme si to užili a máme nádherné vzpomínky. Dneska chodí do tanečních už moji vnuci a vnučky. Dokonce jedna vnučka začala tancovat závodně. Mám velikou radost, že jsou po mně a že všichni tanec milují. Bohužel jsem si vzala chlapce, který tvrdil, že tančí jen v sebeobraně. Jednou mě lékaři poslali do lázní a tam se vytvořila parta, se kterou jsem chodila tančit denně. Když jsem se vrátila domů a řekla manželovi, že za těch 20 dnů v Karlových Varech jsem toho natancovala víc než za 17 let manželství s ním, čekala jsem pohoršení, ale víte, co mi ten bídák řekl? Zaplať pánbu, že jsem u toho nemusel být. Hezké vzpomínání a dobrou noc přeje Iveta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Naopak u nás už se hotovíme ke spaní, ale v takové Kanadě, a já vám říkal, že jedno z těch telefonních čísel, které se mi objevuje na našem displeji, má 3 nuly na začátku, tedy že volá spoza Atlantiku náš posluchač dokonce do noční linky. Vláďo, přeju vám dobré odpoledne ve vašem případě a ptám se na vaše taneční.
1: Děkuji, děkuji moc. Dovolte, abych to jak vylepšil.
0: Ano.
1: Jaká to nádhera. Slyšet lidi pokus o zpět, jo. Tak já tady žiju 46 roku s rodinou, to je vedlejší, ale jsem pořád Čechoslovák. Zdravím všechny. To taneční, no samozřejmě, byli. Ale nejenom v jednom místě nebo městě, v dobu, to nám bylo 16, 17 a tak nějak. Jo. Takže v některých byly známé děvčata, v některých ne, ale prostě nenaučil jsem se nikdy tak, jak jsem se naučil tančit potom později, jak jsem se oženil s mojí ženou. Ta mi říkala, všecko je OK. Máš pěkné oči, všechno jinak taky dobrý. Kdybys byl trochu vyšší, tak to. Ale že umíš tančit, tak to máš štěstí, že jsem si tě vzala. Ta se jmenovala Anděla, byla ze Skalice, západoslovenský kraj.
0: Mm-hmm.
1: OK. Takže, a řeknu vám, když se ty diska, no tak ti mladí, no jasně, tak to je to jejich. Jistě ten pán, co mluvil, taky nebyl příznivý z diska, no já taky ne. Byli jsme, a to zejména tady z Kanady, když jsme jezdívali posledních, oh bože, 10 roků, už 15, manželka už zemřela, 7 let, ale jezdili jsme dolů do Karabien, Kuba, Bahamas, Dominikana, Mexiko z obou stran, jo. A řeknu vám, protože, jo, s tím tancem, takže tanec jistě se musí stančit tyto lidi. Buď manželé, a to je myslím nejlepší, anebo partneři, co se znají a tančí. A
0: no ono přece jenom, když se partneři neznají, tak z obou dvou stran může dojít k takovému tomu okamžiku ostychu, že se k sobě ani pořádně nepřitisknou, on ji pořádně nevede, sem tam mu upadne, občas s ní vymete parket, tak to potom není vončo, že jo?
1: Ano, přesně tak, tánec. Už jenom na polku, jo, už jenom na polku se dá tančit tak nádherně, všelijaké varianty, dlouhé kroky, delší, kratší, jo, jo, no prostě, dlouhé kroky, jo, rytmus, muzika, zpěv, a ženy u toho musí být samozřejmě při tancu.
0: Ano, je lepší, když jsou u toho partnerky, ano, to je pravda. Ještě mi prosím, Vláďo, řekněte, kam jste vlastně chodil do tanečních, jestli tedy to není tajné?
1: Nový Čín. Ostravák, okres.
0: Ano.
1: No tak okres. No, Nový Čín, ano, Nový Autopál. To byl Autopál, dneska pořád existuje, už to mají Američani, jo, ale to je jedno. A teď potom to bylo v Ludovicích, to je dědina hned vedle. Potom jsme chodili tančit, jak jsem byl na vojně, a to taky různě. No už si to přesně nepamatuju, ale bylo to hodně.
0: A tak poslední otázka, kterou bych ještě na vás měl. Který tanec jste se naučil jako první?
1: No polku, válčí, to mě maminka naučila.
0: Jo, už maminka, takže jo, to je podobný to jako s řidičákem, že už jste si třeba mimo řidičské kurzy jsem tam šáhnul na volant, tak podobné to bylo s tancem. Maminka vás naučila ještě před tanečními.
1: Ano, taková Anička Kalužová ze Stráží se tam jen učila čardáš, jo? Aničko, ahoj. A takže prostě je to záleží na stančení. A řeknu vám, že jsme včera slavili úspěchy v českou polkou, jo, v Karabie, Jižní Amerika, no, prostě úžasné. Jo.
0: Vláďo, už se zeptám na závěr jenom, když tedy telefonujete až z Kanady, tak abych měl aspoň trošku představu, odkud, ve které provincii aspoň kanadské bydlíte dneska.
1: Alberta, teď žiju Lethbridge pod Calgaryma, Calgary 300 kilometrů od Calima, ale teď žijeme kousek od Lethbridge směrem na Britskou Kolumbii, to je Crowsnest Pass a jmenuje se to Coleman. To jsou takové asi čtyři takové, já to budu říkat dědiny, no ale je to nádherné.
0: Já už jsem si to našel na mapách, Lethbridge, Coaldale, to už to vidím, Colehurst.
1: Ano.
0: Tak moc krát děkuju a zdravím. A ještě jednou, dobré odpoledne, ve vašem případě tedy.
1: Ano, tady je teprve, bude v 5 hodin.
0: Tak. Tak se mějte krásně, jsem rád, že jsem vás slyšel. Pozdravujte všechny, kteří vám budou rozumět jménem celého Českého rozhlasu. Naslyšenou.
1: Já taky. Naslyšenou a děkuji.
0: Vážení přátelé, Noční linkách se bohužel chýlí ke svému konci a já jsem nesmírně rád za všechny vaše telefonáty, za všechny vaše autentické vzpomínky a příběhy na téma moje taneční. Budu se snažit, aby i ta příští takzvaně brněnská Noční linka byla k vaší plné spokojenosti a nebude to trvat dlouho, co se vám znovu ozvu. V pátek 16. vás čeká téma ztráty, nálezy. Jenomže mezi tím, taky přece nemůžeme být každý den, že? V Noční lince. Mezi tím přivítá Noční linka a doufám, že i vy, naši kolegyni Jarku ze Zlína, tedy Jarku Barboříkovou. Takže to příští téma příští Noční linky, která vlastně začíná za nějakých 22 hodin, jo, říkám to správně, bude Hrdinové všedního dne. Koho byste ocenili takovým třeba i hrdým titulem Hrdina všedního dne? No a když jsem říkal, že v pátek vás bude čekat téma ztráty a nálezy, tak se pokusím to trošku víc přiblížit. Jste-li šťastlivci, kteří v životě nic nestratili, budete jenom poslouchat Noční linku, ve které budu rád za všechny vaše příběhy o tom, co všechno se dá ztratit a co všechno se dá ovšem i nalézt. A budu se ptát třeba i na to, jak dlouhá doba uplynula od chvíle, kdy jste něco třeba důležitý dokument, zamilovaný hrníček nebo oblíbené tričko ztratili do okamžiku, kdy jste je znovu nalezli. Ztráty, nálezy v té příští brněnské Noční lince. No ale teď už je doopravdy čas říct vám dobrou noc, snad jen s tím posledním příběhem, který ještě nezazněl, tedy posledními dvěma řádky od Dany. Zdravím dnes především tanečníky a milovníky tance. Ač jsem protančila s láskou celý život, ale bohužel zpěv měl přednost a tanec byl upozaděn, tím pádem taneční mi unikly. Ale tance miluji dodnes. Valc, valčík, polka, blues, slow fox, mazurka a jiné. Dokonce jsem tančila od školních let a později pořádala i taneční pro pokročilé. Jako gardedáma se dvěma syny a dcerou jsem si tanec vynahradila dosyta i při maturitních plesech. Dano, i vám děkuji za tenhle vzkaz a přeju dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak vážně, řekli byste, že to dnešní divadlo pro vaše uši má v záhlaví číslovku rovných 365? Opravdu, ani věřit se mi tomu nechce, ale je to tak. Za tu dobu, co si takhle večer povídáme, vzniklo těch pořadů mluveného slova z archivu přesně tolik, že by to vydalo na každý večer během jednoho celého roku. No a tak si dnes snad můžeme trochu zavzpomínat. Co vy na to? Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomněli byste si ještě dnes na to vůbec naše první společné divadlo? Věnoval jsem ho tenkrát Karlu Čapkovi a jeho povídkám, tedy povídce detektivním povídkám z jedné i druhé kapsy. Kolikrát se k ním jenom režiséři a herci v průběhu let vrátili a téměř pokaždé to byl velký úspěch. Ostatně jako i v tom následujícím případě Čapkovo vyprávění nazvané Rekord, možná ho znáte i z televizní nebo filmové podoby, si takhle bravurně vychutnal v roce 1962 Jan Pivec.
2: Pane okresní, hlásil četník hejda okresnímu soudci Tučkovi, tak tu mám jedno těžké ublížení na těle. Hýml, to je horko. Jen si, člověče, udělejte pohodlí, radil mu pan sudí. Pan hejda postavil pušku do kouta, hodil přilbu na zem, odepěl řemen a rozepěl si kabát. Uf, řekl. Zatracený holomek. Pane soudce, takový případ jsem ještě neměl. Tak se podívejte. Po těch slovech zvedl něco těžké, jsem ještě neměl. Tak se podívejte. Po těch slovech zvedl něco těžkého, zavázaného v modrém kapesníku, co prve nechal ležet u dveří, rozvázal uzlíky a vybalil kámen veliký jako lidská hlava. Jen se na to podívejte, opakoval důtklivě. Co to, co má na tom být? Ptal se pan soudce, rýpaje do toho kamene tuškou. To je buližník, ne? Je, a pořádný kus, potvrzoval pan hejda. Tak hlásím, pane soudce. Lisický Václav, cihlářský dělník, 19 let, bytem v cihelně, máte to? Praštil nebo uhodil přiloženým kamenem, váha 5 kg, 949 gramů, pudila Františka, statkáře, dolní újezd, číslo 14, máte to? Do levého ramene, čímž týž utrpěl zlomení kloubu, frakturu ramení a klíční kosti, krvácející ránu v ramením svalu, přetržení šlachy a svalového pouzdra. Máte to? Mám, řekl pan soudce. A co má na tom být tak zvláštního? To budete brkat, pane soudce, prohlásil pan hejda důrazně. Já vám to povím po pořádku. Teda jsou tomu 3 dny, co si pro mě poslal ten pudil. Vy ho znáte, pane okresní? Znám, pravil soudce. Měli jsme ho tu jednou skrz lichvu a jednou... to bylo za příčinou ferbla. Teda ten pudil je to. Víte, on má třešňový sad až k řece. Ona se tam sázava kroutí a proto je tam širší než jinde. Teda ten pudil si pro mě ráno poslal, že se mu něco stalo. Já ho najdu v posteli, jak heká a nadává. Tak přišel včera večer na sad podívat se na vajíksle a tam vám nachytal na stromě nějakého kluka, jak si cpal do kapes třešně. Víte, on je ten pudil trochu rabiát. Tak on si odepěl řemen, stáhl kluka za nohu se stromu a řeže do něho řemenem. A v tom na něj někdo z druhého břehu volá: Pudile, nechte toho kluka! On ten pudil trochu špatně vidí, já myslím, že to je od toho pití. Zmerčil jenom, že na druhém břehu někdo stojí a kouká na něj. Proto jen pro jistotu řekl, co je ti potom, lumpe, a řezal do kluka tím víc. Pudile, zařval ten člověk na druhém břehu, puste toho kluka, jo? Pudil si myslel, co ty mě můžeš udělat, a proto jen křikl,

vlez mě někam, ty troubo. Jen to řek a už ležel na zemi se strašnou bolestí v levém rameni. A ten člověk na druhém břehu povídá, já ti dám, ty mamla sestatecká. Poslouchejte, oni toho podíla museli odnést, ani vstát nemohl a vedle něho ležel tenhle kámen. Ještě v noci jeli pro doktora. Doktor chtěl pudila odvést do špitálu, protože má všechny kosti na maděru. Prý mu ta levačka zůstane chromá. Jenže ten pudil teď ožních do špitálu nechce. Teda ráno si pro mě poslal, že toho prašivku mizernýho, toho vola, co mu to udělal, musím aretírovat. No dobrá. Poslouchejte, když mě ukázali ten kámen, zůstal jsem koukat. On je to buližník s nějakým kyzem, takže je těžší, než vypadá. Potěžkejte. Já jsem jej na omak odhadl na 6 kilo. Schází jenom 51 gramů. Panečku, s takovým kamenem se musí umět házet. Pak jsem se šel podívat na ten sad a na řeku. Co byla zválená tráva, tam se svalil ten pudil. Z toho místa byl ještě 2 metry k vodě. A řeka, pane, řeka, tam je na první pohled dobrých 14 metrů široká, protože tam se kroutí. Pane soudce, já jsem začal křičet a skákat a povídám, přineste mě honem 18 metrů špagátu. Potom jsem zarazil kolík na místo, kde se svalil ten pudil, přivázal jsem k němu ten provázek, svléknu se a plavu s druhým koncem provázku v houbě na druhý břeh. A co byste řekl, pane okresní, ten špagát stačil akorát k druhému břehu. A to ještě pak přijde kus hráze a teprve nahoře je cestička. Já jsem to 3x přeměřil. Od toho kolíku na tu cestičku to je na vlast 19 metrů a 27 centimetrů. Člověče, hejdo, řekl soudce, tohle snad není možné. 19 metrů, to je nějaká dálka. Poslouchejte, nestál on ten člověk ve vodě, jako uprostřed řeky? To mě taky napadlo, pravil pan Hejda. Pane okresní, od jednoho břehu k druhému je hloubka přes 2 metry, protože tam je takový zákrut. Jo. A potom kameni byl ještě v hrázi dolík. Víte, ten druhý břeh tak trochu vydláždil. Kameni byl ještě v hrázi dolík. Víte, ten druhý břeh tak trochu vydláždili, aby to tam nebrala voda. Ten člověk vytrhl ten kámen z hráze a mohl jej hodit jenom z cestičky, protože ve vodě by nestačil a na hrázi by sklouzl. To teda znamená, že hodil 19,27 metru. Víte, co to je? Třeba měl prak, mínil soudce nejistě. Pan Hejda na něho vyčítavě pohleděl. Pane okresní, vy jste nikdy neházel z praku, že jo? Tak to zkuste vystřelit z praku 12-liberní kámen. To byste musel mít katapult. Pane, já jsem se s tím kamenem dřel 2 dny. Zkoušel jsem udělat nějakou smyčku a roztočit jej. Víte, jako při vrhu kladivem. Já vám říkám, to vám vyklouzne z každé smyčky. Pane, to byl čistý vrh koulí. A víte, vyhrkl rozčíleně, víte vy, co to je? To je světový rekord. Tak. Ale dejte pokoj, užasl pan soudce. Světový rekord, opakoval četník Hejda slavnostně. 19 metrů. Hrom do toho, řekl jsem si, toho chlapa musím dostat. Ten nám udělá rekord. Představte si vyfouknout Americe rekord. A co s tím pudilem, namítl soudce. Čertvem pudila, křikl pan Hejda. Pane soudce, já jsem zahájil pátrání po neznámém pachateli světového rekordu. To je národní zájem, no ne. Tak nejdřív jsem mu zaručil beztrestnost za toho pudila. No, protestoval soudce. Počkejte, zaručil jsem mu beztrestnost, když opravdu dohodí 6-kilovým kamenem přes Sázavu. Okolním starostům jsem vyložil, jaký to je slavný výkon a že by se o něm psalo v celém světě. A řekl jsem, že by ten chlap na to vydělal hromadu tisíc. Ježíš Maria, pane soudce, od té chvíle všichni mládenci z celého okolí nechali žní a hnali se tam na tu hráz, aby házeli kamením na druhou stranu. Ta hráz už je úplně rozebraná. Teď rozloukají kde jaký mezník a bourají kamenné zdi, aby měli čím házet. A kluci, pakáž, jedna, házejí kamením po celé vesnici, tam už vám je zabitých slepic a já stojím na hrázi. Já dohlížím. To srozumí nikdo nedohodí dál, než asi doprostřed řeky. Pane, to koryto bude tím kamením už napůl zanešené. Tedy včera k večeru ke mně přivedli mládenci.

0: Hunce, a to prý je ten, co tím kamenem potloukl toho pudila. Však ho, Huncu, ta jednoho uvidíte, čeká venku. Poslouchej, Lisický, povídá mu. Tak ty zhodil tímhle kamenem po pudilovi? Jo, on povídá. On mě pudil nadával a já jsem se dožral a on tu jiný kámen zrovna nebyl. Tak tady máš jiný takový kámen, Jásku, a teď dohoď na pudilu v břeh. Ale jestli nedohodíš, ty kujone, tak ti proženu perka. Tak on vzal ten kámen, pracky měl jako lopaty, postavil se na hráz a mířil. Koukám, techniku neměl žádnou, styl žádný, nepracoval nohama ani trupem a plums hodil kámen do vody asi 14 metrů. Víte, je to dost, ale... Dobrá, tak já mu ukazuju. Ty trulante, to se musíš postavit takhle, pravým ramenem dozadu, a když hodíš, tak současně přitom musíš vyrazit tím ramenem, rozumíš? Jo, on na to. Skřivil se jako svatý a nepomocký a plums hodil kámen na 10 metrů. Víte, to mě dožralo. Ty lumpe, křičím, ty se strefil toho pudila, ty lžeš? Pane Wachmeister, povídá on, pambu ví, že jsem ho trefil. Ať se tam pudil postaví, však já na něj zas dohodím, na toho psa zlýho. Pane, já jsem teda běžel za tím pudilem a prosím, pane pudile, koukejte se, tady jde o světový rekord. Prosím vás, pojďte zas nadávat na ten váš břeh, on ten cihlář po vás hodí ještě jednou. A to byste nevěřil, pane soudce, ten pudil, že ne, a že nepůjde ani za nic. Vidíte, tihle lidé nemají žádné vyšší zájmy. Tak jdu zas na toho Vaška, toho cihláře. Ty podvodníku, křičím na něj, to není pravda, že z toho pudila pobil. Ten pudil říká, že to byl jiný. To je lež, povídá Lisický, to jsem udělal já. Tak ukaž, povídám, dohodíš-li tak daleko. Ten Vašek se jen drbe a směje. Pane Wachmeister, povídá, takhle na prázdno to já neumím, ale do toho pudila trefím vždycky, na toho mám dožer. Vašku, říká mu po dobrém, dohodíš-li, pustím tě, když nedohodíš, tak půjdeš sedět pro těžké ublížení na těle, že z toho pudila schromil. Ty holomku, za to dostaneš půl roku. Tak to já si odsedím v zimě, řekl ten Vašek. A já jsem ho teda ve jménu zákona zatknul. Teď čeká na chodbě. Pane okresní, kdybyste tak z něho dostal, hodili opravdu ten kámen, nebo jestli to jenom renomíruje. Já myslím, že se lekne a odvolá. Ale pak mu lumpovi naslit aspoň měsíc pro klamání úřadů nebo pro podvod. Přece ve športu se nesmí lhát. Na to by měl být pořádný trest, pane. Já vám ho přivedu. Tedy vy jste ten Václav Lisický, řekl okresní soudce, pohlíže je přísně na bledovlasého delikventa. Vy se přiznáváte, že jste v úmyslu ublížit mu, hodil tenhle kámen na Františka Pudila a že jste mu přivodil těžké zranění. Je to pravda?
1: Prosím, pane soudce, začal provinilec, to bylo tak. On ten Pudil tam mlátil nějakého kluka a já na něj volal přes tu řeku, aby toho nechal a on mě začal nadávat.
0: Hodil jste ten kámen nebo ne? Spustil soudce.
1: Prosím, hodil, řekl provinilec zkroušeně. Ale on mě nadával, tak já jsem popadl ten kámen.
0: Hrom do vás, rozkřikl se soudce. Proč lžete, člověče? Nevíte, že na to je velký trest, když chcete obulíkovat úřady? My víme dobře, že jste ten kámen nehodil.
1: Hodil, prosím, koktal mladý cihlář. Ale on mě pudil, řekl, abych mu vlezl někam.
0: Soudce se podíval tázavě na četníka Hejdu, jenž bezradně pokrčil rameny. Svlékněte se, člověče, obořil se soudce na zdrceného viníka. No tak honem, honem. A gatě taky. Bude to?
1: Nyní stál mladý obr, jak ho pánbu stvořil, a třásl se. Nejspíš se bál, že bude mučen a že to už patří k věci.
0: Koukejte, Hejdo, na ten deltoides, pravil soudce Tuček. A ten dvojhlavý sval, co tomu říkáte? No, ten by ušel, mínil pan hejda znalecky. Ale břišní svaly nejsou dost vypracované. Pane okresní, navrch kouli je potřeba břišních svalů. Víte, jak se otáčí trup? Kdybych vám ukázal své břišní svaly, jo? Člověče, člověče, bručel soudce, vždyť to je břicho, koukejte ty hrboly. Herket, to je hrudník, řekl pícha je prstem do zlatého chmíří vaškových prsou. Ale nohy jsou slabé. Tihle venkovaní mají vůbec špatné nohy. Protože je neohýbají, pravil pan hejda kriticky. Tohle přece nejsou žádné nohy. Pane vrhač musí mít nějaké nohy. Obrejte se, vyjel pan soudce na mladého cihláře. A co ta záda?
1: No, tady od ramen to je dobré, mínil pan hejda. Ale dole to není nic. Ten chlap nemá v trupu žádný švunk. Já myslím, pane okresní, že to nehodil.
0: Tak se oblečte, utrhl se soudce na cihláře. Poslouchejte, člověče, poslední slovo. Hodil jste ten kámen nebo ne?
1: Hodil, mumlal Václav Lisický zberaní tvrdohlavostí.
0: Vy, osle, vyhrkl soudce. Hodili jste ten kámen, tak je to těžké ublížení na těle. A s tím půjdete ke krajskému soudu a dostanete několik měsíců, rozumíte? Nechte už toho napadování a přiznejte se, že jste si to s tím kamenem vymyslel. Já vám dám jenom 3 dny proklamání úřadu a můžete jít. Tak co, uhodil jste tím kamenem toho Podila nebo ne?
1: Uhodil, pravil Václav Lisický zarytě. On mě přes tu řeku nadával.
0: Odveďte ho, zařval okresní soudce. Zatracený švindlér! Za chvilku vstrčil ještě jednou hlavu do dveří četník hejda. Pane okresní, řekl mstivě, takhle mu dát ještě poškození cizího majetku. Víte, on vytáhl kámen z té hráze a teď je ta hráz celá rozebraná.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jednu knihu nebo jeden román měli dnes už zmíněný Jan Pivec a taky Jan Werich.

0: polní kurát Katz, který byl další přesnou burjanovskou groteskní miniaturou.
1: V hospodě na kuklíku seděl Švejk a eskorta, která jej měla pod bajonety doručit feldkurátovi Katzovi. Když se schylovalo již k večeru, navrhl Švejk, aby nastoupili cestu k polnímu kurátovi. Malý tlouštík, který už začal breptat, sváděl Švejka, aby ještě počkal. Čahoun byl také toho mínění, že polní kurát může čekat. Švejkovi se však již přestalo na kuklíku líbit a proto jim pohrozil, že půjde sám. Tak šli. Čekali v předsíni dlouho, až se otevřely dveře a jimi nevešel, ale vletěl do předsíně polní kurát. Byl jen ve vestě, v ruce držel doutník.
2: No, už jste tady. A to vás přivedli a nemáte sirky?
1: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že nemám.
2: A proč nemáte sirky? Každý voják má mít sirky, aby si mohl zapálit. Voják, který nemá sirky, je co je?
1: Je, poslušně hlásím, bez sirek.
2: Je dobře, to je moc dobře řečeno. Je bez sirek a nemůže nikomu připálit. Tak to by bylo jedno. A teď to druhý. Nesmrdějí vám nohy, Švejku?
1: Poslušně hlásím, že nesmrdějí.
2: Nesmrdějí. Tak to by bylo to druhý. A teď to třetí. Pijete kořálku?
1: Poslušně hlásím, že kořálku nepiju, jenom rum.
2: Dobře. Pojďte se tady na toho vojáka. Toho jsem si vypůjčil na dnešek od oberlejtnanta Feldhubera. To je opuclek. A ten nic nepije. To je abstinent. A proto půjde s Marškou, poněvadž takového člověka nemůžu potřebovat. To není pucflek, to je kráva. Ta pije taky jenom vodu. A buči jako vodu, ty jsi abstinent. Já se nestydíš, pitomče. A zloužíš pár facek.
1: Polní kurát obrátil svou pozornost na ty, kteří Švejka přivedli, a kteří ve snaze rovně stát klátili sebou, marně se opírajíce o své ručnice.
2: Vy jste se opili. A opili jste se ve službě a za to vás dám zavřít. Švejku, vy jim vezměte ručnice a odvedete do kuchyně a budete je hlídat tak dlouho, když nepřijde patrola, aby je odvedla. Já hned zase telefonuju do kasáren.
1: A tak slova Napoleonova, na vojně se mění situace každým okamžikem, došla i zde svého úplného potvrzení. Ráno ho ti dva vedli pod bajonety a báli se, aby jim neutekl. Pak je sám přivedl a nakonec je musel hlídat sám. Zprvu si dobře neuvědomili toho obratu. Až když seděli v kuchyni a u dveří viděli stát Švejka s ručnici a bajonetem. Já bych něco pil, povzdechl malý optimista. Kdežto Čahoun dostal opět záchvat skepticismu a řekl, že je to všechno mizerná zrada. Jal se hlasitě obviněvat Švejka, že je přivedl do tohoto postavení. Švejk mlčel a přecházel u dveří.
3: Volové jsme byli,
1: křičel Čahoun. Nakonec, vyslechnuv všechna obvinění, prohlásil Švejk. Nyní alespoň vidíte, že vojna není žádnej med. Já konám svou povinnost. Já jsem se stejně do toho dostal jako vy. Ale v obecné řeči se říká, že na mě se štěstěna usmála.
3: Já bych něco pil,
1: opakoval zoufale optimista. Čahoun vstal a šel ke dveřím vrávoravým krokem.
3: Pust nás domů, kolego, neblbni.
1: Div ode mě, já vás musím hlídat, teď se neznáme. Ve dveřích objevil se polní kurát.
2: Já se nemůžu do těch kasáren dozvonit. Tak jděte domů. A pamatujte si, že ve službě se chlastat nesmí. Prš!
1: Ku cti pana polního kuráta budič řečeno, že do kasáren netelefonoval, poněvadž neměl doma telefonu a mluvil do stojanu na žárovku. Již třetí den byl Švejk sluhou polního kuráta Otto Katze a za tu dobu viděl ho jen jednou. Třetího dne přišel vojenský sluha od nadporučíka Helmicha, aby si Švejk přišel pro polního kuráta. Po cestě sdělil Švejkovi, že polní kurát se pohádal s nadporučíkem, rozbil pianíno a že je opilý na mol a nechce jít domů. Nadporučík Helmich, že je také opilý, vyhodil polního kuráta na chodbu a ten, že sedí u dveří na zemi a dřímá. Když přibyl Švejk na místo,

0: zatřásl polním kurátem a když ten zabručel a otevřel oči, Švejk zasalutoval a řekl. Poslušně hlásím, pane feldkurát, že jsem zde.
1: A co tady chcete?
0: Poslušně hlásím, že mám pro vás přijít, pane feldkurát.
1: Vy máte přijít pro mě a kam půjdem?
0: Do vašeho bytu, pane feldkurát.
1: A proč máme do svého bytu? Co pak nejsem ve svém bytě?
0: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že jste na chodbě v cizím domě.
1: No a jak jsem se sem dostal?
0: Poslušně hlásím, že jste byl na návštěvě.
1: Já jsem na žádný návštěvě, nebyl, to se mýlíte.
0: Švejk zdvihl polního kuráta a přistavil ho ke zdi. Polní kurát se mu kácel ze strany na stranu, navaloval se na něho, přičemž říkal...
1: Já vám upadnu, upadnu.
0: Opakoval ještě jednou, usmívaje se pitomně. Konečně podařilo se Švejkovi přimáčknout polního kuráta ke zdi, který v nové pozici počal opět dřímat. Švejk ho probudil.
1: Co si přejete?
0: Řekl polní kurát, dělaje marný pokus svést se po zdi a posadit se na zem.
1: Co jste zač?
0: Poslušně hlásím, že jsem váš pucflek, pane feldkurát.
1: Já žádného pucfleka nemám. Já nejsem žádný feldkurát. Já jsem prase. Pusťte mě! Okamžitě mě pusťte, protože já vás neznám.
0: Malý zápas skončil naprostým vítězstvím Švejkovým. Švejk využil svého vítězství tím, že kuráta stáhl se schodu do průjezdu, kde polní kurát kladl odpor, aby nebyl vytažen na ulici.
1: Já vás, pane, neznám!
0: Tvrdil neustále při zápase Švejkovi do očí.
1: Znáte vy, otokace? To jsem já! Já byl arcibiskupa!
0: Hulákal, drže se vrat průjezdu.
1: Vatikán se o mě zajímá, rozumíte?
0: Švejk schodil poslušně hlásím a mluvil s polním kurátem čistě důvěrným tónem. Pust se povídám, nebo tě seknu přes tu pazouru, jedeme domů a basta, žádný řeči. Polní kurát pustil se vrat a navalil se na Švejka.
1: No tak pojďme teda někam. Ale k šuhům nepůjdu, pač, tam jsem moc dlužen.
0: Švejk vytlačil i vynesl ho z průjezdu a tahal se s ním po chodníku směrem k domovu. Co pak je to za pána? Otázal se někdo z diváků na ulici. To je můj bratr. Dostal dovolenou, tak mě přijel navštívit a s radostí se opil, poněvadž myslel, že jsem mrtvej. Polní kurát, který zaslechl poslední slova, vstyčil se k divákům.
1: Jo, kdo je z vás mrtvej? Ať se přihlásí u pokropskovanda během 3 dnů, aby mohla být jeho mrtvola řádně vykropená.
0: A upadl v mlčení, snaže se upadnout nosem na chodník, když ho Švejk pod paždím táhl domů. Moje hlavu kupředu a nohy vzadu, který mi pletl jako kočka s přeraženým hřbetem, polní kurát si pobručoval.
1: No nic, babičku, nic, to spíš k tvou, bohu svou.
0: U stanoviště dročkářů Švejk posadil polního kuráta ke zdi a šel vyjednávat s dročkáři o převoz. Jeden z dročkářů prohlásil, že toho pána zná velice dobře, že ho vezl už jednou a víckrát, že ho nepoveze.
2: Poblil mě to všecko a nezaplatil ani za jízdu. Vozil jsem ho přes 2 hodiny, než našel, kde bydlí. Teprve za týden, když už jsem byl u něho asi 3krát, tak mě dal za všecko 5 korun.
0: Po dlouhém vyjednávání odhodlal se jeden z dročkářů, že je poveze. Švejk se vrátil k polním kurátovi, který spal. Tvrdý černý klobouk, neboť on chodil obyčejně v civilu, mu někdo zatím sněl z hlavy a odnesl. Švejk ho vzbudil a za pomocí dročkáře dopravil do dročky. V drožce polní kurát upadl v úplnou otupělost a považoval Švejka za plukovníka Justa od 75. pěšího pluku a několikrát za sebou opakoval.
1: Nedej se, kamaráde, že ti tykám, ale nedá se nic dělat. Já jsem prase.
0: Jednu chvíli se zdálo, že drkotáním drožky od dlažbu přichází k rozumu. To se posadil rovně a začal zpívat nějaký úryvek z neznámé písně. Můžete již být, že to byla jeho fantazie.

0: Po chvíli však upadl opět do úplné otupělosti a obracej se k Švejkovi, otázal se, přimuřuje jedno oko.
1: Jak se vám daří, milostivá paní? Pojedete někam na letní byt?
0: Řekl po krátké přestávce a vida všechno dvojatě, otázal se.
1: Vy začte mít už dospělého syna?
0: Sedneš? Polní kurát stichl a díval se malýma prasečíma očima ven z drožky, naprosto nechápaje, co se to s ním vlastně děje. Ztratil úplně všechny pojmy a obracel se na Švejka, řekl tesklivě.
1: Pani, dejte mě první třídu.
0: Učinil pokus spustit si kalhoty.
1: Hned se zapneš, svině, už tě znají všichni dročkáři, poblil jsi se už jednou a ještě teď tohle. Nemyslíš si, že zůstaneš zas něco dlužen jako posledně?
0: Polní kurát mechanicky opřel hlavu do dlaní a počal zpívat.
2: Mě už nemá nikdo rád.
0: Přerušil však okamžitě svůj zpěv a poznamenal.
2: Čulí mi se, líbe kamarád.
1: Jsi ten taky, ich kann singen, was ich will.
0: Chtěl patrně zahvízdat nějakou melodii. Ale místo toho řinulo se mu z pysku takové mohutné prr, až drožka stanula. Když potom na výzvu Švejkovu pokračovali dál v cestě, polní kurát počal si zapalovat špičku na cigarety.
1: Nehoří to. Vy mě do toho foukáte.
0: Ztratil však opět okamžitě niť pokračování a dal se do smíchu.
1: To je legrace. My jsme sami v elektrice. Ano, pane kolego.
0: Počal se šacovat.
1: Já se ztratil listek. Zastavte ten listek, se musí najít.
0: Máchl rukou rezignovaně.
1: Ať jedou.
0: Potom breptal.
1: V nejkrajnějších případech, ano, v pořádku, ve všech případech byste naomil. Druhý poškodí? No to je vejmluva. Nejde o mě, ale o vás, milostivá paní. Platit. Mám černou kávu.
0: Počal se v polosnění hádat s nějakým domnělým nepřítelem, který mu upírá právo sedět v restauraci u okna. Potom počal považovat drožku za vlak. A nahýbaje se ven, křičel do ulice česky a německy.
1: Nymburk umsteigen.
0: Švejk ho přitáhl k sobě a polní kurát zapomněl na vlak a počal napodobovat různé zvířecí hlasy. Nejdéle se zdržel u kohouta. Byl vůbec nějakou chvíli velmi čilý, neposedný a pokoušel se vypadnout z drožky, spíla je lidem, které drožka míjela uličníku. Potom vyhodil z drožky kapesník a křičel, aby zastavili, že ztratil zavazadla. Potom počal vypravovat.
1: Budějovicích byl jeden tambor, bojenil se a na rok umřel. Co měl dělat? Není to velmi dobrá anekdota?

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Mezi ty vámi nejoblíbenější texty v našich divadlech bezesporu patří jakékoliv povídky s Sherlockem Holmesem a jeho dobrým přítelem doktorem Watsonem. A jedno je, jestli je psal jejich duchovní otec Arthur Conan Doyle nebo třeba český spisovatel Rudolf Čechura, jako v tom následujícím případě povídka pro rozhlasový Meteor. Sherlock Holmes v našem narozeninovém nebo jubilejním výběru prostě nemůže chybět. Stejně jako na závěr pak ta ikonická hudba nebo znělka Petra Zkoumala. Tak a já už teď jenom dodávám, že spolu se svými spolupracovníky, dramaturgyní Hankou Ondriášovou a mistrem zvuku Tomášem Rypanem se všichni těšíme na další divadla. Zachovejte nám přízeň a brzy naslyšenou.
2: Jak nádherná letní příroda.
3: No co pak je, Watsone? Už jste zase unaven?
4: No tak, jak pak bych nebyl. Takováhle tropická vedra nejsou u nás příliš běžná. A při mém pokročilém věku.
2: Ale příteli, mně už také bude skoro 140 a nestěžuji si. Buďme rádi, že můžeme na stará kolena užít ještě trochu tepla.
4: Ale nejde jenom o kolena, Holmesi, ale mně se špatně dýchá.
2: Nejen vám, i rostlinám. Pohleďte, tamhle už předčasně žloutne listí.
4: Ano, ano, ano, to ještě vidím. Ztrácí se chlorofil a začínají se odhalovat žluté karotenoidy. To jsou ty též, které se zasloužily o nádhernou žluť tamhle těch narcisů.
2: Ale Watsone, vy mě udivujete. Já přece jsem chemik. Mně by příslušelo dívat se na přírodu takovýmto pohledem.
4: Promiňte.
2: Ani na polní cestě nemá dnes člověk pokoj od těch zlořečených motorů. A hele, on je to policejní motocykl, takže slovo zlořečený beru zpět.
5: Zdravím vás, pánové.
2: Buďte zdrav, konstáble.
4: Dobrý den.
2: Co nám nesete?
5: Jsem snad nějaký posel. Prostě jedu kolem a chci vás slušně pozdravit.
2: Ach, tak, promiňte. Myslel jsem, že vás posílá inspektor.
5: Nesmíte si myslet, Holmesi, že se neobejdeme bez vaší pomoci.
2: Ne, to si rozhodně nemyslím.
5: Ostatně v našem hrabství už se hezky dlouho nestalo nic, co by stálo za vaši oprávněnou pozornost.
2: Jistě, jsme spořádaný kraj, takže jedete jen tak na obhlídku.
5: No, tak to zrovna ne. Inspektor mě poslal do Oak Manor, zemřel tam jakýsi gentleman, pouhá formalita ovšem, bezesporu jde o přirozenou smrt. Zemřel při opalování na střeše. Starší pánové někdy nevědí, kde jsou. Promiňte, Holmesi, nechtěl jsem se vás nějak dotknout.
2: Ale vůbec ne, konstáble, já přece nejsem starší pán. Já jsem vyloženě přestárlý, jak se občas netrefně říká. Tak šťastné pořízení.
5: Děkuji vám a naschledanou.
2: Kde jsme to přestali, Watsone?
4: Myslím u karotenoidů, které dávají rostlinám žlutou barvu.
2: Ano, ano, ovšem. Není to ale zase tak jednoznačné. Rajská jablíčka například vděčí karotenoidům za svou červeň.
4: Opravdu? Vždycky jsem myslel, že červenou barvu způsobují jen a pouze antokyany. Přece ta nádherná podzimní červeň dubů a javor.
2: Ano, jistě, je způsobena antokyany, jenže chemie přírody, jak říkám, není tak úplně jednoduchá. Pohleďte.
4: Ale proč trháte ten nerozvitý kvítek?
2: Víte, co to je?
4: Jistě, třezalka tyčkovaná.
2: Ano, jakou má barvu?
4: No, žlutou přece.
2: Ano, ale rozemnulý kvítek takto mezi prsty.
4: Ó, máte prsty červené.
2: Správně. A proč?
4: No, patrně zase nějaká chemická záhada.
2: Vůbec ne záhada. To už přece objevil dávno Hans Brockmann, že z třezalky tečkované lze alkoholem vyloučit pigment, který se nazývá, no, jak asi?
4: Já nevím.
2: Jakže se jmenuje třezalka tečkovaná?
4: No, hypericum perforatum, přirozeně.
2: Přirozeně, takže ten rudý pigment se asi nazývá jak?
4: Jak hypericin?
2: Správně.
4: Jakže jsem o tom neslyšel.
2: Ale Watsone, museli jste to přece probírat na medicíně. Není to žádná novinka, už staří Římané.
4: A chcete říci, že znali hypericin?
2: Název patrně nikoli, avšak...
4: Tak vidíte.
2: Rozhodně se to však dnes přednáší na přírodovědných fakultách. Mimochodem, je to velmi moudré, že extrakce porfizinu se probírá právě na konci letního semestru, kdy příslušný materiál...
3: O, Konstance, už nás vrací. Šlo to opravdu velmi rychle, zřejmě jednoduchý případ.
5: Nezlobte se, Holmesi.
3: Co pak se stalo?
5: Přece jen asi budeme potřebovat vaši pomoc. Vracím se pro inspektora. Ukázalo se, že případ není tak jednoduchý, jak se zdálo.
3: Ale? Tedy nikoli obyčejná přirozená smrt.
5: Doktore Watsone, je snad běžné, aby při smrti způsobené infarktem nebo úžehem měl na sobě člověk skvrny s rudým nádechem?
4: Ne tak docela.
5: Místní lékař to říká také. Prohlédl mrtvého velice důkladně a prohlásil, že tyto dvě příčiny smrti vylučuje. Jeví se mu to prý jako jakási podivná intoxikace.
3: Cože působení jedu? To mě začíná zajímat. Jeďte rychle pro inspektora a cestou zpět nás naložíte. Vezmete, doufám, drožku, nebo aspoň automobil.
5: Zajisté, Holmesi, děkuji vám za ochotu.
6: Drahý Holmesi, je skvělé, že?
3: Zanechte lichotek, inspektore.
6: Konstábel mi laskavě vyřídil, že byste byl tak laskav.
3: Jedeme.
6: Ano. Jsem vám velice vděčen, že...
3: Já bych vám býval vděčen, kdybyste byl místo tohoto kaziče ovzduší přijel s řádnou bričkou.
6: Avšak vzhledem k času...
3: Čas nehraje v tomto případě žádnou roli, ale znalosti.
6: Myslíte?
3: Jsem o tom přesvědčen. Co víte o případu?
6: Jenom to, co mi řekl konstábl.
3: Co jste mu řekl, konstábl?
5: Jen co jsem se stačil za tu chvilku dozvědět.
3: A to je?
5: Několik osob popíjelo.
3: Kolik?
5: Nic moc, jen pár sklínek koktejlu.
3: Myslím, kolik osob?
5: Čtyři.
3: Muži?
5: Tři muži a jedna žena, tedy dívka.
3: Kde?
5: V domě pana Simpsona.
3: Kdy?
5: Po obědě.
3: Kolik?
5: Jak už jsem řekl, jen pár sklínek koktejlu.
3: Jakého?
5: Červená karkulka, prosím.
3: Tedy nikoli krvavá mer.
5: Ne, tohle je něco jiného. Základem je Campari.
4: Červená karkulka? To vůbec neznám.
3: Nemusíte znát každou pohádku, Watsone. Chci říci každý koktejl. Tedy Campari, říkáte, Konstantin?
5: Ano, a také jsou v tom olivy.
3: Ale je to červené.
5: Ten koktejl? Ano, proto tedy karkulka.
3: Kdo z nich zemřel?
5: Pan Kempelman.
3: Mýval nějaké potíže se srdcem?
5: Ne, nikdy.
6: Jsme na místě, pánové.
3: Neřekl jsem každý týden. Ptám se jen, zda se tu scházíte v téhle sestavě pravidelně.
7: No, dá se to tak říci. Tohle měla být ovšem na delší dobu naše poslední schůzka. O prázdninách se vždycky někam rozjedeme.
3: Kromě pana Kempelmana ovšem.
7: Ano, kromě pana Kempelmana tentokrát. Chudák Kempelman.
3: To on vždycky míchal koktejly.
7: Co vás tu napadá? Na to je specialista tuhle Simpson.
3: Vždycky jste popíjeli červenou karkulku?
8: Dosti často. Všem nám chutná.
3: Chápu. A vy, slečno...
9: Kaudelová.
3: Slečno Kaudelová, vy jste studentka?
9: No dovolte, jsem modelka.
3: O, omlouvám se. A který z vás dvou, pánové, pracuje na univerzitě?
8: Já, jako asistent. Ale jak jste proboha uhodl, že někdo z nás má něco společného s vysokým učením?
3: Já nehádám, Simpsone. Pouze logicky dedukuji. Není vám horko, Watsone?
4: Ovšem, že je, ale o to snad teď nejde. Věnujte se raději vyjasňování případu.
3: To právě dělám. Co byste učinil vy, Watsone, při takovém počasí? Šel byste se opalovat?
4: Ale vy šílíte, příteli. Raději bych vlezl do bazénu, jestli tu nějaký ovšem je.
7: Je tady, krytý. Máte-li zájem?
3: Vy, Rodžete, jste jej dnes patrně využil.
7: Ano.
3: Ano, protože vy o opalování také nestojíte.
7: Ne, mám zvýšený krevní tlak. Ale jak jste to poznal?
3: Podle barvy vaší pokožky. To je přece snadné. Takže mohu lehce usoudit, že ani slečna Kaudelová neholduje opalování, že?
9: Teď je přece zase v módě bledá pleť, to nevíte?
3: Ale ano, hlavně asi proto, že lékaři, kteří donedávna opalování až nezřízeně propagovali, teď před ním zase horlivě varují. Vy ovšem, Simpsone,
7: Vy na to moc nedáte, jste docela slušně opálený.
8: Ano, občas jsem se chodíval slunit i na střechu s Kemplmanem.
7: Ale dnes jste tam s ním nešel, nebo snad ano?
8: Šel, ale zjistil jsem, že dnes to tam opravdu příliš pálí a tak jsem se raději vrátil dolů a vlezl také do vody. Chudák Kemplman tam zatím na té výhni usnul a no, měl jsem ho přemluvit, aby tam nezůstával. Cítím se teď jaksi vinen.
7: Jistě. A já vám to nebudu vyvracet. Vy jste pak také objevil mrtvého, že?
8: Ano. Už bylo pět pryč, měl se podávat odpolední čaj a on stále nešel.
7: Mrtvý nechodí. Pane asistente, vy jste dnes se studenty probíral extrakci přirozených pigmentů rostlin, vidíte?
8: Ano, ale...
7: Extrahovali jste hypericin, nemám pravdu.
8: Tady máte, ale já nechápu, jak...
7: A vy jste si ho vzal trochu sebou domů, nebo vlastně sem. Byl nepochybně v téhle lahvičce, kterou jsem našel v koši za barem.
8: Pro pána, no snad si nemyslíte, že jsem chudáka Kemplmana otrávil hypericinem. Nebuďte směšný, člověče. Hypericin se extrahuje z třezalky a třezalka, jestli to nevíte, je rostlina léčivá, nikoli jedovatá. Odvar z třezalky působí například proti duševním depresím. A víte proč? Protože právě hypericin přispívá k jakémusi rozmnožování určitých látek v mozku a ty látky pak zlepšují náladu, abych to řekl srozumitelně. Právě nedávno to prokázala komise odborníků při Spolkovém zdravotnickém úřadu v NSR, to nevíte?
7: Ne, ale za to vím něco jiného. Už ve starém Římě se třezalkového extraktu přimíchaného do alkoholického nápoje používalo občas k vraždění. No, řekněme tedy k zabíjení. Odsouzenci dali napít a pak jej nechali nějaký čas na slunci. Hypericin sám ten není jedovatý. Ale je to fotodynamické barvivo, které už po krátkém slunění vyvolává v těle toxický proces končící neodvratně smrtí. Pokud jde o starý Řím, je to jen domněnka některých toxikologů. Ale vy jste to někde přečetl a vyzkoušel jste starý římský recept v praxi.
6: Jak jste to mohl tak rychle rozřešit, Holmesi?
7: Abych řekl pravdu, za tu rychlost vděčím tak trochu náhodě. Právě jsme s Watsonem hovořili o hypericinu, takže jakmile jsem slyšel o červené karkulce, hned mě napadla možná souvislost.
10: A mluvili jsme také o tom, že právě v této době se na fakultách probírá extrakce pigmentu.
7: Ano, proto jsem hned zjišťoval, kdo z těch čtyř má něco společného s vysokou školou. Jakmile jsem zjistil, že je totiž člověk, který připravoval nápoj, bylo to ovšem už jasné.
6: Opravdu pozoruhodné. Nikdy bych neřekl, že i léčivá bylina může zabíjet.
7: Sama ne, inspektore. Aspoň v tomto případě, kdyby bylo obvyklé anglické počasí, červená karkulka s hypericinem by panu Campbellovi pouze zlepšila náladu.
6: Příroda je plná záhad. A tenhle případ byl mnohem pozoruhodnější než všechny ty sprosté vraždy s sekerou a automobilové honičky se střelbou.
7: Ač policista, řekl jste to teď velmi pěkně, pane inspektore.
11: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby, proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny, dál děsí metropoli, služební nadšení, nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard po mnoho nocí a dnů. Sherlocku zapál silu,

dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.